hocanský slapy nezná síru, pekla sířený, ať se na hocanský šípy najmout dá. Jo, ho, ho.

ať se na Hudson zkouší vynajmout dál. Jo. Ahoj, páru tam hoď, ať do pekla se dříve dohrabem.

problém, ať se na hucelý spíší, ke najmu ti dát. Jo. Ahoj, páro tam hoď, ať do pekla se dříve dohrabem.

Myslel jsem si, že na dnešek budu připravovat oldies podle historických žebříčků, ale když jsem se lépe podíval do kalendáře, zjistil jsem, že květen má 5 nedělí. Takže až za týden, dnes vám bude dvojice mistr zvuku Vojtěch Dluhý a autor Jirka Tieftrunk nabízet starou muziku jen tak, jak se říká, na co jsem ve fonotéce zcela náhodou položil ruku. Ten první kousek, to je ale záměr.

Znám místo, kde nikdo nepláče, kde se nikdo nebojí, tam tě vezmu. To zpívali ve svém moderním gospel songu The Staple Singers a přesně před 49 lety byli tou písní právě na třetí příčce horké stovky Billboardu. O týden později to byla dvojka a za 14 dnů jednička. Ohřáli se na vrcholu jen jeden týden, sesadil je svým hitem Candyman Sammy Davis Jr.

Dvě krátké písničky ze svých singlů, které v roce 1961 bodovaly v popovém žebříčku, vám zaspíval pianista a trombonista Clarence Frogman Henry. Připomíná mi, Fece Damna je o 9 let mladší, letos je mu tedy úctyhodných 84 let. Přezdívku Frogman dostal podle interpretace svého hitu Ain't Got No Home. Teď tu mám dvě orchestrálky, obě jsou na přání.

Paní Milena Zabáková si napsala o Cherry Pink and Apple Blossom White, ale bez prodlouženého čtvrtého tónu, jak je to běžně slyšet. Hraje to tak málo kdo, u nás v rytmu čači Václav Hybš, do Oldies spadá nahrávka Billyho Vaughna. No a pan Václav Matějka si vzpomněl na valčíček Chiribiribin, který v roce 1966 nahrál náš soubor Sonet, řízený Karlem Sodomkou.

Léto se blíží, tak snad není od věci připomenout si v porovnávací rubrice také písničku Karla Štědrého Čekám tě na rohu. Zazněla v televizním pořadu Vysílá studio A v listopadu 1964, doprovázel ho samozřejmě Točr, autorem textu je Jiří Štajdl. Originál pochází z B strany singlu Američana Briana Hylanda Sealed with a Kiss a má letní název Summer Job

Řekl jsem, že uslyšíte, na co jsem náhodou ve fonotéce položil ruku. Tak třeba na první album Michaela Nesmise a The First National Bandu z roku 1970 s názvem Magnetic South. Michael byl, možná to víte, v letech 1966 až 70 zpěvákem a kytaristou skupiny The Monkees. Také komponoval a ze zmíněného alba uslyšíte jeho písničky Little Red Rider a Mama Nantucket.

Jak už jsem asi zmínil, nemám na administrativu žádného pomocníka, takže pokud se vám stalo, že jsem vaše hudební přání nesplnil a ani jsem vám neodpověděl, prosím za prominutí a ozvěte se znovu. Stejně tak se mohlo stát, že jsem některou nahrávku zařadil do porovnávací rubriky dvakrát, prostě proto, že jsem si ji zapomněl odškrtnout. Tak také promiňte.

Marie Rotrová zaspívala písničku s názvem Jedenkrát, doprovázel ji Ostravský rozhlasový orchestr. Autorem textu je Eduard Krečmar, rok vzniku pravděpodobně 1966. Rozhlasová nahrávka se dochovala, jako už mnohokrát, jen díky tomu, že si ji nějaký hudební fanoušek doma z rádia nahrál. Originálem je píseň Italky Riti Pavone z roku 1964, Just Once More.

Drobné Ritě Pavone bude letos v létě 76 let. Snažil jsem se na internetu zjistit, kolik vlastně měří, ale údaje jsou nejednotné. Našel jsem 1,49 m, ale také 1,53 m. Jisté je, že tato turínská rodačka bodovala v Americe jedním singlem, další bublal pod stovkou. V Británii dva úspěšné singly, doma jich měla, pokud jsem dobře počítal, v žebříčku 40.

To bylo z výběru raných nahrávek bratrů Nevillových z Louisiany z doby dávno předtím, než se všichni čtyři sešli ve skupině The Neville Brothers. Album má název Aaron a Art a jejich New Orleanský rock'n'roll a beat z let 1955 až 62. Slyšeli jste dvě Aaronovy nahrávky ze singlu z roku 1961 I'm Waiting at the Station a How Many Times.

Třetí porovnávání Zdeněk Mann v písni Pouze ty. V listopadu roku 1974 ho doprovázel orchestr Iva Pavlíka a textoval Jaromír Nohavica. Až v roce 1976 vydal Suprafon jako A stranu singlu, takže nahrávka si někde odležela asi rok a půl. Vzorem jí byl jeden ze zásadních hitů raného diska, debutový singl Američana George McRae Rock Your Baby z poloviny roku 1974.

Náhodně se ve fonotéce vybral také Američana Darrella Bankse. Jeho pěvecká kariéra netrvala ani 4 roky, čítá 2 alba a 7 singlů a začala v polovině roku 1967. A jak skončila? Výstřelem policisty mimo službu, který měl spor s Banksovou přítelkyní. Vybral jsem písně No One Blinder Than a Man Who Won't See a My Life Is Incomplete Without You.

Chcete-li si napsat o neohrané oldies nebo třeba identifikovat starou nahrávku, pište na poštovní adresu Český rozhlas Ostrava, doktora Šmerala 2, 702 00 Ostrava. E-mailový kontakt je oldies.ostrava@rozhlas.cz a SMS-kové číslo 723 102 513. Začali to dnes The Staple Singers, tak to i zakončí. Opatrujte se, Rhythm and Bluesová čtyřka z roku 1974 má název City in the Sky.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu Humoriáda. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy. Humoriáda.
1: Začíná naplno, připraven Patrik Rozehnal, ještě přede mnou někdo už otevírá ústa.
2: Ano, Kateřina Macháčková. Vítám, zdravím.
1: Ano, to je
2: krásné odpoledne.
1: Když děláme docházku, ale je to tak?
2: Ano.
1: Můžeme začít všechno. Ano. Předmět nazvaný humor za mikrofonem.
2: Ano, humor. Jo. Ježiši Kriste, to zavazuje.
1: Jo.
2: Nejlepší je bezprostřední humor.
1: Bezprostřední humor.
2: Ano.
1: Dobře, vyhlašujeme dneska volnou zábavu.
2: Ano. Humoriáda.

0: Tak, taky jsme optimisté. Věříme, že tahle hodina dobře dopadne i pro Kateřinu Machačkovou, která jako host. A teď jako na úvod pro koho? Koho vytáhneme?
1: Ano, já bych ráda slyšela Lubomíra Lipského s Václavem Lohnickým, kterého jsem leta moc dobře znala. A to, ta scénka se jmenuje Oddělení kýblů.
2: Dobrý den, dobrý den, prosím vás, pane informační, prosím vás, kde je tady oddělení kýblů?
3: Iglu? Iglu?
2: Ne, iglu, kýblů.
3: To asi až v létě, pane, v zimě jsou iglu vyprodaný.
2: Ne, říkám iglu, kýblů.
3: Jo, kýblu, no, tak ano. Moment, to se musím podívat do seznamu, říkáte kýbl.
2: Ano, ano.
3: To je vodka, že jo? Kabelky, kartáče, karty. Nechcete radši karty?
2: Co pak o to, ale momentálně jaksi nemám na karty čas. Prosím vás, kýbl.
3: Kefir, kimono, klobásy, kmín, kmínka, vis, alaš, knobloch, to je vedoucí. Kouřové rovoly, krupice, krupky, kruti, brka. Koukejte, co my všecko máme. Kukačkové hodiny bez kukačky.
2: Počkejte, co to je? Kukrku.
3: To divadelní kukátko na zemínku.
2: Prosím vás, zkuste to třeba pod N, ano, N, jako nádoby.
3: No. Nadávky, vys reklamační oddělení.
2: Tak pod V, jako větší nádoby.
3: Vě. Tady, věstonická, Venuše, vys suvenýry z umělé hmoty. No,
2: tak se podívejte pod U, jako umělé hmoty, ano?
3: U. Hele, tady to bude. Umělé květiny, umělé řasy, umělé boky, umělá... To se vás netýká. Uklízecí potřeby.
2: No pozor, to by mohlo být uklízecí potřeby.
3: Uklízecí potřeby, vys manželské povinnosti. Aha, tak tadyhle, hadry na podlahu, podlaha na hadry, vázy, denní vázy, noční, vědra.
2: Vědra.
3: Vědra bez ucha, vědra s uchem.
2: Ano, vědra s uchem.
3: S uchem, vědra pánská, vědra dámská, chcete pánský nebo dámský?
2: Jaký je v tom rozdíl?
3: Dámský jsou na míru z donešeného materiálu.
2: No tak pánský. Prosím, které je to patro?
3: Sedmý patro. Ale jestli vám můžu poradit, tomu prodavači něco takhle jako přistrčte, rozumíte? Bokem.
2: Bokem, aha. Myslíte jako umělým bokem, jo? No samozřejmě. Tak sedmý patro vpravo. Děkuji vám, nashledanou. Dobrý den, prosím pěkně, já bych prosil jedno pánské vědro s uchem. To jste vy?
3: K službám, prosím. A kdo jako?
2: No, teď jsem s vámi mluvil dole, v informacích.
3: No tak to ne, prosím, to byl můj bratr.
2: Jo, bratr, no tak proto. A to jste zřejmě dvojčata, víte?
3: No tak řeči dvojčata jsme, jenomže bratr je až druhého manželství. Jaký vaše přání, prosím?
2: No tak já bych nutně potřeboval pánské vědro s uchem, prosím vás.
3: Jo, tak ve vědrech to jsme bohužel vyvědraní.
2: No tak, když dovolíte, já bych tady měl jaksi pro vás tadyhle takovou maličkost žádnou.
3: To nemuselo být. Ale že jste to ví, tak by se tu snad něco našlo.
2: No tak.
3: Přejete si nízké a úzké, nízké a širší, vyšší a úzké, vyšší a široké.
2: No tak radši nějaké větší, ano.
3: A v jaké barvě, prosím? Můžete mít bílé, šedé, modré, krémové, béžové, hráškové, zelené, fialové, hnědé nebo snad růžové?
2: No tak to jsem teda na rozpacích safra, tak mi dejte třeba to růžové, ano?
3: Prosím, tady je, hned vám to zabalím.
2: Ne, to ani nemusíte. Víte, já hrozně pospíchám.
3: Ale co pak?
2: Ono totiž u nás v bytě hoří.
4: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Na přání Kateřiny Macháčkové, Lubomír Lipský a Václav Lohnický, ten tu tak často nebývá v těch ukázkách.
1: No ne, tak on jako moc, myslím, v těchto scénkách nevystupoval. No. Ale měl humorný role jako ve filmech různě. Jako,
0: takové ty že, menší, to typické.
1: Ano, Marečku, podejte mi pero, nebo jo, hujer.
0: Už je čas,
1: jo, hujerovi, už je čas.
0: Ne, báječný, si
1: ale on byl takovej jakoby kvapnej i v civilu. Já ho znám, protože v podstatě já jsem v jeho první inscenaci hrála, když mi bylo 22, když mě vzali do Libně do divadla a hrála jsem v moc jeho inscenacích a vím, že...
0: On teda režíroval.
1: On tam režíroval, tam nehrál. No a on měl třeba báječnou éru, jako v podstatě v 60. letech, kdy se tady hrál takovej budovatelský repertoár, tak tam se hrál All B. Williams americký hry a opravdu to byly třeba evropský premiéry těch věcí, jako kdo pak by se, nebo kdo se bojí Virginie Woolfový, All B. Byl dokonce na premiéře seděl.
0: To je legendární představení.
1: No úžasný. No a on třeba na první čtení, to tak všichni koktáme, ten text, jo, někdo si to ani nepřečet, a on už běhal se stopkama po hledišti a už měřil, jak to bude dlouhý, to představení, jo. Takovej kvapnej, jako o pět kroků, jako hujer už je čas, o pět kroků napřed.
0: A to, aby pak věděl, kdy krátit, nebo jako, proč to, aby pak nahlásil do programu, napište tam, že to bude trvat 128 minut, jo?
1: Nebo... O tom jsem nepřemýšlela, to je zajímavý. Tak asi to...
0: Jo. No tak musí mít nějakou představu asi.
1: No ne, právě, a měl časovou. A jo. Nebo běhal třeba, když bylo první představení, nebo pro důchodce dopoledne, tak běhal mezi takhle po straně jako hlediště, ano, a nabádal diváky, kdy se mají bavit.
0: Kdy se jako zasmát.
1: Ano, opravdu. No.
0: Smějte se, paní, smějte se.
1: Ano, tady, jako, nebo, a tak nebo mimicky aspoň, jako naváděl, jako k smíchu, nebo... Jo. Teď jako nic.
0: Chodil na kontroly potom, když se hrál třeba extra repríza, taky tohle dělal.
1: Tak na tou reprízu asi.
0: No, jako... nemyslím jako nějaké další. Jako
1: no, ne,
0: to...
1: ale tak jako on chodíval, ale ne jako, to byli některý jako Otomar Krejček, který chodili na každý představení. Jo. A po každým jsme dostali na stroji připomínky, jo. Ale pak byli, kteří to nikdy neviděli, že jo, to představení už.
0: A to jste jako... obdrželi potom při další návštěvě divadla, jste dostali v obálce jako
1: ano, nebo
0: dopis.
1: Jsme to měli na vrátnici. Aby jsme se na to mohli připravit.
0: Paní Macháčková, máte tady od pana Kryči vzkaz?
1: Ano, ne, to my už jsme věděli, my už jsme šli na jist.
0: Jo, a co to třeba bylo? Jako, bylo to hustý?
1: Tak nebyl, no tak celkem, já jsem byla jako obrněná, ale vím, že třeba u Krejče, já jsem vždycky měla strašnou tremu a měla jsem hrozný mindráky, že jsem strašná a jednou na zkoušce jsem právě ve zkušebně takhle byla strašná a on po té zkoušce řekl, dneska byla nejlepší Kateřina a mě vám tak psychicky jako pomohl, posílil mě, že od té doby vím, že i studentům, když učím, vím, kde je potřeba pomoct.
0: Kateřina Macháčková, náš dnešní host, vybrala Lubomíra Lipského vedle Václava Lohnického. A právě toho si můžeme dopřát ještě s Miroslavem Homolou, tedy Lubomíra Lipského, v další ukázce v konkurzu na Vrátného v baru. A nebo povídka v podání z úst Jiřího Grossmana, proč chci vést zanedbanou mládež z návštěvního dne pořadu Semafor. Vybíráte si vy na telefonním čísle 731 800 900 nebo SMS-kou, když pošlete heslo humor, mezera a A nebo B na telefonní číslo 90 011 04. K tomu Vašek Neckář.

0: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdámlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdámlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat ztrátě čichu a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdámlovou. Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Volejte, vytvářejte svůj pořad, teď rozhodujete o tom, jestli ta další ukázka bude s Lubomírem Lipským, Miroslavem Homolou nebo s Jiřím Grossmanem. Vyjádřit se můžete na telefonu 731 800 900 a je tu taky SMS-kové číslo 90 011 04 Humor Mezera A nebo B. A zvedáme dnes telefon s Kateřinou Macháčkovou.
2: Ano.
1: Komu? Dobrý den po telefonu.
3: Dobrý den.
1: I vám? Tak hlasujte,
2: ano.
1: Vybírejte.
2: Dobrý den.
3: Standa Zemník vás oboro zdraví.
1: Taky.
3: Chtěl
2: děkujeme.
3: Chtěl bych paní Macháčkou podpořit vybrání, souhlasím s ní.
1: Pana Lipského tedy. Dobře,
3: ano.
1: Tak jo.
3: Ano,
2: děkujeme.
1: Děkujeme za ten bod. Kdo dál?
4: Dobrý den, dobré odpoledne, zdravím do Humoriády vás, Patriku, a vašeho milého hosta, paní Kateřinku Macháčkovou.
2: Moc
4: dobrý
2: děkuju.
4: Den, paní Macháčková.
2: Vám také.
4: Přeju vám vše dobré, ať se vám daří, hlasuji pro Patriku pro Ačko a všem posluchačům přeji krásný večer či příjemné čtvrteční ráno. Mori Jadice Růžena z Rychnovska, nashledanou.
1: Děkujeme
2: moc.
1: Ještě někdo se přidá?
5: Jo, přidává se Světla Hora.
1: Ano.
5: Zdravím úžasného hosta Kačenku Macháčkovou.
2: Děkuji moc.
5: A souhlasím, skvělý výběr. Prosil bych pokračovat.
1: Dobrá, Lubomír Lipský, Miroslav Homola, konkurs na vrátného v baru.
6: Ale naše hosty rozhodně nemůžete tady šacovat.
7: Aha.
6: Mohl by z toho vzniknout skandál. Takový host by si toho mohl všimnout.
7: Jak to, co pak odsud je někdo střízlivý?
6: No ano, taky se stávají takové případy.
7: Tak to neplníte plán, víte?
6: Ale ano, ale podívejte se, přijde pán s dámou.
7: Ano.
6: Pán se patřičně setne.
7: No.
6: Ale dáma si jak tak zachová ještě přehled.
7: No jo, ženský jsou bestie. To já znám z domova tohle. Helejte, když mi kluk skočí pro 2 litry piva,
6: jo.
7: Tak mi ho růžena celý vypije. No jo, ale v restauraci si dá jenom limonádu, víte, aby se udělala hezkou a já, abych vynik z té horší stránky.
6: No, podívejte se, taky vám tady vznikne problém,
7: ano.
6: Koho pustit dovnitř.
7: Ano.
6: Přijdou k vám cizinci.
7: Jo.
6: Poznáte podle toho, že...
7: Že mají peníze.
6: Ale ne, že...
7: Že můžou jezdit v autáku v opilí.
6: Ale ne, že mluví cizím jazykem.
7: No, to je fakt. Těžko si lze představit třeba maharadžu, jak mluví chocky, víte? Já přišíl te přívá na Břítov, Hanálko.
6: No, vidíte.
7: U nás.
6: Tak podívejte se, přijdete třeba takhle.
8: Bonsoir, monsieur.
7: To je Francouz.
6: No,
7: jak jste si zaspal nos, to jsem poznal Francouz. V tom případě mu řeknu, foj, foj, monsieur, foj, foj, asseyez na kole, no, a nastavím ruku.
6: A co, když přijde s dámou?
7: Tak nastavím dvě.
6: No, tak, tak dál.
7: Ano.
8: Good evening.
7: Angličan. To spíš Angličan, víte?
6: No, Angličan, no,
7: Angličan,
6: právě,
7: nebo... Jde. Jo, tak to řeknu. Když Angličan, tak řeknu. Hello, lucky strike.
6: No.
7: Hello, Dolly. Koukej, bejt, okej. A nastavím ruku.
6: No, výborně. A třeba přijde takhle. Bono sera, signore, a víte, un tavolino libere.
7: A je, znám.
6: A?
7: Jak se řekl sera, poznal jsem, to je jich.
6: No, prosím.
7: Sera, jich, tak Budějovice a tak, víte? V tom případě řeknu, servu, signore, piškum prečin záno, čumendo, šupito presto, voni ma gore, čau. A nastavím ruku.
6: Dobře. Guten Abend. Bitte schön, haben Sie noch ein Platz?
7: Ja, ja, kisti hnát, sicher Platz furt im Revere. Ahoj, Lili Marlen. A nastavím ruku.
6: Výborně, vidím, že ovládáte řadu jazyků.
7: Ano.
6: A co když k vám přijde Čechoslova?
7: No, proč ne? No. Znouze i Franta dobrý.
6: No jo, ale co když přijde takhle? Marastovina Baruško. Hrejte, šéfičku, nebyl by tam jedno křesílko?
7: Jo, bylo, šéfičku, elektrický. A nastavím ruku.
6: Výborně, dál.
7: Ano.
6: Teď dávejte pozor. Přijde tlustá paní se zrzavým přelivem a bude tam dělat strašný kravál.
7: Poženu svinským krokem.
6: Sláva, dobře, to je totiž moje paní.
7: Jož. V tom případě pardon.
6: Ne.
7: A kdybyste chtěl, tak...
6: Ne, já to nechám úplně na vás.
7: Výborně, tak se přijaté.
6: No ne, počkejte, to my vám ještě napíšeme, víte?
7: Aha.
6: Obsadit takové místo, to není jenom tak. To musí být člověk ryzího charakteru. Musí být solidní. Musí mít, no prostě, dneska se nám do pohostinství loudějí všelijací živlové,
7: ano.
6: Berou úplatky.
7: Ano.
6: Nechaj se, prosím. Urážet s propitným.
7: No, pan vedoucí, ještě, jo, že jste jo. Mi připomněl. Hlejte, s tím propitným, jo, jako co vyšacuju,
6: jo,
7: tak jsem chtěl říct, že jdeme spolu samozřejmě na půl.
6: Výborně, pane Hlustvý Sihák, jste přijat.
7: Děkuju, ocivě.
6: Přijat.
7: Děkuju.
1: Humoriáda. Lubomír Lipský, Miroslav Homola, ocitli jsme se s nimi v baru. V baru někdy byla, chodila nebo hrála něco barového?
2: Já barového?
1: No, zpěvačku.
2: Tak já myslím, že no, zpěvačku jsem nehrála, já jsem byla ta naivka, tak do 40 jsem hrála ty naivní dívenky v baru. No, v baru ani si nepamatuju, jestli jsem někdy byla.
1: A poprvé, kdy?
2: Poprvé, kdy jsem byla v baru.
1: No.
2: Tak jako párkrát, zase to já jsem nebyla tak jako naivka, no ale vím, že jsme jako tak jako, no párkrát jsem byla v baru, no chodila třeba ve Varech na festivalu a tak,
1: ano.
2: No. No ale takže by sama, tak v podstatě já bych tak řekla, že ve čtvrtém ročníku na DAMU jsem měla už dítě. Takže já vlastně měla od začátku dítě, jo. Takže jak si teď...
1: Z bary byl útrum.
2: Ano, ne, takže, jak si ty, takže ten život byl se jako uspořádával trošku jinak, než jako
1: no,
2: by tak
1: jasně,
2: ty...
1: Do baru,
2: jak teď,
1: pane.
2: Že volno a tak, no takže to bylo takový...
1: Maximálně do mléčného baru.
2: No, ale mléčný bary, to bylo úžasný.
1: No to jo.
2: Mléčný bary, snídaně v mléčný baru, no. To zmizelo. No, bylo
1: se.
2: A v baru taky, no, v baru jo. To je taky. Pamatuju si na filmovém festivalu v Moskvě jako s Milošem Skalkou, jako, ale tam to bylo zábavné, protože tam byly jako hvězdy z celého světa, ale nikdo neměl ruble, stejně jako my, tak jsme si chodili vždycky i před cizíma filmama klanět takzvaně a za to jsme dostali 50 rublů, aby jsme potom utratili v tom baru, jo. Takže takovýhle, ale takže světový americký hvězdy, všichni jsme jeli autobusem do nějaké jakýho kina. A tam jsme se poklonili za 50 rublů. To přece je úžasné.
1: Jo, jak dlouho jste tam byli?
2: Byli jsme tam týden, nebo 10 dní. No, bylo to úžasné.
1: Kolik se dá stihnout filmu za den?
2: No, ne, tak já jsem tak aspoň jeden asi, myslím, nebo jo. Dva. Tak nebylo čas.
1: Aby
2: jo.
1: Nepoznali, že sakra chodí, ty herci vypadají všichni stejně.
2: No, a tehdy byli noví Cikáni jdou do nebe, ty tam ty hvězdy, ty ano. Tam zpívali a takový, to bylo opravdu, jsme byli všichni světoví.
1: Humoriáda je tady, kterou posloucháte a vytváříte. Za malou chvíli opět.

0: Tak trochu RIA v našem vysílání díky Karlu Gottovi právě teď.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
0: A pokračuje Humoriáda s Kateřinou Macháčkovou. Vyčerpali jsme dvě ukázky, zůstali jsme u Lubomíra Lipského, nechtěli jste změnu, tak co nabídneme teď, co vybereme?
2: No já bych myslela, tady se mi zase takový ukazuje další jméno, Jiří Cízler, ano. Což byl takový mnohostranný umělec. A tak tam tady je Olučku Nekudovi v hotelu v Ostravě, Jiří Cízler.
3: V tom smyslu byl výborný. My jsme jednou byli v Ostravě, ještě jednou taky. A to byla taková schůze všech herců a zpěváků, já nevím, co všechno to tam bylo. A byla to taková jako, no, schůzka prostě, jako, že se vyměňovali názory, kde, kdo, jak, prostě, kde hraje a kam se a takovýhle ty věci. A on prostě v tom... My jsme přišli do hotelu a tam v tom hotelu prostě on, no, přišel, že jo, vyspal se a v noci se tam stala strašná věc, že prostě náhle všechno prostě jako tam přišel nějaký obrovský chlap, takový bavorák to byl a teď si vzal nějaký tři holky a táhnul je do pokoje, jo, ale tam byly mříže a on vzal ty mříže a vyrval je úplně z těch zdí, protože měl strašnou páru. No a šel s nima nahoru někam a to byl ten první příběh a druhý příběh byl, že ještě někdo prostě, jo, jeden náš kolega prostě zapomněl klíč od pokoje, tak si šel říct od druhej, no a ono to, oni ho neměli nějak, tak tam zavolali nějakého člověka, který prostě ty dveře jako vyvrátil, jo, a ono to taky se štíplo, po jedné té straně se to celý štíplo. No a on prostě ráno jsme se zbudili, já jsem přišel k němu a říkám mu to, teda včera si teda vypadal, to bylo hrozný. On byl po dvou panákách hotový, jo. A to bylo strašně, a co ty si tady provedl? On má, co prosím tě, teď on byl takový bázlivý, co, jako co, já mám, no vzal jsi si tři holky, jo, šel jsi s nima na pokoj, vyrval si dveře, kde se v tobě ta síla vzala, to nevím tedy. Ale ještě si šel nahoru prostě a tam si rozmlátil dveře, protože tam byla nějaká holka, chtěl si se tam dostat. To není možný, přece to jsem já nemohl udělat. Vám tak se pojď podívat, lepče. Dovedl jsem ho k těm dveřím, kteří byli ještě vyvrácení. On říkal, no, to jsem nemohl já udělat, no to je vyloučený, přece to je připitomé, to je, jak se a proč a tohle. Já pám, no ne, to bylo tvoje, chtěl si tam ty čudly, tak prostě jako se tohle stalo, no a pak si ještě vyvrátil dveře tam nahoře, on, to není možný, teď já jsem tam nebyl nahoře, a pán, tak se pojď podívat, a tam viděl ty vštíplý dveře, tak už to bylo hotové. A teď měl celou tu dobu, co jsme tam měl problém, jo, jak se dostat z toho hotelu, aby to nemusel platit, jo. Já říkám, ale já ti pomůžu, jsem tvůj kamarád, nebo mě, já půjdu k tím, jo, k tomu, jak tam stojí ten pán, který a řeknu, budu se s ním bavit a ty podlezeš prostě pod tím, takhle, no a jo, budeš pryč, já ho prostě zaměstnám, buď klidnej. Skutečně se to stalo, já jsem šel dolů, on měl kufřík ještě, tak mi ho dal, abych ho nes, jako, a plazil se takhle pod tím prostě do ven. A to byla ještě od toho pultu, kde tenhle člověk byl, tak byl ještě kus prostě k těm dveřím, který venkovním, jo. A jakhle po čtyřech, tak ten pán se kouká, pán, prosím vás, co to dělá pan Nekuda, co mu je, že po čtyřech, a pán, to je takový jeho fór, že on dělá pejska a jestli dívejte, on ještě potom zvedne nožičku a počurávám ty vrata a pak odejde v klidu. No.
0: Za začínali spolu Kateřina Macháčková a Jiří Cízler?
2: Ano. Já si pamatuju, já jsem jako dítě jsem vyrůstala v Českých Budějovicích a už ve 4-5 letech jsem hrála, odnášela Komediantum činky. A tam hrál Jiří Cízler v orchestru na housle a můj táta Miroslav Macháček to režíroval, maminka Věra Štiborová hrála Mařenku, zpívala a táta tam objevil jako komediální talent Jiřího Cízlera, takže nakonec hrál roli Vaška, to je takový ten komický nápadník té Mařenky.
0: A tohle se říká, že on vlastně z toho orchestřiště vylez tady na to jeviště pomyslně, ano. Ale jak to ten táta jako objevil, co ten Jirka dělal, víme to?
2: To já nevím, tak mě byly 4 roky, já nevím.
0: Jako jestli to nevyprávěl,
2: nevím, co jsem dělala,
0: jako, jestli tam dělal nějaký opičky nebo komentoval to nějak, nebo
2: tak asi
0: přehrával.
2: Jo, ale tak možná bych ještě nějaký jako žijící vrstevníky jako našla. A to je zajímavá otázka.
0: Co bylo tím opravdu
2: impulzem? No ne, impulzem? A tak on, to asi bylo nejen během té zkoušky, že? Jasně. Takovej ten, on byl strašně, že to muselo všechno ven z toho Jirky, jo.
0: Živelný.
2: Takže všemi směry, že jo. No, takže asi tam, no. A pak se ještě ukázalo, jak byl muzikální, že teda dobře zpívá, no.
0: Hraje, režíruje. Taky.
2: Režíruje, potom režíroval, že jo, s Uršulou Kulkovou v těch Malých formách, že jo, Semaforu. V kladivadle, hrál v seriálech.
0: A vy dva jste se potkali nějak při hraní nebo nevěště?
2: Tady v tom, v té prodané nevěstě. Prodance. Jinak ne.
0: No tak ale to je originální, jako potkat se
2: no, ano, ne,
0: s Jiřím Cízlem. Většina lidí může vzpomínat na ně jako na herce, kolegů takhle ano, hereckých ano. A takhle jako... Že
2: já si schválně najdu, kolik mu bylo, když mě byly 4 roky. V roce 55, no já si tady vygooglím, jako, kde se narodil.
0: Teď všichni počítají, ano. Přinutili jsme je. A hlavně prosím, ale taky hlasujte a vybírejte, ano. Protože já vám teď dám k přemýšlení další jména. Máme tady Jiřího Cízlera a když už to padlo to semaforské období, kde se taky vyskytoval jako režisér, tak nabídnu Miloslava Šimka a Luďka Sobotu ve scénce Hádky na lavičce. Vybíráte si buď mezi show Jiřího Cízlera s Luďkem Nekudou, anebo Hádkou na lavičce s Miloslavem Šimkem a Luďkem Sobotou. 731 800 900 telefonní spojení sem do studia, to SMS-kové 90 01 04. A teď vy rozhodujete o tom, co budeme vysílat. Vy si tuhle hodinu trochu s námi sestavujete dohromady. Tak do toho.
1: Humoriáda.

0: Koutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovýrok.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Pokračujme dál a vám dejme prostor přes telefonní linku 731 800 900. Dáváme vám ho společně s Kateřinou Macháčkovou dnešním hostem. Kdo je na telefonu a vybírá si z nabídky humory jádnické?
2: Dobrý odpoledne, tady Bohumír Zdrnovic, já vás zdravím oba dva.
3: Ano, děkujeme.
1: Děkujeme.
2: Já by si...
1: Cízlera anebo Šimka se sobotou Cízlera?
2: Šimka.
1: Dobře, tak jo.
3: Děkujeme moc za tip.
1: Ať se daří, mějte se pěkně a přepojujeme na dalšího. Vítejte u nás.
4: Ano, dobrý den. Zdravím vás oba dva.
3: Děkujeme.
4: A přála bych si pana Šimka.
1: Pana Šimka s panem sobotou. Dobře,
3: ano, děkujeme.
1: Děkuju, hezký poslech, mějte se pěkně. Ať už cokoliv děláte, dobrý den.
5: Dobrý den, já bych chtěl
1: Bčko. Taky Bčko. Šťastnou cestu, tedy odhaduju, že člověk někde v kůtě ukryt. Dobrý den.
6: Dobrý den, já vás zdravím, tady Alena z Plzně.
1: Ano.
6: A já bych chtěla taky pana Šimka. Taky.
3: Jo, děkujeme moc za tip.
1: Děkujeme,
3: mějte se krásně.
1: Daří. A ještě jeden telefon.
7: Hýba z Hulína a chtěla bych Bčko, děkuji.
1: Dobře, my děkujeme vám
3: děkujeme
1: všem za pomoc,
3: za
1: takže Bčko, jste to slyšeli, znělo tu mnohokrát a taky vyhrálo. Varianta B, hádky na lavičce, Miloslav Šimek a Luděk Sobota.
8: Tak si představte, že starý Fábera už to má za sebou. Co? Povídám, starý Fábera, že už to má za sebou, chudák taky.
9: Co?
8: Co? Pohřeb.
9: A kde umřel?
8: No on asi ne.
9: Že proč mi to povídáte?
8: To dovolte laskavě, já se vás tady snažím trošku pobavit.
9: To je výborný.
8: No.
9: Se mi snažíte pobavit tím, že mi začnete vykládat, že tam je někdo umřel, jo?
8: No,
9: jste na tom k smíchu.
8: No dovolte laskavě.
9: No.
8: Já vás snad nežádám, abyste se tomu ještě smál, ne?
9: A mám snad brečet.
8: No jistě, on tam nejde umře nějaký můj známý a vy si tady dřepíte jen tak a...
9: No,
8: a nic, jo?
9: Samozřejmě no. Nic, byl to snad můj známý, čověče.
8: A co bych
9: vykládám já vám o tom, že minulej týden se tamhle ženil švehli.
8: No to snad je rozdíl, ne?
9: Jaký rozdíl, milej pane? Já v tom zas tak velký rozdíl nevidím, víte? Kdybyste znal tu jeho satory, tak mu spíš budete přát, aby nežil. Jako ten váš Brambora.
8: Fábera se jmenoval.
9: No jedno, jak se jmenoval, já ho neznám.
8: No.
9: Já vám jenom říkám, že ta ženská švehlika u moří, to byl persona chlap, ten vážil 123 kilo, pane. Dneska se běžte na něj podívat, na tom plandaj šaty. Ten kvůli ní zhubnul už o dobrý 3 kila, pane.
8: Na něj chodil dívat, čověče, co mě tady unavujete s nějakým špekounem.
9: Mluvte slušně, žádný špekoun, persona chlap. Ten měl na tu váhu výšku, ten měří 155 cm, pane, víte? Vyjadřujte se jako študovaný člověk.
8: No, bych se tak měl vyjadřovat.
9: Kvůli mě?
8: No, co mi do vás, člověk?
9: To neříkejte tohle.
8: Co mi do vás?
9: Neopakujte to, milej pane, bude komplit.
8: Co mi do vás?
9: On to opakuje.
8: Já to budu opakovat třeba 7x zase.
9: Nebudete.
8: Co mi do vás?
9: No, ještě jednou.
8: Co mi do vás?
9: To bylo 7x. No. Víte, vy jste se spletli jen o jednu nakonec. Vy máte určitou dávku inteligence, že jo?
8: No, to nepochybujte, protože já kdybych mohl nebo chtěl, respektive spíš mohl než chtěl, respektive naopak.
9: Ano, já vás
8: protože vědu. Objektivní a tohle a tam a kdyby potom ještě ano. Mě a klacky pod nohama, ha, to byste se dívali.
9: Teď se mi promluvil ze srdce, člověče.
8: No?
9: Víte, že já jsem vám vlastně nerozuměl, to bylo asi na mě až moc inteligentní.
8: No to se nedivte, já tamhle otevřu kolikrát i skříň nebo okno a pak
9: a jo.
8: Řeknu i to, co jsem ani nechtěl.
9: Mě začínáte zajímat, no? Napřed jsem teda byl zoufalý, protože jste mě spíš popudil, jo? Protože...
8: No to se nedivte, víte, on taky tamhle jede, někdo umře a vy tady nic?
9: No nic, no. Samozřejmě, no. Protože ho neznám, že jo?
8: No a co teda já, kdyby se mnou...
9: Co? Co kdyby s váma? No co?
8: No to seklo!
9: Jako na plocho takhle?
10: No.
9: No tak taky nic, protože vás taky neznám, pane.
10: No neznáte, ale jsem člověk.
9: No jo, člověk. No, s tím se musíte vypořádat sám. Já jsem taky člověk a taky se s tím snažím vypořádat.
10: No dobře, ale tak dobře, dobře, no jo. Ale co bych ty byl teda pes a štěka, teda kouli a nebo kočka.
9: Kočka, jestli máte ne. Čas a nebojte se nahoru, můžete být i veverka, pane, mě to je jedno, to je váš život.
10: Kocour, zůstaňme u kocoura.
9: No prosím, tam
10: kdybych můžem... byl kocour, zoufale mňouka je, žáda je, jde kolem vás, mléka nemaje.
9: Jo, no, kocouři obyčejně nemají mléko, na to si musíte zvyknout.
10: No a kdybych třoucte kolem vaší nohy, mléka nemají, žáda je vás o vaše vlastní mléko. Dal by byste mi svoje vlastní mléko?
9: No, tak, no. To tak vypadá asi jo, čoveče. No. Já jsem blázen, no. Který chodí po ulici no. S konvema a rozdává mléko.
10: No, vidíte. No, vidíte, teď mi ho nedáte,
9: no, nedám, protože nejste pes ani kočka, navíc nemňoukáte.
10: Ale jsem člověk, pane,
9: no,
10: víte?
9: To tady zase člověk.
10: Člověk.
9: No, to se vůbec staráte o to, komu já bych dal svý mlíko, pane.
10: Já mám strach, aby vám neskysilou.
9: Tak dáme.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Miloslav Šimek a Luděk Sobota. Už to tady možná kdy se říkala, ale ne třeba v úplně v plné verzi. S Luděkem Sobotou vy jste si užili výlet do zámoří ve své době.
3: Ano, do Havany na filmový festival. Ano. No. A jeli jsme dvě skupiny. Jedna jela speciálem a to byla skupina Kon, Vondráčková a tak.
1: To bylo letadlem a ostatní pluli lodí.
3: Ano, který tam, ne. Který tam jako mě, celý týden chystali vystoupení. A pak jsme byli skupina. Já, Luděk Sobota a kádrový ředitel z Barandova a my jsme vlastně tam čekali jenom na to uvedení těch filmů. Můj film tam ku podivu nepřišel, nevím jestli Luďkův, ale my jsme měli kruce auto, takže vlastně já jsem pochopila, o co se jedná, takže jsme si potom jsem organizovala s tím šoférem náš čas.
1: Vy jste dorazili na filmový festival a ten film tam neposlali nebo nedorazili?
3: Ne, ten film tam nepřišel.
1: Takže ho tam nikdo neviděl?
3: Ne, tak jsem tam byla jen tak jako... No,
1: já bych vám řekla, o čem ten film je.
3: Ale já už ani nevím, který to byl, nějaká taková veselohra, nevím. To bych si musela dohledat, no, ale bylo to báječný. S Luďkem Sobotou, jako už na letišti vlastně, jako on se strašně bál do letadla, já taky, on tam potkal nějakého kamaráda v té hale a ten měl, a vypili jsme mu flašku whisky, takže jsme byli úplně jako omráčený, ale bylo pikantní, my jsme letěli linkou a měli jsme všechny možné lahůdky, co tam byly, když to ta skupina v tom speciálu, ty měli vepřovou, karbonátky a českou kuchyni, jo, když to my jsme měli mezinárodní kuchyni, no tam, takže jsme se tak jako trošku jako tam ovínili, no vím, že Luděk Sobota měl sebou nějaký menší obnos, ten se mu první večer hned ztratil, já jsem sebou měla $17, který se sbírala celá rodina, ale my jsme stejně nikam jako to, tam nebylo co kupovat ani kam jít.
1: Tak co jste si přivezli jako vzpomínku na Kubu a Havanu?
3: Vzpomínky. Ne, to mi nikdo neveme. No. A tak ten večer jsme viděli.
1: Ano, a Havana jaká?
3: Havana byla krásná, ale byla zřejmě ve stejném stavu nebo v technických jaksi vymožeností, jako je teď.
1: Ano.
3: A bylo to, jako byli jsme tam v roce asi 86 a bylo to tak, jako, nebo možná později v těch 70. letech a bylo to na úrovni toho 57. roku, kdy byla ta revoluce, že jo? Auta a tyhle ty, že jo, všechny technické vymoženosti, což vy jste sám říkal, že jste tam byl
1: ano, v 80. polovina 80. let a pořád
3: stejné. To byl stejný autopark.
1: A pořád je to tam stejný možná.
3: Ano, pořád. No ale příroda úžasná.
1: Ošuntělejší, ano, no, příroda krásná.
3: Ale
1: souhlasím.
3: Ty Havaňanky všechny nosí, no, měly furt tatáčky celý den
1: ano.
3: A květy, aby byly krásný večer, jo. A teď my jsme všude tam jako džungle a tak nás vzali do botanické zahrady, kde teprve pěstovali zákrsy, jo. A paní právě v těch natáčkách, v takový maringoce nám prodala lístky. No ne, to byly jako neskutečný zážitky.
1: Kateřina Macháčková a její vzpomínky vyvolané Miloslavem Šimkem a Luďkem Sobotou. Můžeme ještě pokračovat s tou hádkou na lavičce nebo si dopřát ukázku z filmu Homolka a Tobolka z pera Jaroslava Papouška. Výměna pokojů s paní Motlovou, Šebánkem, Husákem, Růžičkou, Janžurovou a dalšími. Vybíráte si ale vy 731 800 900 anebo číslo SMS-kové 90 011 04. Víte všechno, tak do toho. Nesmíme.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Ještě se můžete připojit. Souboj číslo 3 v dnešní humoriádě Miloslav Šimek, Luděk Sobota nebo Homolka a Tobolka filmová ukázka. Kdo pak je na telefonu? Přejeme dobrý den s Kateřinou Macháčkovou.
2: Dobré odpoledne, Honzo z Vlkavy. Zdravím vás, Patriku, i paní Macháčkovou.
3: Dobré odpoledne.
2: A hlasuji pro pana Šimka s panem Sobotou.
1: Dobře, děkujeme. Děkujeme za ten hlas, mějte se pěkně. Vítáme dalšího hned v zápětí.
4: Miroslav z Karviné, dobrý den, paní Macháčková.
3: Děkuji moc.
4: Dobrý den i vám, Patriku, a hlasuji pro Béčko.
1: Dobře.
4: Tobolka a Tobolka.
3: Ano, děkujeme.
1: Ano, střídačku, dobrá. Ještě jeden telefon, vítejte.
5: Zdravím, Světlá Hora, podruhé, volím Béčko.
1: Volíte Béčko.
3: Děkujeme.
1: Dobře, tak jo, dívám se ještě, jak to dopadlo v SMS-kách. Tady je to převaha Aček, takže Miloslav Šimek, Luděk Sobota, ještě to dokončíme, ty jejich hádky.
6: No. Polívka vřeteš, no, a vypadněte pryč. To byla moje lavička, tady jsem seděl já. Jděte pryč.
7: Vy do mě strkáte.
6: No, nestrkám.
7: No. Jste na mě strčil?
6: Já to vás strčím úplně. Strkám do člověka tady.
7: Dobře, do člověka se strčil?
6: Ano.
7: Do člověka?
6: No, jděte pryč.
7: Do takovýho člověka.
6: Ano, který má hroší kůži.
7: Jo, jo.
6: Vemte si svých pět švestek a jděte pryč.
7: Já si vemu svých pět prášků.
8: Co to jíte, člověče? Počkejte.
6: Co je vám? Sedněte si.
8: Ne, to zase za to nestálo, čeče, vás trochu, abyste dostal barvu. Co je vám?
6: No? Lékař! Doktor! Rychle, tady lékař někde! Doktor!
7: Doktor Říha!
6: Jenom Fogl, Vojtěch Fogl!
7: Co se stalo?
6: Pane doktore, strašná věc, tady v parku snědl člověk nějaké prášky.
7: Jaké to byly prášky?
6: No to já nevím, pane.
7: No tak se ho zeptejte, člověk.
6: Ano, já se ho zeptám. Hej, člověče, máte štěstí, zde lékař, jaké jste to snědl prášky?
7: Já nevím.
6: No on neví. Pane doktore!
7: Doktor Říha, prosím pěkně, co se stalo?
6: Zdvořil stranou Fogl, ten člověk neví, jaké snědl prášky.
7: No já ví, že neví, a kde je má ty prášky?
6: No to já zase
7: no,
6: nevím.
7: No tak se ho zeptejte, každá minuta je drahá.
6: Já se ho zeptám. Člověče, doktor vyzvídá, doktor je zvědavý, chce vědět, kde máte ty prášky.
7: V žaludku,
6: aha. Pane doktore!
7: Doktor Říha, prosím
6: ano, Fogl. Pane doktore, on má ty prášky v žaludku.
7: To já vím, že mám v žaludku, a kde má ty, co nedojel.
6: Nevím, zase já,
7: pane doktore. Tak se zeptejte každá minuta, jeho těho vám zobák na
6: roce. Nezvojte na mě, že asi nenechám nadávat, o doktora kuji vám. A to bude asi Lenora, koukejte, vstává. Kde máte ty zbylý prášky?
7: Kapře.
6: No, kapře. Pane doktore.
7: Doktor Říha, prosím.
6: No, Fogl, on má ty zbylý prášky v kapse.
7: Tak je vemte a podejte mě.
6: Jo, já vám je vemu. Čeče, dejte sem ty prášky, no. Tak, pane doktore, je to tady, už jsem to z něj dostal, tady jsou ty prášky.
7: Celasko?
6: No, Ježiši Kriste, on si bral celasko, pane doktore. Co s tím uděláme, pane doktore? Musíte s tím něco udělat, když jste doktor.
7: Co řvete vy, bláte, byl to snad váš celasko?
6: Nebyl, nebo co? Musíte měřit, já bych mu celasko nikdy nedal.
7: A proč byste mu nedal vitamin C, vy nelido?
6: Vitamin C bych mu dal, celasko bych mu nikdy nedal, doktor.
7: Vitamin C, to je přece celasko.
6: Vitamin C, co? No? Promiňte, já jsem si to poplet s ciankály, pane. Tak ciankály bych mu dal rád, celaskom bych mu nedal, věříte mi?
7: Víte co?
6: Ano, co ne?
7: Běžte se uklidnit někam hodně rychle do křoví.
6: No, jo, to už potřebuji delší dobu. Naschledanou, doktor.
7: Je celaskon, no, vidíte, člověče, to je dobře, že ho berete. Vemte si klidně ještě. Děkuji vám, pane doktore, prosím vás, a mohl byste mi ještě nějaký celaskon předepsat, to byste byl laskav. No, jestli vám to udělá dobře, tak já tady mám někde recepty, podívejte se, zajdete si do lékárny, tady vám to napíšu, víte, kde je lékár? Nevím, pane doktore, nevím, tak já vám to napíšu, podívejte se, tady 3x, 6x, 8x celaskon, děkuji, pane doktore, dobře. Kde je ta lékárna? Jo, lékárna je vedle mandlu, tamhle vzadu. Jo, tam to zdá, pane doktore, za mě vytahovali mandle. No vidíte, člověče, tak teďka už mě znáte, tak přijďte k nám na kliniku. Teď, když vás dám, tak chytnu za kliku i na kliniku. Pokryjte. Děkuji, pane doktore, tak prosím, jdeme spolu až po vás. Zavěřte se do mě. Ne, děkuji, já vám dávám přednost, děkuji. Nešlapte mi na nohu, vy celá skole. Nezlobte se, pane doktore, já jsem zvyklý z vám.
0: Humoriáda.
1: jsme na konci. Kateřino, moc děkuji za návštěvu, ať se daří.
3: Já děkuji moc za pozvání a bylo to krásné odpoledne. Výborně. S milými posluchači, s
1: vámi. To tak. Já, tak si dejte Celaskon, ať udržíte dobrou náladu, ano. A zítra zase s Humoriádou. Bude tu Saskia Burešová, druhá její návštěva.
3: Zítra je to bych jí ráda pozdravila i osobně. Tak moc.

0: Hlasu Olomouc přeje Jiří Kořínek. Sadaři v Česku sklidí letos podle odhadů pouze 65 až 70 tisíc tun ovoce. To je přibližně polovina průměrné úrody. Ztráty po jarních mrazech počítají na stovky milionů korun, říká předseda České ovocnářské unie Martin Ludvík.
1: Když uděláme nějaké vyčíslení poklesu těch tržeb, to znamená ztrát na úrovni tedy těch farmářských cen, když to srovnáme s pětiletým průměrem s vyloučením extrému, tak nám ta škoda vychází někde na 1,3 miliardy korun.
0: Zhruba miliardová škoda připadá na jablka, která jsou u nás nejpěstovanějším ovocem. Olomoucký kraj rozdělí i letos mezi mateřské školy v regionu peníze určené na podporu pohybových aktivit dětí. Do projektu s názvem Sporty máček se přihlásilo 60 mateřinek. Dohromady získají více než 1 700 000 korun. Pokračuje náměstkyně hejtmana Monika Hryzbilová z Hnutí ANO.
2: My přispíváme na nákup cvičební sady, na školení pedagogů a také na sady pro měření pokroku. A to celkovou částkou 30 tisíc korun, což je polovina nákladu na pořízení celého projektu Sporty máček.
0: Zájemci o dění v Přerově můžou na internetových stránkách radnice nově využívat službu audionovinek. Písemné zprávy převádí do zvukové podoby umělá inteligence. Automaticky prochází obsah webu, vybírá aktuality, nové články a události z kalendáře akcí, skládá z nich audiosouhrn. K dispozici je na titulní stránce webu, doplňuje Pavla Roubalíková z kanceláře primátora.
3: Reagujeme tím na proměnu návyků. Lidé chtějí mít přehled, ale ne vždy mají čas pročítat dlouhé texty. Novinka umožní sledovat dění ve městě během běžných činností, ať už jde o cestu do práce, sport nebo ranní kávu.
0: Muzeum a galerie v Prostějově dnes otevírá mimořádnou putovní výstavu mapující nucené vystěhování Drahanské vrchoviny za druhé světové války. Expozice nese název Donucení odejít. Popisuje období Drahanska v letech 1940 až 1945. Podle zástupců muzea přináší dosud nejucelenější veřejnou prezentaci jednoho z největších nucených přesunů obyvatelstva na Moravě v období nacistické okupace. Uvedla mluvčí muzea Renata Janečková. Sport. Čeští hokejisté vyhráli na mistrovství světa nad Itálií 3-1. I přes velkou střeleckou převahu národní tým prohrával po 45 minutách 0-1. Pak vyrovnal Alšer, nakonec dal rozhodující branku Fleck a do prázdné branky se trefil Kubalík. Trenér Radim Rulík říká, proč reprezentaci trvalo tak dlouho, než se střelecky prosadila.
4: My nemůžeme povolit, jako my musíme na každého soupeře hrát úplně stejně a samozřejmě ty týmy, které hrajou do té jakoby úplně 100% defenzivy, tak v momentě, kdy předržíme puky, v momentě, kdy je to pomalejší z naší strany, tak to nemá šanci na úspěch.
0: V dalších středečních utkáních Švédsko porazilo Slovinsko 6-0, Švýcarsko-Rakousko 9-0 a Spojené státy udolali Německo 4-3 po nájezdech. Počasí. Dnes čekejte na střední Moravě polojasno nebo oblačno, místy přeháňky, teploty 19 až 22 stupně Celsia, v Jeseníkách okolo 14 stupňů a mírný severozápadní vítr.
5: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
0: Kvůli stavebním úpravám je částečně omezen provoz na silnici první třídy číslo 11 v Sobotíně na Šumpersku. Projíždějte tam opatrně.
5: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
6: Do nového dne se probouzíte s Vítkem Šoukalem a Českým rozhlasem Olomouc. Je čtvrtek 21. května a svátek má Monika. Vše nejlepší. Co vás dnes čeká, jaké máte počasí, posílejte vaše vzkazy na SMS číslo 723 70 33 51 a také na Facebook Českého rozhlasu Olomouc. Za chvíli zazpomínáme na léta minulá v kalendáriu. Nachystány jsou také písničky, které nestárnou jako první v této hodině. Bude zpívat Dalibor Janda Žít jako kaskadér. Dobré ráno.

0: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Olomouc. Za 5 minut bude 17:45. Pojďme právě teď zazpomínat na léta minulá.
1: Aby zvítězila pravda a láska. Yes, we
2: can. Čtvrtek 21. května. Vše nejlepší Monikám. A s vámi je Petr Jungmann. První telefonní linka v Praze byla zavedena před 145 lety v roce 1881. Spojila byt podnikatele Bedřicha Freje s kanceláří jeho vysočanského cukrovaru. Frej se stal druhým uživatelem telefonu v Čechách. Hovor jinak v té době nebyla žádná láce. 3 minuty stály tolik, co 2 metráky uhlí. Mimořádný lidový soud v Praze vynesl před 80 lety v roce 1946 rozsudek smrti nad německým nacistickým politikem, státním tajemníkem úřadu říšského protektora a válečným zločincem Karlem Hermanem Frankem. Veřejně popraven byl 3 hodiny po dokončení čtení rozsudku a po zamítnutí všech milostí. 22. května na dvoře pankrácké věznice před zraky 5000 lidí. Přesně před 20 lety hrál náš hokejový tým finále šampionátu v lotyšské Rize. Se Švédy boj o zlato prohrál 4-0 a skončil stříbrný. Fotbalisté Plzně poprvé vyhráli ligový titul před 15 lety v roce 2011. Zajistili si ho výhrou 3-1 v předposledním kole nad Ostravou. Bezpilotní letouny americké armády zautočily před 10 lety na vůz, ve kterém jel z Iránu do Pakistánu vůdce afgánského hnutí Talibán Mulla Muhammad Mansur. Na milimetr přesný útok dronů raketou Hellfire Mansur ani jeho řidič nepřežili. Kulatou 80 slaví dneska herec Ivan Vyskočil. Lékař, politik, předseda Pirátů, bývalý primátor Prahy, Zdeněk Hřib má dnes 45. A já přeju hezký den.
3: Posloucháte Dobré ráno Českého rozhlasu Olomouc.

0: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Olomouc. Je čtvrtek 21. května. Svátek má Monika a je minuta po čtvrt na šest.
1: Počasí.
0: Pranostika říká, na mokrý květen přichází suchý červen. Dnes bude slunečno, místy přeháníky, teplota do 22 stupňů Celsia. Jaké máte počasí? Tak to píšete v SMS-kách na číslo 723 70 33 51. Také píšete na náš Facebook. Děkuji. Kojetín 12 stupňů, oblačno, hlásí Ivana, která si na snídani chystá rohlík se sýrem. Dobrou chuť. Uničov 13 stupňů, naměřil tolik Radek. Bára z Olomouce, ta má na teploměru také 13 stupňů Celsia a chystá se do práce.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
2: Naším dnešním hostem bude zpěvačka Tereza Mašková.
1: Alex a host. Dnes od 13 hodin v našem vysílání. Přímo z místa.
2: Za hanáckými pivoňkami do Senice na Hané se vydáme v dalším vydání reportážního Přímo z místa Českého rozhlasu Olomouc. Pivoňkám se říká královny jarní zahrady. Jsou symbolem štěstí a šťastného manželství. Patří k nejstarším pěstovaným okrasným a léčivým rostlinám na světě. Která z odrůd je nejpopulárnější? Jaké podmínky jsou pro ně nejvhodnější? A jak rychlá bývá sklizeň? Dozvíte se v neděli po 9. hodině. K poslechu zve Dita Vojnarová.

0: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Olomouc, za 7 minut bude 17:30, dobré ráno. Kožní nádory patří podle ministerstva zdravotnictví mezi nejčastější onkologická onemocnění. Úspěšnost léčby se zvyšuje, když se nemoc podaří odhalit včas. Přispět k tomu mají vždy v květnu každoroční preventivní akce. Vyšetření mateřských znamének nabídly zájemcům při příležitosti nedávného Evropského dne melanomu i zdravotníci Šumperské nemocnice.
1: A prohlídneme celou kůži.
2: Na vyšetření znamének do ambulance v Šumperské nemocnici přišel i pan Milan.
3: Takže jsem toho využil, přišel jsem si to zkontrolovat, jestli je to fakt jako na špatný nebo dobrý to znamínko. Tohle je to konkrétní na té noze, co se mi začalo zvětšovat a vlastně aj trošku tam svědilo, nebo prostě je to tam v tom místě, kde je ponožka, že? Nebo kde je jako ten okraj toho, té ponožky.
1: Tak a ukažte, můžete posadit?
2: Preventivní akce u příležitosti Evropského dne melanomu Šumperská nemocnice pořádá každoročně vždy v květnu, říká primářka tamního kožního oddělení Veronika Paťavová.
1: Standardně tady na tyhle preventivní akce chodí kolem 100 až 150 pacientů za ten den a záleží na tom, někdy objevíme vysoce rizikové nádory, ty melanomy, třeba v loňských ročních jsme odhalili 2-3, někdy jiné i kožní nádory, ať to jsou bazaliomy, spinaliomy, a nebo nějaké hraniční znamínka, třeba do 10, do 15, kdy i hned objednáváme na sálek.
2: Kůži lze prohlížet speciálním nástrojem, který funguje jako lupa nebo i pouhým okem.
1: Pacient by měl být vyšetřený kompletně, takzvaně od hlavy až k patě, svlečený ideálně, pokud s tím souhlasí, tak do spodního prádla a měli bychom samozřejmě nahlídnout i pod to spodní prádlo, ať to jsou podprsenky, i pod kalhotky prostě nebo trenýrky, kdy ty partie někdy pacient i sám přehlídne, nevidí si tam, takže nezapomínat i tady na tyhle místa.
2: Na vyšetření by podle primářky Paťavové měli lidé chodit jednou za rok, jedinci se světlou kůží pak i co půl roku. Čím dříve se totiž případný nádor podaří odhalit, tím je větší šance na úspěšnou léčbu.
1: Melanom je nejčastější zhoubný nádor, jak v Evropě, tak v České republice stále patří na první místa. Je to agresivní druh nádoru, to znamená, že metastazuje a pacienti jsou tedy ohroženi na životě.
2: Preventivní prohlídky kůže jsou důležité i pro pana Milana.
3: Určitě je to lepší přijít zavčas než pozdě.
2: Další akci spojenou s možností vyšetření kůže Šumperská nemocnice uspořádá 9. června z Šumperku. Josef Čermák, Český rozhlas.
4: Jsme s vámi i na Šumpersku. Český rozhlas Olomouc. Žijeme tu s vámi.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Krátké zprávy přináší Jiří Kořínek. Bylo 17:30.
0: Český rozhlas Olomouc, zprávy.
2: Olomoučtí radní zamítli návrh na dočasnou stavební uzávěru v oblasti Šantovka. Opatření by dočasně omezilo stavbu budov vyšších 40 metrů do doby, než zastupitelé případně schválí změnu územního plánu. Soukromý investor plánuje v těsné blízkosti historického centra mimo jiné výškovou stavbu Šantovka Tower. Zhotovitele oprav třetího pavilonu základní školy vybírá v těchto dnech vedení České vsi na Jesenicku. Celý školní areál zasáhly předloni povodně. Rekonstrukce vyjde na zhruba 20 milionů korun. Část nákladů pokryjí dotace. Vedení obce chce mít stavební firmu vybranou začátkem června, uvedl nezávislý starosta Petr Mudra. Letošní jarní mrazy, sucho i přívalové deště poškodily místy úrodu zeleniny, informovala Zelinářská unie Čech a Moravy. Chladné počasí zasáhlo například rané brambory a zelí. Sucho zkomplikovalo růst dalších jarních plodin, hlavně cibulech, košťálovin a obilí. Na výstavu o včelách a včelařství zve muzeum v Litovli. Navštěvníci si na ní můžou vyzkoušet některé včelařské nástroje. Expozice potrvá až do 27. září, uvedla správkyně sbírek Hana Jemelková. Ze sportu prostějovský tenista Jakub Menšík vypadl na antukovém turnaji v Hamburku v osmifinále. S Ignáciem Busem z Peru prohrál 0-6, 3-6. Počasí na střední Moravě dnes bude polojasno nebo oblačno. Místy čekejte přeháňky. Teploty 19 až 22 stupně Celsia, Jeseníka okolo 14 stupňů a mírný severozápadní vítr.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
2: Osobní auto bouralo v Prostějově v Plumlovské ulici na kruhovém objezdu s vyústěním do Doma Myslické ulice. Místo je s opatrností průjezdné.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Za chvíli připomenu pořad od pradědu na Hanou. 2:30 přeje dobré ráno Vítek Šoukal ve vysílání Českého rozhlasu Olomouc.

0: Jste naladění na vlnách Českého rozhlasu Olomouc, je 6 minut po půl šesté. Dobré ráno, dobrou chuť, snídáte-li právě teď a jste na cestách, dobře dojeďte. Už od 9:45 nás čeká pořad od pradědu na Hanou. Čekyně je cílem dnešní cesty Mirka Kobzy. Vypravíme se nejen na tamní zámek, ale i do historie samotné obce a ještě dál. Poslechnout si pořad budete moci také v audioarchivu, v celodenních záznamech, na našich stránkách olomouc.rozhlas.cz, v podcastových aplikacích a v naší aplikaci Můj rozhlas.
1: Český rozhlas Olomouc

0: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Olomouc, je čtvrtek 21. května, svátek má dnes Monika, vše nejlepší, za 5 minut bude 6:15.
1: Počasí.
0: Pranostika říká, májová kapka platí dukát, dnes bude slunečno, místy přeháníky, teplota do 22 stupňů Celsia. Jaké máte počasí, to nám posíláte v SMS-kách na číslo 723 70 33 51, také píšete na náš Facebook, děkuji. Štíty polojasno 10 až 13 stupňů Celsia, vítr od 4 do 22 km za hodinu a k tomu sucho, vlhkost 70%, hlásí Břeťa. Doloplazy u Nezamyslic oblačno 13,7 stupně, bezvětří, vlhkost 77%. Na snídani připravují pohankovou kaši s ovocem, napsal Miroslav. Dobrou chuť a malinko závidím. Postřelmov 12 stupňů, oblačno, hlásí Ivana, chystá se snídat, dobrou chuť.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Apatika Českého rozhlasu Olomouc.
2: Játra nepoškozuje jen alkohol, ale také špatná životospráva, přejídání nebo cukrovka. Diagnóza pak zní steatóza, což je metabolická porucha jater narušující průběh důležitých funkcí, které největší orgán lidského těla zastává. Nemá prakticky žádné příznaky, je ale nebezpečná, což vysvětlí internista Jan Gregar, který bude ve čtvrtek po 10. hodině hostem Apatiky Českého rozhlasu Olomouc.
3: Další návrat na loňský mohelnický folkfest, jeho 6. ročník, nás čeká na vlnách Českého rozhlasu Olomouc. Tentokrát si poslechneme další dvě kapely z Morava scény, Monopol a Mirek Uhlán Session. Zavítáme taky na velkou scénu, kde skvěle zahrál Michal Tučný Revival. Na 9. setkání s folkfestem v pořadu Na cestě v neděli 24. května po 15. hodině vás zve Jarka Nosková.

0: Jste naladěni na vlnách Českého rozhlasu Olomouc. Jsou 6:03. Dobré ráno a dobrou chuť, snídáte-li právě teď. Dnes po 13. hodině vysíláme pořad Alex a host. Koho si Alex Minářová pozvala a na co se bude ptát?
1: V Alex a host si budu povídat se zpěvačkou Terezou Maškovou, vítězkou 5. řady soutěže Československá superstar. Vyniká nejen svým hlasem, ale také tím, že si ji snad už ani nedokážeme představit bez její typické barvy vlasů, tedy růžové. Kdy se setkala s Karlem Gottem a co pro něj znamenalo být na jeho koncertu předskokanem? Začínáme po 13. hodině. Nalaďte si nás.
2: Posloucháte Dobré ráno Českého rozhlasu Olomouc.

Posloucháte Český rozhlas Olomouc, za 7 minut bude 6 hodin. Olomoučtí radní odmítli stavební uzávěru v lokalitě Šantovka. Podrobnosti o tom ve zprávách v celou. Dobré ráno.

0: Sedmikrátky na nebi jsou nejen rozhlasový pořad, ale teď už i kniha pro všechny hvězdomily i kosmoplavce. Zveme vás na výpravu mezi nebem a zemí po hvězdárnách a planetáriích napříč Českou republikou. Objevíte místa, kde můžete nahlédnout do minulosti stejně jako do budoucnosti, potkáte zapalené hvězdáře a dozvíte se nesmírně vesmírné zajímavosti o našem světě. Knížku Jiřího Duška Sedmikrátky na nebi dostanete na čísle 724 819 319 nebo v e-shopu radiotika.cz.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
2: Šest hodin.
1: Český rozhlas Olomouc, zprávy.
2: Olomoučtí radní odmítli stavební uzávěru v oblasti Šantovka. Jarní mrazy a sucho poškodili úrodu zeleniny. V Olomouci se dnes koná soutěž profesionálních a dobrovolných hasičů. Polojasno až oblačno, místy přeháňky, teploty do 23 stupňů Celsia, mírný vítr. To je dnešní předpověď počasí. Dobré ráno vám u zpráv Českého rozhlasu Olomouc přeje Jiří Kořínek.

0: jeho plánování a získají souhlas dotčených orgánů.
1: O dočasnou stavební uzávěru v lokalitě Šantovka dlouhodobě usiluje například spolek Za krásnou Olomouc. Podle Martiny Mertové by byl právě nyní ten správný čas.
2: Víme, co se v území chystá a myslíme si, že pro stejná práva pro všechny investory je potřeba udělat ten krok.
1: Změny územního plánu v lokalitě Šantovka by měli olomoučtí zastupitelé projednávat na některém z příštích zasedání. Z Olomouce Blanka Mazalová, Český rozhlas.
3: Letošní jarní mrazy, sucho i přívalové deště poškodily místy úrodu zeleniny, informovala Zelinářská unie Čech a Moravy. Chladné počasí zasáhlo například rané brambory a zelí. Sucho pak komplikovalo růst dalších jarních plodin, hlavně cibule, košťálovin a obilí. Některé škody způsobily taky bouřky a krupobytí. Zelináři upozorňují, že o výsledku celé sezony často rozhoduje jen několik dnů počasí a že opakované výkyvy představují pro pěstitele velké riziko. Profesionální a dobrovolní hasiči z celého Česka, Slovenska a taky Německa míří do Olomouce na soutěž v požárním sportu s názvem Nejtvrdší hasič přežije. Koná se dnes u hlavního vlakového nádraží, zúčastní se taky 9 žen. Pokračuje mluvčí olomouckých krajských hasičů Lucie Balážová.
4: Je to soutěž, která už má svou tradici v Olomouci. My jsme, co se týká té organizace, už opravdu matadoři a vždycky má velkou prestiž. A to z toho důvodu, že přijede v podstatě tuzemská a potažmo světová špička tohoto sportu, takže opravdu na co se dívat.
3: Na výstavu o včelách a včelařství zve muzeum v Litovli. Návštěvníci si na ní můžou vyzkoušet některé včelařské nástroje. Expozice potrvá do 27. září, pokračuje správkyně sbírek Hana Jemelková.
5: Je možné na ní vidět nejenom anatomii včel, ale také se část výstavy věnuje včelařům, produkci medu. Mezi ty nejzajímavější interaktivní prvky patří laboratorní mikroskopy, kde je možnost vyzkoušet si včelařské nástroje. Potom jsou tady už ukázané jenom produkty včelí, jako třeba včelí bod, propolis, medocukrové těsto.
3: Sport. B tým Sigmy Olomouc ve 34. kole třetí nejvyšší fotbalové soutěže prohrál s Hodonínem 0-1. Jediná branka padla ve 21. minutě. Hlavou skóroval po rohovém kopu hostující Dolník. Do zápasu nastoupil i 19-letý útočník Radek Palán. Byl to pro něj první start v základní sestavě v mužském fotbale.
6: Na začátku se mi teda moc nedařilo, než jsem se do toho dostal po 20 minutách. Pak už to sneslo nějaký parametry a pak jsme začali být víc na míci. Začali jsme víc útočit po těch stranách. Vytvořili jsme si nějaký šance a já jsem tam měl jednu střelu zblokovanou, jinak to bylo těžký, no. První zápas s mužským fotbalem, nějak to šlo, ale určitě to nebyl dobrý výkon od nás a ani ode mě.
3: Počasí. Dnes čekejte na střední Moravě polojasno nebo oblačno, místy přehánky. Teploty 19 až 23 stupně Celsia, v Jeseníkách okolo 14 stupňů a mírný severozápadní vítr.
7: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
3: Celničáři upravují dopravní značení na cestě první třídy číslo 44 na trase Rapotín Velké Losiny Loučná nad Desnou jedou pravým pruhem, stejně jako na cestě první třídy číslo 11 mezi Šumperkem, Vikýřovicemi a Rapotínem. Věnujte tam řízení zvýšenou pozornost.
7: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: Posloucháte Český rozhlas Olomouc, Vítek Šoukal přeje příjemné ráno, máme tady čtvrtek, víkend se pomalu blíží, jestli se vám o to víc oči klíží, vzpomeňte na blížící se sobotu a neděli a třeba pomalu začněte plánovat, kam můžete vyrazit na výlet. Uvidíte, že hned budete mít lepší ranní náladu. Za chvíli otevřeme 100 let staré noviny, psali o vybírání pokut za poškozování sadů v Olomouci a hrajeme písničky, které nestárnou. Chystá se skupina Olympic a právě teď bude zpívat Marek Ztracený. Dobré ráno.

0: Posloucháte Český rozhlas Olomouc, za 2 minuty bude 6:45, dobré ráno. Městská rada hlavního města Olomouce projednávala před 100 lety na svém zasedání vybírání pokut za poškozování sadů, k čemuž měli pověření hlídači s ověřenou legitimací. Více se dozvíme od Dity Vojnarové.
1: Stalo se před 100 lety.
2: Hlídači sadů vybírali pokuty od 5 do 30 korun československých, za což vydávali potvrzenky. Osoby, které se zdráhaly zaplatit a nahradit zjištěnou škodu, o které rozhodovalo ředitelství sadů, byly předáni policejnímu úřadu. Jak se psalo v novinách, z výměru pokuty bylo možno se odvolati k městské radě do 24 hodin. U všech vchodů do olomouckých městských sadů byly vyvěšeny česko-německé výstražné tabulky. Návštěvníci se žádali, aby řádně dohlíželi na drůbež a psy, jež to hrabání a pobíhání po záhonech v sadech působí velikou škodu. V Čechových, Schillerových a Františkových sadech, stejně jako v Michalském Výpadu, se měli psi vodit jen na šňůře. Do Smetanových sadů měli vstup úplně zakázaný. Při stižení psi i drůbež, jak upozorňovali novináři, se zadrželi a proti majitelům se následně vedlo trestní řízení.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Krátké zprávy přináší Jiří Kořínek. Bylo 6:30.
0: Český rozhlas Olomouc, zprávy.
2: Olomoucký kraj rozdělí i letos mezi mateřské školy v regionu peníze určené na podporu pohybových aktivit dětí. Do projektu s názvem Sporty Máček se přihlásilo 60 mateřinek. Dohromady získají více než 1 700 000 korun, uvedla náměstkyně hejtmana Monika Hryzbilová z Hnutí ANO. Zhruba třetinu cest opravují dělníci v Kobyle nad Vidnavkou na Jesenicku. Silnice poškodily předloňské záplavy. Práce budou stát zhruba 35 milionů korun, zaplatí je za pomoci státních dotací. Skončit by měli do podzimu, uvedla nezávislá starostka Miroslava Rybáriková. Sadaři v Česku sklidí letos podle odhadů pouze 65 až 70 tisíc tun ovoce, to je přibližně polovina průměrné úrody. Ztráty po jarních mrazech počítají na stovky milionů korun, uvedl předseda České ovocnářské unie Martin Ludvík. Zájemci o dění v Přerově můžou na internetových stránkách radnice využívat službu audionovinek. Písemné zprávy převádí do zvukové podoby umělá inteligence, uvedla Pavla Roubalíková z kanceláře primátora. Ze sportu tenistka Marie Bousková postoupila na turnaj ve Štrasburku do čtvrtfinále. Ukrajinka Oleksandra Olejnikovová duel za stavu 3-1 pro Češku vzdala. Počasí na střední Moravě dnes bude polojasno nebo oblačno, místy hlavně na horách čekejte přehánky. Teploty 19 až 23 stupně Celsia, v Jeseníkách okolo 14 stupňů, mírný severozápadní vítr.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
2: Silničáři upravují dopravní značení na cestě první třídy číslo 44 na trase Rapotín Velké Losiny Loučná nad Desnou jedou pravým pruhem, stejně jako na cestě první třídy číslo 11 mezi Šumperkem, Vikýřovicemi a Rapotínem. Věnujte tam řízení zvýšenou pozornost.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: V Olomouckém muzeu umění dnes začne výstava k 80. narozeninám fotografa Jindřicha Štrajta. Podrobnosti za chvíli. Vítek Šoukal přeje dobré ráno. 2 minuty po 6:30.

0: Posloucháte Český rozhlas Olomouc, je 9 minut po půl sedmé, dobré ráno. V Olomouckém muzeu umění dnes v podvečer začne výstava k 80. narozeninám fotografa Jindřicha Štrajta. Podle kurátorů zahrnuje dvojportrét této mimořádné osobnosti. Představuje ho jako autora sociálních fotografií z oblasti bývalých Sudet a jako organizátora undergroundových kulturních a společenských akcí na Sovinci na Bruntálsku v době normalizace.
1: Hned u vstupu do jedné z části výstavy se Jindřich Štrajt zastavuje u jedné z prvních fotek a řekla bych, že je to takový možná malý dárek muzea umění vám.
2: Přesně tak, tam je důležitý ten hrad. To brána, která vede do hradu.
1: Sovinec?
2: Do hradu Sovince, ano.
1: V popředí je kdo?
2: To je moje žena Agnes, to je Monička a to jsou její kolegyně.
1: To byly tenkrát hradní paní?
2: To byly víly nebo hradní strašidla.
1: Obracím se na kurátorku výstavy Štěpánku Bělešovou. Opravdu jsou tady fotky, které zatím ještě nikde publikované nebyly. Toto je jedna z nich?
3: Určitě, je tady řada fotografií, které profesor Štrajt měl v negativech a pro tuto výstavu jsme nechali zdigitalizovat a nově vytisknout.
2: Ty ikonické figury, které se objevují nám v fotografiích, jsou to třeba manžele Ilkivovi. Takže pro mě je to životní příběh a ty mezilidské vztahy.
1: Přecházíme přes chodbu do další části výstavy. Ta už ale není až tak fotografická.
3: Ale podle mě je fotogenická. Tady v této části jsme připravili výběr z kurátorské činnosti. Profesor Štrajt na Sovinci od poloviny 70. let vytvořil takové malé nezávislé centrum, kde se setkávali výtvarníci, hudebníci, divadelníci.
1: Tam se Jindřicha Štrajta, jak vy vzpomínáte na ta 70. léta, období normalizace, vy jste byl v nemilosti, také jste byl ve vazbě za hanobení republiky. Proč právě Sovinec?
2: Protože by bokem vystavovali jsme v bývalé škole, nebo v kostele, a nebo na hradě. Já jsem si vybíral autory, kteří v té době nemohli vystavovat oficiálně.
1: Vy slavíte narozeniny v září, takže začínáte takovou dlouhou etapu narozeninových akcí?
2: Ano. Mám výstavy na mnoha místech, také v Sovinci bude výstava na hradě, ale další výstavy budou v Bratislavě a v Karlových Varech, prostě na mnoha a mnoha místech.
1: Výstavu k 80. nám fotografa Jindřicha Štrajta s názvem Z města ven si můžou návštěvníci muzea umění prohlédnout do 6. září. Z Olomouce Blanka Mazalová, Český rozhlas.
4: Jsme s vámi i v Olomouci a blízkém okolí. Český rozhlas Olomouc, žijeme tu s vámi.

0: Jste naladěni na vlnách Českého rozhlasu Olomouc. Za půl minuty bude 6:45.
1: Počasí.
0: Také dnes volám do Českého hydrometeorologického ústavu v Ostravě na telefonu Petr Drobek. Dobré ráno.
2: Dobré ráno.
0: Jaké počasí na nás dnes čeká? Jak bude?
2: Tak dneska bude oblačno, přechodně může být i polojasná obloha, teďkom ráno se výjimečně mohou přidat i přeháňky v průběhu dne, očekáváme, že jich bude o něco více, lokálně se vyskytnou, no a k večeru zase budou ustávat a oblačnosti bude ubývat. Teploty vystoupí na 19 až 23 stupňů, na horách na 12 až 16 a vítr bude zpočátku slabý, ale postupně se rozfouká mírný severozápadní až severní s rychlostí 2 až 6 metrů za sekundu, no a večer zase zeslábne.
0: A jaké bude počasí v noci a zítra během dne?
2: Čekáme jen malou oblačnost, ojediněle se vytvoří i mlhy a teploty klesnou na 10 až 7 stupňů. V údolí při malé oblačnosti může klesnout teplota až na hodnoty kolem 5 stupňů. Vytrvované jenom slabý severní nebo proměnlivý do 4 metrů za sekundu. No a zítra přes den ráno málo oblačnosti, ojediněle se vyskytnou i mlhy a v průběhu dne bude oblačnosti částečně přibývat, ale na přehánky je jenom malá pravděpodobnost, vyskytnou se jenom výjimečně. Teploty vystoupí na 20 až 24 stupňů a na horách očekáváme teploty od 13 do 17 stupňů a vítr povane slabý, v průběhu dne se přechodně rozfouká i mírný severní až severovýchodní vítr s rychlostí 2 až 6 metrů za sekundu, takže celkem dobré počasí.
0: Děkuji za informace, přeji příjemné ráno, hezký den a naslyšenou.
2: Naslyšenou.
0: Na telefonu byl Petr Drobek z Českého hydrometeorologického ústavu v Ostravě.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Apatika Českého rozhlasu Olomouc.
3: Játra nepoškozuje jen alkohol, ale také špatná životospráva, přejídání nebo cukrovka. Diagnóza pak zní steatóza, což je metabolická porucha jater narušující průběh důležitých funkcí, které největší orgán lidského těla zastává. Nemá prakticky žádné příznaky, je ale nebezpečná, což vysvětlí internista Jan Gregar, který bude ve čtvrtek po 10. hodině hostem Apatiky Českého rozhlasu Olomouc.
1: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat ztrátě čichu a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.

0: Posloucháte Český rozhlas Olomouc, za 9 minut bude 7 hodin. Dobré ráno, je tady pravidelná ranní rozcvička a Petr Peč.
1: Dobré ráno, sportovci. Zdraví vás Petr Peč u ranní rozcvičky. Cvičit budeme z pedlahví. Vzpřímený postoj, hlava v prodloužení s trupem, chodidla o hodně širší než ramena. Paže volně visí před trupem a drží láhev. S nádechem se předkloníme a necháme paže volně zhoupnout i z lahví mezi kolena. S výdechem propneme kolena, protlačíme pánev vpřed a zhoupneme paže vpřed. Celý cvik cvičíme 30krát. Hezký den s pohybem!
2: Posloucháte Dobré ráno Českého rozhlasu Olomouc.

Posloucháte Český rozhlas Olomouc, za 5 minut bude 7 hodin. Silničáři měří hluk z nové dálnice u Přerova. Vyzvali je k tomu okolní samosprávy. Podrobnosti už ve zprávách v celou. Dobré ráno.

0: Hlas umí nejen pozvat na koncert nebo do divadla. Přináší okamžité zážitky i probouzí vzpomínky. Provází nás světy dosud nepoznanými. Rozvíjí fantazii. Hlas vykouzlí úsměv, někdy zase slzy dojetí. Zůstává, i když sál už je dávno prázdný. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
2: Sedm hodin.
1: Český rozhlas Olomouc, zprávy.
2: Silničáři měří hluk z nové dálnice u Přerova, vyzvali je k tomu okolní samosprávy. V České si na Jesenicku dnes užijí závody na koloběžkách. Výstava k 80. narozeninám fotografa Jindřicha Štrajta v Olomouci ukáže dosud nepublikované snímky. Polojasno až oblačno, místy přehánky hlavně na horách. Teploty až 23 stupně Celsia a mírný vítr, to je dnešní předpověď počasí. Dobré ráno vám u zpráv Českého rozhlasu Olomouc přeje Jiří Kořínek. Provoz autobusů městské hromadné dopravy z centra Olomouce na sídliště Tabulový vrch komplikuje oprava Stupkovy ulice, potrvá až do konce letních prázdnin. Autobusy jedou po objízdné trase, zastávky Stupkova Karafiátova jsou mimo provoz, řekla vedoucí magistrátního odboru dopravy Zdeňka Gajdošová. Výlukové jízdní řády najdete na označnících zastávek a na webu dopravního podniku města Olomouce. Ředitelství silnic a dálnic a z hygieniky ze Státního zdravotního ústavu tento týden měří hluk z dálnice D1 u Přerova. Plní tak slib obyvatelům okolních obcí, hlavně Bochoře a přerovské části Dluhonice, kteří si na nadměrný hluk z dálnice stěžovali. Pokračuje mluvčí silničářů Jan Rídl.
3: Mezi Říkovicemi a Předmostím bylo vybráno celkem 17 měřících bodů, které určila hluková studie doplněná o podněty občanů a místních samospráv. Výsledky, včetně vyhodnocení hlukové zátěže, budou známé zhruba za 6 týdnů.
2: Ve sportovním areálu základní školy v České Vsi na Jesenicku začnou v 8 ráno závody dětí na koloběžkách. Tradiční akce se kromě žáků z regionu pravidelně účastní taky školáci ze sousedního Polska. Pokračuje ředitel školy Filip Worm.
4: Ten samotný závod má vlastně dvě části. Jedna je okruh, kdy podle věkových kategorií se ty děti účastní okruhu 1,7 km, ten je nejkratší, a nejdelší je potom 5,5 km. Odpoledne potom máme štafetový závod. Běžíme okruh na našem atletickém areálu koloběžkama, když se štafetového kolíku se prostě předává koloběžka. Máme tak 140 dětí, že by tam mělo být.
2: Olomoucké muzeum umění zahájí dnes v podvečer výstavu k 80. narozeninám fotografa a dokumentaristy Jindřicha Štrajta. Jeho díla jsou v mnoha světových galeriích, od New Yorku po Tokio. V Olomouci kurátoři představí zhruba 50 dosud nepublikovaných fotografií, hlavně z bývalých Sudet.
5: Je tady řada fotografií, které profesor Štrajt měl v negativech, a pro tuto výstavu jsme nechali zdigitalizovat a nově vytisknout.
6: Potvrzuje kurátorka výstaviště Pánka Bělešová. Olmouckou výstavou zahajuje Jindřich Štrajt sérii narozeninových oslav.
7: Mám výstavy na mnoha místech, také v Sovinci bude výstava na Hradě, ale další výstavy budou v Bratislavě a v Karlových Varech, prostě na mnoha a mnoha místech.
6: Jindřich Štrajt stále vyučuje. Dosud vydal 120 knih a měl víc než 1600 samostatných výstav v Česku i zahraničí. Z Olomouce Blanka Mazalová, Český rozhlas. Sport.
2: Tenistka Karolína Plíšková se do hlavní soutěže grandslamového Roland Garros neprobojovala. Bývalá světová jednička prohrála ve druhém kole kvalifikace se Španělkou Basolsovou 0-2 na sety. Dále jde Linda Fruvirtová, která porazila domácí Pončetovou 2-0 na sety. Uspěl i Dalibor Svrčina, porazil Argentince Gomeze 2-0 a od postupu na prestižní turnaj dohodili jediná výhra. Naopak v Paříži končí Zdeněk Dolár a Dominika Šalková.
1: Počasí.
2: Dnes čekejte na střední Moravě polojasno nebo oblačno, místy přehánky. Teploty 19 až 23 stupně Celsia, v Jeseníkách okolo 14 stupňů a mírný severozápadní vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
2: Pomalu jedoucí vozidlo údržby budete mít na dálnici D1 z Vyškova do Přerova. Mezi exity Mořice Kojetín mezi 243. a 253. kilometrem dělníci uklízejí kolem vozovky.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: Jste naladění na vlnách Českého rozhlasu Olomouc. Dobré ráno přeje Vítek Šoukal. Včera jsem si všimnul, že obchody už odstartovaly grilovací sezónu a protože nám má počasí docela přát, mám už plán na zítřek jasný. Možná to budete mít podobné a hned je na co se těšit. B-team Sigmy Olomouc s největší pravděpodobností nepostoupí zpět do druhé ligy. Více to probereme do čtvrt hodiny a hrajeme písničky, které nestárnou. Právě teď bude zpívat Věra Špinarová. Dobré ráno.

0: Jste naladěni na vlnách Českého rozhlasu Olomouc, za 5 minut bude 7:45. Dobré ráno. Čeští hokejisté porazili na mistrovství světa Itálii 3-1. Výhra se ale nerodila lehce a hráči tak mohli vzpomenout na nedávnou prohru se Slovinskem v prodloužení. Nakonec ale vyhráli i přesto, že dlouho prohrávali.
1: Řekli jsme se ve třetí třetině, že to nepřipadá v úvahu, že bychom tady udělali ještě nějakou takovouhle blamáž a říkáme, že tam necháme úplně všechno.
2: Říká útočník Ondřej Beránek.
1: 60 střel na bránu a určitý loženky, ale bohužel jsme to hned nezlomili v té první třetině, no a pak už se to s náma vezlo.
2: A to až do 45. minuty, tak dlouho trvalo českému týmu, než dal gól Italům. Opakovat ztrátu se Slovinskem nechtěl ani střelec branky na 1-1, obránce Marek Alšer.
3: Ty myšlenky se tam objeví, ale myslím si, že v tom pozitivním světle dobře nespadněme do té stejné pasti, nezačněme měnit tu naši hru, pojďme věřit té své koncovce a pojďme to prostě urvat a ať už ten výsledek je 3-1, 2-1, 10-1, tak furt to jsou 3 body, které bereme. Šancí tam bylo milion, byly tam pár tyček, odrazy všude a zrovna to padlo na mě, ten jeden odraz, a jsem rád, že jsem takhle mohl pomoct týmu.
2: Řekl po své první brance v dospělé reprezentaci Marek Alšer. Střely na branku byly podle oficiálního zápisu 58-15 ve prospěch týmu kouče Radima Rulíka.
4: A tam je to třeba prostě všechno malinko zrychlit, protože jakmile se každý puk jako podrží, tak oni potom stačí, že jsme nestříleli a my jsme potřebovali střílet, takže je to třeba prostě zrychlit, z jedničky si dát ty puky, z jedničky ty střely. Přesně tahle ta hra je prostě třeba proti takovéhle obraně.
2: Národní tým aktuálně vede tabulku skupiny ve Friburgu, ale ne všechny týmy mají odehrané 4 zápasy jako Češi. Teď bude reprezentace 2 dny bez zápasu, pokračuje Alšer.
3: Ta nálada bude lepší, ale v tom výsledku jsou věci, co zlepšovat. Dáme si nějaký volno, ale potom se co nejrychlejš vrátíme k turnaji a k tomu, aby jsme byli lepší na příští zápas.
2: Příští utkání na mistrovství světa bude hrát česká reprezentace v sobotu odpoledne proti Slovensku. Z Friburgu František Kuna, Český rozhlas.
5: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Jste naladění na vlnách Českého rozhlasu Olomouc, je čtvrtek 21. května, svátek má Monika a je čtvrt na 8.
1: Počasí.
0: Pranostika říká, na mokrý květen přichází suchý červen, no dnes bude slunečno, místy přeháníky a teplota do 22 stupňů Celsia. Jaké máte počasí, to píšete v SMS-kách na číslo 723 70 33 51, také píšete na náš Facebook. Děkuji. V Mohelnici máme mírně oblačno a zatím klidno, zdraví Naďa. V Javorníku zataženo, pofukuje slabý větřík, teplota 15 stupňů, snad nám to přinese nějak jaký jarní deštík, byl by velice vhod, to je vzkaz od Františka. Tak dnes ráno máme v Bohdíkově 16 stupňů a zataženo, tak mám dilema, kam pověsit prádlo, jestli ven nebo dovnitř domu, píše Vlaďka. No Vlaďko, když ho dáte domů, začne svítit, ale když pověsíte ven, bude přeháňka. Tak to bývá.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zvěřinec Českého rozhlasu Olomouc.
2: Odolným lidem říkáme, vydržíš jako pes. Ale pozor, ani pes nevydrží vše. Zvířatům ku zdraví a vám ku pomoci je tady Zvěřinec, veterinární a chovatelská poradna Českého rozhlasu Olomouc. Poslouchejte a zapojte se. Každý pátek v 10 dopoledne.
1: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovirok.cz.

0: Jste naladěni na vlnách Českého rozhlasu Olomouc. Za 10 minut bude 7:30. Dobré ráno. B-tým Sigmy Olomouc s největší pravděpodobností nepostoupí zpět do druhé ligy. 4 kola před koncem třetí nejvyšší soutěže je v tabulce 6. a na první postupovou příčku ztrácí už 17 bodů. Ve hře by kvůli určitým administrativním krokům mohl být i postup ze druhé či třetí pozice. I na ně ale Hanáci výrazně ztrácí. A tak do zápasů začínají čím dál více zapojovat hráče dorosteneckého věku.
1: De facto nastoupil v brance dorostenec, na stoperu dorostenec, v útoku dorostenec, no a samozřejmě ono se to promítne, což bylo vidět i první poločas. Ta naše neskušenost proti tak kvalitnímu a zkušenému silnému soupeři. Ti hráči dostávají minuty, otrkají se, ohrají se v té soutěži, zjistí, že vlastně něco jiného je dorostenecký fotbal, kde hrajou věkem rovný s rovným, a něco jiného je to dospělý fotbal, kde tady nastoupí opět 7-10 let starší hráči, a že i to čtení hry, to poziční chování prostě je jinačí. Získávají alespoň tímto jakoby zkušenosti s tím jakoby dospělým fotbalem.
2: Vyprávěl trenér Bčka Sigmy Roman West po porážce 0-1 s Hodonínem. V brance nastoupil 18-letý malovec, v obraně stejně starý Sigl a na hrotu nejlepší střelec týmu do 19 let Radek Palán, který si odbyl první start v základní sestavě v mužském fotbale.
3: To byl těžký zápas, užil jsem si to, i když na začátku se mi teda moc nedařilo, než jsem se do toho dostal po 20 minutách. Pak už to sneslo nějaký parametry, ale do té 20. minuty bída.
4: Jinak dobrý jako první zápas v mužském fotbale,
3: nějaký větší porce minut, tak nějak to šlo, ale určitě to nebyl dobrý výkon od nás a ani ode mě.
2: Hodnotil kriticky Radek Palán, který si o víkendu dokonce připsal první minuty v první lize, když dostal od trenéra Pavla Hapala důvěru v závěru utkání v Karviné.
3: Po zápase jsem tomu moc nevěřil, až doma, až jsem si sednul v klidu, tak mi to nějak došlo, až mi začali všichni gratulovat, tak určitě děkuji trenérům, že mi dali takovou možnost hrát za Ačko. Dávali mi nějaký jako signály, že mám být připravený, že bych tam teoreticky mohl jít, takže jsem s tím jako určitě počítal a nakonec se to podařilo a na chvilku jsem se tam dostal. Stal jsem nežlutou kartu, teda musím říct. Určitě to je velký zážitek se dostat, kouknout do první ligy.
2: Teď by měl do konce sezóny, tedy na poslední 4 kola, být k dispozici v lize třetí, právě v Bčku pod vedením trenéra Romana Vesta.
1: On má zajímavou postavu na hrotového útočníka, má i dobré dovednosti, co se týče techniky. Bohužel ale těch prvních 20-30 minut mu vůbec nevyšlo a i díky němu jsme se vlastně nedostali vůbec do hry, protože když ten soupeř vylozil s vysokým pressingem, a my jsme to chtěli překopnout do toho útočníka, aby to zakryl, prodloužil, tak vlastně ti stopeři asi s ním poradili a uhrali na něm všechny hlavy. Tím pádem jsme se nedostali z vlastní poloviny. Ke konci poločasu na nějaké ty balony dostal, měl tam jednu vlastně možnost, když šel do 16, tady druhý poločas se dobře rozběhl za obranu, dostal se tam, takže pomaličku to bylo lepší, ale je na něm taky vidět, že vlastně je to takový první kontakt s tím dospělým fotbalem a že jakoby ještě se potřebuje jakoby v tomhle soubojovém chování posouvat.
2: V tom by měla Radku Palánovi pomoci právě pravidelná minutáž mezi muži. Kategorii dorostu totiž už možná přerostl, když za 19 Sigmy v 19 letošních zápasech nastřílel 13 gólů, včetně 4gólového představení v Liberci na začátku května. Z Olomouce Adam Kodet, Český rozhlas.
5: Jsme s vámi i v Olomouci a blízkém okolí. Český rozhlas Olomouc, žijeme tu s vámi.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Krátké zprávy pro nás má Jiří Kořínek.
2: Bylo 7:30.
0: Český rozhlas Olomouc, zprávy.
2: Olomoučtí radní zamítli návrh na dočasnou stavební uzávěru v oblasti Šantovka. Opatření by dočasně omezilo stavbu budov vyšších 40 metrů do doby, než zastupitelé případně schválí změnu územního plánu. Soukromý investor plánuje v těsné blízkosti historického centra mimo jiné výškovou stavbu Šantovka Tower. Zhotovitele oprav třetího pavilonu základní školy vybírá v těchto dnech vedení České vsi na Jesenicku. Celý školní areál zasáhly předloni povodně. Rekonstrukce vyjde na zhruba 20 milionů korun. Část nákladů pokryjí dotace. Vedení obce chce mít stavební firmu vybranou začátkem června, uvedl nezávislý starosta Petr Mudra. Letošní jarní mrazy, sucho i přívalové deště poškodily místy úrodu zeleniny, informovala Zelinářská unie Čech a Moravy. Chladné počasí zasáhlo například rané brambory a zelí. Sucho komplikovalo růst dalších jarních plodin, hlavně cibule, košťálovin a obilí. Na výstavu o včelách a včelařství zve muzeum v Litovli. Návštěvníci si na ní můžou vyzkoušet některé včelařské nástroje. Expozice potrvá do 27. září, uvedla správkyně sbírek Hana Jemelková. Ze sportu. Fotbalisté Karviné zdolali po obratu Jablonec 3-1 a poprvé ovládli domácí pohár. Dvakrát se trefil Vinicius, Severočeši dohrávali v 10. Počasí na střední Moravě. Dnes bude polojasno nebo oblačno. Místy čekejte přehánky. Teploty 19 až 23 stupně Celsia. V Jeseníkách okolo 14 stupňů a mírný severozápadní vítr.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
2: Pomalu jedoucí vozidlo údržby budete mít na D1 z Vyškova do Přerova mezi exity Mořice Kojetín mezi 243. a 253. kilometrem. Dělníci uklízejí kolem vozovky a kvůli úklidu kolem vozovky jedou dělníci také po D1 z Ostravy do Lipníku nad Bečvou. Potkáte mezi 321. a 298. kilometrem mezi Mankovicemi a Lipníkem nad Bečvou.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: V šumperské nemocnici proběhlo preventivní vyšetření mateřských znamének. Jaké to bylo, uslyšíte za chvíli. Vítek Šoukal přijede. Dobré ráno, 2 minuty po 7:30.

0: Posloucháte Český rozhlas Olomouc, je 8 minut po půl osmé, dobré ráno. Kožní nádory patří podle ministerstva zdravotnictví mezi nejčastější onkologická onemocnění. Úspěšnost léčby se zvyšuje, když se nemoc podaří odhalit včas. Přispět k tomu mají vždy v květnu každoroční preventivní akce. Vyšetření mateřských znamének nabídli zájemcům při příležitosti nedávného Evropského dne melanomu i zdravotníci Šumperské nemocnice.
1: A prohlídneme celou kůži.
2: Na vyšetření znamének do ambulance v Šumperské nemocnici přišel i pan Milan.
3: Takže jsem toho využil, přišel jsem si to zkontrolovat, jestli je to fakt jako na špatný nebo dobrý to znamínko. Tohle je to konkrétní na té noze, co se mi začalo zvětšovat a vlastně aj trošku tam svědilo, nebo prostě je to tam v tom místě, kde je ponožka, že? Nebo kde je jako ten okraj toho, té ponožky.
1: Tak a ukažte, můžete posadit?
2: Preventivní akce u příležitosti Evropského dne melanomu Šumperská nemocnice pořádá každoročně vždy v květnu, říká primářka tamního kožního oddělení Veronika Paťavová.
1: Standardně tady na tyhle preventivní akce chodí kolem 100 až 150 pacientů za ten den a záleží na tom, někdy objevíme vysoce rizikové nádory, ty melanomy, třeba v loňských ročních jsme odhalili 2-3, někdy jiné i kožní nádory, ať to jsou bazaliomy, spinaliomy a nebo nějaké hraniční znamínka, třeba do 10, do 15, kdy i hned objednáváme na sálek.
2: Kůži lze prohlížet speciálním nástrojem, který funguje jako lupa nebo i pouhým okem.
1: Pacient by měl být vyšetřený kompletně, takzvaně od hlavy až k patě, svlečený ideálně, pokud s tím souhlasí, tak do spodního prádla a měli bychom samozřejmě nahlídnout i pod to spodní prádlo, ať to jsou podprsenky i pod kalhotky prostě nebo trenýrky, kdy ty partie někdy pacient i sám přehlídne, nevidí si tam, takže nezapomínat i tady na tyhle místa.
2: Na vyšetření by podle primářky Paťavové měli lidé chodit jednou za rok, jedinci se světlou kůží pak i co půl roku. Čím dříve se totiž případný nádor podaří odhalit, tím je větší šance na úspěšnou léčbu.
1: Melanom je nejčastější zhoubný nádor, jak v Evropě, tak v České republice stále patří na první místa. Je to agresivní druh nádoru, to znamená, že metastazuje a pacienti jsou tedy ohroženi na životě.
2: Preventivní prohlídky kůže jsou důležité i pro pana Milana.
3: Určitě je to lepší přijít zavčas než pozdě.
2: Další akci spojenou s možností vyšetření kůže Šumperská nemocnice uspořádá 9. června z Šumperku. Josef Čermák, Český rozhlas.
4: Jsme s vámi i na Šumpersku. Český rozhlas Olomouc. Žijeme tu s vámi.

0: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Olomouc, je čtvrtek 21. května, svátek má Monika, vše nejlepší, za půl minuty bude 7:45.
1: Počasí.
0: Pranostika říká, májová kapka platí dukát, dnes bude slunečno, místy přeháníky teplota do 23 stupňů Celsia. Jaké máte počasí, to posíláte v SMS-kách na číslo 723 70 33 51, také píšete na náš Facebook, děkuji. Zdravím Jirku z Olomouce, ulice Stupkova, 15 stupňů, Zdena z Holubic napsala, u nás je 8 stupňů, mírně fouká vítr a sluníčko zatím nesvítí, chystám se do obchodu a potom budu péct maso z rýží. A Vikýřovice oblačno, větrno, 14 stupňů, hlásí Jaroslav.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Apatika Českého rozhlasu Olomouc.
2: Játra nepoškozuje jen alkohol, ale také špatná životospráva, přejídání nebo cukrovka. Diagnóza pak zní steatóza, což je metabolická porucha jater narušující průběh důležitých funkcí, které největší orgán lidského těla zastává. Nemá prakticky žádné příznaky, je ale nebezpečná, což vysvětlí internista Jan Gregar, který bude ve čtvrtek po 10. hodině hostem Apatiky Českého rozhlasu Olomouc.
1: Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání.

0: Jste naladění na vlnách Českého rozhlasu Olomouc. Za 10 minut bude 8 hodin. Dobré ráno. Je tady čtvrtek, někdo se dobře vyspal, jiní jsou rozlámaní. Někteří si v SMS-kách, které posíláte na naše číslo 723 70 33 51, stěžují na špatné usínání. No já například usínám u televize, pustím si seriál nebo dokumentární pořad a během 5 minut spím. Odborníci ale říkají, že televize ani mobilní telefon do ložnice prostě nepatří. Vyzařují modré světlo blokující spánkový hormon melatonin, zhoršují také partnerskou komunikaci. Přitom většina z nás má obě zařízení v ložnici. Patří televize a mobilní telefon do ložnice vede k odcizení partnerů. Jak je tomu u vás? Jaké máte zkušenosti? Napište mi o tom na naše SMS číslo 723 70 33 51 nebo na Facebook Českého rozhlasu Olomouc. Vaše vzkazy uslyšíte už v příští hodině.
1: Český rozhlas Olomouc a víte,

Posloucháte Český rozhlas Olomouc, za 7 minut bude 8 hodin. Jesenická radnice zavede chytrou evidenci veřejného osvětlení. Podrobnosti ve zprávách v celou.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Osm hodin.
0: Český rozhlas Olomouc, zprávy.
1: Olomoucký kraj přispěje samosprávám na obnovu a vybavení dětských dopravních hřišť. Karlovice na Bruntálsku chystají nový veřejný prostor ve středu obce. Děti z Bulerbinu načítá pro Český rozhlas Bára Hrzánová. Premiéra bude v srpnu. Polojasno až oblačno, místy přeháňky, teploty do 23 stupňů Celsia a mírný vítr. To je dnešní předpověď počasí. Dobré ráno vám u zpráv Českého rozhlasu Olomouc přeje Jiří Kořínek. Vedení olomouckého hejtmanství přispěje 8 městům z regionu na obnovu dětských dopravních hřišť. Rozdělí mezi ně 10 milionů korun. Dotaci získá například Olomouc, Jeseník, Šumperk a Lipník nad Bečvou. Pokračuje náměstek hejtmana Bohuslav Hudec z hnutí ANO.
2: Součástí tady tohoto dotačního programu je nejen tedy výstavba nových dětských dopravních hřišť, ale zejména, a to se i týkalo těchto dotačních titulů, obnova stávajícího materiálního vybavení, zázemí a v neposlední řadě obnova stávajícího vodorovného a svislého dopravního značení.
1: Jesenická radnice zavede chytrou evidenci veřejného osvětlení. Přibližně 2400 sloupů dostane své číslo a vlastní trvalý identifikační štítek s QR kódem, který usnadní jejich přesné určení přihlášení poruch nebo poškození, uvedla mluvčí radnice Markéta Káňová. Projekt, jehož náklady jsou 250 000 korun, chce město spustit do konce letošního roku. Téměř polovinu nákladů získá z dotací Olomouckého kraje. Nový veřejný prostor má vyrůst v Karlovicích na Bruntálsku. Obec už zpracovává projekt na prostranství nedaleko historické budovy Mlýna a muzea Kosárna ve středu Karlovic. Dokumentace bude hotová příští rok na jaře. Radnice tam chce třeba přístřešek pro pořádání koncertů nebo jarmarků. Pokračuje nezávislá starostka Karlovic Jana Helekalová.
3: Potom bychom chtěli napojit mlýnský náhon, vyskládat ten přech kamením, udělat tam lávku a zkusit se domluvit s muzeem, zda by to bylo možné, aby se dalo přecházet přímo do jejich areálu.
1: Ve studiích Českého rozhlasu vzniká nová četba na léto. Dětem z Bulerbinu švédské spisovatelky Astrid Lindgrenové propůjčí hlas herečka Bára Hrzánová.
4: Jak se vy, děti z Bulerbinu, dnes dostanete domů?
5: Pamatuju si, že jsem jej měla strašně ráda tu knížku a já jsem strašně toužila taky mít ten přelejzací strom a podobnosti tam byly, že my jsme v létě taky u nás na chalupě v Sudetech, tak jsme skákali do sena.
1: Bára Hrzánová se díky četbě vrací i do svého dětství a jak přizná s knihou Děti z Bulerbinu se poprvé setkala, když jí bylo 6 let.
4: Tatínek měl radost, když nás uviděl. Volal na nás, že zajede s pluhem až do Stůrbinu a na zpáteční cestě nás vezme domů.
1: Děti z Bulerbinu uvede v rámci projektu Severské léto Radio Junior. Srpnové premiéře bude v červenci předcházet repríza Pipy dlouhé punčochy. I tu pro rozhlas před bezmála 20 lety načetla Bára Hrzánová. Tomáš Maleček, Český rozhlas.
0: Sport.
1: B tým Sigmy Olomouc ve 34. kole Moravskoslezské fotbalové ligy podlehl Hodonínu 0-1, prohrál 5. z posledních 7 utkání. Sigma dostala v zápase 2 červené karty. Poté první ve 62. minutě pro Patrika Sígla Hanáci předvedli nejlepší část hry, potvrdil trenér Roman West.
6: Po vyloučení Sígla jsme šli do rozestavení na 3 stopery, 4 středáky a 2 útočníky. Už jsme riskovali dozadu, ale aby jsme byli nebezpeční dopředu a byli schopni jakoby zahrozit nebo i o těch 10 ten zápas vyrovnat. To byla asi nejlepší pasáž toho utkání, kde Zivčak tam měl 3 šance. To škoda, že jsme to nedotáhli aspoň do remízy.
1: 4 kola před koncem soutěže ztrácí Sigma na první postupovou pozici nedostižných 17 bodů.
0: Počasí.
1: Dnes čekejte na střední Moravě polojasno nebo oblačno, místy přeháňky, teploty 19 až 23 stupně Celsia, v Jeseníkách okolo 14 stupňů a mírný severozápadní vítr.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
1: Dělníci opravují most na silnici první třídy číslo 35 na Mohelnickém kopci. Pracují u studené loučky, projíždějte tam opatrně.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
7: Ranním společníkem je vám Český rozhlas Olomouc a Vítek Šoukal. Užíváme si jaro, jak jsem viděl v ulicích Olomouce. Jaro už jde i na studenty a aby ne, vždyť je tady květen měsíc lásky. No láska kvete v každém věku, tak si ji užívejme. Napadlo vás někdy, kolik ostrovů je v Praze na Vltavě? V rubrice Co v učebnicích nebylo, je už za chvíli, spočítá Martin Písařík. A hrajeme písničky, které nestárnou. Právě teď bude zpívat Petr Rezek. Dobré ráno.

0: Včera oslavila 80. narozeniny zpěvačka Cher, zněla na vlnách Českého rozhlasu Olomouc. Probouzíme vás do čtvrtečního rána. Za 3 minuty bude 8:45. Napadlo vás někdy, kolik ostrovů je v Praze na Vltavě? Odpověď má Martin Písařík.
1: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
2: Věděli jste, že na Vltavě v Praze bývalo mnohem více ostrovů, než je tam nyní? Určitě byste nalezli Žofín nebo Střelecký ostrov, ale co třeba takový Křenový nebo Jeruzalémský? Vltava na území Velké Prahy měří více než 30 kilometrů a v současnosti na ní nalezneme více než 13 ostrovů a ostrůvků, z nichž některé nemají ani jméno. A ty, co ho mají, ho často měnili. Například Štvanici se říkalo také Velké Benátky nebo Velký ostrov. Velká část pražských ostrovů vzala za své v 19. století, kdy se koryto řeky upravovalo a na nábřežích probíhala čilá stavební činnost. Takto zmizely třeba menší ostrovy u Štvanice, Papírnický a Primátorský. Jejich území dnes tvoří pevninu Karlína. Z Libeňského ostrova dále po proudu zase budovatelé rozšiřující se Prahy zasypáním části ramen vytvořili dlouhý poloostrov, takzvanou Kosu. A bývalý Holešovický, který se táhl od Pelctyrolky až k Trojskému zámku, je dnes součástí zoo. Ostrovy, které v Praze nyní máme, jsou vyhledávanými místy pro sport a odpočinek.
1: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Posloucháte Dobré ráno Českého rozhlasu Olomouc.

0: Posloucháte Český rozhlas Olomouc, je minuta po 8:45. Dobré ráno.
1: Počasí.
0: Pranostika říká mokrý máj, v stodole ráj. No dnes bude slunečno, místy přeháníky, teplota do 23 stupňů Celsia. Jaké máte počasí, tak to píšete v SMS-kách na číslo 723 70 33 51. Také píšete na náš Facebook. Děkuji. Petr je v Kroměříži a hlásí slunečno 18 stupňů, těší se na víkendové vedro. Přerov 17 stupňů, chystám se na oběd vařit koprovku s vajíčkem a bramborem. Vzkaz od Marie, 15 stupňů v Zábřehu, hlásí Eva.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
2: Naším dnešním hostem bude zpěvačka Tereza Mašková.
1: Alex a host. Dnes od 13 hodin v našem vysílání.
3: Další návrat na loňský mohelnický folkfest, jeho šestý ročník, nás čeká na vlnách Českého rozhlasu Olomouc. Tentokrát si poslechneme další dvě kapely z Morava scény, Monopol a Mirek Uhlán Session. Zavítáme taky na velkou scénu, kde skvěle zahrál Michal Tučný Revival. Na 9. setkání s folkfestem v pořadu Na cestě v neděli 24. května po 15. hodině vás zve Jarka Nosková.

0: Posloucháte Český rozhlas Olomouc, za 9 minut bude 8:30. Dobré ráno. V Olomouckém muzeu umění dnes v podvečer začne výstava k 80. narozeninám fotografa Jindřicha Štrajta. Podle kurátorů zahrnuje dvojportrét této mimořádné osobnosti. Představuje ho jako autora sociálních fotografií z oblastí bývalých Sudet a jako organizátora undergroundových kulturních a společenských akcí na Sovinci na Bruntálsku v době normalizace.
1: Hned u vstupu do jedné z části výstavy se Jindřich Štrajt zastavuje u jedné z prvních fotek. A řekla bych, že je to takový možná malý dárek muzea umění vám.
2: Přesně tak. Tam je důležitý ten hrad. To brána, která vede do hradu.
1: Sovinec.
2: Z hradu Sovince, ano.
1: V popředí je kdo?
2: No, to je moje žena Agnes, to je Monička a to jsou její kolegyně.
1: To byly tenkrát hradní paní.
2: To byly víly nebo hradní strašidla.
1: Obracím se na kurátorku výstavy Štěpánku Bělešovou. Opravdu jsou tady fotky, které zatím ještě nikde publikované nebyly. Toto je jedna z nich?
3: Určitě. Je tady řada fotografií, které profesor Štrajt měl v negativech a pro tuto výstavu jsme nechali zdigitalizovat a nově vytisknout.
2: Ty ikonické figury, které se objevují na fotografiích, jsou to třeba manželé Ilkevovi. Takže pro mě je to životní příběh a ty mezilidské vztahy.
1: Přecházíme přes chodbu do další části výstavy. Ta už ale není až tak fotografická.
3: Ale podle mě je fotogenická. Tady v této části jsme připravili výběr z kurátorské činnosti. Profesor Štrajt na Sovinci od poloviny 70. let vytvořil takové malé nezávislé centrum, kde se setkávali výtvarníci, hudebníci, divadelníci.
1: Tam se Jindřicha Štrajta, jak vy vzpomínáte na ta 70. léta, období normalizace, vy jste byl v nemilosti, také jste byl ve vazbě za hanobení republiky. Proč právě Sovinec?
2: Protože by bokem vystavovali jsme v bývalé škole, nebo v kostele, a nebo na hradě. Já jsem si vybíral autory, kteří v té době nemohli vystavovat oficiálně.
1: Vy slavíte narozeniny v září, takže začínáte takovou dlouhou etapu narozeninových akcí?
2: Ano. Mám výstavy na mnoha místech, také v Sovinci bude výstava na hradě, ale další výstavy budou v Bratislavě a v Karlových Varech, prostě na mnoha a mnoha místech.
1: Výstavu k 80. fotografa Jindřicha Štrajta s názvem Z města ven si můžou návštěvníci Muzea umění prohlédnout do 6. září. Z Olomouce Blanka Mazalová, Český rozhlas.
4: Jsme s vámi i v Olomouci a blízkém okolí. Český rozhlas Olomouc, žijeme tu s vámi.

0: novém seriálu. ČT2. S Ondřejem Cihlázem projedeme pohodovou trasu z Poděbrad do Mělníka. Malebné Polabí jako další cíl nových cyklodálek. A ČT Art. Kapitoly ze života slavného baletního tanečníka Rudolfa Nurejeva v premiérovém filmu Bílá vrána. Čtvrteční večer s Českou televizí.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
2: Krátké zprávy pro nás má Jiří Kořínek.
3: Bylo 8:30.
1: Český rozhlas Olomouc, zprávy.
3: Olomoucký kraj rozdělí i letos mezi mateřské školy v regionu peníze určené na podporu pohybových aktivit dětí. Do projektu s názvem Sporty máček se přihlásilo 60 mateřinek. Dohromady získají více než 1 700 000 korun, uvedla náměstkyně hejtmana Monika Hryzbilová z Hnutí Ano. Zhruba třetinu cest opravují dělníci v Kobyle nad Vidnavkou na Jesenicku. Silnice poškodily předloňské záplavy. Práce budou stát zhruba 35 milionů korun. Zaplatí je za pomocí státní dotace. Skončit by měli na podzim, uvedla nezávislá starostka Miroslava Rybáriková. Sadaři v Česku sklidili letos podle odhadů pouze 65 až 70 tisíc tun ovoce, to je přibližně polovina průměrné úrody. Ztráty po jarních mrazech počítají na stovky milionů korun, uvedl předseda České ovocnářské unie Martin Ludvík. Zájemci o dění v Přerově můžou na internetových stránkách radnice využívat službu audio novinek. Písemné zprávy převádí do zvukové podoby umělá inteligence, uvedla Pavla Roubalíková z kanceláře primátora. Ze sportu. Ve 34. kole Moravskoslezské fotbalové ligy Vrchovina remizovala s Hranicemi 2-2, Bčko Sigmy Olomouc prohrálo s Hodonínem 0-1 a Uničov porazil Hlučín 2-1. Počasí na střední Moravě, dnes bude polojasno nebo oblačno, místy čekejte přehánky. Teploty 19 až 23 stupně Celsia, v Jeseníkách okolo 14 stupňů, povane mírný severozápadní vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
3: Trávu kolem dálnice D1 sečou dělníci na trase Kroměříž Ivanovice na Hané. Potkáte mezi 259. a 237. kilometrem jedou levým pruhem.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Český rozhlas Olomouc. Rádio vašeho kraje.
2: V Česku vyráběné elektromobily patří k nejprodávanějším v Evropě. Více o tom za chvíli. Dobré ráno přeje Vítek Šoukal, 2 minuty po 8:30.

0: Jste naladěni na vlnách Českého rozhlasu Olomouc, je 8 minut po půl deváté. Dobré ráno. V Česku vyráběné elektromobily patří k nejprodávanějším v Evropě, ale sami Češi vůči ním zůstávají skeptičtí. Na registracích nových aut v Česku se elektromobily podle Sdružení dovozců automobilů v loni podílely necelými 10%, což je pouhá třetina proti evropskému průměru a jedno z nejhorších čísel v celé Evropě. Změnit by to už letos mohl nástup levnějších modelů s cenovkami kolem 600 tisíc korun.
1: Svůj zatím nejlevnější model Epic představila teď mladoboleslavská Škodovka. Podle člena představenstva Škody Auto Martina Jána si právě od něj slibuje, že zlomí vlažný přístup Čechů k elektromobilům.
2: Je to auto, které je dostatečně velké, jak pro cestující na zadních sedadlech, tak má docela velký kufr, takže si myslím, že to je určitě auto, které přispěje k tomu, že se elektromobilita bude v Čechách rozvíjet.
1: Základní verze Epiku, která přijde na podzim, má stát jenom 619 tisíc korun. Tento týden představené silnější

0: Jste naladění na vlnách Českého rozhlasu Olomouc, jsou 8:45. Dobré ráno, doufám, že se vám stává příjemně. Usínáte jako já večer u televize, patří televize a mobilní telefon do ložnice, vede k odcizení partnerů. Jak je tomu u vás? O tom jste mi dnes ráno psali na naše SMS číslo a na Facebook Českého rozhlasu Olomouc. Pojďme na vaše vzkazy. Za mě mobil ano, hlavně kvůli budíku. Do ložnice patří, ale televize, tak ta nepatří, napsal Petr z Hranic. Televizi máme v obývacím pokoji a manželka u ní spolehlivě usne do půl hodiny. Já tak té půl hodiny pláču nad kvalitními programy a pak ji vypínám a raději si čtu. Televize tedy zajišťuje večer domácí klid a pohodu, napsal Jirka z Prostějova. Určitě ne, tam patří spaní a vše kolem toho, píše Hanka z Lutína. Máme televizi všude, kuchyň, obývák, pokoj syna i ložnice, je pro nás kulisa a všichni u ní usínáme. Problémy nezjišťujeme, vzkaz od Milady z Olomouce. Svým způsobem televizi v ložnici mám, bydlím totiž v garsonce, přece nebudu chodit na ní k sousedům, napsal Mirek z Mohelnice. Nemít vnuk mobilní telefon u postele, myslím, že by se kvůli tomu i odstěhoval, píše Marie z Loučné nad Desnou. Mobilní telefon ano, ráno mě budí, televize ne, místo ní rádio a Český rozhlas Olomouc. To je příjemné usínání. Vzkaz od Honzy z Petrova. Tak děkuji za vaše vzkazy a postřehy a přeji, ať se nám s mobilním telefonem a nebo televizí či bez nich dobře usíná a ráno hlavně, ať se cítíme svěží.
1: Český rozhlas Olomouc a Vítek Šoukal.

Posloucháte Český rozhlas Olomouc, za 6 minut bude 9 hodin. V Olomouci se dnes koná soutěž profesionálních a dobrovolných hasičů. Více o tom uslyšíte už ve zprávách v celou. Vítek Šoukal se těší na slyšenou zítra ráno. Za chvíli už s vámi bude kolegyně Dita Vojnarová. Přeji příjemný a usmívavý čtvrtek.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Devět hodin.
0: Český rozhlas Olomouc, zprávy.
1: Dělníci opravují v Kobyle nad Vidnavkou cesty poničené před loňskými povodněmi. V Olomouci je dnes veřejná debata o využití umělé inteligence. V kultuře profesionální i dobrovolní hasiči budou dnes soutěžit v Olomouci. Polojasno až oblačno, místy přeháňky, teploty do 23 stupňů Celsia a mírný vítr, to je dnešní předpověď počasí. Dobré dopoledne vám u zpráv Českého rozhlasu Olomouc přeje Jiří Kořínek. Zhruba třetinu cest opravují dělníci v Kobyle nad Vidnavkou na Jesenicku. Silnice poškodily předloňské záplavy. Práce budou stát zhruba 35 milionů korun. Zaplatí je za pomoci státních dotací. Skončit by měly do podzimu. Pokračuje nezávislá starostka Miroslava Rybáriková.
2: Je tam těch úseků poměrně hodně. Je to přes celou obec. Vlastně ty komunikace, které byly poškozené povodní. Takže se zhruba opravuje 1/3 těch komunikací v obci. Dokončeno by to mělo být asi zhruba měsíc.
1: Na využití umělé inteligence v umění je zaměřena dnešní veřejná debata. Začne o 10:30 dopoledne v Kreativním centru v Olomouci. Odborníci budou mluvit také o praktických dopadech technologií na provoz kulturních organizací. Pokračuje mluvčí Moravského divadla a Moravské filharmonie Vlasta Pechová.
3: Jedním z hostů bude Ondřej Král, který ve spolupráci s Univerzitou Palackého vytvořil unikátní divadelní projekt využívající právě umělou inteligenci. O zkušenosti s AI v dramaturgii promluví Daniel Hrbek, ředitel Švandova divadla. A mezinárodní pohled nabídne Peter Puškáš, zakladatel rakouského startupu zaměřeného na zapojení AI do fungování kulturních institucí.
1: Profesionální a dobrovolní hasiči z celého Česka, Slovenska a taky z Německa míří do Olomouce na soutěž v požárním sportu s názvem Nejtvrdší hasič přežije. Koná se dnes u hlavního vlakového nádraží. Zúčastní se taky 9 žen. Pokračuje mluvčí olomouckých krajských hasičů Lucie Balážová.
4: Je to soutěž, která už má svou tradici v Olomouci. My jsme, co se týká té organizace, už opravdu matadoři a vždycky má velkou prestiž. A to z toho důvodu, že přijede v podstatě tuzemská a potažmo světová špička tohoto sportu, takže opravdu na co se dívat.
1: Muzeum a galerie v Prostějově dnes otevírá mimořádnou putovní výstavu mapující nucené vystěhování Drahanské vrchoviny za druhé světové války. Expozice nese název Donucení odejít. Popisuje období Drahanska v letech 1940 až 1945. Podle zástupců muzea přináší dosud nejucelenější veřejnou prezentaci jednoho z největších nucených přesunů obyvatelstva na Moravě v období nacistické okupace, uvedla mluvčí muzea Renáta Janečková.
0: Sport.
1: B-tým Sigmy Olomouc ve 34. kole třetí nejvyšší fotbalové soutěže prohrál s Hodonínem 0-1. Jiná branka padla ve 21. minutě. Hlavou skóroval po rohovém kopu hostující Dolník. Do zápasu nastoupil i 19-letý útočník Radek Palán. Byl to pro něj první start v základní sestavě v mužském fotbale.
5: Na začátku se mi teda moc nedařilo, než jsem se do toho dostal tak po 20 minutách. Pak už to sneslo nějaký parametry a pak jsme začali být víc na míči a začali jsme víc útočit po těch stranách a vytvořili jsme nějaký šance a já jsem tam měl jednu střelu z boku.

0: Panou, jinak to bylo těžký, no. První zápas s mužským fotbalem. Nějak to šlo, ale určitě to nebyl dobrý výkon od nás a ani ode mě.
1: Počasí. Dnes čekejte na střední Moravě polojasno nebo oblačno, místy přehánky. Teploty 19 až 23 stupně Celsia, v Jeseníkách okolo 14 stupňů a mírný severozápadní vítr.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
1: Dopravní značení upravují dělníci na dálnici D1 z Přerova do Brna. Pracují mezi exity předmostí Horní Moštěnice mezi 279. a 275. kilometrem. Neprojedete tam levým pruhem.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: V Olomouci je lehce zamračeno, ale dobře se dýchá. U vás možná podobné počasí, každopádně Český rozhlas Olomouc, stanice, kterou jste si naladili, pro vás zjišťuje i to, jak to bude vypadat v následujících hodinách i následujících dnech. Další ucelené informace nabídneme v 10 hodin, kdy tady budou zprávy, ale to hodně předbíháme, protože čas mezi nimi vyplníme spoustou zajímavostí a pozvánek. Pampelišky jsou nejen hojnými a pěknými, ale také zajímavými kytkami. A my jsme to probírali konkrétně s botanikem vlastivědného muzea v Olomouci. Informace si nenecháme pro sebe, nabídneme už za okamžik. Dopoledním vysíláním s datem 21. května vás bude a velice ráda provázet Dita Vojnarová. Dobrý poslech!

0: Richard Miller a Bonnie Tyler otevřeli hudebně čtvrteční dopoledne s Českým rozhlasem Olomouc. Můj kolega, reportér Aleš Spurný, se vydal za botanikem vlastivědného muzea v Olomouci Františkem Lamlou, který hledal na Drahanské vrchovině pampelišky bahení.
1: Dobrý den.
2: Dobrý den. Tak jsme se konečně potkali.
1: Ano, místní jakoby vytušili, že toto mám rád, tak mě navigovali, když jsem se ptal na rybník nebo jezírko, k trochu větší vodní ploše, než u které stojíme, k rybníku ve vedlejší vesnici Suchý. Je to pěkné místo, je to mnohem větší rybník a je tam i nějaké posezení, poblíž vinárna, takže pro teplejší počasí určitě moc příjemné místo i s koupáním. Tady stojíme spíš u mokřadu s rákosím na okraji vesnice Žďárna a vidíme krávu, jak se pase, a kolem pampelišek procházíme k pampeliškám.
2: A zatím procházíme spíš kolem takových obyčejných pampelišek, ale už se dostáváme na louku, kde se vyskytují hodně speciální bahenní pampelišky, které jsou u nás dnes velice vzácné, a na Moravě jsou v podstatě jenom dvě pěkná místa, kde se na takovéto druhy narazit. A my jsme právě na jednom z nich.
1: Já jsem si o pampeliškách něco včera přečetl na internetu a zjistil jsem, že se zajímavým způsobem rozmnožují, že vlastně tam možná nedochází k přesunu těch genů opylováním.
2: Právě tady ten zvláštní způsob rozmnožování je asi hlavním důvodem, proč jich je tolik druhů, a tedy druhů dost podobných a velice špatně rozeznatelných. Velká část těch druhů nepotřebuje k rozmnožování to opylení, vytváří nažky a dokáží se tímhle způsobem klonovat. A právě proto vytváří takové izolované populace, ve kterých se následně hromadí mutace a které si žijí svým životem a vlastně postupem času se z nich stávají druhy. A tak to vzniká to obrovské množství druhů. V České republice jich je kolem 200 v současné době, ale ještě jich je spousta nepopsaných. A právě i teď jsme na lokalitě, kde ještě několik druhů čeká na svůj vědecký popis.
1: Když se tu porozhlednu, tak vidím pouze tedy pampelišky a vy vidíte několik druhů pampelišek?
2: No, já vidím minimálně dvě skupiny pampelišek. Tady můžeme vidět jak ty pampelišky obyčejné, takzvaně ruderální se jim říká, tak pampelišky bahení. Ty jsou obvykle takovéhle drobnější. Důležité jsou takzvané zákrovní listeny, tyhle útvary, které u těch běžných pampelišek jsou svěšené dolů, ale u těch baheních takhle objímají ty vnitřní zákrovní listeny. Také mývají obvykle uší listy, ty vzácné bahenní pampelišky, a vyskytují se, jak už název napovídá, na vlhkých stanovištích, na vlhkých loukách nejčastěji. Na suchu je nenajdete.
1: A cože jste za těmi pampeliškami vyrazil právě sem?
2: Tohle je vlastně jedno z mála posledních míst na Moravě, kde vůbec je lze vidět. Takže jsem se měl podívat, ještě snad i trochu zadokumentovat tu variabilitu, protože u všech těchto zbylých lokalit neustále hrozí, že zaniknou.
1: To znamená, že je to ohrožený druh?
2: Těch druhů bahenních pampelišek je u nás kolem 30 a mají jednotky až možná nižší desítky lokalit, ale všechny jsou silně až kriticky ohroženy.
1: Proč právě tady na Drahanské vrchovině Větrné a ne v nížinách, kde máme taky bahno nahané, se těm pampeliškám líbí?
2: No, oni totiž k životu potřebují kromě toho bahna ještě jednu věc, a to je citlivé extenzivní obhospodařování těch stanovišť. Nebude se jim nikdy líbit na nějakém poli nebo cestě. Oni potřebují zkrátka buď extenzivní pastvu, to znamená, že ta loučka se prostě po část roku pase. Taky vhodnou náhradou tady tohoto typu managementu je seč, ale která jim vyhovuje třeba i dvakrát ročně, což už se dnes na většině těch lokalit neprovádí.
1: Takže ty krávy vlastně tady dělají dobrou službu, které se vedle nás pasou.
2: Ano, ty tu dělají skvělou a jenom těžko zastupitelnou službu. Vlastně bez nich by tady ty pampelišky dost možná už nebyly.
1: Ale krávy znám třeba i z nízkého jeseníku, dokonce i z hrubého jeseníku na pastvinách.
2: Tam bývá právě ta pastva leckdy příliš intenzivní. Pokud těch krav je na té pastvině mnoho, tak oni ještě speciálně ty pampelišky si vybírají a ty jsou takové dužnaté, chutné, takže ta pastva musí být extenzivní, musí to být prostě jedna až třeba pět krav na velkou plochu, kde jenom trošku rozrušují ten povrch, trošku ho rozšlapávají a regulují tu konkurenci.
1: Takže na okraji Žďárné, ještě před značkou obce doprava od Olomouce, od Prostějova, od Plumlova, a tady najdete pampelišky, poblíž se pasou krávy. Můžeme hledat zajímavé pampelišky třeba i na jiných místech než na Drahanské vrchovině?
2: Pokud byste se jim chtěli věnovat, což teda je, řekl bych, skoro celoživotní poslání, pustit se do pampelišek, tak se dají zajímavé druhy hledat leckde. Nejenom na vlhkých stanovištích, ale klidně i na nějakých písčinách nebo skalách. Ta diverzita je tam do značné míry ještě neobjevená, nepopsaná, takže směle do nich.
1: Z Drhanské vrchoviny Aleš Spurný, Český rozhlas.
3: Jsme s vámi i na Prostějovsku. Český rozhlas Olomouc, žijeme tu s vámi.

0: a Gota. Výpravy za písničkami našeho nejpopulárnějšího zpěváka od 60. let až do nového milénia poslouchejte každý čtvrtek po 19. hodině na vlnách Českého rozhlasu Olomouc.
1: Přímo z místa.
2: Za hanáckými pivoňkami do Senice na Hané se vydáme v dalším vydání reportážního Přímo z místa Českého rozhlasu Olomouc. Pivoňkám se říká královny jarní zahrady. Jsou symbolem štěstí a šťastného manželství. Patří k nejstarším pěstovaným okrasným a léčivým rostlinám na světě. Která z odrůd je nejpopulárnější? Jaké podmínky jsou pro ně nejvhodnější? A jak rychlá bývá sklizeň? Dozvíte se v neděli po 9. hodině. K poslechu zve Dita Vojnarová.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

Vzpomínka na osmdesátky, Sagvantofy a Dávej ber na vlnách Českého rozhlasu Olomouc. Dnes je čtvrtek s datem 21. května. Co to znamená v našem vysílání? Třeba to, že vám v čase mezi 10. a 11. hodinou nabídneme apatiku. Dnes se společně s doktorem Janem Gregarem zaměříme na nealkoholovou steatózu. Pokud máte k tomuto tématu nějaký dotaz, tak si ho připravte. Už teď ho klidně můžete poslat na SMS-kové číslo 723 70 33 51. Určitě na něj dojde. Ale co je před námi v zápětí, za 4 minuty vás pozveme na malý výlet do Vrbna pod Pradědem. A sice k informačnímu centru, kde stojí bysta Josefa Lovaga. Kdo to vlastně byl a proč je tento člověk pro místní historii důležitý, to se dozvíte na vlnách Českého rozhlasu Olomouc.

0: To rozhodně platí. I my pokračujeme na vlnách Českého rozhlasu Olomouc ve čtvrtečním dopoledním vysílání. Návštěvníky Vrbna pod Pradědem vítá před prostorem Turistického informačního centra v Jesenické ulici Bysta Josefa Lovaga. Město tak připomíná veřejnosti regionální osobnost Jesenická a vrbenského rodáka. Více se o něm od Kateřiny Horské z Infocentra dozvěděla redaktorka Petra Štrimplová.
1: My ho nejprve popíšeme. Je to vlastně taková vyřezávaná bysta, která trůní před Turistickým informačním centrem v Jesenické ulici. Kateřina Horská z Infocentra se pokusí společně se mnou Josefa Lovaga popsat tak, jak je podobněn tady. Takový jako důstojně vypadající pán v klobouku, bratka knírek.
2: Vypadá důstojně, přesně jako v těch pohádkách.
1: Je to horal?
2: Určitě jo. Když se narodil v Mnichově, tak určitě ano.
1: Mnichov je vlastně místní
2: narodil se tady v místní části Vrbna.
1: No a proč vlastně tady tu bystu nebo tu sochu má?
2: No, je to jako jedna z takových významných osobností Vrbna.
3: Odborník na hornictví a hutnictví.
1: Mm-hmm. On vlastně žil na přelomu století, narodil se v roce 1849, jak lze vyčíst tady z tabulky pod jeho bradou, zemřel v roce 1911. No a proč my o něm mluvíme? Protože vy máte v Infocentru vlastně publikaci, za kterou on stojí. Ta se jmenuje
3: Průvodce Vrbnem a okolím s kronikou města Vrbna a okolních obcí. A tuhle publikaci on napsal v roce 1888.
1: Mm-hmm.
3: Město ji nechalo přeložit z němčiny.
1: Ano.
3: Dozvíte se tady mimo jiné, že byl literárně činný od konce 80. let 19. století. A on těch publikací napsal mnohem více, jako tady z Jeseníku, které se dají možná ještě v nějakých antikvariátech jako získat. A hodně vlastně je těch knih v němčině.
1: A byly to publikace jakoby takové vlastivědné, historické i beletristická jeho činnost?
4: Psal i báje a pověsti.
3: Ano, ano, máte pravdu, my jsme ty knihy hledali vlastně. Oni se opravdu jako dají už těžce sehnat jenom ty antikvariáty, ale psal ty báje a pověsti, jako které se vztahovaly i tady k Jeseníkám.
1: Je to tu i vlastně na té naučné tabuli Slezské lidové a hornické pověsti z Jeseníku, Pradědovy pověsti. Takže to byl takový vlastně písmák místní, který se snažil zachytit tu historii toho Jesenicka, Vrbenska. No, jak se prodává tady ten průvodce jeho?
3: Poměrně dobře. Místní si myslím, že ho mají už jako hodně místní, si to koupí, nebo pro někoho, kdo jako se o to Vrbno zajímá a o to okolí, tak ti si to pořídí a turisté občas taky, ti, co mají zájem o historii.
1: A my to teď spojíme, když zalistujete, tak tady je úplně na začátku znak, to je jenom taková věc, která mě zaujala, znak Vrbna. A my bychom ho mohli popsat, protože tam je zvíře, které vy máte i ve znaku Infocentra. A různě se tak interiérem vašeho Infocentra prolíná i v plyšové verzi a podobně. Co to je?
3: Je to liška. Je to liška. My v Infocentru máme vlastně ve znaku maskota Vrbna, což je vrbenský lišák. Toho můžete potkat na některých významných akcích. A liška ve znaku města je už vlastně historicky spolu s horníkem.
1: Mm-hmm.
3: Řekla bych, že vystihuje dokonale jako tento kraj.
1: Takže lišek tu bylo hodně?
3: Lišek je tu hodně.
1: Je tu hodně?
3: Lišek je tu stále hodně, horníků už tolik ne, ale ta historie tady zůstala.
1: Tak vrbenský lišák, Josef Lovák, na kterého natrefíte před informačním centrem a pak samozřejmě spousta lišek, až budete zhánět nějaké turistické informace. Z Vrbna pod Pradědem Petra Štrimplová, Český rozhlas.
5: Posloucháte Dopoledne s Českým rozhlasem Olomouc.

Výhradně dámské obsazení má bluegrassová skupina Odplotny Skok, která letos slaví 20. sezónu na koncertních pódiích. A my jsme ji hostili včera, tedy ve středu 20. května v našem velkém studiu na Horním náměstí Českého rozhlasu Olomouc. Pokud jste nebyli na místě a neposlouchali včera, máte samozřejmě možnost, stačí se podívat na naše webové stránky olomouc.rozhlas.cz. Tak příjemný poslech.

0: Českého rozhlasu Olomouc.
1: Játra nepoškozuje jen alkohol, ale také špatná životospráva, přejídání nebo cukrovka. Diagnóza pak zní steatóza, což je metabolická porucha jater narušující průběh důležitých funkcí, které největší orgán lidského těla zastává. Nemá prakticky žádné příznaky, je ale nebezpečná, což vysvětlí internista Jan Gregar, který bude ve čtvrtek po 10. hodině hostem Apatiky Českého rozhlasu Olomouc.
2: Co dělali Hanáci v minulosti?
3: A jak se baví dnes?
2: Kořeny lidových tradic a současný folklor.
3: Největší národopisné oblasti na Moravě.
2: Představí seriálek
3: Hanácké rok. Poslouchejte každou sobotu ve 14.45
2: na vlnách Českého rozhlasu Olomouc.
0: Český rozhlas Olomouc. Rádio vašeho kraje.

Věřím, že mnozí z vás, kteří právě teď posloucháte dopolední vysílání Českého rozhlasu Olomouc, se těšíte na další pohlednici od pradědu na Hanou, které pro vás už více než 20 let připravuje redaktor naší stanice Mirek Kobza. Bude tady samozřejmě za 3,5 minuty. Tentokrát vás pozveme do Čekyně, která je dnes částí Přerova. Kdysi ovšem byla centrem malého panství.

0: Čeká nás velmi příjemná procházka po rozhlasových vlnách pod vedením kolegy Mirka Kobzy. Naším cílem bude Čekyně. Navštívíme nejen tamní zámek, ale vydáme se i do historie samotné obce a možná ještě kousek dál.
1: Od pradědu na Hanou. Pohlednice Českého rozhlasu Olomouc právě od vás.
2: Osídlení této obce sahá až do pravěku a v dávných časech tady stála dokonce dvě opevněná sídla. Další pak přibylo ve středověku a část těchto památek je zde dodnes k vidění. Nejstarší dějiny osídlení sahají až do mladší doby kamenné na takzvaném Čekyňském hradišti, položeném na ostrohu nad říčkou Olešnicí přímo nad zdejší vodní nádrží. Kromě nejstarších dob pak byly objeveny i stopy po osídlení lidmi z doby bronzové a starší doby železné. O tomto hradišti se vědělo už od 19. století. Co se však nevědělo, je, že o 200 metrů dále směrem k severozápadu na takzvanou rozsypanou skálou se nachází další hradiště. To bylo objeveno archeology až kolem roku 2000 a jak ukázal průzkum, bylo obydleno lidmi lužické kultury, kteří zde žili

0: 1498 pak byli majiteli obce Zemané z Vrchlabí a jejich rod se tady udržel až do roku 1581. Dalším majitelem se stal koupí tvrze a panství Tas Podstácký z Prusínovic. Jeho bratr Tas Václav přestavil tvrz do podoby renesančního zámečku. Podstáčti z Prusínovic drželi obec až do roku 1662. V roce 1697 pak čekinské zboží připadlo k Přerovu. Ještě jednou se však čekinský statek osamostatnil, a to v roce 1780 zásluhou Františka Petráše. Roku 1801 jej odkoupil Antonín von Brajda a v roce 1835 prodal Josefu Eichhoffovi. Jeho dědicové pak drželi zdejší zámek až do roku 1925. Ten později sloužil k hospodářským účelům, také jako dětská ozdravovna, a dnes je opět soukromých rukou a není veřejnosti přístupný. Obec byla zemědělskou enklávou, ke které patřily tři mlýny a hospodářský dvorec. Byla přifařena do Kokor. Před Bílou horou byla většina zdejších obyvatel protestantského vyznání, což je zvláštní vzhledem k tomu, že tehdejší majitel obce byl katolík. Obyvatelé událostmi 30leté války hodně trpěli a dokonce se v obci uvádí po jejím skončení více než 3/4 pustých usedlostí. Později se však ves pamatovala a docela vzkvétala. Díky Antonínu Brajdovi se ve vesnici na přelomu 18. a 19. století začaly chovat ve velkém ovce a vznikla zde manufaktura na výrobu sukna. Zanikla však po jeho smrti v roce 1863. O dva roky později pak zanikl i vrchnostenský pivovar. Zaměstnání tak obyvatelé nacházeli ve vápencovém lomu nebo při výrobě tvarůžků. Už od roku 1874 stojí na návsi kaple svatého Jana a Pavla, postavená prý ze zrušené obecní kontribuční sýpky. Vedle přístupové cesty k zámku pak stojí barokní kaple, zasvěcená pravděpodobně svaté Aně. O níž jsou zmínky už při přestavbě zámeckého areálu. Dnes je obec přifařena do předmostí, kam od začátku chodili i místní děti do školy. V roce 1883 byla v Čekyni postavena budova jednotřídní školy, která byla v roce 1903 rozšířena na školu dvojtřídní. Postupně se vesnice stále více zbližovala se sousedním Přerovem. Dnes tady žije necelých 700 obyvatel, je tady dětský tábor, několik rekreačních objektů a když se vydáte na čekinský kopec, taky krásný výhled na Přerov. Pohlednici z kraje mezi Praděnem a Hanou, tentokrát z Čekyně, vám po vlnách Českého rozhlasu Olomouc poslal Mirek Kobza.
1: Pošlete nám své tipy na rozhlasovou pohlednici a my k vám přijedeme. Český rozhlas Olomouc, Pavel Čákova 19, nebo e-mail miroslav.kobza@rozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

My to dáme společně s vámi, posluchači Českého rozhlasu Olomouc. Za 5 minut tady budou další aktuality. Vydáme se k nové dálnici u Přerova, kde se měří hluk. A poté, jak už jsem avizovala, tady bude apatika, do které se samozřejmě můžete zapojovat i vy.

0: Sedmikrásky na nebi jsou nejen rozhlasový pořad, ale teď už i kniha pro všechny hvězdomily i kosmoplavce. Zveme vás na výpravu mezi nebem a zemí po hvězdárnách a planetáriích napříč Českou republikou. Objevíte místa, kde můžete nahlédnout do minulosti stejně jako do budoucnosti, potkáte zapalené hvězdáře a dozvíte se nesmírně vesmírné zajímavosti o našem světě. Knížku Jiřího Duška Sedmikrásky na nebi dostanete na čísle 724 819 319 nebo v e-shopu radiotika.cz.
1: Firma Havelka uhelné sklady, dobrý den.
2: Mausa slečno, helejte, když budu chtít na podzim objednat uhlí.
1: Jak jako na podzim? Pane, uhlí se musí objednat do konce května, dokud platí jarní slevy a uhloterie. Volejte ihned 602 489 489.
3: No to bych to pěkně zvoral.
2: Jarní slevy uhlí z uhloterií platí do konce května i pro Olomoucko a Jesenicko.
4: 10 hodin.
5: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
4: Silničáři měří hluk z nové dálnice u Přerova. V Plumlově bude dnes debata o kvalitě vody v tamní přehradě. Výstava k 80. narozeninám fotografa Jindřicha Štrajta v Olomouci ukáže dosud nepublikované snímky. Polojasno až oblačno, místy přehánky, teploty až 23 stupně Celsia, mírný vítr. To je dnešní předpověď počasí. Dobré dopoledne vám u zpráv Českého rozhlasu Olomouc přeje Jiří Kořínek. Provoz autobusu městské hromadné dopravy z centra Olomouce na sídliště Tabulový vrch komplikuje oprava Stupkovy ulice, potrvá až do konce letních prázdnin. Autobusy jedou po objízdné trase, zastávky Stupkova, Karafiátova jsou mimo provoz, řekla vedoucí magistrátního odboru dopravy Zdeňka Gajdošová. Výlukové jízdní řády najdete na označnících zastávek a taky na webu dopravního podniku města Olomouce. Ředitelství silnic a dálnic z hygieniky ze Státního zdravotního ústavu měří hluk z dálnice D1 u Přerova. Plní tak slib obyvatelům okolních obcí, hlavně Bochoře a přerovské části Dluhonice, kteří si na nadměrný hluk z dálnice stěžovali. Více mluvčí silničářů Jan Riedl.
6: Mezi Říkovicemi a Předmostím bylo vybráno celkem 17 měřících bodů, které určila hluková studie doplněna o podněty občanů a místních samospráv. Výsledky včetně vyhodnocení hlukové zátěže budou známé zhruba za 6 týdnů.
4: Voda v Plumlovské přehradě a klimatická změna jsou témata dnešní besedy v Plumlově na Prostějovsku. S tamními obyvateli bude mluvit zástupce Povodí Moravy. Beseda začne v 17 hodin v budově městského úřadu, píše se na webu radnice. Olomoucké muzeum umění zahájí dnes v podvečer výstavu k 80. narozeninám fotografa a dokumentaristy Jindřicha Štrajta. Jeho díla jsou v mnoha světových galeriích, od New Yorku po Tokio. V Olomouci kurátoři představí zhruba 50 dosud nepublikovaných fotografií, hlavně z bývalých Sudet.
7: Je tady řada fotografií, které profesor Štrajt měl v negativech a pro tuto výstavu jsme nechali zdigitalizovat a nově vytisknout.
8: Potvrzuje kurátorka výstavy Štěpánka Bělešová. Olomouckou výstavou zahajuje Jindřich Štrajt, sérii narozeninových oslav.
9: Mám výstavy na mnoha místech, také v Sovinci bude výstava na Hradě, ale další výstavy budou v Bratislavě a v Karlových Varech, prostě na mnoha a mnoha místech.
8: Jindřich Štrajt stále vyučuje. Dosud vydal 120 knih a měl víc než 1600 samostatných výstav v Česku i zahraničí. Z Olomouce Blanka Mazalová, Český rozhlas.
4: Sport. Ve 34. kole Moravskoslezské fotbalové ligy Blansko prohrálo s Unií Hlubina 2-4, Olomouc B s Hodonínem 0-1, Vsetín se Zbrojovkou Brno B 1-3. Frýdek Místek remizoval se Zlínem B 2-2, Vrchovina s Hranicemi stejně 2-2, Polanka nad Odrou s Karvinou B 0-0, Třinec se Slováckem B 1-1 a Uničov porazil Hlučín 2-1. Tabulku vede Třinec před Hodonínem a třetím Bčkem Brněnské Zbrojovky. Uničov je pátý, Bčko Sigmy Olomouc 6. a Hranice aktuálně 15.
5: Počasí.
4: Dnes čekejte na střední Moravě polojasno nebo oblačno, místy přehánky, teploty 19 až 23 stupně Celsia, v Jeseníkách okolo 14 stupňů a mírný severozápadní vítr.
5: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
4: Dvě osobní auta se nabourala na dálnici D1 z Ostravy do Přerova. Nehoda se stala za 39. kilometrem mezi Bělotínem a Hranicemi. Místo havárie je s opatrností průjezdné.
5: Z Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
10: Na vlnách Českého rozhlasu Olomouc jedeme dál, máme 4 minuty po 10. hodině. Většina laiků dobře ví, že při nadměrné konzumaci alkoholu nedělají dobře mimo jiné svým játrům. Vědí, že jim může hrozit jaterní cirhóza. Málo kdo ovšem ví, že neméně závažný a velmi podobný proces se často vyskytuje třeba i u pacientů s obezitou. Jde o nenápadnou poruchu, která se dlouho nijak neprojevuje, respektive její příznaky se mohou zaměnit s dalšími obtížemi, o nealkoholovou steatózu. A právě o ní budeme mluvit s doktorem Janem Gregarem v Apatice Českého rozhlasu Olomouc. A také s vámi. Už teď se těšíme na vaše otázky, třeba na našem SMS-kovém čísle 723 70 33 51. Dobrý poslech a hodně zdraví přeje od mikrofonu Dita Vojnarová.

0: Českého rozhlasu Olomouc.
1: Internista doktor Jan Gregar je dnešním hostem apatiky Českého rozhlasu Olomouc, ve které se dnes zaměříme na nealkoholovou steatózu jater. Já vás u nás vítám, dobrý den.
2: Dobrý den a díky za pozvání.
1: O játrech se říká, že jsou jediným orgánem v lidském těle, který se umí regenerovat. Je to pravda, pane doktore?
2: Není to jediný orgán, který se umí regenerovat, ale játra jsou orgán, který mají jednu z nejlepších, no možná nejlepší regenerační schopnost, čili velká zátěž pro ty játra, nebo chronická zátěž, nebo prostě stav po nějaké těžké prodělané infekci, který ty játra postihne, tak se dokážou ty játra s tím vyrovnat tak, že se vyléčí, jak se říká, ad integrum, úplně zcela do původního stavu před tou nemocí.
1: Čím to je? Jak to, že to umějí?
2: Čím to je, nevím. Asi ta genetika nám to tak nastavila. Trošku to jako teďka ničíme tím alkoholem a tukama a nedostatkem pohybu, ale pořád ty játra jsou taková továrna pro náš organismus. Syntetizují prostě spoustu věcí, které máme potřebné, bílkoviny, imunoglobuliny a podobně. A možná proto ta regenerační schopnost je tak dobrá, protože bez jater se žít nedá.
1: Játra se pořádně napracují, oni toho dělají hodně, mají spoustu důležitých funkcí, které byste ještě zdůraznil.
2: Tak právě ta syntetická funkce jater je velmi důležitá. Důležitá, to znamená, že produkují nebo dělají některé druhy bílkovin a prostě důležitých věcí v těle. A určitě detoxikační věc, protože odstraňují některé škodlivé látky, potom spolu s ledvinama. A určitě důležitá věc je v rámci imunity, to souvisí s tou syntetizující funkcí. A další věc je, že to hraje roli třeba ve srážení krve, protože to produkuje ty srážící faktory a bez jater se nám by krev pravděpodobně nesrážela.
1: Už jste naznačil, čím játrům ubližujeme. Je to ten alkohol a také jste říkal strava, tuky, nevhodné. Čím jim ještě můžeme ublížit, aniž bychom si to třeba uvědomovali?
2: Ano, tak ty, když jste jmenovala, tak to byly ty vědomé, to vědomé poškození jater, samozřejmě tuky, větší příjem tuku, nedostatek pohybu, obezita. To je jedna věc, to je ta nealkoholická steatóza nebo nealkoholické postižení jater. Potom je to alkohol. Česká populace a obecně vlastně ten, jakoby tady ten trend a ta hospodská kultura tomu nabízí. Jsme stále stát, který jako vypije nejvíce piv na hlavu, takže nadmíra příjmu alkoholických nápojů. Ale pak jsou to věci, které úplně nejsme schopni ovlivnit. To jsou třeba jaterní infekce, hepatitida, cytomegalovirus, mononukleóza a podobně. Nebo je to vliv některých léků, které ten člověk musí brát, ale ví se o tom, že by mohli ty játra poškodit a u jednoho z 10, ze 100, z 1000 může dojít k postižení jater. Pak jsou to vrozené nemoci nebo některé metabolické nemoci. Čili to je celý spektrum, něco děláme vědomě a něco vědomě neděláme a máme smůlu, že ty játra jsou poškozena.
1: Tématem naší dnešní apatiky je steatóza. Tím, že jsem zdůraznila nealkoholová, znamená to, že tedy máme oba typy, tu alkoholovou i nealkoholovou. Jsou v příznacích v tom základu stejné?
2: V těch počátečních stádiích určitě, protože, jak jste říkala, jak alkoholické postižení jater, tak nealkoholické postižení jater, což je většinou těmi tuky, tak oni, to je tichá nemoc, která probíhá bezpříznakově a ten člověk vlastně o tom vůbec neví. Může vám napovědět něco ohledně životního stylu, když se nebudeme bavit vyloženě o tom alkoholu, kde ten životní styl je jasně špatný, tak v rámci té nealkoholické steatózy nebo nealkoholického postižení jater, tam je to vlastně ta obezita, diabetes mellitus druhého typu, vysoký krevní tlak, vyšší hladina cholesterolu, malá fyzická aktivita. Tam jsou vlastně ty věci, které souvisí s tím životním stylem. Čili dá se říct, že ta nealkoholické postižení jater je spíš takový typ civilizační, jo, choroby, kdy ten blahobyt, ve kterém žijem a nedostatek pohybu, může mít konsekvence k postižení jater právě tím nadměrným ukládáním tuku.
1: Když už jsme u toho nealkoholického typu, když se na ně člověk zaměří, tak zjistí, že okolo něj existuje celá řada vašich medicínských zkratek. A říkala jsem si, že to bychom na úvod měli mně i ostatním posluchačům ano, vysvětlit.
2: Zkusím to vysvětlit nějak v krátkosti, ale i nás to mate, protože se pořád mění ty klasifikace, mění se ty zkratky a když jsem studoval, tak jsme vznali jenom vlastně steatózu, maximálně steatózu, hepatitidu a cirhózu, nic jiného nebylo. A teď se vžívají několik takových zkratek, ale Tím základním postupem je to, že napřed se tam ukládá tuk, to je ta steatóza, pak následkem ukládání tuku dochází ke spuštění takového specifického typu zánětu, to je steatohepatitída, a pak dochází k tomu, že ta jaterní tkáň se ničí a dochází k fibróze, jako už k vazivovatění. A to jsou ještě věci, které jsou zastavitelné, plně regenerabilní a dá se s tím něco dělat. Ale jakmile ta fibróza začne přecházet v cirhózu, tak to už je nevratný stav, kdy ty játra se postihují. Čili toto je ten jakoby trend. Ale jinak ty zkratky, tam jsou věci, takovou základní zkratkou je NASH nebo NASH, to je nealkoholická steatohepatitida, a ta se teďka nahrazuje zkratkou třeba NAFLD, to je non-alcoholic fatty liver disease, jako nealkoholické postižení jater tukem, a teďka úplně nově, asi v posledních 2 letech, se tomu říká MASH nebo MASLD, to znamená metabolická, ne nealkoholická, ale metabolická, čili metabolic associated liver disease, jako metabolicky vzniklá porucha jater, ale v těch zkratkách je trošku zmatek.
1: To jste nás uklidnil, že i odborníci to přiznávají. Jedním z nich je Jan Gregar, dnešní host Apatiky Českého rozhlasu Olomouc. Bavíme se o nealkoholické steatóze a bavit se rozhodně budeme a moc chceme i s vámi, posluchači. Do našeho rozhovoru se samozřejmě můžete zapojovat prostřednictvím SMSek i telefonátů.

0: Český rozhlas Olomouc vám jako každý čtvrtek v čase mezi 10. a 11. nabízí apatiku. Dnes s doktorem Janem Gregarem, nealkoholická steatóza. Nás zajímá a věřím, že i vás. Můžete se zapojovat do našeho povídání, můžete psát na naše SMS-kové číslo. Jedná se o jaterní projev takzvaného metabolického syndromu. To bychom taky potřebovali dovysvětlit.
1: Tím se myslí to, že ta jaterní steatóza nebo ten Nash syndrom, tak se nápadně často vyskytuje s chorobama, které s tím souvisí. A ty patří do těch metabolických chorob. Jo. Kromě té nadváhy, obezity, tam patří vysoký krevní tlak, který taky jako se často vyskytuje u těch lidí, zvýšená hladina lipidů nebo hlavně cholesterolu a triacylglycerolu, a pak tam patří diabetes mellitus druhého typu. A vlastně tím, že ten metabolický syndrom je souhrn tady těch věcí, které souvisí s tím tukem, tlakem, obezitou a podobně. A jak jsem říkal na začátku, tak ona je to vlastně nemoc tichá, o které ten člověk jako dlouho neví. A právě u těch lidí, kteří trpí těmi metabolickými chorobama, ty metabolické choroby tam jsou, to znamená hypertenze, obezita, diabetes druhého typu, tak se pátrá potom, jestli ten člověk tu steatózu nemá. Takže my spíš, než bychom diagnostikovali steatózu jako sami od sebe, což se taky může stát, tak častěji to diagnostikujeme u lidí, u kterých víme, že mají nějakou metabolickou chorobu nebo vadu, a tam po té steatóze pátráme v rámci třeba jaterních testů nebo ultrazvuku.
0: Kdy na to přijdete sami od sebe? Co vás k tomu vede?
1: Sami od sebe na to přijdem buď v rámci toho, že ten člověk má krevní odběry a tam se zjistí zvýšené hladiny jaterních testů, ale to neznamená, že má člověk steatózu. To znamená to, že ty játra musíme vyšetřit a vyloučit ostatní věci, které můžou toto způsobovat. To znamená prodělaný hepatitidy, vyloučit ten alkohol, vyloučit poškození jater nějakou jinou noxou, to znamená lékama nebo nějakýma chemikáliema. A nebo na tom přijdeme na ultrazvuku břicha, kde ty játra jsou hezky vidět, když jsou zatučnělá, stučnělá, steatotická, tak jsou krásně vidět a vidíme takové světlé játra v porovnání s pravou ledvinou, kterou máme hned vedle, vlastně posuzujeme charakter té stupní šedí a podle toho se orientujeme, kolik je tam toho tuku. Ale pak jsou ještě speciální vyšetření, ale v rámci toho primárního kontaktu jaterní odběry a klasický sonobřícha.
0: Jaká vrstva toho tuku nebo procento stučnění vás lékaře nechává ještě v klidu a kdy už se vám rozsvěcují kontrolky, že tam toho máme moc?
1: Tam není jako vrstva toho tuku, jak třeba si představíte na pekáči nebo něco. Ten tuk je jako rovnoměrně rozvrstven v těch játrech a vlastně pokud ty játra jsou stučnělá, tak nás to už nenechává klidným, protože pokud ten člověk už tu steatózu má, tak to sledujeme. Většinou stačí sledování tomu člověku říct, jak by se měl chovat, kolik by měl zhubnout, na co si dát pozor, řešit diabetes, řešit cholesterol a tak. Takže většina těch pacientů se jenom sleduje, ale sledují se už ty mírné formy. Už tehdy, když toho tuku je tam z pohledu vašeho, jako málo.
0: Musíte to vidět vy, dejme tomu na tom ultrazvuku, nebo mě napoví třeba zvětšující se břicho. Znamená to, že automaticky se nám právě objevuje více tuku i u těch jater.
1: Jako zvětšující se břicho samo o sobě neznamená, že se vám do jater ukládá tuk, ale ta obezita, hlavně teda jako obvod pasu, což je takový hlavní metabolický jako typ, kolik centimetrů v pase máte, tak to vám určuje, nakolik můžete mít tu steatózu. Když ten člověk je hubený, nemá diabetes, nemá zvýšený cholesterol, neléčí se s tlakem, sportuje, má přirozenou stravu a denní aktivitu pohybu, tak ta steatóza jater je hrozně málo pravděpodobná. Jo? V běžné populaci té steatózy je asi 20-25%. Ale když ten člověk je obézní, má diabetes druhého typu a léčí se s tlakem, tak tam ta steatóza se vyskytuje až v 80%. Čili ten habitus, ten typ toho člověka a počet dalších chorob nám napoví, nakolik je ta steatóza pravděpodobná.
0: Zdůrazňujeme, že jde o nenápadnou poruchu, která se dlouho nehlásí. Když se začne hlásit, čím?
1: Většina těch pacientů je fakt zcela bezpříznakových a platí tam to, co u všech takových nenápadných chronických chorob. Většinou je tam únava, takový nenápadný tlaky v pravým podžebří, ale větší část těch pacientů s tou steatózou i steatohepatitidou jsou zcela bez příznaků a vidíme to právě jenom na tom ultrazvuku a v těch krevních testech.
0: Kdy ten ultrazvuk děláte, respektive jinými slovy, mohu já teď po odvysílání apatiky přijít a říct, já bych raději chtěla vyšetřit, protože si nejsem jistá?
1: Jo, to by nám asi skolabovaly ty termíny na ten ultrazvuk, nicméně my spíš vybíráme rizikový skupiny pacientů, právě diabetes, hypertenze, obezita, a automaticky ten ultrazvuk děláte každému, u koho najdete ty vyšší jaterní testy. A to je v rámci třeba preventivních prohlídek u praktických lékařů nebo v rámci nějakých třeba předoperačních vyšetření, kontrol po nějakých infekcích. Najednou třeba ten praktik vám napíše, tento člověk má dvakrát, třikrát vyšší jaterní testy. Co s tím dál? Je to takzvaná hepatopatie, to znamená nemoc jater, a dořešte, co a jak dál. A ten ultrazvuk je hlavní, primární, základní vyšetření, který se u každého pacienta dělá.
0: Co dokážete, pane doktore, zjistit pohmatem?
1: U těch jater samozřejmě pohmatem ty játra můžou být nebo bývají zvětšená. Dá se nahmatat ten okraj těch jater v podžebří, ale nechci říct, že to je jako starší metoda. Určitě ten doktor by si měl na toho pacienta šáhnout, ale dneska spíš dominují ty jaterní testy a ten ultrazvuk. Čili pohledem na tom pacientovi nezjistíme nic moc, ale to vyšetření je důležité právě z toho důvodu změřit tlak, zjistit, jestli nemá hypertenzi neléčenou, změřit třeba obvod břicha, zeptat se ho, kolik váží, kolik přibral a jak to je. Takže to fyzikální vyšetření není tak důležité, ale markantní, ale mělo být součástí toho té péče od pacienta.
0: Vysvětluje olomoucký lékař Jan Gregar, host apatiky Českého rozhlasu Olomouc. Hraje v případě steatózy nějakou roli věk a také rodinná diagnóza? I na to se zeptáme v zápětí v našem vysílání.

0: Teatóza jater nás zajímá v dnešní apatice Českého rozhlasu Olomouc. Naším hostem, doktorem Janem Gregarem, se zaměřujeme na tu nealkoholickou. A tady mě zajímá, jestli nějakou roli hraje věk a také genetika.
1: Já bych začal tím věkem. Ten věk hraje roli. Čím je člověk starší, tím je to onemocnění pravděpodobnější, protože ono to onemocnění tou steatózou vychází právě z toho, jak dlouho máte zvýšenou hladinu cholesterolu, jak dlouho jste obézní, jak dlouho vlastně nabízíte těm játrům to větší množství toho tuku. Takže typicky se to objevuje v 5., 6. decéniu, to znamená 50-60 let, tam na to přicházíme nejčastěji. Jak znovu říkám, většinou na to přicházíme u lidí, kteří to vůbec neví, že tu steatózu mají, ale s tím, jak populace bohužel trošku tloustne a chybí nám ta aktivita, tak ta hranice se posunuje trošku níž, takže dneska není úplnou raditou, že máme 35, 38, 40 leté pacienty se steatózou, o které víme už několik let. Ta genetika hraje roli. Vlastně v každém takovém onemocnění, a zvlášť u těch metabolických stavů je to časté. Už jsou geny, které jsou známy, že s tou steatózou, s tím ukládáním a s přechodem do těch závažnějších forem potom souvisí. Tu genetiku nějak neovlivníte, to prostě dostanete do vinku od rodičů. A ta genetika tvoří velkou část toho, když víme, že ten člověk třeba by šel tou rychlejší cestou, že z té steatózy bude rychleji, bude ta steatohepatitida, fibróza, cirhóza, případně hepatocelulární karcinom. Ale to jsou prostě špatně rozdané karty. Ale genetika v tom hraje velkou roli, stejně jako vliv prostředí a ta nadváha, ta metabolická složka.
0: Zajímá vás cokoliv z toho, co říká náš dnešní host v apatice Českého rozhlasu Olomouc? Můžete zavolat na linku 221 555 444, anebo napsat SMS-ku na číslo 723 70 33 51. A to už ostatně děláte. Dobrý den, pane doktore. Játra se vyšetřují pravidelně. Jaká je šance, že se na steatózu přijde? Danka se ptá, to už jste v podstatě částečně odpověděl, jenom ta pravidelnost vyšetření.
1: Pokud je k tomu důvod, tak ty játra vyšetřujeme. Znovu říkám, když máte prostě záchyt v rámci preventivní prohlídky, kde jsou vyšší jaterní testy, nebo se třeba ví, že ten člověk ležel na infekčním s hepatitidou, s cytomegalorou infekcí nebo s mononukleózou, nebo je to člověk, který se léčí třeba s diabetem dlouhodobě, nebo jo, je tam nějaká obezita a metabolická složka, tak tam jo, ale nevyšetřujeme jako plošně celou populaci třeba ve 30 letech. A protože když máte hubenýho člověka, který sportuje, který v rodině nemá cukrovku, neléčí se s tlakem, tak ve 30 letech ta pravděpodobnost, že bude mít steatózu, je strašně malá. A to by se museli vyšetřovat každýho. Čili spíš děláme takovou, jako vybíráme z té populace pacienty, kteří jsou rizikoví z našeho pohledu.
0: To jste mě krásně nahrál, protože já jsem v jednom z článků, které jsem pročítala v rámci své přípravy, narazila na to, že játrům neprospívá ani hladovění vedle té obezity. Je to tak?
1: Dlouhodobé hladovění, to ta kachexie potom jako samozřejmě taky zatěžujete játra. Hladovění po dobu několika hodin, 6, 8, 10 hodin jako nevadí, to vůbec ne. Játra mají vlastní zásobu látek, který jsou schopni ten energetický příjem hradit po dobu 6, 8, 10 hodin úplně v pohodě. Jo? Ale tím se myslí hladovění, který by trvalo třeba několik dnů, tak to určitě neprospívá nikomu, ty půsty dlouhodobý.
0: Další posluchačský dotaz. Dobrý den, cirhóza jater se týká jenom alkoholiků. Může se objevit i u člověka, který pije svátečně a nepřehání? To zajímá Jindřicha.
1: Obecně se cirhóza nejčastěji v české populaci vyskytuje u lidí, kteří mají nadměrný přísun alkoholu. A právě na druhém místě jsou lidé, kteří ten alkohol nepijí nebo ho pijí v dávkách, které nepovažujeme za úplně, jsou to ti sváteční konzumenti alkoholu, a ti mají tu smůlu, že můžou dostat tu nealkoholickou steatohepatitidu a ten alkohol v tom nehraje žádnou roli, ale hraje v tom roli právě ten metabolický typ toho onemocnění, cukrovka, nadváha, obezita, malá fyzická aktivita a podobně. Dřív se říkalo, že je jakási bezpečná hladina alkoholu denně nebo týdně, Dneska je takzvaná nulová tolerance, to znamená, že by se neměla dávat žádná hranice, která je ještě bezpečná. Bere se to, že každý gram alkoholu je nebezpečný, ale obecně u těch jater se domníváme, že vlastně, když ten příjem toho alkoholu u mužů je větší než 200-210 gramů týdně čistého alkoholu a u žen je to dvě třetiny, asi 140-150 gramů, tak už je to jako špatně a ty játra tím budou trpět. Tím nechci navádět jako k pravidelnému pití malého množství alkoholu, to určitě ne. Tím chci jenom říct, že vlastně to pití, aby to není srozumitelná ta hodnota 210, ale u mužů je to asi jedno pivo, u žen malé pivo denně. U mužů to jsou asi dvě, 2,5 deci vína, u žen je to asi ta jedna osminka, to 0,125. Tak toto se bralo dřív, že to nemusí poškozovat ta játra. Ale znovu říkám, je nulová tolerance alkoholu. Teďka ve všech studiích, ve všech odvětví medicíny doporučuje se příjem alkoholu nula.
0: Povzbudil jste nás v tom směru, že pokud už tu nealkoholickou steatózu máme v těch určitých fázích, že se to dost dlouho dá ještě zastavit a vrátit do toho stavu ideál. Co se s těmi játry děje, když naběhneme na tu správnou zdravou cestu, kterou chcete a propagujete vy lékaři?
1: No ona vlastně, ta nealkoholická steatóza se ani jinak léčit nedá, než tím, že použijete nebo poučíte toho pacienta o zdravých životních jakoby stylech, hubnutí a tak. Když tam máte tu počáteční fázi, tu steatózu nebo steatohepatitidu, tak vlastně tím, že jenom třeba zredukujete váhu o minimálně 5, doporučuje se 7 až 10%, tak zlepšíte nejen tu steatózu v těch játrech a ten osud těch jater, ale snížíte i třeba riziko druhého typu diabetu, snížíte hypertenzi jako možnost výskytu, snížíte si hladinu cholesterolu a tím chráníte cévy, takže spíš jakoby jsme schopni to zastavit nebo významně snížit tu chorobu tím, že pro sebe něco děláme v rámci těch zdravých postupů a omezení těch metabolických rizik.
0: To jsme vás teď povzbudili s doktorem Janem Gregarem, hostem Apatiky Českého rozhlasu Olomouc.
2: Napište nám SMS na 723 70 33 51. Český rozhlas Olomouc. Žijeme tu s vámi.

0: Nealkoholická steatóza nás zajímá v apatice Českého rozhlasu Olomouc vás také, protože se hojně projevujete v písemných SMS-kách na čísle 723 70 33 51. Ale rozhodně můžete i zatelefonovat, říct třeba něco, co vás trápí nebo čím jste si prošli, případně se na cokoliv zeptat našeho hosta doktora Jana Gregara na linku 221 555 444. A teď písemné dotazy, protože se jich tady nahromadilo. Dobrý den, pane doktore, může se steatóza objevit u člověka, který měl žloutenku? Švagr ji prodělal, je to kuřák, obezní s cukrovkou, miluje maso, nejvíce jí grilované nebo uzené, ptá se naše posluchačka od Šumperka.
1: V té definici vlastně té nealkoholické steatózy je to, že ten člověk by neměl prodělat nějaké závažné virové, bakteriální a jiné onemocnění jater a neměl by pít alkohol. To je vylučující kritérium tady toho NASH syndromu, ne tomu té nealkoholické steatohepatity. Ale jde o to, jakou žloutenku prodělal. Pokud ten člověk prodělal žloutenku typu B nebo C, tak samozřejmě ty játra dostanou daleko víc zabrat a už se to bere spíš jako následek třeba chronické hepatitidy nebo chronického poškození jater po prodělané virové infekci. Pokud je to hepatitida A, nebo třeba cytomegalovirus, nebo infekční mononukleóza, tak ty játra se zhojí a ta infekce nemá takový vliv na vznik toho postižení jater, jako třeba u toho člověka, jak jste říkal, že má nadváhu a kouří a má cukrovku, tak to spíš zapadá do toho obrazu té nealkoholické steatohepatitidy. Ale každá další věc, ať už je to alkohol, infekce, něco, tak vám vlastně ty játra zhoršuje, ono se to skládá jak prostě kostky z domina.
0: A jsme u toho, nebolí to, nedělá nám to problém do určité fáze, takže to necháváme být. Mám steatózu jater, píše další posluchač nebo posluchačka. Rozbor krve, teď to budou údaje pro vás, pane doktore. Například AST i ALT v pořádku, jen GGT zvýšené 1,3. Jsem pod pravidelnou kontrolou, beru Ursosan, léky hodnotit tedy nebudeme společně ve vysílání veřejnoprávního rozhlasu, ale uvedla jsem to, mohu příležitostně konzumovat třeba sklenku vína, nejsem pijan, ale mám strach z rakoviny.
1: Tak zase, my jako nemůžeme oficiálně jako lékaři povolit jakékoliv množství alkoholu. Dřív byla nějaká bezpečná norma, dneska, jak říkám, je nulová tolerance, ale ty hodnoty, které už prokazatelně poškozují játra, ty jsem jmenoval. Jo. A co se týče těch jaterních testů a těch hodnot těch transferáz a toho GMT, tak vlastně ta steatóza se většinou projevuje právě tím zvýšením těch jaterních testů a to GMT nebo GGT, to každá laboratoř to má jinak, je typický marker toho, že se může jednat o poškození jater v rámci té nealkoholické steatohepatitidy. Dneska vlastně ty laboratoře vám na základě odběru už dají takzvané FIP skóre a to je vlastně skóre rizika postižení těch jater. Máte 4 nějaký základní jaterní enzymy nebo testy. A oni na základě 3 z nich vám poskládají takový logaritmický vzorec, který vám ukáže, nakolik to skóre u vás je pravděpodobný, že tu steatózu máte. Protože poměrem těch jednotlivých testů GMT, AST, ALT my určujeme, když se na to pojáme, jestli je to spíš alkoholický, jestli je to nealkoholický, jestli je to spíš steatóza, pojáme se na hodnotu cholesterolu a tak. Takže důležitý je, že ta posluchačka je sledována a že má zvýšený pouze to GMT, ale nevím, kolik je. Hodnota, pokud je do 2,5 násobku normy, tak se nebere ještě jako taková katastrofa, jako když ty hodnoty jsou vyšší než 2,5-3 násobek té normy.
0: Dostali jsme se ale v rámci tohoto dotazu k další fázi, píše posluchačka nebo posluchač, že má strach z rakoviny, takže jsme u fáze, kdy se děje co?
1: Jak ano, jak jsem říkal na začátku, tu řadu, kdy máte napřed tu steatózu, to ukládání tuku, potom steatohepatitidu, další je potom vznik fibrózy, cirhózy a právě u těch pacientů, co mají tu cirhózu, tak je, tam může vznikat HCC, hepatocelulární karcinom. Není to tak, že by každý pacient s tou steatózou musel nutně onemocnět tím karcinomem, ale čím ten člověk je na vyšším a vyšším schodu tady té řady, kterou se jmenoval, tak tím je vyšší riziko vzniku toho hepatocelulárního karcinomu. Ale obecně k tomu velkou jako naději, k tomu, že se dopracují k této nemoci, mají hlavně ti lidi s tou fibrózou, už těžkou, anebo s cirhózou. Tam je ten vznik toho hepatocelulárního karcinomu obecně vysoký. Ale ještě bych rád zmínil jednu věc, když máte vlastně tu nealkoholickou steatózu, tak když jste na začátku, ale máte k tomu tu cukrovku, tlak, obezitu, málo fyzické aktivity, tak zvyšujete obecně riziko všech ostatních maligních nádorů, karcinom tlustého střeva a podobně. Takže netýká se to jenom rakoviny jater, ale obecně u těch lidí jakékoliv zvýšení jakoby nádorových onemocí. Ale já ty lidi nechci strašit. Není to tak, že by každý onemocněl, ale to riziko se třeba 10x zvyšuje oproti normální populaci.
0: Tak od rakoviny k bylinkám, protože tady máme dotaz, kterých se jich týká. Já vás zdravím. Na potíže s játry užívám pampelišku, takže doporučuji pampeliškový čaj, píše Hela. Co na to, pan doktor?
1: Pampeliška, smetánka lékařská, nevím o tom, že by ten extrakt úplně těm játrům nějak výrazně pomohl, každopádně jim asi neškodí. Z těch bylinkových věcí tam jsou hlavně se užívají deriváty toho ostropeřce. Jo, ať už ve formě tinktury, tablet, sušený a podobně. Je to součástí některých léků, které se dají napsat na recept. A to jsou látky, které stabilizují buněční membranu. Tam ten efekt jakýsi je, ale dřív těm látkám se říká obecně hepatoprotektiva, látky, které chrání, jakoby, nebo fitoterapie hepatoprotektivem, tak ten efekt není tak velký, jak jsme se původně domnívali. Nevyléčíte tím člověka, pokud mu dáte pampelíšku nebo derivát toho ostropeřce a furt bude tlustý a furt bude mít dekompenzovanou cukrovku a neléčený tlak, tak to ne. Musíme začít sami u sebe právě s tou metabolickou věcí. A tady ta fitoterapie, ty bylinky to můžou jako pozitivně podpořit.
0: Ledacos bychom si tedy měli odepřít, pokud chceme být zdraví, ale jestli potvrdíte, narazila jsem, že káva nevadí, pane doktore.
1: Káva nevadí. Obecně byl tam takovej větší strach z té kávy dřív i v rámci kardiovaskulárních chorob a infarktu a hypertenze. Dneska se říká, že 3-5 šálků denně nevadí. Je to tím, že tam jsou antioxidanty, které můžou hrát jako pozitivní roli. Dokonce jsou studie, jak jsem se připravoval na dnešní vysílání, tak jsem tam zas viděl nějakou studii, kde dokonce 3 šálky denně můžou snížit ukládání těch tuků. Ale zase je to statistická věc a káva je neutrální, nevadí ani neškodí.
0: No prostě pozitivní je ta dnešní apatika Českého rozhlasu Olomouc s naším hostem, olomouckým internistou doktorem Janem Gregarem.
2: Zavolejte nám 221 555 444. Český rozhlas Olomouc, žijeme tu s vámi.

0: Nealkoholická steatóza nás zajímá v dnešní apatice Českého rozhlasu Olomouc s doktorem Janem Gregarem, vás taky, takže teď se podíváme na dotazy, které se nám zhromáždily na SMS-kovém čísle 723 70 33 51. Dobrý den, pane doktore, dcera má 40 let, 42 kilo, nepije alkohol, stravuje se zdravě, má steatózu na sonu a zvýšený cholesterol. Já, matka, to nemám, proč to je, zajímá Aničku.
1: To vám takhle nepovím, jako na základě toho dotazu, ale zaujalo mě těch 42 kilo, jestli to není málo, samozřejmě, jestli má paní 150 cm, tak to může být váha, která není tak dramatická, kdyby měla paní 170.

0: ve 30, v 50, někde třeba ve více procentech, ale není to tak, že když ten člověk, tatínek nemá hypertenzi, že by ten syn taky nemusel onemocnit hypertenzí. Ta genetika vám to onemocnění nabízí, ale každopádně vás od něho nechrání.
1: My teď přivítáme na telefonní lince Českého rozhlasu Olomouc volajícího. Dobrý den.
2: Dobrý den, tady Zapletalová. Já jsem se chtěla zeptat, pane doktore, jestli souvisí se státozou jater zvýšený bilirubin, ikonigovaný.
0: Mm-hmm. Není to ten hlavní marker, který vám určuje tu steatózu, to jsou spíš poměr jaterních testů ALT ku AST a hodnota GMT, ale bilirubin tam může být lehce zvýšený. Zase jde o to, jestli nemáte třeba nějakou jinou chorobu, která ten bilirubin může zvyšovat, třeba Gilbertovu nemoc, což je jakoby taková prostá hyperbilirubinémie, která je poměrně častá v té populaci, spíš teda u mužů než u žen, ale pokud ten bilirubin nestoupá, máte u toho vyšetření jater, to znamená sono, máte v pořádku žlučník, žlučové cesty, tak bych z mírně zvýšené hladiny bilirubinu neměl takový strach. Ale není to úplně ten hlavní věc, která vás nebo mě může upozornit na to, že máte steatózu.
1: Stačí vám tato odpověď?
2: Já právě na ultrazvuku už jsem měla asi počínající steatózu a už tak 3 roky ten zvýšený bilirubin mám.
0: Mm-hmm.
2: Takže z toho jsem právě vydedukovávám, jestli to s tím souvisí.
0: No, musí být v pořádku ještě nález na žlučníku, na žlučových cestách a neměly by tam být jako žlučový kamínky. Jo, protože existuje i bilirubin, který zvyšují ne tak nemoci jater, ale nemoci žlučového stromu a žlučníku. Ale to by na tom ultrazvuku všechno bylo vidět. Zase důležité je, že jste sledována, že o tom víte, že chodíte na kontroly a pokud ta hladina toho bilirubinu nenarůstá nebo neobjevují se jiné jako alarmující příznaky, tak bych to jenom sledoval.
1: Děkujeme za zavolání, přejeme vám samozřejmě hodně zdraví. Další dotaz. Dobrý den, chtěla bych se jen pana doktora zeptat. Slyšela jsem, že na játra je nejlepší, a my už jsme o tom ostatně mluvili, ostropestřec mariánský. Když se játra léčí právě touto bylinou, můžu lehce jíst, brát mléčné výrobky, mléko nebo ne?
0: Nejsem úplně fitoterapeut nebo bylinkář. Nevím o tom, že by jakékoliv formy deriváty toho ostropestce se hádaly v těle s mlékem, ale většinou v rámci toho, kterého preparátu máte napsaný, jestli se to má užívat nalačno nebo po jídle, jestli se to nesmí zapíjet určitými věci, které v těch játrách blokují to správné vstřebávání. Někdy to dělá grepovej džus nebo obecně citrusové džusy. Někdy se nedoporučuje mléko, že to zhoršuje vstřebávání toho preparátu. Jako nic se vám potom nestane, jenom to mléko může zhoršit vstřebávání toho preparátu, ale to spíš bude v součástí příbalového letáku. Je důležité, v čem ten derivát toho ostropestce je, jako jestli je to tinktura, jestli je to sušený, jestli jsou to tabletky, to nevím, to takhle asi nejsou farmakolog, nezodpovím to tak přesně.
1: Další dotaz, který poslal pan Hlaváč. Dobrý den, jak vypadá zánět jater, jak se léčí a zajímalo by mě, jestli se to vrací, tak tady jsme se trošičku posunuli lehce.
0: Ten zánět jater je jedna z manifestací té nealkoholické steatohepatitidy. Zánět jater je obecně pojmenování proto, když v játrech ten zánět je, ale on nemusí být jenom v rámci toho té steatózy, toho tuku. On může být třeba v rámci virové hepatitidy, může být v rámci běžné infekce, která je takzvanou hepatotropní, to znamená, máte běžnou třeba chřipku nebo nachlazení, ale u toho můžete mít zvýšený jaterní testy, protože mimo jiné ta infekce může postihovat i játra symptomaticky. Ale jak jsme říkali na začátku, ty játra mají obrovskou regenerační schopnost a většina těch zánětů jater se velmi dobře zhojí. Jak se to pozná? Zase pozná se to hlavně z jaterních testů, případně u těch zánětů akutních, aktivních, může dojít k tomu, že ty játra jsou mírně zvětšená, ale spíš ty jaterní testy a došetření, proč ten zánět tam je, jestli je to virové, bakteriální, takové.
1: Určitě ještě stihneme odpovědět paní Blechové, která píše tento dotaz. Dobrý den, můžete vzít člověku kousek jater a kdy se to dělá?
0: Nejsem chirurg, ale samozřejmě na tyto operace posíláme. Dělají se resekce jater z různého důvodu, když prostě ten, který lalok jater je poškozený, ať už se jedná o absces, to znamená zánět, nebo nedej bože o metastázu, což je ta nejzávažnější věc, nebo ty játra jsou nějakým způsobem jinak poškozený, tak se dá odstranit část těch jater. I větší část těch jater. Ty játra mají obrovskou regenerační schopnost a mají schopnost i dorůstat. Takže ano, dělají se resekce jater, parciální resekce jater, to znamená částečné odstranění určité části jater, buď podle laloku, nebo takzvaně extra anatomie.

0: mýticky, že ti chirurgové vyříznou jenom nějaká část, kterou musí lépe ošetřit, aby to nekrvácelo, a ta část je třeba menší.
1: Takže na oběd si dnes, pane doktore, dáme co?
0: Něco s nižším obsahem tuku, něco, co má hodně vlákniny a zeleniny, co má vyšší obsah omega-3 kyselin, a aby tam byl nějaký vitamin E, který je třeba pro játra taky prospěšný.
1: A pokud to všichni uděláme, tak nám rozhodně nebude hrozit nealkoholická steatóza, které jsme se věnovali v Apatice Českého rozhlasu Olomouc. Naše pozvání k mikrofonu přijal olomoucký internista Jan Gregar, kterému samozřejmě velice děkujeme za vysvětlení a za jeho rady. Naslyšenou.
0: Naslyšenou, díky.
1: Dnešní apatikou vás provázela, také ji připravila Dita Vojnarová, která vás samozřejmě zve k poslechu všech dalších pořadů na našich frekvencích. Už za 4,5 minuty vám nabídneme další zprávy, další aktuality. Jejich součástí budou také informace o počasí a stavu na našich silnicích.
2: Český rozhlas Olomouc. Poslouchejte na frekvenci 106,8 FM. Naladit si nás můžete také na frekvencích 88,7 Lipník nad Bečvou, 101,6 Hulín Holý Kopec a 92,8 Radíkov.
3: Poznejte krásu a historii kapliček, křížů a jiných drobných památek našeho regionu. Nový seriál Zastavení v krajině vám nabízí nejen tip na výlet, ale také příběhy, které s nimi souvisejí. Poslouchejte každou sobotu kolem 11:30 dopoledne na vlnách Českého rozhlasu Olomouc a najít je můžete také v našem kalendáři či na webu stanice.
4: Další návrat na loňský Mohelnický Folkfest, jeho 6. ročník, nás čeká na vlnách Českého rozhlasu Olomouc. Tentokrát si poslechneme další dvě kapely z Morava scény, Monopol a Mirek Uhlán Session. Zavítáme taky na velkou scénu, kde skvěle zahrál Michal Tučný Revival. Na 9. setkání s Folkfestem v pořadu Na cestě v neděli 24. května po 15. hodině vás zve Jarka Nosková.
2: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: je tu týden s Teskomou. Od 18. května do 1. června nakoupíte kuchyňské a domácí potřeby od jedničky na trhu se slevou 20%. Platí v prodejnách i na e-shopu teskoma.cz. Teskoma, česká značka s nápady.
1: 11 hodin.
2: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
1: Olomoucký kraj přispěje na obnovu dopravních hřišť. Karlovice chystají nový veřejný prostor. Děti z Bulerbinu načítá pro Český rozhlas Bára Hrzánová. Polojasno až oblačno, místy přehánky, teploty až 23 stupně Celsia, mírný vítr. To je dnešní předpověď počasí. Dobré dopoledne vám u zpráv Českého rozhlasu Olomouc přeje Jiří Kořínek. Vedení olomouckého hejtmanství přispěje 8 městům z regionu na obnovu dětských dopravních hřišť. Rozdělí mezi ně 10 milionů korun. Dotaci získá například Olomouc, Jeseník, Šumperk a Lipník nad Bečvou. Pokračuje náměstek hejtmana Bohuslav Hudec z hnutí ANO.
3: Součástí tady tohoto dotačního programu je nejen tedy výstavba nových dětských dopravních hřišť, ale zejména, a to se i týkalo těchto dotačních titulů, obnova stávajícího materiálního vybavení, zázemí a v neposlední řadě obnova stávajícího vodorovného a svislého dopravního značení.
1: Jesenická radnice zavede chytrou evidenci veřejného osvětlení. Přibližně 2400 sloupů dostane své číslo a vlastní trvalý identifikační štítek s QR kódem, který usnadní jejich přesné určení přihlášení poruch nebo poškození, uvedla mluvčí radnice Markéta Káňová. Projekt, jehož náklady jsou 250 000 korun, chce město spustit do konce letošního roku. Téměř polovinu nákladů získá z dotací Olomouckého kraje. Nový veřejný prostor má vyrůst v Karlovicích na Bruntálsku. Obec už zpracovává projekt na prostranství nedaleko historické budovy mlýna a muzea Kosárna ve středu Karlovic. Dokumentace bude hotová příští rok na jaře. Radnice tam chce třeba přístřešek pro pořádání koncertů nebo jarmarků. Pokračuje nezávislá starostka Karlovic Jana Helekalová.
4: Potom bychom chtěli napojit mlýnský náhon, vyskládat ten třech kamením, udělat tam lávku a zkusit se domluvit s muzeem, zda by to bylo možné, aby se dalo přecházet přímo do jejich areálu.
1: Ve studiích Českého rozhlasu vzniká nová četba na léto. Dětem z Bulerbinu švédské spisovatelky Astrid Lindgrenové propůjčí hlas herečka Bára Hrzánová.
5: Jak se vy, děti z Bulerbinu, dnes dostanete domů?
6: Pamatuju se, že jsem jej měla strašně ráda, tu knížku, a já jsem strašně toužila taky mít ten přelejzací strom a podobnosti tam byly, že jsme v létě taky u nás na chalupě v Sudetech, tak jsme skákali do sena.
1: Bára Hrzánová se díky četbě vrací i do svého dětství a jak přiznává, s knihou Děti z Bulerbinu se poprvé setkala, když jí bylo 6 let.
5: Tatínek měl radost, když nás uviděl. Volal na nás, že zajede pluhem až do Sturbinu a na zpáteční cestě nás vezme domů.
1: Děti z Bulerbinu uvede v rámci projektu Severské léto Radio Junior. Srpnové premiéře bude v červenci předcházet repríza Pipy dlouhé punčochy. I tu pro rozhlas před bezmála 20 lety načetla Bára Hrzánová. Tomáš Maleček, Český rozhlas. Sport. B-tým Sigmy Olomouc ve 34. kole Moravskoslezské fotbalové ligy podlehl Hodonínu 0-1, prohrál 5. z posledních 7 utkání. Sigma dostala v zápase 2 červené karty. Poté první v 62. minutě pro Patrika Sígla Hanáci předvedli nejlepší část hry, potvrdil trenér Roman West.
7: Po vyloučení Sigla jsme šli do rozestavení na 3 stopery, 4 středáky a 2 útočníky. Už jsme riskovali dozadu, ale aby jsme byli nebezpeční dopředu a byli schopni jakoby zahrozit nebo i o těch 10 ten zápas vyrovnat. To byla asi nejlepší pasáž toho utkání, kde Cjazivčak tam měl 3 šance. To škoda, že jsme to nedotáhli aspoň do remízy.
1: 4 kola před koncem soutěže ztrácí Sigma na první postupovou pozici nedostižných 17 bodů.
2: Počasí.
1: Dnes čekejte na střední Moravě polojasno nebo oblačno, místy přehánky, teploty 19 až 23 stupně Celsia, v Jeseníkách okolo 14 stupňů a mírný severozápadní vítr.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
1: Dopravní značení upravují dělnici na dálnici D1 z Přerova do Brna. Pracují mezi exity Předmostí, Horní Moštěnice. Neprojedete tam levým pruhem.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: Do naší dlouhé řady apatik Českého rozhlasu Olomouc jsme dnes ve čtvrtek 21. května přidali další. Pokud jste povídání o nealkoholické steatóze neslyšeli celé, už v tuto chvíli se k němu dostanete prostřednictvím webu olomouc.rozhlas.cz. Pokročili jsme dále v našem vysílání a před námi jsou jiná témata. Akční film Stav odpojen, který se natáčel v kulisách historické Olomouce, dnes čeká premiéra. Jak složité bylo jeho natáčení, jakou roli sehráli kaskadéři a o čem půlhodinový snímek vlastně je, tak to se dozvíte právě díky Českému rozhlasu Olomouc. Tak dobrý poslech.

0: Auta létající vzduchem, honičky i napínavé souboje. Film Stav odpojen, který během natáčení na přelomu loňského srpna a září vzbudil v Olomouci velkou pozornost, se tento týden dočká premiéry. Akční snímek s Albertem Čubou a Andreou Mohylovou v hlavních rolích má jen půlhodinovou stopáž. Přesto slibuje napínavý příběh i působivé akční scény v podání olomouckých kaskadérů.
1: Popsal bych ho takovou českou akční jízdou. Je to taková podsta 90. 80. filmů, na kterých já jsem vyrůstal, akčních filmů, a je tam spoustu rvaní, rychlého ježdění.
2: Říká kaskadér a autor námětu scénáře Daniel Bodlák a vedle mě už stojí režisér filmu Vít Hradil. Bez velkého prozrazování, o čem ten film vlastně je.
3: O věci, který se snaží zabránit aplikaci, která ovlivňuje lidskou mysl, a na cestě při útěku potká Sáru, taxikářku, která se rozhodne mu postavit. Velice jednoduché, přímočaré, nic víc v tom nehledat.
2: Jak náročné je natáčet akční film oproti tomu, že vy máte třeba zkušenost s natáčením různých hudebních klipů a podobně, bylo to něco úplně jiného?
3: Bylo rozhodně, a hlavně to bylo i díky tomu, že jsme měli strašně málo dní na natáčení, 6 dní jenom, a samotná ta akce, jedna jednotlivá z toho filmu by si vyžadovala, si myslím, tak 6 dní na natáčení, aby to bylo pořádně, ale nejnáročnější natáčení, co jsem zažil určitě.
2: Jak jste se svými rolemi zžili hlavní představitelé Albert Čuba a Andrea Mohylová?
3: Albert Čuba se toho zhostil tak, jak prostě znáte Alberta, a Andrea, s tou jsme to docela hledali, protože už při tom natáčení říkala, že s Albertem hrát je velice těžké, protože on drží tu komediální rovinu, ona třeba chtěla nějakou vážnější rovinu, takže se to snažila nějakým způsobem balancovat na hranici humoru a nějaké vážnosti, které tam taky potřeba z její role, ale zhostili se toho, já myslím, na výbornou. Nebyly žádné zkoušky, nebyly žádné přípravy, takže vlastně ta improvizace byla na místě a myslím, že to dali skvěle.
2: Které lokality nejen z Olomouce, ale i z celého Olomoucka se ve filmu objevují?
3: Je to tady určitě Dolní horní náměstí, je to Denisova, je to u muzea, Bělecký mlýn, fakultní nemocnice, a to je myslím všechno.
2: Říká režisér filmu Vít Hradil a pokračuje Daniel Bodlák.
1: Vlastně na tom jsem to postavil, film jsem chtěl natočit v Olomouci a natočit to s olomouckými lidmi, kteří si pohybují kolem filmařiny. Na scénář jsem oslovil Vladislava Kracika, to je ředitel divadla Tramtárie. Na hudbu jsem oslovil mého kamaráda Davida Spilku a víceméně na všechny složky, na zvuk, na světla jsem využil tady téhle domácí scény.
2: Jak těžké to potom bylo z toho kaskadérského hlediska?
1: Ani ne, my už to děláme dlouho, víme jak na to. Možná, když jsme natáčeli u domu na Václavském náměstí, tak to bylo nejtěžší v tom, že fakt jsme měli málo času, slunko nám zapadalo a těch akcí tam bylo celkem dost, srážili jsme tam člověka. Musí to vypadat nebezpečně, ale musí to být bezpečný. Podílelo se tam dohromady 12 kaskadérů, ne moc.
2: Museli nějakým základním kaskadérským výcvikem projít i herci Albert Čuba a Andrea Mohylová?
1: Andrea Mohylová tam musela projít. To jsme se potkávali už tak nějak od června, protože první klapka padla 25. srpna. A s Albertem Čubou, s tím už jsem vlastně měl zkušenosti z minula, dělali jsme s ním film Jackpot 3 tygři ve filmu, takže jsem věděl, jak se hýbe, prošel už se mnou nějaký trénink, takže i z toho důvodu jsem vlastně oslovil, protože jsem věděl, že je pohyblivě nadaný.
2: Chtěl byste do budoucna natočit nějaký podobný film, taky akční?
1: Určitě, ale velký celovečerní. Tohle byl první krůček, ukázat, že ten potenciál je. A druhý krůček je větší film.
2: Říká kaskadér a autor námětu scénáře Daniel Bodlák. Premiéra filmu Stav odpojen proběhne ve čtvrtek 21. května od 18 hodin v olomouckém kině Metropol. Z Olomouce Klára Jarošová, Český rozhlas.
4: Posloucháte Dopoledne s Českým rozhlasem Olomouc.

hrozný a cudný, mnohá se ve mně zhlídla, oči jako devě studny, vlasy jak havraní křídla. Dobře vím, co znamená pát, kdo nás trefí v čího klína. Někdo má pletky rád, já radši sklenici vína. Žízeň je veliká, život mi utíká, nechte mě příjemně.

0: Svěřenec Českého rozhlasu Olomouc.
1: Odolným lidem říkáme, vydržíš jako pes. Ale pozor, ani pes nevydrží vše. Zvířatům ku zdraví a vám ku pomoci je tady Zvěřenec, veterinární a chovatelská poradna Českého rozhlasu Olomouc. Poslouchejte a zapojte se. Každý pátek v 10 dopoledne.
2: Oceňovaná pianistka Kristýna Bárta s projektem Red Landscape, ve kterém se představil slovinský saxofonista Jure Pukl a zpěvačka Petra Brabencová, s úspěchem vystoupila loni v Boskovicích. Prostě jazz bez hranic. V neděli po 7:30 večer budete s Českým rozhlasem Olomouc na koncertě Kristýny Bárty a

Náš příběh Marek Lambora a Tereza Mašková, sympatická zpěvačka s nepřehlednutelnými růžovými vlasy, která v dubnu oslavila kulatiny, třicátiny a která dnes po 13. hodině bude hostem Alex Minářové. Takže pokud vás zajímá, co je nového v jejím osobním, profesním, hlavně životě, tak určitě poslouchejte vysílání Českého rozhlasu Olomouc. My už se za chvíli opět vrátíme k filmu, o kterém jsme už dnes hovořili, a také ke kaskadérům, kteří se pohybovali a pohybují stále tady u nás v Olomouci.

0: Hodiny ve vysílacím studiu Českého rozhlasu Olomouc, které najdete stejně jako budovu Českého rozhlasu v ulici Pavelčákova číslo 19 v Olomouci, ukazují za 11:30. Vracíme se, jak jsem slíbila, ke kaskadérským kouskům. Své o nich ví Daniel Bodlák, šéf olomoucké kaskadérské skupiny Czech Action Crew, která má za sebou zkušenosti z natáčení u nás i v cizině. Co všechno tahle profese obnáší, co je na ní překvapivě nejtěžší a co ho k ní přivedlo, ptala se redaktorka Klára Jarošová.
1: Tak nějak jsem měl touhu to dělat, protože jsem od malička sledoval filmy s Jackie Chanem. Začal jsem dělat asi před 20 lety bojový sport capoeira. A už od začátku, když jsem začal trénovat, tak byl můj cíl, že jednou to chci zkoušet před kamerou.
2: Říká kaskadér Daniel Bodlák. Co všechno je takový kaskadér schopný udělat, nafingovat?
1: V dnešní době už víceméně všechno. Pozemní kaskadér většinou padá ze schodů, padá na zemi, nechá se srazit autem, šermuje, dělá bojové scény, hoří. To je takový základ. Pak máme kaskadéry takzvaně třeba koňáky, ty jezdí na koních, pak máme autáky, ty jezdí v autech, pak jsou kaskadéři, kteří se specializují na výšky, slaňují nebo padají z velkých výšek, je to takhle komplexnější.
2: Takže se asi nedá určit, co je nejdůležitější, jestli je to ta síla, ohebnost, rychlost, je to tím pádem asi všechno dohromady.
1: Pohyb je strašně důležitý, proto hodně kaskadérů jsou buď tanečníci, gymnasti, pak samozřejmě máme boxery nebo judista, takže pohyb a pak samozřejmě mít nějaký rozum, nechodit do toho po hlavě a hlavně disciplína a dávat pozor a soustředit se, koncentrace, to je to nejdůležitější.
2: Na kterých akcích, projektech největší vaše skupina spolupracovala?
1: Dělali jsme třeba seriál pro Netflix Barbaři, pak jsme dělali, teď posledně byla počítačová hra Mafia The Old Country, dělali jsme film Jackpot 3, tygři ve filmu, ale celkově máme zkušenosti ze zahraničí, ze zemí jako Turecko, Čína, Německo, Rakousko, Polsko, Německo, tam děláme nejčastěji tady takhle okolo a Srbsko, Chorvatsko a všude po Evropě.
2: A jaká pro vás osobně byla nejtěžší scéna, které jste se kdy jako kaskadér účastnil?
1: Ono je to různé. Jsou scény, které vypadají náročně, přitom to je jednoduchý, ale nejnáročnější jsou právě takové ty, které vypadají jednoduše. Ale oni jsou nároční v tom, že vy je musíte hodněkrát opakovat. Vím, že jsem třeba dělal seriál Tater s osvětími a byli jsme jako ti vězni, které popravovali. Po té jedné střelbě jsem jako padal na zem. No ale když máte 63krát takhle padat, máte ruce za zády, tak ono už to není sranda.
2: Co se týče konkrétně vaší skupiny, ta je nějakým způsobem uzavřená nebo mají ještě noví kaskadéři možnost se k vám třeba přidat?
1: Určitě, já vždycky rád přivítám kohokoliv nového a zájemce, takže není uzavřená. Máme pravidelné tréninky a v případě, kdy přijde nějaké natáčení, tak ty tréninky přijat intenzivníme. Podle toho, jaké zadání, tak se tomu většinou přizpůsobíme.
2: Říká Daniel Bodlák, šéf olomoucké kaskadérské skupiny, která se loni podílela také na natáčení akčního filmu Stav odpojen. Ten bude mít premiéru tento čtvrtek v olomouckém kině Metropol. Z Olomouce Klára Jarošová, Český rozhlas.
3: Jsme s vámi i v Olomouci a blízkém okolí. Český rozhlas Olomouc, žijeme tu s vámi.

0: Relax a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
1: Naším dnešním hostem bude zpěvačka Tereza Mašková.
0: Alex a host. Dnes od 13 hodin v našem vysílání.
2: Co dělali Hanáci v minulosti?
3: A jak se baví dnes?
2: Kořeny lidových tradic a současný folklor.
3: Největší národopisné oblasti na Moravě.
2: Představí seriálek
3: Hanácké rok. Poslouchejte každou sobotu ve 14.45
2: na vlnách Českého rozhlasu Olomouc.
0: Český rozhlas Olomouc. Rádio vašeho kraje.

21. května slaví svátek Moniky. Přejeme už v tuto chvíli všechno nejlepší ze strany Českého rozhlasu Olomouc. Mnoho blahopřání jistě přijde a zazní v našem vysílání po 12. hodině, kdy tady budou písničky na přání. Vy už teď můžete posílat své SMSky na číslo 723 70 33 51. Nikam se nestratí, budou připraveny na ten správný čas. Cibulový med. Zkusili jste to někdy? Uleví při kašli a překvapivě ochotně ho údajně užívají i děti. Jak se tato zázračná směs připravuje, tak to nás dnes naučí Jarka Vykoupilová a její babské rady. Přednost ale dostává Tomáš Linka.

0: Babské rady.
1: Konzumace cibule smíchané s medem, tak tomu se říká cibulový med. Pomáhá na hleny usazené v dýchacích cestách na to, aby se rozpustily. Med zmírňuje štiplavou chuť cibule, která nemusí být každému příjemná a zároveň dodává organismu množství potřebných vitamínů. Nakrájíte si cibuli na drobné kousky a smíchejte ji s medem. Směs nechte několik hodin uležet a následně konzumujte. Cibule vypustí své extrakty do medu, ale med si zachová svoji sladkou chuť, takže směs bez problémů mohou konzumovat i děti. Přesto chuť cibulového medu nemusí být pro každého snesitelná. Při kašli a nachlazení stačí užívat lžíci medové šťávy 3x denně. Dá se užívat i tak, že si ji vmícháte do čaje. Pokud s cibulí a medem zkombinujete ještě žlutou kurkumu, máte šanci, že dokáže nejen potlačit kašel, ale i ozdravit vaše plíce. Hotový sirup vždy uchovávejte ve skleněné nádobě v lednici.
0: Babské rady s Jarkou Vykoupilovou.

Uvede v úterý 2. června od 19 hodin další reprízu představení Jejich sestra, která nahlíží do méně známých osudů ženské části rodiny Mašínových. Středobodem příběhu je Zdena Mašínová, dcera Josefa zastřeleného nacisty a sestra Ctirada a Josefa. V hlavních rolích uvidíte Vlaďku Včelnou, Jaroslava Krejčího nebo Vlastu Hartlovou. Podrobnosti každopádně najdete na webu Moravského divadla. 11:51, tolik právě teď ukazují hodiny v našem vysílacím studiu. Pomalu, ale jistě pro vás připravujeme další aktuality v podobě zpráv. Od čtvrtka do neděle se v Olomouci konají mezinárodní závody v drezůře. I o tom určitě budeme mluvit. Dita Vojnarová vás srdečně zdraví a přeje hezký poslech.

0: Hlas umí nejen jasně a rychle přiblížit jakoukoliv mimořádnou situaci, dokáže být v takových chvílích průvodcem, na kterého se můžete spolehnout. Hlas předá v klidu potřebné informace. Ukáže cestu, jak se vyhnout nebezpečí. Včas přivolá pomoc, či pomůže najít vaše blízké. Díky němu nejste ve vypjatých chvílích sami. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: 12 hodin.
2: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
1: V Přerově začalo velké stěhování úředníků. Šumpark řeší krádež dřeva v městských lesích. Padlo už trestní oznámení. Lékaři na Bulovce čekají na možné projevy příznaků pacienta s ebolou. Odpoledne bude polojasná žoblačno s teplotami do 23 stupňů. Hezký den vám u zpráv přeje Gabriela Adámková. V Přerově dnes začalo stěhování úředníků do nové budovy magistrátu na náměstí Tomáše Garrigua Masaryka. Její přestavba trvala více než 2 roky a vyžádala si více než 350 milionů korun. Kvůli stěhování úřad musel omezit některé služby. Podrobnosti přidává reportérka Lenka Kratochvílová.
3: Já jsem teď v Kratochvílově ulici u pasáže, kde právě stojí stěhovací auto a sídlí zde agenda občanských a řidičských průkazů a taky pasů. 2 desítky brigádníků na korbu vynáší ze suterénu jejich archiv, i když ta nová budova je vlastně na dohled té stávající. S archivními materiály se tady musí nakládat co by s citlivými a tak je potřeba přestěhovat je pod plachtou. Úředníci si svoje přepravky a osobní věci odnáší sami. Kvůli stěhování si lidé o nové doklady budou moci zažádat až od 12. června. Z Přerova Lenka Kratochvílová, Český rozhlas.
1: Město Šumpark řeší krádež dřeva z městských lesů. Jeho společnost Podniky města Šumparka už kvůli tomu podala trestní oznámení. Potvrdila to policejní mluvčí Miluše Zajícová. Na nesrovnalosti v hospodaření s dřevem v městských lesích se přišlo při interní kontrole. Týkají se evidence a skutečných odvozů dříví. Bližší podrobnosti vedení Šumparku neuvedlo. Detektivové obvinili 20 lidí kvůli machinacím s veřejnými zakázkami na údržbu a opravy městských bytů v Havířově. Českému rozhlasu to řekl mluvčí Národní centrály proti organizovanému zločinu Jaroslav Ibehej. Údajně zmanipulované zakázky se podle policistů týkaly let 2022 až 2023. Obviněným hrozí až 12 let vězení, dodává Ibehej.
4: Obvinění se měli podílet na machinacích soutěží o veřejné zakázky v celkovém objemu minimálně 100 milionů korun. Trestní stíhání je vedeno pro trestné činy spojené s veřejnou soutěží, účastí na organizované zločinecké skupině, podplácení a přijetí úplatku.
1: Lékaři ve fakultní nemocnici Bulovka v Praze čekají, jestli se u pacienta podezřelého na nákazu ebolou projeví příznaky nemoci. Americký občan byl v kontaktu s nakaženým v Africe. O jeho hospitalizaci v Česku požádala americká strana. Dnes v noci v Praze přistálo s pacientem letadlo z Ugandy. Do nemocnice ho pak převezl zdravotnický konvoj. V izolaci stráví minimálně 3 týdny.
2: Sport.
1: Olomouci se ode dneška do neděle konají mezinárodní závody v drezuře. Akce je přístupná zdarma v areálu na Lascích. Letošního 5. ročníku se účastní rekordní počet závodníků a proto organizátoři rozdělili startovní pole na 2 různé soutěžní plochy. Uvedla to ředitelka Kristýna Bundilová.
5: Mělo by dorazit 156 koní a máme tady jezdce z 24 zemí. Asi největší jméno, co tady máme, tak je Frederik Wanders. Pátek a sobota v odpoledních hodinách. Časy budou upřesněny na webových stránkách, takže to bude určitě World Cup. V neděli to budou juniorské freestyly.
2: Počasí.
1: Odpoledne bude polojasno, přechodně oblačno, místy s přeháňkami. Teploty 19 až 23 stupňů, v Jeseníkách kolem 14. Fouká mírný severozápadní až severní vítr, který večer zeslábne. Zítra čekáme slunečno, přechodně oblačno, zpočátku ojídněla i mlhy. Teploty 20 až 24 stupňů, v Jeseníkách kolem 15. Povane slabý, přechodně mírný severní až severovýchodní vítr.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
1: Na dálnici D46 u Bystročic směr Brno dělníci sečou trávu hlaví, z ní pruh je uzavřený.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
1: Krásné poledne ve čtvrtek 21. května vám přeje Český rozhlas Olomouc. Řekla bych, že dnes si každý může, chce-li, najít něco pro slavení. Tak třeba to, že někdo z vašich milých, anebo možná právě vy, dnes má narozeninový den, anebo se jmenujete Monika a tudíž dnes slavíte svůj svátek. Pokud ani jedno, ani druhé, tak to může být nějaké výročí, třeba svatby, které můžeme společně také oslavit v písničkách na přání, které za chvilku odstartují, anebo můžete oslavit třeba Mezinárodní den čaje. Ten také připadá na dnešek. Pokud si právě teď čaj po obědě naléváte, tak samozřejmě přejeme na zdraví. A nebo můžete oslavit i jednu vzpomínkovou událost právě v tento den roku 1995. Papež Jan Pavel II. Během své návštěvy v Olomouci svatořečil Jana Sarkandra a Zdislavu z Lembe. Berka. Tak rádi připomínáme i tuto slavnostní událost. Je to už na vás, co si vyberete, anebo prostě můžeme slavit jen to, že máme příjemný den a že nám svítí sluníčko a můžeme se tady opět potkat v písničkách na přání Českého rozhlasu Olomouc. Moc se na vás těší od mikrofonu Zora Jižková. Vážím si toho, že mohu být s vámi a těším se na vzkazy pro vaše blízké, které rádi zprostředkujeme na telefonu 221 555 444. Hanka Zagorová a Štefan Margita, první píseň pro vás, pro všechny.

0: zavolejte nám 221 555 444. Český rozhlas Olomouc, žijeme tu s vámi.
1: Rádi posíláme písničky na přání. Tu první vybíral pan Břeťa ze Štítu. Dobrý den.
2: Dobrý. Já toto posílám všem našim známým posluchačům, co si hrajeme na přání a posíláme si to písničky nebo jakýmkoliv způsobem, třeba narození, jak jste říkal, nebo cokoliv. Ale dneska udělám výjimku, protože tuto písničku posílám tady panu starostovi inženýru Voglovi za jeho lidskost, protože já jsem tehdy, jak jsem scholaboval, tak byl u toho nechtěla ta rychlá sanitka. A potom má tady krásnou výzovu před radnicí, úžasnou. A já bych chtěl, aby prostě u vás ta Petra Ševců se na to přijela podívat a takhle to změřit. No a potom tyho ženským, co tady uklízí, vy mě víte, jo? Může to být? Může. A vám taky to přijde do rozhlasu. Mějte se hezky.
1: Děkujeme moc. Vy jste vybral desatero, Lucku Bílou, písničku posíláme. Naschledanou.
2: Naschledanou.
1: Tak. Telefon k nám už za malou chvíli opět bude obsazen, za chvilku opět nabereme někoho z nových posluchačů, tohle byl pan Břeťa ze Štítu, ale posíláme pěkný hudební pozdrav také pro krásné a pohodové májové dny, prožité ve zdraví pro paní Haničku z Moravského Berouna, Elišku z Václavova, pro pana Roberta z Olomouce a Jiřího z Litovle. Písnička je také do rozhlasu, tak za to moc děkujeme. Moc všechny pozdravuje paní Marie z Prostějova. A já jsem vám zapomněla dát k dispozici také naše SMS-kové telefonní číslo, tak honem to napravíme. A to je 723 70 33 51. Samozřejmě ale přednost ve výběru písní máte vy, kteří zatelefonujete. Těšíme se na vás.

0: Lucka Bílá nám dospívala své desatero a já už vítám ve vysílání písniček na přání paní Janu z Vikýřovic. Vítejte, dobrý den.
1: Dobrý den, já zdravím všechny zaměstnance Českého rozhlasu Olomouc a tuhle písničku bych chtěla věnovat všem účastníkům, kteří se mnou v úterý navštívili zámek Kunín a muzeum klobouků Nový Jičín. Moc jim děkuju, že všechno proběhlo v přátelské atmosféře. A jestli můžu, tak bych chtěla poslat ještě tuhle píseň všem seniorům z Vikýřovic, kteří nemohli jet, i všem ostatním z celé republiky, kteří už bohužel tyto aktivity nezvládají. A moc vám za to děkuju.
0: Krása, že takové aktivity pro seniory vůbec jsou, že jste vy, kteří se o ně vynasnažíte. Takže přejeme spoustu dalších krásných společných zážitků a písnička i pro vás, organizátory. Naschledanou.
1: Děkuju.
0: Pěknou písničku posíláme také pro Tobiáška Serina z Vyšehorky. Dnes má Tobiášek narozeniny. Hodně štěstí a zdraví. Ve škole samé jedničky a dobré kamarády Tobiášku přeje rodina Navrátilova. Zahrajte prosím pěknou písničku také pro pana Václava Hájka. Vašek Hájek slaví dnes narozeniny. Milý Václave, vše nejlepší do dalších let. Hodně zdraví, štěstí, lásky a pohody. Ze srdce přeje manželka Eva, dcery Petra a Martina, Roman a Šimonek. Blahopřejeme Václavu Hájkovi. Krásné odpoledne všem posluchačům Českého rozhlasu Olomouc. Přeje také nejvěrnější posluchač pan Jirka z Olomouce Stupkovi. Ať se vám všem moc daří a posílám písničku pro radost i pro potěšení. No a my už teď posíláme tu, kterou vybírala paní Jana z Vikýřovic. My dva a čas, Iveta Simonová a Milan Chladil.

0: Ty s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Přímo z místa.
1: Za hanáckými pivoňkami do Senice na Hané se vydáme v dalším vydání reportážního Přímo z místa Českého rozhlasu Olomouc. Pivoňkám se říká královny jarní zahrady. Jsou symbolem štěstí a šťastného manželství. Patří k nejstarším pěstovaným okrasným a léčivým rostlinám na světě. Která z odrůd je nejpopulárnější? Jaké podmínky jsou pro ně nejvhodnější? A jak rychlá bývá sklizeň? Dozvíte se v neděli po 9. hodině. K poslechu zve Dita Vojnarová.
0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
2: Báječnou ženskou teď tady budeme mít prostřednictvím písničky. Michal Tučný bude zpívat a také na telefonu paní Zdenička Sproskejová. Dobrý den.
3: Dobrý den, paní Zorinko, ještě jednou. K nedělnímu svátku přeji Janičce zroštění, zdraví, štěstí, pohodu, lásku v rodinném kruhu. Vše, ať se vám daří a chrání vás andělci strážní. A ještě bych chtěla Zdeničce s Jarmilkou do Hrochova, Vlastince do Krnova, Julince do Přerova, Helence Jadrničkové do Vsiska. Všem vám přeji hlavně zdravíčko a vše, ať se vám daří. Zorinko, písnička je i pro vás, protože vy jste báječná ženská.
2: Děkuju, děkuji nápodobně.
3: No, mějte se krásně a někdy naslyšenou.
2: Budeme se těšit.
3: A děkuju.
2: Naschledanou. Tak paní Zdenička Sproskejová vybírala tuhle písničku. Pošleme s přáním také paní Jitce a Bohoušovi do Olomouce, Monice Klemešové do Ptení, Janě do Roštění a Evičce do Strukova k narozeninám. Já vám přeji dlouhý život do stovky, ať vám kvetou srdcovky, spoustu dobré nálady, pivoňka ať je královnou zahrady, do vázy růže, doma hodné muže, na stole dortíček a hodně krásných přáníček, k tomu trochu vína ve vázi, ať nechybí kopretina. To vše a mnohem víc přeje Zdena z Holubic, blahopřejeme. Hrajeme také do Velkých Kunětic Marušce Chovanové. Také dnes slaví narozeniny. Maruš, přijmi moje blahopřání, ať se splní tvoje tajná přání. Moje přání shrne věta, lásku, štěstí, dlouhá léta. To ti přeje Helena. Marušce Chovanové do Velkých Kunětic blahopřejeme.

0: Český rozhlas Olomouc, písničky, které nestárnou.
1: Báječná ženská, ta je prostě nestárnoucí a stejně tak hříšné boléro, které si poslechneme v podání Karla Gotta. Ostatně nezapomeňte, že spoustu písniček právě v podání Karla Gotta můžete slyšet v našem vysílání zrovna v tento den, právě ve čtvrtek, a to v pravidelném a stálém čase hned po dechovkách, to znamená od 19. hodiny. Roky, desky a hity Karla Gotta připravuje a provází vás Jirka Matějů. Takže více od Karla Gotta dnes po 19. hodině, ale teď takový hezký závdavek i přání. Paní Liduška z Jeseníku je s námi. Dobrý den. Vítejte.
2: Dobrý poledne, paní redaktorko, vám přeji a hlavně, že jste velice vstřícná k nám a hlavně k nám letíte.
1: Děkuju.
2: A já dneska mám krásnou povinnost, a to je popřát mé věrné x-leté kamarádce Evičce do Strukova. Evičko, já ti přeji, ať je pro tebe každý den milý a přátelský, jako tvůj úsměv, štědrý jako tvé srdce, nádherný jako tvá duše a hlavně zdravý a spokojeno. Měj se fajn, pořád na tebe vzpomínám si, moje nejkamarádka, a doufám, že ještě několik roků spolu budeme si telefonovat a i povídat. A chtěla bych popřát všechno nejlepší i všem klukům a holkám, s kterýma si hrají. Nezapomněla jsem na vás a už se zase těším, až vám budu moc vyhrávat. Paní redaktorko, děkuju pěkně a někdy zase naslyšenou.
1: Děkujeme moc za milá, vlídná a moudrá slova. Budeme se zase těšit, paní Liduško, i na vás. A písnička je tady i pro vás, tak si poslechněte Hříšné boléro. Naschledanou.
2: Děkuju.
1: Naše pohádková babička, paní Liduška z Jeseníku, my tuhle písničku posíláme také paní Františce Schindlerové z Vrbna pod Pradědem, která slaví narozeniny. Milá Františko, přejeme ti vše nej a hlavně pevné zdravíčko. Přeje manžel Bruno s celou rodinou a Ivka. Blahopřejeme paní Františce Schindlerové do Vrbna. Dobrý den, zahrajte prosím kamarádkám do Vápené a do Bernardic, Marci a Jitce do Žulové, manželům Havránkovým do Malé Kraše, Aničce Vávrové do Bruntálu, Vlaskyčce do Krnova a pro kamaráda Standu do Bernardic. Všem děkuju za písničky. Krásné odpoledne přeje Anička z Vápené. Dobrý den, zahrajte prosím krásnou písničku také do Mohelnice sestřičkám Charity za jejich skvělou péči. Moc děkuju. Zdraví Jana Sedláčková Křemačov. Zdravíme sestřičky z Charity z Mohelnice.

0: Výpravy za písničkami našeho nejpopulárnějšího zpěváka od 60. let až do nového milénia poslouchejte každý čtvrtek po 19. hodině na vlnách Českého rozhlasu Olomouc.
1: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat ztrátě čichu a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
2: A s námi jsou tady i dále písničky na přání a jednu takovou krásnou, veselou, pohodovou si teď dáme s paní Vlaskyčkou z Krnova. Dobrý den.
3: Dobrý den, paní Zorinko. Děkuji za vyhledání písničky. A chtěla bych Lidušce do Jeseníku, tak bych chtěla Aničce do Vápené a Tance, všem tým děčatům a všem, koho znám, všem ta písnička patří. A děkuji Robertovi, že kolikrát si jako promluvíme a mě to hodně potěší. A všechny pozdravuju, všechny a děkuji za písničky. Snad to bude už lepší a lepší. Děkuji.
2: Určitě. Tak jednu takovou veselou květinovou také pro vás od Milana Drobného. Naschledanou.
3: Naschledanou.
2: Paní Vlaskyčka z Krnova. Písničku posíláme také se spoustou pozdravů Bláži Drýmalové z Vikýřovic. Milá Blaženko, zdraví tě sestra Marie. Zahrejte pěknou písničku pro Leničku Vychodilovou. Leni, ať ti to v práci uteče. Těším se, jak se zase uvidíme. Leničce Vychodilové, krásný den přeje Martin. Zahrajte prosím Babičce, pro radost posílá Vanda a hrajeme i milým Moničkám Petrovičové do Ludmírova, Burešové do Loštic. Přejeme děvčata vše krásné, šťastné k svátku. Zdraví, lásku, pohodičku, příjemné životní okamžiky, splněná přání a boží požehnání. Hela se všemi zlatíčky. A ještě jeden vzkaz, písnička letí a aby byla veselá, panu Miloši Pořízkovi do domova důchodců, pohoda ve Chválkovicích na pavilon C, pokoj číslo 14. Miloši, ať máš pěkný den, ať tě nic nebolí, ať to zvládáš i na tom vozíčku, přeje kamarádka Helča Zamykalová z Nové ulice. Zdravíme Miloše Pořízku.

0: Český rozhlas Olomouc, písničky, které nestárnou.
1: Jednu krásnou nestárnoucí šuplíkovku si teď také pustíme od Jiřího Vašíčka. Písničku vybírala a bude posílat paní Věra z Bedihoště. Dobrý den.
2: Dobrý den. No.
1: Povídejte, komu budeme hrát pěknou písničku.
2: Paní Věře Rybové do Olomouce.
1: Mm-hmm. A proč?
2: Jen tak jako pro potěšení. Pro pěkný den.
1: A paní Věrka Rybová z Olomouce je kamarádka nebo...
2: Ano, kamarádka z nemocnice.
1: Kamarádka z nemocnice. Takže na sebe myslíte a jste stále v kontaktu, víte?
2: Voláváme si, ano. Mm-hmm. Ano.
1: A to je moc dobře. Tak taková vzájemná podpora potěší do Olomouce paní Věrku Rybovou. Rádi pozdravujeme. Posíláme Jiřího Vašíčka země, odkud přichází má písnička je, paní Věrko, do Bohegy Bedihoště i pro vás. Naschledanou.
2: Děkuji. Naschledanou, příjemný den.
1: Dnes mají svátek Moniky a protože máme také dvě oslavenkyně, Moničku Gebauerovou z Uničova a Moničku Kučerákovou z Lasců, tak jim celá rodina přejeme vše jen to nejlepší. Štěstí, zdraví, lásku, děvčata, užijte si dnešek a všechny dny příští. Blahopřejí Sládkovi, zahrejte všem šuplíkářům a Božkovi do Brna, je to sympatiák a držte palce v hřebíkách, píše pan Robert, budeme, ano. Krásný sluníčkový den přejeme, zahrejte mojí mamince Hance Hronové ze Skřípova pěknou písničku, ať se brzy uzdraví. Máme tě moc rádi, dcera Lenka a Hanka.

0: Posloucháte Odpoledne s Českým rozhlasem Olomouc.
1: A v našem písničkovém odpoledni je také pan Robert z Olomouce. Dobrý den.
2: Dobrý den. Bylo by to pro vás do rozhlasu. Vybral jsem takovou šuplikovku od Roberta Přesťano. Pro mou nejlepší kamarádku Mirečku, pro Vlastičku do Krnova. Nechává mě taky hrát. Pro Marušku, pro Jardu Řezbáře, pro Včelaře, pro Hanu. No, pro všechny šuplikáře je hodně. Pro paní Uchytilovo a pro tu, jak veriš, je Zdenka Volubic. Na bazén do Mohelnice, no a zkrátím to. Pro tetu Dášu a pro všechny, co jim nikdo nezahraje. A držte palce.

Ach, andělé tě chrání. To ti Romane Malachovský přeje Hanka, Maty, Vojtíšek a celá rodina. Krásné odpoledne přejeme paní Růžence Krajíčkové do Kobylé, která dnes slaví narozeniny. Milá Růženko Krajíčková, přejeme mnoho štěstí, radost, boží požehnání a hlavně zdraví v důchodu, ať si užívá hodně pohody, ráda chodí na procházky, je moc milá, zaslouží si krásný den, velikou květinu a dáreček, blahopřání posílá Táňa. Pozdravujeme Růženku Krajíčkovou do Kobylé, blahopřejeme k narozeninám. Pozdrav letí také paní Smrčkové do Pískova k obědu a ke kávě. Krásný čas přeje sestra s rodinou.

Poutnici a Robert Křesťan nám pomalinku dospívávají a tady na vlnách Českého rozhlasu Olomouc už se chýlí k dalším zprávám. Budou tady za 4,5 minuty ve 13 hodin, tak se poslechněte i předpověď počasí i jak to vypadá na cestách. A pak už povídání Alex Minářové se zpěvačkou Terezou Maškovou. Zora Ješková přeje krásné odpoledne.

0: Sedmikrátky na nebi jsou nejen rozhlasový pořad, ale teď už i kniha pro všechny hvězdomily i kosmoplavce. Zveme vás na výpravu mezi nebem a zemí po hvězdárnách a planetáriích napříč Českou republikou. Objevíte místa, kde můžete nahlédnout do minulosti stejně jako do budoucnosti, potkáte zapalené hvězdáře a dozvíte se nesmírně vesmírné zajímavosti o našem světě. Knížku Jiřího Duška Sedmikrátky na nebi dostanete na čísle 724 819 319 nebo v e-shopu radioteka.cz.
1: Firma Havelka Uhelné skaly, dobrý den.
2: Mausa, slečno, helejte, když budu chtít na podzim objednat uhlí.
1: Jak jako na podzim? Pane, uhlí se musí objednat do konce května, dokud platí jarní slevy a uhloterie. Volejte ihned 602 489 489.
3: No to bych to pěkně zvoral.
2: Jarní slevy uhlí z uhloterií platí do konce května i pro Olomoucko a Jesenicko.
4: 13 hodin.
5: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
4: Agrární komora vyzvala vládu, aby jednala o krizi v českém zemědělství. Kulturní dům v Kobylé nad Vidnávkou projde rekonstrukcí. Fotbalisté Chorý i Douděra pojedou na sraz před mistrovstvím světa. Zítra čekáme slunečno až oblačno, maximálně 24 stupňů. Hezké odpoledne vám u zpráv přeje Gabriela Rámková. Prezidentem České agrární komory zůstává Jan Doležal. Funkci dnes obhájil na sněmu v Olomouci. Podle Doležala je české zemědělství v krizi. Chovatelé a pěstitelé se potýkají s rostoucími cenami energií, hnojiv i technologií, zatímco ceny komodit klesají. Doležal proto vyzval vládu, aby svolala mimořádnou schůzi a přijala kroky, které zemědělství stabilizují. Stát by podle něj měl taky zmírnit daňovou zátěž zemědělců. Kobylé nad Vidnávkou na Jesenicku začne v nejbližších dnech oprava kulturního domu. Budovu předloni poškodily záplavy. Rekonstrukce si vyžádá téměř 3 miliony korun. Hotová má být v září, říká nezávislá starostka Miroslava Rybáriková.
6: To je nová fasáda, protože vlastně tam ta voda při povodních byla až pod okna a bude se tam opravovat celý sál, celá podlaha, protože nebyly izolované ty podlahy těch budov a ta voda vlastně nám zedmula parkety na sále.
4: Podozámecká zahrada v Kroměříži má opravenou voliéru pro okrasné bažanty. Obnova si vyžádala zhruba 500 000 korun. Většinu nákladů pokryla krajská dotace. Voliéra je součástí tzv. Pavího dvora, který také čeká oprava. Potvrdila to Šárka Brantalová z Olomouckého arcibiskupství.
7: Protože když se podíváte na průčelí toho pavího dvora, máme tam určité statické narušení. To teď už projekčně řešíme a vlastně chystáme projektovou dokumentaci a předpoklad těch stavebních prací, takový optimistický, je rok 2028-2029 a to už je komplexní obnova toho pavího dvora.
4: Ve Štambarku se dnes koná beseda s názvem Z Olomouce do Istanbulu. Začne v 18 hodin v informačním centru. Na přednášce vystoupí dobrodruh Matěj Pudiš, říká Alena Frečerová z Infocentra.
8: Matěj Pudiš, který bude přednášet, pak ujel celkem 3000 kilometrů přes 9 států, 3 hlavní města, 2 řeky, 1 moře a to všechno na jednom kajaku. Vyprávění o dobrodružné cestě jednoho šílence, jak si sám říká, ve kterém nechybí policie, mafiáni, samota ani boj o život. A vstup na přednášku je zdarma. Sport.
4: Fotbalista Tomáš Chorý i David Douděra figurují v 29 člené nominaci české reprezentace pro přípravný kemp před mistrovstvím světa. Oba byli kvůli nesportovnímu chování na hřiště vyřazeni z kabiny Slávie. V listině jména trenéra Miroslava Koupka ale nechybí. Nováčky jsou Hugo Sochůrek, Christopher Kabongo a Alexandra Sojka. Finální nominace na šampionát bude známá po přípravném utkání s Kosovem na Letné 31. května.
5: Počasí.
4: Zítra čekáme slunečno, přechodně oblačno, zpočátku ojídněle i mlhy, teploty 20 až 24 stupňů, v Jeseníkách kolem 15, povane slabý, přechodně mírný, severní až severovýchodní vítr.
5: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
4: Na dálnici D1 u obce Bochoř směr Brno pracují silničáři. Levý jízdní pruh je uzavřený. Projíždíte opatrně, přejeme vám šťastnou cestu.
5: Z Zelená vlna, známe lepší cestu. Alex a host.
9: Typické jsou pro ní růžové vlasy. I lucerna, kterou si svým koncertem podmanila, byla růžová. Bude jednou růžová i O2 Arena. Zpěvačka Tereza Mašková je naším hostem. Vítám vás, dobrý den.
10: Dobrý den a děkuju za pozvání.
5: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
11: Proč je na světě nebe? Vím, právě mi vrátilo tebe. Vím, už to vím, vím, co je žít léta v klecích.

0: Do Alex a host zavítala zpěvačka Tereza Mašková. Píseň, kterou jsme právě teď slyšeli, Dívej se na mě, je z vašeho druhého alba. Ano. Hraje se pravidelně na koncertech, je to ta píseň, která musí zaznít?
1: Já tuhle písničku mám hrozně moc ráda, a takže když je ta možnost, tak samozřejmě ji hrajeme, jenom tím, že už jsem vydala, už mám 3 desky za sebou, tak člověk se snaží ten playlist prostě tak sestavit, aby tam bylo od každého něco, takže nedají se prostě hrát všechny ty písničky, ale když je ta možnost, tak ji velice ráda hraju.
0: Tak a zazněla třeba v O2 Univerzum? Vzpomínáte si, jestli jste ji zpívala?
1: Ne, v O2 Univerzu bohužel nezazněla.
0: Tak v jedné Lucerně.
1: V Lucerně byla na obou, na všech třech, tak.
0: Vy jste před 8 lety vyhrála Superstar, ano, už je to 8 let. Během toho nebo poté jste vydala první desku, Zmatená,
1: přesně
0: která
1: tak.
0: Odpovídala vašemu rozpoložení, ano, jste se hledala,
1: ano.
0: Pak přišla druhá, třetí deska, mezi tím ale 3x Lucerna, O2 Univerzum letos v lednu.
1: Ano.
0: Co O2 Arena?
1: No samozřejmě je to ten cíl, je to ten sen, za kterým teď půjdu, a hrozně moc se těším na tu cestu tam, takže makám, co se dá, začínám dělat opět novou hudbu, vlastně odjela jsem jarní turné, teďkon se chystám na podzimní, takže doopravdy snažím se, aby ta cesta tam byla úspěšná. Dá se to říct takhle?
0: A aby byl potom úspěšný samotný ten koncert.
1: Přesně
0: a dá
1: tak.
0: Se očekávat, že se o tu arénu pokusíte, nebo budete ji plánovat, bude termín příští rok? Nebo to je příliš brzy?
1: To ještě ne. Všechno má svůj čas a ono to přijde.
0: Tak zatím si můžeme povídat tedy o těch úspěšných koncertech, které máte za sebou, ať už v Lucerně 3 koncerty, nebo jak už jsem zmiňovala, v O2 Univerzum, taková příprava na tu O2 arénu. Dá se to srovnávat, Lucerna a O2 Univerzum?
1: Já bych řekla, že každý ten prostor je jiný, a hlavně v tom, že třeba Lucerna je pro mě doopravdy taková srdcová záležitost, protože byl to vlastně jeden z mých doopravdy prvních koncertů, který jsem kdy jako měla jako sama, že na který si mohli lidi koupit lístky, jo? Že pro mě to bylo jako něco neuvěřitelného, že se to jako povedlo, že byla vyprodaná a že vlastně všechny 3 a hlavně ten prostor, tam už je to legendární prostor, ten tam prostě dejchá historie, a hlavně je to tam hodně takový, jak bych to řekla, jste si hodně blízko k těm lidem, což já mám ráda, je to hodně intimní. Za to O2 Univerzum, to už se bavíme jakoby doopravdy o velký hale, kdy ten kontakt s těmi diváky není tak blízký, ale zase na druhou stranu já se nedám, takže já nemám problém za těmi mými fanoušky jít, takže každý ten prostor je jiný a každý má svoje kouzlo.
0: Ano, to jste tam předvedla, když jste šla vlastně uličkou, jste se procházela sem a tam, takže jste si z toho udělala takovou Lucernu.
1: Přesně
0: intimější.
1: Tak, já jsem si to udělala po svém.
0: Který z těch koncertů, nebo jste si více užila? Tak, se zeptám.
1: Ojojoj, to je těžký.
0: Dá se to srovnat i v tomto pohledu, nejenom tím prostorem?
1: Já si myslím, že možná první Lucernu, když jsem měla, tak jsem si užila, nechci říct, že víc, ale bylo to jiný, protože to zrovna vlastně bylo po té Stardance, kdy jsem se klepala nervozitou tím, že jsem musela tancovat, a doopravdy se mi jako vrátila tím taková ta teenagerská puberta. Nervozita, jo, kdy se mě klepalo úplně všechno. A v té Lucerně, jak jsem jako měla pocit, že tak a tady patřím, tohle jsem já, ten zpěv, moji fanoušci, tady jsem doma, tak tam jsem necítila vůbec nervozitu, což bylo hrozně zajímavý. Takže jsem si fakt jako užívala, že dělám to, co jako dělat mám v té první Lucerně. Samozřejmě ta druhá a třetí Lucerna už zase byla o něčem jiném, protože chcete to posunout prostě zase někam jinam, aby to bylo jiný. Nechcete zklamat ty fanoušky, tak tam už zase nabíhala ta moje klasická nervozita, no a O2 Univerzum, to jsem se klepala jak ratlík.
0: No a že jo, řeší se, nebo určitě, samozřejmě pro vás je to nejdůležitější, aby se vyprodala, aby se kupovaly vstupenky, tak vy jako zpěvačka samozřejmě máte na to lidi, ale řešila jste zejména třeba první, druhá Lucerna, jako že jste se každý den podívala, jestli se prodaly lístky, kolik se jich prodalo a jak to nejde?
1: Jo, určitě, jako byla jsem z toho opět nervózní, jestli se to podaří i teď vlastně po druhé. A musím teda říct, že mistr v tomhle tom je můj muž, že ten doopravdy jako non-stop, co hodinu prostě sledoval ten prodej jakoby těch vstupenek, takže já jsem byla ovšem informovaná, někdy už mu říkám, prosím, už ne, už dost, aspoň jeden den, jako nechme to tak, ale samozřejmě člověku to nedá, je zvědavý, jak to probíhá, no.
0: Tereza Mašková je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: V Alex a host si povídám se zpěvačkou Terezou Maškovou, která má za sebou několik velmi úspěšných koncertů, ať už v Lucerně nebo v O2 Univerzum, a postupnými krůčky se dostane až k O2 Aréně. Vy jste na tom posledním koncertě měla různé efekty, snesla jste se tam třeba z výšky, na závěsné konstrukci, tančili tam s vámi tanečnice, měla jste tam tuším i rachejtle, nebo jak se tomu říká?
1: Ano, takový ty konfety vystřelovače.
0: Tak, ty konfety. Tak jdete do všeho, co vám přichystají, navrhnou, nebo třeba i sama do toho promlouváte, jak bude vypadat koncert?
1: No, takhle, jako co se třeba toho lítání týče, tak já doopravdy se strašně bojím vejšek a nezvládám, nebo jako ne, že to nezvládám, ale mám z toho doopravdy strach, ale prostě když člověk jako vidí, že je to jako hezký a efektní, tak nějak jako v sobě, nebo ten adrenalin tak jako zapracuje, že na to potom jako nemyslíte, tak zrovna tu houpačku jsem jako s tím jsem dost bojovala, úplně jsem s tím jako nebyla ztotožněná, ale nakonec jsem ráda, že to teda všechno proběhlo. A co se týče veškerých těch jako efektů a tohle, tak to já teď musím pochválit svého muže, kterého doopravdy, který mi zároveň dělá i manažera, tak on na to má hrozně dobrý oko, že spoustu věcí jako vidí a řekla bych, že je až takový jako vizionář v tomhle tom, takže v tomhle tom já si nechám hodně poradit od něho i vlastně jako samozřejmě všechno se mnou konzultuje, že jestli se mně to líbí nebo co na to říkám, naopak mě třeba i přesvědčí o tom, to bude fakt dobrý, když se zvlítneš třikrát prostě, když vyletíš nahoru, jo, takže někdy trošku zabojujeme, ale většinou tohle to všechno jako vymýšlí on, no.
0: A jak se v tom zpívá? Myslím, na té houpačce.
1: Na té houpačce, no. Ty zkoušky pro mě byly dost jako, když jsem si říkala, tak tohle nedám, že doopravdy, a přitom nešla jsem až tak jako vysoko, nebylo to, jo, jako, že bych se z toho měla zbláznit, ale ty nervíky pracovaly a říkám, když už jste jakoby na tom koncertě, když už to jako běží, tak to nevnímáte, prostě tam je takovej jako, se v takový euforii, když vidíte ty lidi, jo, jak zpívají vaše písničky, odťukám, všechno funguje tak, jak má, a vy se prostě houpete, tak naopak to vlastně jakoby ten svůj strach přesunuté v to, kdy to sám vlastně přiznáte, že já nevím, na to, že se bojím výšek, tak docela jako v pohodě, jo, jako, takže v tu chvíli už to nevnímáte, no, ale je to...
0: Co se odehrává ve vás pár vteřin před tím, než vstoupíte na jeviště? Nebo na pódium, pardon.
1: Ano, to já nevím, já mám pocit, že mám vždycky jako totální jako černotu, blackout před sebou, strašně moc často si jako opakuju texty, abych to nezapomněla, abych se nestal jako nějaký průser, že prostě tam jako zapomenu text, což se taky stává, jako a mě teda dost často, jo, že prostě zapomínám texty a nevím, no, už je to takový to jako, že dobrý, tak jsem, řeknu tu kliše větu tady a teď a děj se vůle boží prostě. Už to musí jenom dopadnout.
0: A kdo je s vámi v tu chvíli, než jdete na pódium? Jste sama, chcete být sama, nebo potřebujete třeba právě manžela, buď v roli manžela nebo manažera?
1: No, většinou právě můj muž odchází jako dopředu, tam ke zvukařům a tohle, takže už spolu potom nejsme. A přiznám se, že já jsem radši sama. Že já se jakoby uzavřu do nějaký svojí bubliny, kdy přestanu, pardon, kdy jako přestanu vnímat, nechci, aby na mě nikdo mluvil a vlastně se tak jako doopravdy uzavřu a už jenom se, vlastně se těším, až už to začne.
0: Až už to začne. Ano. A když si to začnete užívat, ten koncert?
1: No, většinou je to až ke konci, kdy už jako se úplně jako uvolníte a řeknete si tak a už jako, už si to chci užít, už nechci na nic myslet, takže ono, takhle to zní blbě, že člověk si začne užívat až koncerty i poslední písničky, tak to jako není, ale ta nervozita pořád jako pracuje během toho koncertu a je to vlastně hezký, vy vlastně jako nevíte, co se stane, protože já velice ráda komunikuju s diváky. Některé to trošku vyvádí z míry, ale já si to dokážu představit, kdybych já byla v jejich pozici a furt na mě někdo mluví, tak taky jako jsem z toho nesvá. Ale já mám skvělý fanoušky v tom, že už mě znají, takže na to jsou zvyklí, že vlastně někdo vám odpoví a teď se vám to úplně celý sesype, nějaký jako harmonogram, nějaký scénář v uvozovkách, jo, co jste si dali. Takže je na tom super to, že je to pořád jiný. To je skvělý.
0: Říká Tereza Mašková, náš dnešní host.
2: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat ztrátě čichu a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: se zpěvačkou Terezou Maškovou, která před pár měsíci odehrála, odespívala svůj první koncert v O2 Univerzum. Tam ji také přišel podpořit a zaspívat s ní společný duet herec Marek Lambora. Píseň Náš příběh, my tady také hrajeme často na vlnách Českého regionální stejně z Českého rozhlasu. Ale mě by zajímalo, proč Marek Lambora. Prostě byla jste to vy, kdo si vybral k duetu herce Marka Lamboru?
1: Jo, byla jsem to já a víte co, bylo to... My totiž, když jsme jakoby udělali písničku Náš příběh, tak to původně vlastně duet vůbec být neměl. Ale jak jsme jako ji poslouchali v tom studiu a teď jsem poslouchala ten text a vlastně takový to přesně to partnerský, jako co se i děje, a říkám, to vlastně by byl jakože super duet, kdyby do toho někdo šel, ale já furt jsem vlastně nevěděla, kdo. A teď jsem tak, já jsem šla běhat a nějak mě prostě jako cvrknul do nosu ten Marek Lambora, kdy jsme se potkali. Myslím, V tvoje tvář má známý hlas, potom následně při natáčení vlastně pohádky Princezna zakletá v čase. A tak jsem si říkala, já to zkusím, že mi se hrozně líbilo, jak zpívá, i když on jako říká, že jako hlavně herec, že jako to zpívání, ale já říkám, já to zkusím. No a zavolala jsem mu, nejdřív byl trošku zmatený, protože já mu říkám, hele, já mám písničku, já chci, abys jako... jí naspíval a ještě i jako natočil videoklip, kde budeš tancovat. Takže byl z toho docela jako, bylo taková jako půl minutky ticha a jsem hrozně ráda, že do toho šel a že to takhle celý vzniklo, protože si myslím, že vzniklo moc něco jako hezkýho, no.
0: Moc hezkýho, co má na YouTube kanále 30 milionové shlédnutí, takže to musí být
1: tak.
0: A je to velmi
1: hezké. Je to hezký.
0: Je to hezké. A já, když jsem se dívala už i v minulosti na ten klip, a vy jste vlastně byla v roce 2023 ve Stardance, účastnila jste se Stardance, ta písnička vznikla v roce 22. Já jsem měla za to, že ten klip musel být natočený po té Stardance.
1: Ne,
0: protože to vypadalo, že jste profesionální tanečníci, nebo tady hlavně u vás.
1: Tak to děkujeme.
0: Takže vy jste uměla tak tančit ještě předtím, než jste šla do Stardance.
1: No jako uměla tančit, víte co, bylo to, měli jsme tréninky a prostě trénovali jsme v podstatě skoro potom už dost intenzivně a každý den s Márou, takže bylo to před Stardance, ale mě jako baví tancovat, takže jsem měla radost, že právě tu písničku můžeme tím tancem nějak jakoby znázornit. A to byla podle mě jak škola pro něho, tak i pro mě obrovská.
0: Mm-hmm. A to už jste věděla, že pojedete do Stardance, když jste cvičili, trénovali na natáčení videoklipu, nebo jste to ještě nevěděla?
1: No, já mám pocit, že jo, ale nesmělo se to říkat, takže jsem měla bobříka mlčení.
0: Je tak. A Marek to věděl?
1: Nevěděl.
0: Nevěděl. Taky ne.
1: Nikdo to nevěděl.
0: Když to nemáte nikomu říkat, tak prostě
1: tak
0: nikomu.
1: Tak já prostě jako neřeknu.
0: Ani třeba manželovi.
1: Tak to jo, to zase jako ten skákal radosti, když mě volali, to si doteď pamatuju.
0: Když on si přál, abyste tančila ve Stardance.
1: On si to strašně přál, abych tancovala ve Stardance. A no a jak mě volali, tak skákal radosti a já už jsem jenom viděla tu obrovskou dřinu a říkám, toto vůbec nebude jednoduché.
0: Takže měl větší radost než vy, co si budeme povídat.
1: Dá se to tak říct, ano.
0: Dobře, takže vy jste už věděla, že půjdete do Stardance, takže jste vlastně nacvičovali s Markem Lamborou, aby už jste si v duchu říkala, tak to už se připravuju
1: jo,
0: na ty tréninky.
1: Je to tak, je to tak.
0: Bylo to pak ale mnohem horší a náročnější ty přípravy na každotýdenní přenosy.
1: Jo, ale hlavně jako i psychicky bych řekla, že ono se to fakt nezdá, ale člověka to tak jako pohltí, nebo aspoň já jsem se tím nechala hodně pohltit, mě to strašně bavilo ten projekt, to je doopravdy krásný projekt, kdybych mohla jdu ještě jednou, ale už se k tomu postavím trošku jinak, chtěla bych si to víc jako užít a já jsem si myslela, že se ze mě stane jako profesionální tanečnice, já jsem potřeba všechno jako probírat dopodrobno, jakýkoliv krok a přitom, kdybych si prostě řekla, nějak to jako dám a prostě chci si to užít, tak možná mě to tolik jako nepohltí, že nebudu pořád myslet na to, jenom jestli ten krok bude správně, nebo abych jako správně napla ruku, jako to zajímá, hlavně, že prostě to jako odtancujete. Teda aspoň tak jsem se potom na to začala dívat já, jo. A doopravdy byly to tréninky každý den, po čtyřech hodinách a doopravdy, takže jsem si tak šáhla trošičku na dno, nebo na dno. To je silný slovo na dno, ale já jsem do toho měla ještě divadla, koncerty a právě jsem měla před sebou tu první Lucernu. To vlastně se takhle všechno setkalo, takže bylo to pro mě jedno z velice náročných období, které jsem ráda, že jsem mohla zažít, ale taky, že ho mám za sebou.
0: Tereza Mašková je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Pozvání do Alex a host přijala zpěvačka Tereza Mašková, která má na kontě už 3 své desky, ta třetí vyšla teprve nedávno a jmenuje se nebo nese název Nebudu sedět v koutě, a to ne, je v závorce.
1: Tak, ano.
0: To znamená, že jednou tam si budu a jednou tam si nebudu, nechci a chci.
1: Přesně tak, je to, já jsem totiž chtěla vlastně tím názvem tak nějak jako ukázat sebe, světu, jak to jakoby, hned to vysvětlím, jak to myslím, že já někdy mám takový jako pocit, že plavu mezi dvěma světy. To nebudu sedět v koutě, přesně to, že mám někdy obrovskou potřebu dát jako vědět, že hele, tak takhle ne, já se nedám, jako že jo, teď prostě jedu od rána do večera, tohle to bim, bam, bam, a potom, že mě úplně jako, že vypne, nechte mě všichni být, nepište mi, nevolejte, chci být na tom gauči se zmrzlinou, koukat na televizi, úplně se jako vypnout od světa, neodpovídat, nekomunikovat, a to jsem já, přátelé.
0: Tak kdybych nevěděla, jaké máte, v jakém jste narozená znamením, tak bych řekla, že jste blíženec, ale to nejste.
1: Nejsem, ne, jsem beran, ale jsem prostě taková, no, že někdy prostě doopravdy jedu obrovský bomby, nevidím, neslyším, mám pořád jako potřebu se k něčemu vyjadřovat, jako být jako respektovaná, a potom jakoby chci být ta, to mám říct, malá myška, která prosím, ne, nechte mě, nechci, nevím, jo.
0: Neexistuju,
1: prostě nechte mě bejt. Tak no, a to se někdy jako ve mně odehrává.
0: A to přijde tak z nenadání, nebo už cítíte, že to přichází, že už máte potřebu se někde schovat?
1: Já bych řekla, že to tak jako nárazově, že doopravdy, když je toho pracovně hodně, což je samozřejmě super, jenom někdy tak člověka, a to si myslím, že má každý, kdy jako, nevím, teď mi napadá, přijdete z práce, prásknete taškou a salám párky, nechte mě bejt, jo, že prostě jako chcete mít tu chvíli jako pro sebe a bejt se svýma myšlenkama, tak bych to jakoby řekla, že není to, že se distancuju od světa na 2 měsíce, že čágovelo, jo, ale spíš tohle, to jako, že být sama se sebou, tak.
0: Máte to nějak skoordinované se svým manželem, pomlčka manažerem, kdy on už ví, že tak už jste spolu 8 let, tak, že prostě tak a teď potřebuje Tereska klid, koupím jí zmrzlinu, tu ji nechám mrazáku a odejdu.
1: No, někdy je to náročné, protože opravdu jsme spolu 24/7, každý den. A někdy to pozná, kdy jako už ví, dobrý, tak já jdu radši pryč, a někdy mu i já ze vší slušnosti a respektem se ho zeptám, hele, nechtěl bys třeba odjet do Bratislavy za rodičeva? Že na 2 dny, tak už pochopí, tak se zvedne a tak se měj, ahoj, jo. A stejně jsme pořád non-stop v kontaktu, jo. My zas taky jsme blázni, že furt si píšeme, voláme, ale je to někdy náročný, a mysleli jsme si, že se to dá rozdělit, jakoby, že ten pracovní život a ten soukromej, nedá se to rozdělit, pořád je to jakoby tam, ale pořád se učíme, máme k sobě vzájemný respekt, snažíme se pořád jako hlavně o všem mluvit, protože to si myslím, že je hrozně důležitý, a zatím se nám to daří. Ale říkám, jsme jako každý jiný pár, někdy je Itálie, jo, takže bych řekla, že se pořád učíme.
0: Tereza Mašková je naším hostem.
2: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Naším hostem je, jak jste mohli slyšet, píseň napověděla Tereza Mašková. My jsme v minulém vstupu trochu mluvili o takových vašich spíš osobních záležitostech rodinných. Vaším manželem je zároveň, váš manžel je zároveň i váš manažer a vlastně vašeho partnera, budoucího manžela, vám přinesla Superstar, účinkování Superstar, čili nejenom ten vstup do toho showbiznisu a hudebního světa, tak ale i ten osobní život vám nastavila Superstar.
1: Ano, je Superstar, je za vším. Ano, tam jsme se poznali, tam jsme se seznámili a vlastně potom vlastně jsme spolu začali pracovat a už to bylo.
0: Už to bylo.
1: Už to bylo.
0: A je to pořád.
1: A je to pořád.
0: A vloni jste se dokonce vdala.
1: Ano, přesně tak.
0: Potom, co jste opakovaně tu svatbu, myslím, odložila. Nebyl čas?
1: No, jako ano, nebo prostě někdy se to jako, že třeba měli jsme termín, pak zase do toho něco vešlo a tak dále. A mě vlastně kolikrát se zamýšlím nad tím, že vlastně já znám tolik jako párů, tolik lidí, co přesně takhle odkládali svatbu, jsou zasnoubeni třeba 10-13 let a vlastně jako jsou stále spolu, ale jakoby pořád se k té svatbě jako třeba nedostali a že stále to, jakoby ty lidi furt jako, že a tak jak je to jako možný, že jako proč ještě jako co je vám do toho, jako? Jo, že mě to jako překvapuje ještě v dnešní době, že to tak lidi vlastně jako někdy zaráží. Samozřejmě jsme to i my teda, kteří jako čekali dlouho, ale já jsem toho názoru, že všechno přichází v ten pravý čas a jsem ráda, že to teďko došlo. Jsme se vlastně brali 10.5., takže jsme měli i teď výročí rok. Takže z toho mám radost, měli jsme hezkou svatbu, užili jsme si to, řekla bych, že i naši kamarádi si to užili a jedeme dál.
0: Ano, takže jste slýchávala i takové to do roka do dne, když jste to stále odkládali a rušili termín?
1: To jsem si nejdřív myslela, do roka do dne, pak jsem pochopila, že do roka do dne to nebude a už jsem si jenom říkala, uvidíme, kdy to bude, ale jednou to bude.
0: Do kterého roka?
1: Přesně tak.
0: Co máte teď před sebou? Co vás čeká?
1: Nás čeká, já jsem vlastně spustila podzimní turné, které je teď právě v prodeji, jestli to můžu takhle říct, takže kdyby si někdo chtěl udělat výlet, tak určitě může. Mám to všechno na svých webových stránkách, takže podzimní turné, čeká mě dovolená, na tu se taky těším, letní koncerty, divadlo ještě stále hraju, takže je toho spoustu. Pořád mě to baví, no a tak.
0: Kdy vás můžeme vidět na prknech, co znamenají svět?
1: Tak, co se týče třeba toho turné, tak vidět...
0: Teď myslím divadlo.
1: Jo, divadlo, pardon, tak je to hudební divadlo Karlín. Hmm. Je to ve hře Bodyguard, osobní strážce.
0: Takže zpíváte, tančíte a hrajete.
1: Ano, dá se to tak říct. Ano, ano. Ale pořád jakoby spíš tu solovou dráhu, nebo jakoby tu kariéru tý zpěvačky, pořád to vnímám jakoby takovej ten svůj... top strop, nebo já nevím, vy mě tady nevidíte, bohužel.
0: Ale ukazujete, ukazuju, že to je hodně vysoko,
1: že je to
0: ano.
1: Na tom prvním místě, že je to, co mě jako doopravdy hrozně moc jako baví a naplňuje pořád jakoby na tom prvním místě ten zpěv hlavně, no.
0: Tak, jak často se vás někdo ptá na barvu vlasů? Vy máte typickou růžovou barvu, opravdu výraznou, tím jste prostě charakteristická. Jak často dostáváte otázky, kdy to změníte, kdy budete mít třeba přírodní barvu nebo jinou barvu? Mm-hmm.
1: Je to v podstatě pořád a když se neřeší vlasy, tak se řeší moje dlouhý nechty, ale ta barva vlasů, já nevím, jako samozřejmě já jsem, když se podívám zpětně dozadu na svoje mládí, tak jsem dost experimentovala.
0: Nebylo vám 30 letos.
1: Ano, ano. Takže jsem dost experimentovala, ale já jsem se s tou růžovou tak nějak jako ztotožnila, že ano, je to i nějaké moje jako poznávací znamení, to si nemusíme říkat, že jako není, ale já se v tom cítím dobře, dává mi to svým způsobem nějaký jako sebevědomí, je to podle mě taková jako pozitivní barva, že takový, když si zkouším třeba nějaký paruky nebo něco, tak si říkám, že ne, že ještě si ji nechám a uvidíme, jak ještě dlouho, ale ještě budu růžová.
0: A nebudete mít potom třeba, kdyby se to mělo někdy měnit, jako obavu nebo strach to změnit, aby se něco... jestli nejste pověrčivá, jestli jako s tou růžovou já jsem prostě dokázala to a teď si změním barvu vlasu a teď třeba se něco stane a najednou se nebudou třeba vyprodávat koncerty.
1: Šmanko, já jsem do této doby jsem nad tím takhle neuvažovala. Teď jste mě úplně dostala do Pomíkova, jako se hovorí. No snad ne. To doufám, že ne. Já nevím, ty brďo. Ne. Doufám, že to tak není, že lidé si mě nepamatují, nebo nemají mě rádi jenom kvůli toho.
0: Ne, to jsem jako nemyslela. Jsem si myslela spíš jako prostě, že jakoby ty růžový zůstanete věrná, ano. Protože prostě v té růžové jste vystřelila
1: nahoru. Chápu. Uvidíme, já doufám...
0: Samozřejmě, že vám pomohl vystřelit váš hlas, to je
1: jasný. Ano, rozumím vám, já doufám, že ne, že to není jenom o té jako barvě, že by to bylo takový to štístko, ten čtyřlístek. Třeba, tak teď jsem úplně v háji.
0: Takže budete na Viki růžová. Tereza Mašková je naším hostem.
2: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovýrok.cz.
3: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: koncertovat, budete na festivalech, budete i v divadle,
1: ano.
0: Bude nějaká dovolená.
1: Ano, ano, bude a právě jedeme poprvé na loď do Řecka na katamarán s kamarády, takže jsem na to hrozně moc zvědavá. Mám strach trošku, že jsem nikdy takhle jako nebyla a jsem zvědavá, co to se mnou udělá, takže rozhodně beru krabici kinedrilu, a, ale těším se, no, uvidíme. Řeknu vám potom, až se vrátím.
0: A víte, že se vám z lodi bude těžko odcházet, když budete chtít mít svůj čas pro sebe?
1: Já, ale prý tam je nějaký malej člun, aha, že když tak můžu normálně jako zdrhnout. Přesně tak, že víte co? Mějte se tady. Vím, no. Prostě nějak to budu muset zvládnout. Prostě.
0: Tak třeba tam to na vás nevíde a budete, nebo nepřijde a budete chtít být s lidmi, s těmi, se kterými tam budete.
1: Jo, to určitě, fajn. To určitě. Budeme zastavovat v přístavech, projdeme si město, takže to bude super. Bude
0: ještě,
1: to fajn.
0: Ještě nějaká dovolená nebo nějaký zážitkový výlet vás čeká?
1: Já bych právě ještě hrozně moc chtěla, protože vlastně na té lodi budeme týden a potom ještě máme týden volna. Jsem si vyprosila, že ještě aspoň 2 týdny chci mít volno, tak bych hrozně ráda stihla Tatry. Že nikdy jsem takhle nebyla, takovou jako turistiku, tak doufám, že se nám to podaří a nebudeme moc vyčerpaní z lodi, tak ty Tatry bych ještě chtěla stihnout.
0: Tatry jsou nádherné, vysoké nebo nízké? Asi ty vysoké?
1: Ty vysoké nebo bych chtěla, no, tak uvidíme.
0: I tam se dá odpočívat, nemusíte pořád chodit. Takže 2 týdny dovolené, kdo vlastně rozhoduje o tom, jestli budete mít a kdy budete mít volno? Je to váš manžel?
1: Tak to zase jako ne, je to vždycky na domluvě, jenom já už teď rozhoduju, jak dlouhá ta dovolená bude. Před vždycky jsme fakt měli třeba těch 5 dní, týden a to mi doopravdy nestačí, že? A pak už hned jako koncert třeba na druhý den, takže jsem říkala, jak pro něj, tak pro mě by bylo fajn aspoň ty 2 týdny jako doopravdy třeba i 3 dny válet, jenom válet se někde a odpočinout si, no, takže dílku teď rozhoduju já.
0: Gratuluju.
1: Tak, děkuju.
0: Zmínila jste vysoké Tatry, ale také se někde jste řekla, že byste ráda na Mont Everest.
1: Ano. Já jsem viděla film přímo jako Everest, který se jmenuje, a mě to tak úplně jako nadchlo, což je hrozně zvláštní, jako tam ta dead zone, jo, a tohle se jak prostě nad těch 7000, jak už prostě pomalu umíráte a tohle se, jak je to, úplně jsem si říkala, to není možný, proč tam ti lidi lozejí, a pak jsem si začala prostě zjišťovat spoustu informací, jak jako je to vlastně jako krásný jako celý, a úplně jsem si říkala, že to jako potřebuji vyzkoušet a zažít si to. No a pak jsem začala jako googlit, jak dlouho by mě trvala takováhle příprava, takže 10 let. Na nejmíň, jako. Což by mě bylo 40, a to si říkám, tak co se mě zase jako nechce ve 40 na Everest.
0: Jako myslíte, že už je to moc, jo? 40.
1: Ne, to ne, ale já bych tam chtěla hned, víte, a to mě se nechce 10 let čekat, tak jsem si říkala, že aspoň jako do base campu, že bych se dostala.
0: Jo, tak jenom tak jako se podívat, jak se chystají.
1: Jenom tak jako, že by the way, jsem tady. No, tak to je takový jeden můj takový sen, no.
0: A máte ještě nějaký takový jiný podobný sen, třeba kam byste se chtěla podívat, kam byste se chtěla vypravit? Pokud bude čas.
1: Bali. Bali by mě hrozně moc zajímalo. Ta kultura mě hrozně baví a veškeré ty chrámy a to, jak tam žijou a jídlo, tak Bali aspoň na měsíc. To opravdu si to tam jako procestovat a podívat se. To by mě zajímalo.
0: Na měsíc, tak uhádala jste teď 14 dní, tak třeba příští rok.
1: Těch 10 let ještě počkám.
0: To navýšíte potom.
1: Ano, ano.
0: My jsme tady během našeho povídání také vyslechli píseň od Tiny Turner.
1: Ano.
0: A vy jste říkala, že vlastně tato zpěvačka stála na začátku, ano, vašich hudebních pěveckých úspěchů, dá se to tak
1: ano, ano, já jsem
0: přeložit?
1: Vlastně, ano, ano, já jsem od Tiny Turner zpívala Simply the Best, to byla vlastně moje první a vlastně vůbec jako anglická písnička, kterou jsem kdy zpívala, a dokonce to, myslím, že jsem se i s ní umístila na jedné pěvecké soutěži, jako jednu z prvních jako pěveckých soutěží, tak na ní hrozně moc ráda vzpomínám a doteď ten text jako umím, že ho opravdu umím na spaměť ještě.
0: To vidíte, i text umíte a ten váš vám občas vypadne.
1: No, to nevymyslíte prostě, to je život.
0: Tak, teď si Týnu už nezahrajeme, zahrajeme si vás, píseň o nás dvou, a já moc děkuju, že jste tu byla, a ať se vám daří a ať dojedete zdárně do O2 Arény.
1: Já vám moc krát děkuju za pozvání.
0: Tereza Mašková.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minář.

0: 14 hodin.
1: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
0: Hasiči ve Zlatých horách budou mít moderní stanice. Spotřeba energie v Česku na začátku roku mírně stoupala. V Olomouci začíná výstava k 80. Jindřicha Štrejta. Zítra má být slunečno až oblačno. Naměříme až 24 stupňů. Hezké odpoledne vám u zpráv přeje Gabriela Rámková. Zlaté hory na Jesenicku chystají modernizaci hasičské zbrojnice v místní části Rejvíz. Budova je ve špatném technickém stavu. Nezávislý starosta Zlatých hor Milan Rác předpokládá, že práce začnou v červnu.
2: To už starší budova. Celková rekonstrukce objektu, včetně nových vrát, fasády, střechy, takže taková repase budovy, která už zaslouží Rejvíze vesnickou památkovou zónou, tak aby byla další doskládanky pěkná budova na Rejvízu v turistické oblasti.
0: Spotřeba energie v Česku v prvním čtvrtletí rostla, uvádí to Energetický regulační úřad, podle kterého se na tom podepsalo hlavně chladnější lednové počasí. U elektřiny vzrostla spotřeba meziročně přibližně o 3%, nejvýrazněji rostla u domácností. U plynu pak stoupla meziroční spotřeba hlavně kvůli velkoodběratelům, a to zhruba o 4,5%. Pokračuje mluvčí regulačního úřadu Jan Hamrník.
3: Spotřeba elektřiny i plynu začala růst už v loňském roce, a to zejména kvůli nižším teplotám a klesajícím cenám energií. Trend pokračoval také v letošním prvním čtvrtletí. Vliv mohly mít také stále příznivé ceny pro konečné zákazníky, které v prvním kvartále ještě prakticky neovlivňoval konflikt na Blízkém východě.
0: Olomoucké muzeum umění dnes podvečer zahájí výstavu k 80. narozeninám fotografa a dokumentaristy Jindřicha Štrejta. Jeho díla jsou v mnoha světových galerií od New Yorku po Tokio. V Olomouci kurátoři představí zhruba 50 dosud nesveřejněných fotografií, především z bývalých Sudet.
4: Je tady řada fotografií, které profesor Štrejt měl v negativech, a pro tuto výstavu jsme nechali zdigitalizovat a nově vytisknout.
5: Potvrzuje kurátorka výstavy Štěpánka Bělešová. Olmouckou výstavou zahajuje Jindřich Štrejt sérii narozeninových oslav.
6: Mám výstavy na mnoha místech, také v Sovinci bude výstava na Hradě, ale další výstavy budou v Bratislavě a v Karlových Varech, prostě na mnoha a mnoha místech.
5: Jindřich Štrejt stále vyučuje. Dosud vydal 120 knih a měl víc než 1600 samostatných výstav v Česku i zahraničí. Z Olomouce Blanka Mazalová, Český rozhlas.
0: Více než polovina lidí nepovažuje za správné, aby v Brně byl sudetoněmecký sjezd. V leskovém průzkumu agentury Median pro Český rozhlas tak odpovědělo 57% dotázaných. Téměř pětina dotázaných si myslí, že sjezd bude mít negativní vliv na česko-německé vztahy. Skoro stejné množství lidí očekává, že vztahy naopak zlepší. Sjezd má být o víkendu na brněnském výstavišti jako součást festivalu Meeting Brno. Sport. Tenistka Maria Bousková do semifinále antukového turnaje ve Štrasburku nepostoupila. S Američankou Anneliovou dnes generálce na grandslamové Roland Garros prohrála 3-6 a 5-7.
1: Počasí.
0: Zítra čekáme slunečno, přechodně oblačno, zpočátku ojídněla i mlhy. Teploty 20 až 24 stupňů, v Jeseníkách kolem 15, povane slabý, přechodně mírný severní až severovýchodní vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
0: V Olomouci v ulici Velkomoravská havarovala dvě osobní auta. Je to silný provoz, buďte opatrní.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
7: Čtyři minuty po 14. hodině pokračuje čtvrteční odpoledne s Českým rozhlasem Olomouc. A já se vás ptám, kdy jste byli naposledy na Šternberském hradě? No možná stejně jako já, teď řeknete, ani nepamatuju. Tak s námi, s naším vysíláním se tam v této hodině budete moci vypravit. Máme tam totiž našeho regionálního stopaře a ten už teď avizuje, že se tam dnes dějí opravdu velké věci. Tak nás poslouchejte. Já věřím, že krásné věci se budou dít také v Hřebicích v našem vědomostním kvízu už za chvíli. Máme tady totiž pro vás moc pěkné ceny. Třeba knihu Láska pod italským sluncem, nádherný román, který vás dojme i rozesměje. Další kniha Richard Bachmann, Vůle žít. Máme tady i třeba flash disk, bloček s propiskou bez sypu, VIP rodinnou vstupenku na festival vojenské historie na Hradě Helvštíně. Proběhne o tomto víkendu a je to rodinná vstupenka pro dva dospělé a tři děti, může být vaše. Je tady i dámské černé triko s logem Českého rozhlasu a spousta CDček s mluveným slovem i s hudbou. No prostě je z čeho vybírat, snad se v těch cenách nestratíte, ale hlavně doufám, že se dnes nestratíme v soutěžních otázkách. Budu se na vás těšit, pojďme si zahrát na telefonu 221 555 440.

0: dostanete hřebík na hlavičku.
1: A ještě jeden.
0: A ještě.
1: A výhra je vaše.
0: Každé odpoledne ve 14 hodin na vás čekají
1: hřebíky.
0: Bavte se s Českým rozhlasem Olomouc.
2: Vítejte, zdraví vás hřebíky Českého rozhlasu Olomouc, vítejte při poslechu. Máme tady opravdu spoustu cen, dvě různé knihy, CDčka, zápisníky, trička, flešky. Je z čeho vybírat, tak pojďme vstoupit do hry. Telefon 221 555 444. A já už se těším na prvního hráče a jsem zvědavá, kdo pak že to bude. Dobrý den, vítejte.
3: Hezké odpoledne do Českého rozhlasu Olomouc, do pořadu Hřebíky, tady je nevěrně si poslouchat Jirka ze Stupkové z Olomouce.
2: Dobrý den. Dobrý den, pane Jirko, vítejte. Tak, 10 otázek, kterou chcete začít?
3: Já bych si vzal jedničku, prosím.
2: Otázka číslo 1. My teď budeme mluvit o moderátorovi Janu Rosákovi. Určitě ho znáte z televize, vidíte, Jan Rosák.
3: No, ano.
2: Ano, já se ptám, odkud, kde se narodil. Jan Rosák je rodákem za A ze Senice na Hané, za B z Kostelce na Hané, nebo za C jsou to Ivanovice na Hané?
3: Já budu typovat Cčko.
2: Typujete Cčko a představte si, typujete správně.
3: Děkuju. Dvojku, prosím, bych si vzal.
2: Který hudební skladatel je autorem známé populární skladby Pro Elišku? Takže Pro Elišku, autorem této skladby je Ludwig van Beethoven. Nebo za B Wolfgang Amadeus Mozart, anebo za C Johann Sebastian Bach Pro Elišku. Ještě jednou, prosím.
3: Bčko.
2: Bčko, typujete Mozarta, že napsal Pro Elišku. A víte, že tady jsme špatně.
0: Jauaj!
2: Škoda, byl to Beethoven.
3: Tak to nevadí, já to zkusím přištět.
2: Budeme se těšit, pane Jirko, děkujeme za hru, nashledanou.
3: Moc krát děkuji a přeji hezký den.
2: Stejně tak i vám, děkujeme za hru. Hřebíky teď vítají koho, dobrý den.
4: Po dlouhé době jsem se dovolal, pan Robert Solomouc.
2: Dobrý den, pane Roberte, držíme palce a určitě i řada posluchačů. Od trojky do desítky, je to vaše?
4: Tak zkusím třeba čtverku.
2: Otázka číslo 4. Ptám se na město San Jose. San Jose, takový španělsky laděný nebo latinsko-americky laděný název tohoto hlavního města San Jose. No a já se vás ptám, kterému státu tohle hlavní město, tedy San Jose, patří? Je to za A Senegal, za B Kostarika nebo za C Nicaragua?
4: Zkusím tu Nicaragua, to je na vzdálně.
2: Nicaragua. Říkáte, že nikoli v latinsko-americká země, jako je třeba Kostarika, když latinsko-americký název hlavního města, ale africká země. Nicaragua to není.
0: Jauajs!
2: Je to Kostarika.
4: No, jsem říkal, že je to na vzdání. Horší otázku jsem si vybrat nemohl.
2: No, já myslím, že jsou tam možná i horší. Pane Roberte, děkujeme, nashledanou a pokračujeme dál na telefonu hřebíků. Dobrý den, kdo je s námi?
5: Dobrý den, tady je Honza. Hranice.
2: Honzo, zdravíme. 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
5: Tak 3.
2: Ve kterém městě sídlí Evropská centrální banka? Evropská centrální banka sídlí za A v Bruselu, nebo za B ve Frankfurtu nad Mohanem, nebo za C v Paříži?
5: No. Já myslím, že Cčko.
2: Evropská centrální banka, říkáte, do Paříže, že byste ji usadil. Je to Frankfurt. Nevadí. Je to Frankfurt. Škoda. Děkujeme. Naschledanou. Opatrujte se. A v hřebicích pokračujeme s kým. Dobrý den.
6: Dobrý den, tady je Zdeněk.
2: Pane Zdenku, zdravíme. Odkud jste se nám dovolal?
6: Od Bruntálu.
2: Od Bruntálu. Tak zdravíme Bruntálsko. Od pětky do desítky. Pojďme na to.
6: Já bych na pětku.
2: Tak, my si tady budeme povídat o jednom zvířátku. To zvířátko se jmenuje nosál červený. Můžeme ho vidět i v olomoucké zoo. Je to taková menší medvídkovitá šelma. Má skvěle vyvinutý čich a hmat. a je nosatý. Jestli pak víte, kde se přirozeně vyskytuje nosál červený. Bude to za A Jižní Amerika, za B Afrika, za C Austrálie.
6: A já by dal Ameriku.
2: Jižní Ameriku dáváte precizně a správně, ano, Venezuela, Kolumbie, Argentina. Dobrá, tak zkusíme dál.
6: No, co tam bylo ještě?
2: 6, 7, 8, 9, 10.
6: No, a dáme šestku.
2: Jak se tedy jmenuje současná ministryně pro místní rozvoj České republiky? Buď za A Jana Naďová, za B Zuzana Mrázová, za C Kateřina Žak.
6: No, já bych dal dvojku.
2: Dvojku, takže Zuzanu Mrázovou, Bčko tedy. A víte, ano, že je to dobře? Ano. Perfektní. A do třetice?
6: No a to bych dal desítku.
2: Tak, tady si budeme povídat o písničkách. Píseň práce, Krtek nebo František Dobrota. Která kapela hraje a zpívá tyhle písně? No, František Dobrota, Krtek, Píseň práce. Jsou to buď za A Plavci, nebo Krištof, anebo za C Buty.
6: Já dám Bčko.
2: Krištofy dáváte. Richarda Krajča s jeho básnickým střevem, že by skládal takové veselé skladby, jako je Krtek anebo František. Jsou to Buty, samozřejmě. Škoda. No, tak krůček od výhry jste byl, pane Zdeňku. Nedal se nic dělat. Tak příště na shledanou.
6: Já se mám chtěl říct vydávat jako 10 otázek, ale vždycky poslouchám tak jenom 8.
2: Ano, je to podle toho, protože výhru můžeme dát pouze za 3 správně zodpovězené otázky. Takže v okamžiku, když zbydou třeba už jenom 2 otázky, tak kdyby na ně někdo zodpověděl, tak to nejsou, 2 nejsou ty 3, rozumíte? 1 nám chybí, takže potom nám ty 2 postupují do dalšího kola. Je to srozumitelné, tak to? Vždycky za 3 zodpovězené otázky může být výhra, aby to bylo spravedlivé, aby někdo nevyhrál tak, jak to bylo
6: dříve třeba jenom,
2: no, třeba jenom za 1 otázku, tak to je takové nespravedlivé. Takže jsme to změnili a vám děkujeme za hru.
6: Já jsem jenom to chtěl jako říct, se zeptat na to.
2: Jo, tak je v pořádku, to je v pořádku, důležité to vysvětlit a vždy ta pravidla alespoň jednou za čas připomenout, takže já děkuju vám, že jste na to vzpomněl a že jsme si to mohli i pro ostatní posluchače takhle všechno připomenout a oživit. Děkuju a budeme se těšit na vás příště.
6: Tak vám děkuju, nashledanou.
2: Nashledanou, opatrujte se. A ještě máme na telefonu někoho. A je to kdo? Dobrý den.
7: Dobrý den, tady Robert Orlova.
2: Pane Roberte, přidejte na hlase, je vás málo slyš.
7: Tady Robert z Orlova, je to lepší?
2: Je to lepší, ano. Takže 789.
7: 789, že?
2: No.
7: Tak slyším na srdíčku.
2: Když si někdo způsobí luxaci, co se mu stalo? Začínají mu padat vlasy za A, nebo za B má něco vykloubeného, nebo za C dostal vyrážku či exém? Luxace. Prosím? Bčko jste říkal?
7: Ano.
2: Že má něco vykloubeného. Ano. Tak, teď dál. Osmička. Víte, které město, respektive jeho část, je zobrazeno na české 10 koruně? No, je to Jihlava za A, nebo Brno za B, nebo Olomouc za C.
7: Je to Petrov v Brně.
2: A vy jste skvělý, ano. Na rubové straně 10 koruny se nachází brněnská katedrála Petrov. Přesně tak. No a poslední otázka. Každý týden vždy v úterý po 19. hodině pro vás ve vysílání Českého rozhlasu Olomouc připravujeme pořád cymbál a husle. A nově ho pro vás chystá kdo, který kolega, jmenuje se za A Jan Žurek. nebo za B Zuzana Blahunková, nebo za C Aleš Spurný. Úterní pořad Cymbal a husle.
8: Jestli ten první, Jurek.
2: A vy nás přesně perfektně posloucháte, výborně, velký potles pro vás. A vidíte, tak jsme
8: jenom,
2: se...
8: Jestli můžu, tak ještě dodám, že Zuzana Blahunková byla taky super.
2: Byla skvělá Zuzanka, ano. Ale má další aktivity, takže jí samozřejmě přejeme spoustu tvůrčí inspirace do jejich dalších činností. No a doufáme, že i Honza Žurek si najde místo ve vaší společnosti, vás posluchačů, kteří pořad Cymbal a husle vždy v úterý posloucháte. Tak děkujeme za přízeň, vám děkujeme za správné odpovědi, jste naším jediným výhercem dnes. Blahopřeji, ještě jednou velký potles, předáme vás do režii. Mějte se krásně, nashledanou. Tak, vidíte, tady došlo tentokrát i na všechny otázky, i ta poslední desátá dnes byla zodpovězena a za tři otázky pan Robert dostává pěkný dáreček dle svého výběru. Tak blahopřejeme moc. Doufám, že s námi zůstanete i dál, i když jste třeba nesoutěžili a nebo se nepodařilo, protože za chvilku vám jako takový bonus dáme výlet na hrad Šternberg. Tam se totiž chystají velké novinky a my se na ně podíváme s naším regionálním stopařem Alešem Spurným za chvíli.
9: Posloucháte Odpoledne s Českým rozhlasem Olomouc.

0: Zakilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
1: Zaměříme se na petunie, begonie a muškáty. S myslivci probereme nepůvodní zvěř v našich lesích a poradíme, jak zprovoznit zahradní bazén.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 10 hodin dopoledne v našem vysílání.
2: Další návrat na loňský Mohelnický folkfest, jeho šestý ročník, nás čeká na vlnách Českého rozhlasu Olomouc. Tentokrát si poslechneme další dvě kapely z Morava scény, Monopol a Mirek Uhlán Session. Zavítáme taky na velkou scénu, kde skvěle zahrál Michal Tučný Revival. Na deváté setkání s folkfestem v pořadu Na cestě v neděli 24. května po 15. hodině vás zve Jarka Nosková.
0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Regionální stopař. Živě přímo z terénu.
1: Jak jsme slíbili, tak činíme, míříme na hrad ve Štemberku, kde dnes slavnostně otevírají prohlídkové trasy. Rodinný hrad a knížecí sídlo. Je u toho také náš regionální stopař, reportér Aleš Spurný. Aleši, už jsi z trasy prošel. Dobré odpoledne.
2: Krásné odpoledne. Prošel jsem si až a jsem nadšen, protože jsem si tu trasu prošel s jejím autorem a byl to velký zážitek. Propojilo se mi mnohé z Moravy, nejen ze Štemberka, ale Lichtenštejni. To byl samozřejmě velmi významný moravský rod a tak jsem myšlenkami někdy byl ve Velkých Losinách, někdy v Lednici a ve Valticích a nebo na Úsově. Dozvěděl jsem se, že třeba Lednicko-Valtický areál považovali za takovou turistickou atrakci Lichtenštejnové, ale doma se cítili tady. Tady se vybudovali takové zázemí, kde jim bylo dobře a kde rádi trávili třeba už ten pokročilejší věk v klidu a nebo se zábavou. Byli jsme navštívit třeba i pánský salon. Lecos z těch věcí, co ty trasy odhalují, těch posledních šlechtických majitelů tohoto sídla, které má počátky ve středověku, tak už tu na hradě bylo, akorát je to nově nasvíceno, je to v novém kontextu, člověk to lépe vidí a lépe si o tom poslechne právě na této nové prohlídkové trase. My jsme tu s panem Kastelánem Dominikem Fadrným, dobrý den.
3: Dobrý den všem posluchačům.
2: Pane Kasteláne, jak probíhala ta činnost, jak jste to zprovoznili, ty trasy, jak dlouho to trvalo a co všechno to obnášelo?
3: Ta činnost byla velice kvapná, neboť my jsme vlastně začínali de facto v lednu letošního roku, s některými věci už samozřejmě na konci toho minulého, ale doopravdy až de facto s těmi řádnými věci v lednu letošního roku, teď do dnešních dnů, s tím ale, že jsme už tu první trasu, kdy jsme také částečně reinstalovali, otevírali už 1. března. Tudíž ten čas jako samozřejmě kvapil a my jsme se věnovali právě tomu knížecímu sídlu, kde jsme to vlastně pojali v duchu Jana II. Z Lichtenštejna, kde jsme reflektovali jeho život, ale také sbírkový fond, který nás zhromáždil na hradě Štemberk. A to druhé patro jsme pak dělali do dnešních dnů, které nese název Rodinný hrad. A tam zase reflektujeme Jana Františka Lichtenštejna, jeho čtyři děti a jeho manželku Karolínu.
2: My ty děti můžeme vidět nejen na fotografiích, ale třeba i na obrazech. Některé jsou zápůjčky. Slyšeli jsme, že v těch minulých časech dokonce došlo třeba k nákupu vzácných tapisérií, ale něco pouze bylo objeveno a dáno na to správné místo.
3: Přesně tak. My jsme ten mobiliář, který jsme měli vlastně ve druhém a prvním patře, tak jsme spíše dávali na ta původní místa dle dochovaných inventářů z roku 1905 dle dobu fotografií a dalších historických pramenů, takže jsme to spíš navraceli na ta místa, kde to bylo za posledních majitelů toho Jana Františka a té ženy Karolíny.
2: Já už jsem hovořil o svých dojmech, tak co na vás zapůsobilo, když už ten hrad znáte a teď jste si procházel ty nové trasy?
3: Mně se hlavně na tom líbí, že reflektujeme historickou realitu, že jsme autentičtí v těch místnostech, že jsme se doopravdy navrátili k těm posledním majitelům na tom druhém patře a k Janu II. Z Lichtenštejna na tom prvním patře. Tudíž návštěvníci odtud budou odcházet s tím dojmem, že doopravdy zde někdo bydlel, že zde někdo pobýval a ta trasa už nepůsobí tak muzeálně a spíše jednotkově, ale tímto termínem spíše jsme se zaobírali tou historickou realitou.
2: Přijela spousta návštěvníků a obdivují tuto novou trasu také zaměstnanci Národního památkového ústavu, který o hrad pečuje. Máme tady mluvčí Dagmar Schneiderovou. Jak na vás zapůsobila tahle ta novinka na Štemberském hradě?
4: Dobrý den, prohlídková trasa mě přímo ochromila, protože najednou člověk je v prostoru, kde opravdu mohla žít ta rodina a dokáže si, kdo má dost bujnou fantazii, dokáže si představit, jak ten život tam mohl vypadat.
2: A není to jediná realizace, za poslední léta se ten hrad neustále proměňuje, kdo tu byl před 20 lety, tak může směle přijít a vidět mnohé nové.
4: V roce 2021 byl dokončen velký projekt obnovy hradního parku. kde byl rekonstruován strážní domek, vznikla nová pokladna, obchod se suvenýry, vzniklo tam i hygienické zázemí pro návštěvníky, byla obnovena cestní síť v parku, byl doplněn nový mobiliář a místo starého skleníku vznikla vyhlídková pergola, kde je i takové malé hřiště s herními prvky pro děti. Takže pořád se snažíme ten hrad posouvat někam dál.
2: Můžeme si říct, nebo můžete nám prozradit, jaké jsou náklady na zprovoznění ať už té poslední prohlídkové trasy, anebo tedy před lety revitalizace toho parku?
4: Tak ta revitalizace vyšla na nějakých 65 milionů korun a tady ta poslední prohlídková trasa vycházela zhruba na 50 tisíc korun.
2: Značný rozdíl. Tenhle ten park bývá také zázemím pro různé kulturní akce, tím nejznámějším je asi Štemberský kopec festival, ale je tu toho samozřejmě velká spousta. Já jsem tu byl třeba na vínku, si vzpomínám, že jsem tu dával vínečko. Co dalšího chystáte?
3: My teď na přelomu května a června chystáme výstavu Pivoněk z Hané. Ještě přesně nemáme termín, protože čekáme, jak vykvetou pivoňky, jak si je moc budeme odebrat od soukromých pěstitelů. Dále pak v červnu plánujeme koncert čtyř tenorů ve spolupráci s produkční společností Arx Plus. A na začátku července pak tradiční historický den na hradě Štemberka, to přímo právě tady v tom parku. No a pak v pololetí, nebo de facto na rozmezí července a srpna to budou koláče podávané v hradní kuchyni a v září a pak plánujeme lukostřelbu, závody v terénní lukostřelbě.
2: Je toho spousta, Štemberk určitě stojí za návštěvu, odtud zdraví a hezký den všem posluchačům přeje Aleš Spurný.
0: Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje.
1: U cestování ale ještě zůstaneme. Doufáme, že vás pozvánka na Štemberský hrad zaujala, ale třeba vás zaujme i ta další od Mirka Kobzy. Za chvíli vás zavedeme do Čekyně v rozhlasové pohlednici.

0: Gotta. Výpravy za písničkami našeho nejpopulárnějšího zpěváka od 60. let až do nového milénia poslouchejte každý čtvrtek po 19. hodině na vlnách Českého rozhlasu Olomouc.
1: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovýrok.cz.
2: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Enigma v odpolední Českého rozhlasu Olomouc a my jsme se přehoupli jednou minutou přesně přes 3:15. Čekyně je cílem dnešní cesty Mirka Kobzy od pradědu na Hanou. Vydáme se tam na zámek i do historie samotné obce.
1: Od pradědu na Hanou. Pohlednice Českého rozhlasu Olomouc právě od vás.
2: Osídlení této obce sahá až do pravěku a v dávných časech tady stála dokonce dvě opevněná sídla. Další pak přibylo ve středověku a část těchto památek je zde dodnes k vidění. Nejstarší dějiny osídlení sahají až do mladší doby kamenné na takzvaném Čekyňském hradišti, položeném na ostrohu nad říčkou Olešnicí přímo nad zdejší vodní nádrží. Kromě nejstarších dob pak byly objeveny i stopy po osídlení lidmi z doby bronzové a starší doby železné. O tomto hradišti se vědělo už od 19. století. Co se však nevědělo, je, že o 200 metrů dále směrem k severozápadu na takzvanou rozsypanou skálu se nachází další hradiště. To bylo objeveno archeology až kolem roku 2000 a jak ukázal průzkum, bylo obydleno lidmi lužické kultury, kteří zde žili přibližně do 4. století před naším letopočtem. O hradišti se vyprávěla pověst, že kdo sem vystoupí v pravé poledne, navždy zabloudí. Na přelomu 13. a 14. století se zde ustavil menší sídelní celek, jemuž vládli místní vladykové. V roce 1318 jsou totiž v listinách uvedeni Zdeněk a jeho syn Viknan z Čekyně. Dalším držitelem obce byl pak v roku 1347 Doman, který se rovněž psal po Čekyni. Na rozdíl od svých předchůdců však patřil do rodu Bludoviců, kteří byli prapředky dnešní Žerotínů. Vladykové z Čekyně vlastnili majetky v obci až do roku 1447, kdy ji získal Jan Mukař z Kokor. Od roku 1498 pak byli majiteli obce Zemané z Vrchlabí a jejich rod se tady udržel až do roku 1581. Dalším majitelem se stal koupí tvrze a panství Tas Podstácký z Prusínovic. Jeho bratr Tas Václav přestavil tvrz do podoby renesančního zámečku. Podstáčti z Prusínovic drželi obec až do roku 1662. V roce 1697 pak čekinské zboží připadlo k Přerovu. Ještě jednou se však čekinský statek osamostatnil, a to v roce 1780 zásluhou Františka Petráše. Roku 1801 jej odkoupil Antonín von Brajda a v roce 1835 prodal Josefu Eichhoffovi. Jeho dědicové pak drželi zdejší zámek až do roku 1925. Ten později sloužil k hospodářským účelům, také jako dětská ozdravovna a dnes je opět soukromých rukou a není veřejnosti přístupný. Obec byla zemědělskou enklávou, ke které patřily tři mlýny a hospodářský dvorec. Byla přifařena do Kokor. Před Bílou horou byla většina zdejších obyvatel protestantského vyznání, což je zvláštní vzhledem k tomu, že tehdejší majitel obce byl katolík. Obyvatelé událostmi 30leté války hodně trpěli a dokonce se v obci uvádí po jejím skončení více než 3/4 pustých usedlostí. Později se však ves pamatovala a docela vzkvétala. Díky Antonínu Brajdovi se ve vesnici na přelomu 18. a 19. století začaly chovat ve velkém ovce a vznikla zde manufaktura na výrobu sukna. Zanikla však po jeho smrti v roce 1863. O dva roky později pak zanikl i vrchnostenský pivovar. Zaměstnání tak obyvatelé nacházeli ve vápencovém lomu nebo při výrobě tvarůžků. Už od roku 1874 stojí na návsi kaple svatého Jana a Pavla, postavená prý ze zrušené obecní kontribuční sýpky. Vedle přístupové cesty k zámku pak stojí barokní kaple, zasvěcená pravděpodobně svaté Aně. O níž jsou zmínky už při přestavbě zámeckého areálu. Dnes je obec přifařena do předmostí, kam od začátku chodili i místní děti do školy. V roce 1883 byla v Čekyni postavena budova jednotřídní školy, která byla v roce 1903 rozšířena na školu dvojtřídní. Postupně se vesnice stále více zbližovala se sousedním Přerovem. Dnes tady žije necelých 700 obyvatel, je tady dětský tábor, několik rekreačních objektů a když se vydáte na Čekyňský kopec, taky krásný výhled na Přerov. Pohlednici z kraje mezi pradědem a Hanou, tentokrát z Čekyně, vám po vlnách Českého rozhlasu Olomouc poslal Mirek Kobza.
0: Pošlete nám své tipy na rozhlasovou pohlednici a my k vám přijedeme. Český rozhlas Olomouc, Pavel Čákova 19 nebo e-mail miroslav.kobza@rozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

Zuzka Vondráčková rozpívala velká témata. Pro vás máme po zprávách po 15. hodině v odpoledni Českého rozhlasu Olomouc. Jednak multifunkční hala soukromého investora, která se chystá v Olomouci. No a to další téma, to je hokejové. Tak se na to počkejte. Zprávy tady budou za 3 až 5 minut.

0: Hlas umí víc, než jen vyprávět příběhy. Dokáže nás vtáhnout do děje. Rozesmát, dojmout i potěšit. Osvěžit vzpomínky i probudit zájem o novinky. Být s námi doma i kdekoliv venku. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: 15 hodin.
2: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
3: Přerovská radnice omezila provoz některých agend kvůli stěhování úředníků. 20 lidí čelí obvinění kvůli machinacím s veřejnými zakázkami v Havířově. Nominace fotbalistů na sraz před mistrovstvím světa jsou i Chorý a Douděra. Zítřejší počasí má být polojasné až oblačné s teplotami do 24 stupňů. Hezký den vám u zpráv přeje Gabriela Adámková. Obyvatelé Přerova musí v těchto dnech počítat s omezením některých služeb magistrátu. Důvodem je stěhování části úředníků do nového sídla na náměstí Tomáše Garrigua Masaryka. Jako první ode dneška mění adresu agenda občanských a řidičských průkazů a pasů. Pokračuje mluvčí magistrátu Lenka Chalupová.
4: Do 12. června se nové žádosti už nebudou přijímat a hotové doklady si vyzvednou potom občané v pasáži do 10. června a od 15. června na novém působišti, to znamená na adrese TGM 16. Po dobu omezení je možné využít jiné úřady obcí s rozšířenou působností, třeba v Olomouci, hranicích Lipníku, Prostějově nebo Kroměříži.
3: Detektivové obvinili 20 lidí v souvislosti s veřejnými zakázkami v Havířově. Kauza se týká údržby a opravy městských bytů. Českému rozhlasu to potvrdil mluvčí Národní centrály proti organizovanému zločinu Jaroslav Ibehej. Podle policie v případu jde o zmanipulované zakázky z let 2022 až 2023 za celkem 100 milionů korun. Obviněným hrozí až 12 let vězení. Vedení společnosti Onsemi v Rožnově pod Radhoštěm bude opět propouštět. Loni na jaře závod opustilo 150 pracovníků, letos jich odejde 200. Rožnovský podnik na výrobu polovodičů dosud zaměstnává 1700 lidí. Americká firma Onsemi přitom ve městě plánuje rozšíření výroby za 2 miliardy dolarů. Stát ale zatím o miliardové pobídce pro projekt nerozhodla. V Červeném kostele v Olomouci se dnes koná beseda o takzvané Třetí republice. Trojice historiků na ní bude přednášet o nové knize Lubomíra Novotného. Součástí akce je také doprovodná výstava.
5: Kniha s názvem Do revoluce vychází ve vydavatelství Univerzity Palackého a uzavírá knižní trilogii. Autor Lubomír Novotný se v ní věnuje kořenům poválečného vývoje a formování nového režimu v Československu. Podle autora tehdejší společnost tak dlouho hledala alternativu k předválečné demokracii, až o ní nakonec přišla úplně. Z Olomouce Blanka Mazalová, Český rozhlas. Sport.
3: V nominaci českých fotbalistů na sraz před mistrovstvím světa a přípravné utkání s Kosovem jsou i Tomáš Chorý a David Douděra. Oba hráče Slavia nedávno vyřadila z kádru po vyloučení a nesportovním chování v derby se Spartou. Trenér reprezentace Miroslav Koubek o Chorém s Douděrou říká.
6: Tak samozřejmě jsem přemýšlel zpočátku, jak si jsem si dělal sám sobě otázky pro a proti. Výsledek znáte, já bych vám položil otázku. Představte si, že by to hráči měli takový nějaký problém národní mustu a vrátili se do klubu. Postavili by je ten klub nebo nepostavil? Ať si každý odpoví sám.
2: Počasí.
3: Zítra čekáme slunečno, přechodně oblačno, zpočátku ojídněla i mlhy. Teploty 20 až 24 stupňů, v Jeseníkách kolem 15. Povane slabý, přechodně mírený, severní až severovýchodní vítr.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
3: V Přerově v ulici generála Štefánika se řeší nehoda dvou osobních aut. Projíždějte opatrně.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Tady je odpolední proud Českého rozhlasu Olomouc, je čtvrteční, má datum 21. května a máme 4 minuty po 15. hodině. A je toho opravdu hodně, co máme v této hodině na srdci. Už za pár minut se vydáme na hokejové mistrovství světa a představíme vám jednu takovou velmi zajímavou skupinu lidí. Jsou to Češi, kteří jsou na ledě na mistrovství světa úplně při každém utkání, ale pozor, nejsou to ani hokejisté, ani rozhodčí, ani rolbaři. Kdo to je, tak to vám povíme za chvíli. Příjemný poslech i dál přeje Zora Jižková.

0: Tady je Český rozhlas Olomouc. My teď míříme na hokejové mistrovství světa. Český národní tým má dnes na šampionátu volno, nepůjde ani na trénink. To jiní Češi si volný den během mistrovství světa opravdu neužijí. Na led musí v každém utkání, které se hraje. Nejen rolbaři a úklidová četa, ale také parta Čechů, která se už 16 let stará na mistrovství světa o mantinely a jejich pokrytí reklamami. Možná si myslíte, že je na začátku šampionátu nalepí a pak už se jen dívají na hokej, jenomže tak jednoduché to zdaleka není.
1: Hráči odchází do kabin na přestávku, prostorem za brankou vyjíždí na ledovou plochu BCF Areny ve Friburgu Rolba a vedle ní vychází na led i dvojice Čechů, která jde pomalu kolem mantinelu a pozorně se dívá na reklamy na něm nalepené.
2: Tak hlavně jedeme zkontrolovat, jestli nejsou někde od brusle odtržené, jestli tam někde nějaký kus nechybí, takže to opravíme a pokud je někde na bílé ploše velká tmuha od puku, tak tu překrajeme bílou, aby ten mantinel byl zase hezký a čistý.
3: Já si to představuju, že vy jdete a máte sebou kousky vlastně barevných těch samolepek, nebo jak to děláte?
2: Přesně tak, máme sebou kousky barevných samolepek a bílé a pokud ten mantinel je jenom malinko poškozený, tak ho opravíme a pokud je hodně, tak ho rovnou celý přelepíme za nový.
1: To říká Miloslav Košťál z firmy Hoch, která už takhle spravuje mantinely při mistrovství světa dlouhých 16 let. Vy ale chodíte na led i po každém rozbruslení tréninku a taky před zahájením a na konci každého dne. Co je na té práci vlastně nejtěžší? Musíte si třeba nařizovat budík, abyste byli na ledě vždy na konci třetiny nebo v ten předem stanovený čas?
2: No nejtěžší je, že tady opravdu trávíte celý turnaj, tady trávíte od rána do večera bez jediného dne volna. My tady vlastně, naše firma tady dělá ještě i jiné věci, takže jsme tu většinou ještě týden před a opravdu dá se říct, že 3 týdny v kuse nemáte prostě ani půl dne volna.
1: Miloslave, máte možnost se podívat i na nějaké zápasy?
2: Vidíme něco z hokeje, můžeme se koukat na zápasy, ale protože už to děláme dlouho s kolegyní a už těch zápasů přes rok vidíme tak strašně moc, že vlastně už si jenom vybíráme zápasy, které nás zajímají.
1: No, kolegyně tady stojí vedle nás, Natálie Trumerová. Vy se ale dostanete nejen na zápasy, ale i do míst, kam se běžný divák vůbec nepodívá.
4: Tak já si myslím, že určitě tak mezi hráče vlastně k šatnám můžeme. To jsou rozhodně místa, kam se běžný fanoušek nedostane, pokud nejsou, až asi jsou nějaký tour, kde si může člověk jako zaplatit a může se podívat. Ale jak říkáme, už to děláme dost dlouho a už to člověka jako omrzí, takže my už spíš vyhledáváme klidný a tichý místa bez lidí.
1: Jak je to vlastně s budoucností? Myslíte si, že nalepovací reklamy na mantinelech budou nahrazeny třeba těmi letkovými?
2: Firmy chtějí mít kvalitní reklamu, chtějí mít svoje barvy, což ta letková technologie ještě tolik neumožňuje. To je vlastně důvod, proč se ty mantinely dávají na plexisklo a nelepí se pod plexisklo, aby opravdu byly výrazný a nebyly tam odlesky různé pro fotografii a pro kamery, aby opravdu byly tak, jak to ty firmy chtějí.
1: To znamená, že Miloslava Košťála, Natálii Trumerovou i jejich další české kolegy z Curychu budeme vídat na mistrovství světa i v dalších letech. Z Friburgu Petr Kadeřábek, Český rozhlas.
5: Posloucháte Odpoledne s Českým rozhlasem Olomouc.
0: Za chvíli otevřeme jedno z nejdiskutovanějších témat v Olomouci. Je to plánovaná stavba multifunkční haly soukromého investora. Co rozděluje příznivce a odpůrce investice, uslyšíte dnes odpoledne v rubrice O čem se mluví po 17. hodině a v souhrnu za chvíli s naší reportérkou.

0: z místa.
1: Za hanáckými pivoňkami do Senice na Hané se vydáme v dalším vydání reportážního Přímo z místa Českého rozhlasu Olomouc. Pivoňkám se říká královny jarní zahrady. Jsou symbolem štěstí a šťastného manželství. Patří k nejstarším pěstovaným okrasným a léčivým rostlinám na světě. Která z odrůd je nejpopulárnější? Jaké podmínky jsou pro ně nejvhodnější? A jak rychlá bývá sklizeň? Dozvíte se v neděli po 9. hodině. K poslechu zve Dita Vojnarová.
2: Oceňovaná pianistka Kristýna Bárta s projektem Red Landscape, ve kterém se představil slovinský saxofonista Jure Pukl a zpěvačka Petra Brabencová, s úspěchem vystoupila loni v Boskovicích. Prostě jazz bez hranic. V neděli po 6:30 večer budete s Českým rozhlasem Olomouc na koncertě Kristýny Bárty a Red Landscape.

0: Máme čtvrtek a proto také dnes otevřeme ve vysílání Českého rozhlasu Olomouc po 17. hodině rubriku O čem se mluví. V ní se věnujeme těm nejaktuálnějším a žhavým tématům, které se dotýkají vás posluchačů, vás obyvatelů Olomouckého kraje. Dnes zůstaneme tady v Olomouci. Olomoučtí zastupitelé totiž schválili přednedávném podání žádosti o notifikaci veřejné podpory u Evropské komise pro chystanou stavbu multifunkční haly. Důvodem je, že soukromý developer žádá o podporu z veřejných rozpočtů, tedy z rozpočtu Olomouckého kraje a města Olomouce. Více nám o tom teď v souhrnu poví naše reportérka Blanka Mazalová. Blanko, o čem městští zastupitelé na konci dubna hlasovali?
1: Den, jen o tom jednom bodu, tedy o tom, jestli zastupitelé požádají Evropskou komisi o takzvanou notifikaci tohoto projektu, diskutovali téměř 3 hodiny. Váhali, jestli se do soukromého developerského projektu pustit a podílet se na něm finančně. V případě schválení notifikace teoreticky výstavby už nic nestojí v cestě. Komise má na rozhodnutí 2 měsíce a pokud si vyžádá další podklady, což bývá obvyklé, může se celý proces protáhnout o další měsíce a tak je pravděpodobné, že rozhodnutí Evropské komise padne až po podzimních komunálních volbách. Shoda na výstavbě ovšem zatím nepanuje ani v rámci současné radniční koalice. Pro hlasovalo jen hnutí ANO a většiny dosáhlo díky hlasům opozice z řad SPD a koalice Spolu.
0: Připomeň prosím některé reakce olomouckých zastupitelů.
1: Primátorka Miroslava Ferancová z hnutí ANO na zastupitelstvu stavbu arény přirovnala k operativnímu leasingu, tedy že se město po 30 letech splácení dotace nebude muset starat o další investice ani o rekonstrukci.
2: Já být investorem, bych do toho nešla, protože my zaplatíme tu stejnou částku, kterou dneska platíme za to, aby ta plechárena vůbec odpovídala všem těm technickým normám a všem těm bezpečnostním normám, ale je to pořád ta stará plechárena, ale my za to budeme mít novou halu, kterou nepostavíme prostě za svoje prostředky, nejsme schopni na to získat tak velký úvěr. My jsme dostali nějakou nabídku a ta nabídce se bezmála 3 roky jedná a my buď k tomu přistoupíme a do té notifikace půjdeme a zkusíme to, anebo nepřistoupíme, ale znamená to, že zase další roky tady nebude nic. A my jako město s tím příspěvkem, který máme z RUDu, prostě nejsme v kondici, abychom si mohli dovolit sami něco takové postavit.
1: Jednání olomouckých zastupitelů sledoval i Martin Novotný, někdejší primátor za ODS, v současnosti vysoký manažer soukromého investora. Jeho vyjádření souznělo s názorem současné primátorky.
3: Tomu investorovi zbude dům, který bude vyžadovat další nějakou velkou investici, protože je naprosto standardní po tolika letech nemovitosti nějakým způsobem zásadně investičně obnovovat. Je to něco, k čemu vy se mu nezavazujete k žádnému podílu a on se s tím musí nějak vypořádat.
1: No a dlouhodobě se proti stavbě vymezuje například radniční partner hnutí ANO, koalice pro Olomouc a Piráti. Náměstek primátorky Tomáš Pejpek upozornil, že město potřebuje opravit veřejnou infrastrukturu a podpora tohoto soukromého projektu není v jeho možnostech. A taky upozornil na rizika plánované smlouvy.
4: V tomto modelu jsme za ty, kteří mají jako kdyby jenom platit a jenom konzumují, jako kdyby tu službu až ji skonzumují, tak je konec. Druhá věc, který já se v tom bojím, je otázka, že ta riziková situace nastane už jako kdyby dřív, to znamená, kdy ten projekt přestane generovat ty plánované zisky.
0: Blanko, jak je to ještě s financováním multifunkční haly?
1: Náklady na stavbu haly se v současnosti pohybují kolem 2,8 miliardy korun. Pozemky, které do projektu vloží investor, mají hodnotu zhruba asi 250 milionů. Stavba má být placená kombinací soukromé investice, bankovních úvěrů a taky veřejné podpory z rozpočtu města a kraje. Olomouc by v každoročních splátkách při zohlednění inflace za 30 let poslala developerské společnosti zhruba 1,7 7 miliardy korun a příspěvky kraje mají za stejnou dobu dosáhnout částky asi 780 milionů. Zastupitelé, kteří jsou proti projektu, argumentují právě proto mimo jiné i tím, že nikdo nemůže vědět, jaká bude inflace v příštích 10 letech. Pokud z Bruselu dorazí souhlas a zastupitelé projekt definitivně potvrdí, mohla by hala vyrůst do konce 10 let. Developer v současné době počítá s výstavbou mezi roky 2028 a 2029.
0: Celé téma dnes rozebereme podrobně v rubrice O čem se mluví Českého rozhlasu Olomouc s našimi hosty. Budou to náměstkyně olomoucké primátorky Kateřina Dobrozemská z Hnutí pro Olomouc, které se staví proti soukromému projektu, a náměstek primátorky Miloslav Tichý z Hnutí ANO, jehož zastupitelé ho naopak podporují. Poslouchejte, o čem se mluví po 17. hodině. A to byla také naše reportérka Blanka Mazolová. Díky, naslyšenou.
1: Pěkný den.
5: Český rozhlas Olomouc poslouchejte na frekvenci 106,8 FM. Naladit si nás můžete také na frekvencích 88,7 Lipník nad Bečvou, 101,6 Hulín Holý Kopec a 92,8 Radíkov.

0: Svěřinec Českého rozhlasu Olomouc.
1: Odolným lidem říkáme, vydržíš jako pes. Ale pozor, ani pes nevydrží vše. Zvířatům ku zdraví a vám ku pomoci je tady Zvěřinec, veterinární a chovatelská poradna Českého rozhlasu Olomouc. Poslouchejte a zapojte se. Každý pátek v 10 dopoledne.
2: Poznejte krásu a historii kapliček, křížů a jiných drobných památek našeho regionu. Nový seriál Zastavení v krajině vám nabízí nejen tip na výlet, ale také příběhy, které s nimi souvisejí. Poslouchejte každou sobotu kolem 11:30 dopoledne na vlnách Českého rozhlasu Olomouc a najít je můžete také v našem kalendáři či na webu stanice.
0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

Tady je Český rozhlas Olomouc. Chtěli byste dnes vyrazit za kulturou, třeba v Pruskejově, pak můžete. Městské divadlo vám od 17. hodiny nabízí listování.cz. Spisovatel, nakladatel, stand-up, komik a fanda faktoriálu Pavel Tomeš napsal takovou zajímavou mozaiku povídek, která ukazuje, že žádná tma není tak temná, aby ji neprozářil černý humor. Tedy povídání se spisovatelem Pavlem Tomešem vás čeká v Městském divadle v Pruskejově právě dnes od 17. hodiny. A třeba zajímavé tipy také ze Zlatých hor, tam se dnes můžete naučit řecké tance na tenisových kurtech od 18. hodiny. A tančit můžete také v Prysnicových léčebných lázních v Jeseníku v zimní zahradě. K tanci a poslechu budou hrát sourozenci Weiserovi a čas 19. hodina. Tady u nás v Českém rozhlase Olomouc vám už za malou chvíli nabídneme další rubriku Co v učebnicích nebylo s Martinem Písaříkem. Napadlo vás někdy, kolik ostrovů je v Praze na Vltavě? Tak si to zkusíme spočítat za chvíli.

0: učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že na Vltavě v Praze bývalo mnohem více ostrovů, než je tam nyní? Určitě byste nalezli Žofín nebo Střelecký ostrov, ale co třeba takový Křenový nebo Jeruzalémský? Vltava na území Velké Prahy měří více než 30 kilometrů a v současnosti na ní nalezneme více než 13 ostrovů a ostrůvků, z nichž některé nemají ani jméno. A ty, co ho mají, ho často měnili. Například Štvanici se říkalo také Velké Benátky nebo Velký ostrov. Velká část pražských ostrovů vzala za své v 19. století, kdy se koryto řeky upravovalo a na nábřežích probíhala čilá stavební činnost. Takto zmizely třeba menší ostrovy u Štvanice, Papírnický a Primátorský. Jejich území dnes tvoří pevninu Karlína. Z Libeňského ostrova dále po proudu zase budovatelé rozšiřující se Prahy zasypáním části ramen vytvořili dlouhý poloostrov, takzvanou Kosu. A bývalý Holešovický, který se táhl od Pelctyrolky až k Trojskému zámku, je dnes součástí zoo. Ostrovy, které v Praze nyní máme, jsou vyhledávanými místy pro sport a odpočinek.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem. Posloucháte Odpoledne s Českým rozhlasem Olomouc.

Policisté evakuují střední školu v Pardubicích. Došlo tam k útoku. Co konkrétně se tam stalo? Poslechněte si ve zprávách Českého rozhlasu Olomouc, které tady budou za 5 minut v 16 hodin. Po 16. hodině už vás čeká humoriáda. A dnes skvělá osobnost v humoriádě můžete přivítat a také si popovídat se Saskií Burešovou po 16. hodině. Nezapomeňte na Den v kraji po 17. hodině. Podrobná předpověď počasí, jak aktuální události dne, ale hlavně rubrika O čem se mluví. Tentokrát si budeme povídat o chystané olomoucké multifunkční aréně a probereme si všechna pro i proti. Poslouchejte nás i po 17. hodině.

0: Posloucháte Odpoledne s Českým rozhlasem Olomouc.
1: 16 hodin.
2: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
1: Kulturní dom v Kobylé nad Vidnávkou projde rekonstrukcí. Policisté evakuovali kvůli napadení střední školu v Pardubicích. Soud propustil z vazby posledního obviněného ve fotbalové korupční kauze. Zítra čekáme slunečno až oblačno a maximálně 24 stupňů. Hezké odpoledne vám u zpráv přeje Gabriela Adámková. Kobylá nad Vidnávkou na Jesenicko začne v nejbližších dnech oprava kulturního domu. Budovu předloni poškodily záplavy. Rekonstrukce si vyžádá téměř 3 miliony korun. Hotová má být v září, říká nezávislá starostka Miroslava Rybáriková.
3: To je nová fasáda, protože vlastně tam ta voda při povodních byla až pod okna a bude se tam opravovat celý sál, celá podlaha, protože v minulosti nebyly izolované ty podlahy těch budov a ta voda vlastně nám zedmula parkety na sále. Zakázka by měla být hotová do konce září. A bude to za 2 miliony 800 asi zhruba.
1: Policie evakuovala střední průmyslovou školu chemickou v Pardubicích kvůli napadení. Oznámila to mluvčí krajské policie Markéta Janovská. Jeden člověk je v nemocnici, druhého zadrželi policisté. Ti Borovo také preventivně prohledávají. Nejbližší okolí školy je uzavřené. Ředitel školy Jiří Kraus k události bližší informace poskytnout nechtěl. Frýdek Místek chce postavit novou sportovní halu za zhruba 200 milionů korun. Stát by měla naproti hokejové arény Polárka. Nové sportoviště má tvořit 25-metrový plavecký bazén a tréninková ledová plocha pro hokejisty. Teplo schlazení kluziště by se využívalo pro vyhřívání bazénu, dodává mluvčí města Jana Musálková-Jekelová.
4: Projekt sportovně relaxačního areálu má být, pokud vše půjde podle plánu, hotov do roku 2027. K výběru zhotovitele by mělo dojít v roce 2028. Zároveň stále platí memorandum s Moravskoslezským krajem, ve kterém se město zavázalo se finančně podílet na rekonstrukci krytého bazénu na střední škole řemesel.
1: Zlínský soud propustil z vazby posledního obviněného ve fotbalové korupční kauze spojené s manipulací zápasů a podvodným sázením. Podle vrchního státního zástupce Hradima Dragouna už nehrozí ovlivňování svědků ani maření vyšetřování. Podle dostupných informací jde o bývalého funkcionáře FC Zlínsko a někdejšího rozhodčího Pavla Bímu. Případu je obviněno celkem 32 lidí, mezi nimi jsou hráči, rozhodčí i funkcionáři. Sport. Basketbalisté Pardubice Brna se utkají ve třetím zápasu semifinálové série play-off. Brňané vyhráli oba venkovní zápasy a vedou sérii 2-0. Hlavní trenér pardubických basketbalistů Jan Šotnar popisuje, v čem je soupeř zatím lepší.
5: Já si myslím, že jsou konzistentní. Oni hrajou od první do 40. minuty, nejsou tolik na vlnách. Když dostanou koš, tak se s tou nehroutí. Hrajou na druhou stranu. Když nedají koš, bráněj a říkám, play-off pod rozhodou tady si pět.
2: Počasí.
1: Zítra čekáme slunečno, přechodně oblačno, zpočátku ojídněle i mlhy. Teploty 20 až 24 stupňů, v Jeseníkách kolem 15. Povane slabý, přechodně mírný, severní až severovýchodní vítr.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
1: Zdržíte se na dálnici D46 u Bystročic, směr Prostějov, pracují tu dělníci, stejně jako na D1 u obce Buk, směr Brno. Projíždějte opatrně, přejeme šťastnou cestu.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
6: Humoriáda.
7: Jste na správné stanici ve správném čase. Dobře vyladěné čtvrteční odpoledne přeje všem Pavel Kučera a naším dnešním hostem je Saskia Budešová. Dobrý den, vítejte.
8: Dobrý den, moc se na vás těším.
7: Dámy a páni, chlapci a děvčata si užijí dnešní veselí s Pavlem a Saskií.
2: Humoriáda.

0: Eva Farná zpívala, Saskia Burešová se smála, hlavně v závěru písně. Čemu, čemu?
1: Ne, já ji mám moc ráda, Evo Farno.
0: Ano.
1: Se líbí, když se někdo umí dělat legraci sám ze sebe, to je roztomilý.
0: Tak to není jste tady kolik. Úplně správně
1: Ale
0: u nás.
1: Ale já bych jenom dneska chtěla pozdravit úvodu všechny Moniky, protože dnes mají svůj svátek. A jenom tak na doplnění, ráda bych prozradila, že původ je vlastně v řeckém slově monos a to se překládá jako osamělá nebo jedinečná. A potom je tam další takový výklad, to je rádkyně, ale úplně nejvíce mi líbí ten nejzásadnější výklad a to je bohyně. Mm-hmm. Takže všechny Moniky
0: všechny
1: jste bohyně. Všechno nejlepší.
0: Ano, dělá čest svému pořadu kalendárium, vidíte to, přijde a hned říká, kdo má svátek, možná se dostaneme i k tomu, kdo má dnes narozeniny, nevím. Každopádně všechno nejlepší Monikám a ptáme se na první výběr, paní Saskie, kdo to bude?
1: No, já mám strašně ráda Mirka Horníčka, protože jsem s ním také účinkovala, takže já myslím Mirka Horníčka, že bychom dali.
0: Nejsem proti.
2: A tak jsem začal s těma sochama si povídat, co prožívají a zjistil jsem, že některý sochy to mají velice těžké. Velice, například jsem našel v Praze sochy takových dvou mladých dívek, který stojí asi ve třetím poschodí na takovém soklíku, které je menší než jejich nohy. Takže ty prsty jim přečuhují přes ten soklík, z dole je to jasně vidět. A jedna drží jako košík na rameni, ta druhá má takhle hlavu, drží tady si hlavu takhle, jako kdyby říkala, nemá tady někdo algénu, jo, takový výraz. A obě dvě trnou. No pochopitelně, postavte mladý holky do té vejšky a teď oni denně celý léta se dívají dolů. Strašný pocit, strašný. Nebo jiná zase drží třeba vavřínový věneček, usmívá se, je něžná, ale ten strach v těch očích je. Protože ten soklík je malej, ta vejška veliká, dole proudí lidi. Co když se neudrží, že jo? Dívenka nahoře. Je to taková určitá neodpovědnost. A to jsou prostě dospělé bytosti. Ale představte si, že sochaři třeba do té výšky umístí dítě. Holčičku, chlapečka, 2-3 roky starýho, tedy vytesanýho, že jo? Tak to víte, dítě se usmívá, dítě netuší to reálný nebezpečí, dítě dovádí. I doma vám leze po kredenci a vytrnete, tak tady taky. Dítě stojí na kraji balkonku, kouká dolů a netuší tu hrůzu, co je neodpovědnost. Sochařská neodpovědnost. A nebo sedí na takovém soklíku, kouká vyděšený děťák. Ale nerad bych vás děsil, ale tady jedna budova v Praze, ne je daleko od Prahy, a na té budově nahoře stojí paní, tedy kovová paní, samozřejmě mluvím o sochách teď. Kovová paní celá vyvedená z kovu, z jakýho to nevím, já jsem neskoušel ten vrip. A ta drží v ruce také, stojí a drží takovou věc, asi to je pochodeň, já nevím, ale vypadá to jako takový veliký kornout se zmrzlinou, jako takhle velikou zmrzlinu má v ruce, a vedle ní lev, veliký lev, v nadživotní velikosti takový, a přední pravou tlapou přidržuje kouli. V pátém poschodí nad hlavama chodců kouli. Já vím, že lev se dá vycvičit. Lev se dá vycvičit daleko složitějším úkolům, než je podržet chvilku kouli. No jo, jenomže přece jenom je to zvíře a člověk neví, co když ho zamane tou tlapou se podrbat někdy, že jo? Vždycky na to místě přejdu na protější chodník, vždycky. I kuň se dá vycvičit, i kuň. Jsem viděl v manéži dámu v dlouhý toaletě, udělala hup a pět koní na zadní tlapky, také odešla k pudlíci. Normálně vyvedla z manéže po zadních nohách. No jo, jenomže když tohle zkusí někdo na budově nahoře, všimněte si ty tři koně, jak tam stojí, přímo nad vašima hlavama, že jo? Na vozejku dáma, která to drží na opratě, tak je hej, ona má křídla. Kdyby něco paní odlítla, co mi dole? Vždycky taky tam přijdu na protější chodník, radši jdu kolem kavárny Slávy, když to vidím, ten výjev tam nahoře. Je to určitá taková, bych řekl, sochařská neodpovědnost.
3: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Tak tolik z kabaretu u dobré pohody Miroslav Horníček na téma prohlídka Prahy a také slavné sousoší. Miroslav Horníček si zaslouží určitě vzpomínku od paní Sasky.
1: Určitě, protože já jsem s tím strávila mimo jiné taky dva krásné roky v kinoautomatu. Kinoautomat, jak asi mnozí posluchači vědí, měl veliký úspěch tenkrát na Expo 1967 v Montrealu. No a pak někdo prostě přišel na geniální nápad, že by, když to bylo tak úspěšné v Montrealu, že kinoautomat by se mohl také uvádět u nás v Praze. A dokonce teda v kině Světozor vybudovali tlačítka zelené, červené a tak dále. Vždycky se diváci rozhodovali, jako jestli mají mít kladnou odpověď nebo zápornou. Fungovalo to báječně, ovšem do té doby, než někdo pojal nápad, že na to jedno představení, které jsme měli odpoledne a večera, vždycky bylo vyprodáno, pozvou delegaci z UV Komunistické strany Československa. A tam byl takový úvodní film, kdy Mirek Horníček říká, víte, to je zajímavé, že vždycky, když někdo vybočí z onoho kýženého středu, tak mu vždycky dají honem rychle najevo, aby se vrátil tam, kam patří. No tak to se soudruhům tedy moc nelíbilo. A řekli, to se musí celé přestříhat, takže ten film se teda celý přestříhal a potom stejně jako došli k závěru, že to vůbec ten pořad nemá správný kulturně politický dopad, no a zrušili nám Kinoautomat. Ale nicméně já na tu dobu strašně rád vzpomínám, protože bylo to jedna krásný představení a pak jsme tam měli takovou báječnou partu, samozřejmě pan Činčera, Janík Roháč, za náma tam chodil Satinský a tak dále, všichni ty kamarádi, takže to bylo moc hezký vzpomínání. Opravdu nedá se na to zapomenout.
0: Závěrečné heslo a poučení, co je úspěšné, se nechává a neruší.
1: Ano.
0: Tak, my pokračujeme dál, buď to s Miroslavem Horníčkem na prohlídce Prahy, anebo s Bohumilem Kleplem o cizích jazycích. Vyberte si, dámy a páni, u rádia SMS-kou Humor mezera A nebo B na čísle 90 01 04. Telefonujete na 731 800 900. Těšíme se na vás.

0: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat ztrátě čichu a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Zdraví vás dnešní posádka Humoriády, Saskia Budešová a Pavel Kučera. Na výběr máme v tuto chvíli Miroslava Horníčka nebo Bohumila Klepla. Pojďte na našem telefonu přímo ve vysílání přidat své hlasy. Dobré odpoledne.
2: Dobré odpoledne. Pavle, zdraví vás i paní Burešovou.
3: Ano, dobrý den.
2: Vy jste mě překvapila s tím jménem Monička, to je moje vnučka.
3: No, vidíte.
2: Tak jsem mě ráno gratulovala a teď jsem mi řekl, že je bohyně.
3: Ano, a měla radost.
2: A měla radost, no. Tak vám děkuju.
1: Řekla, dědo, ty jsi boží.
2: Asi Ačko.
1: Děkujeme.
3: Ačko.
1: Naslyšenou.
2: Děkuju vám.
3: Ano, naschledanou.
1: Dobrý den.
4: Dobrý den, zdravím paní Bulešovou.
3: Ano, dobrý den.
4: Samozřejmě vás, Pavle,
1: Karel
4: Zbojkovi. A já bych si přál pokračování.
1: Děkujeme pěkně a naslyšenou. Dobré odpoledne.
5: Dobrý den, Breno z Martina. Hlasujem za Bečko.
1: Ano.
5: A prajem vám pohodový deň. A môžem sa niečo, pani Sasky?
1: Skúste.
3: Určite.
5: Tak, pani Sasky, vy ste rodáčka z Tornály.
3: Ano.
5: Ste sa narodila, vy ste išli priamo do Čech, alebo zo 2-3 roky ste prežila v Tornáli?
3: Ne, tak ja som sa narodila českým rodičům v Tornále.
5: Ano.
3: Asi to tam ano. Na maminku prišlo nejak dřív, takže určitou dobu, ale asi jenom pár měsíců. Ale rozkošné bylo, že my jsme se v té Tornále potom setkali. Byla jsem tam s pořadem Pepička Zimy v Tornále.
5: Ano.
3: A Pepíček tam nepředloženě řekl, že jsem se tam narodila. Nedovedete ano. si představit ten poprask. Po skončení představení nám lidi nosili slivovičky, klobásky, jasne. Dobroty. No, úžasný to bylo. A on pojal takový nápad, říkal, hele, to je dobrý nápad. My teďko jedeme ještě do několika těch slovenských měst. No, tak bychom mohli říct, ano. že ses tam narodila. No, samozřejmě to byl Ford, on by neudělal, ale jinak bylo to vtipné.
1: Hezký zážitek.
5: Dobře,
1: tak stačí.
5: Děkujem a ano. příjemný den. Dovidění.
3: Taky děkujeme. Přejem.
1: Dobrý den.
6: Dobrý den, zdravím paní Sasky i vás.
3: Ano, dobrý den.
6: A přála bych si Bčko.
1: Máme zapsáno, děkujeme, hezký den.
6: Děkuji, nastanou.
1: Další, prosím, vítejte u nás.
7: Moment, já vypnu rádio. Tady pejskař ze Dvora Králové nad Labem, zdravím super hvězdu České televize a můj idol z dětských let na českých obrazovkách, paní Sasky a Pavla Kučeru.
1: Zdravíme.
3: Já děkuji, protože jsem taky zdravím. Pejskařka.
1: Nápodobně.
7: Taky máte, jakýho máte psa?
3: Border teriéra.
7: Jo, já vím, jak to... Já mám zase kříženku, která vypadá jako zmenšená labradorka.
3: No vidíte.
7: Je to kříženka.
3: Hlavně, že jsou hodně ty pejsci.
7: Jsou, no. Takže dáme, klepneme Boba.
1: Dobře, Boba, máme super, to tam zapsáno. Děkujeme super. Pěkně.
7: Boba klepla, klepneme.
1: Mm-hmm. Tak, ať to tam můžeme klepnout, tak se loučíme. Hezký den přejeme. Tak pozdravujte jo, pejska.
3: Naslyšenou. Zdravím pejska.
1: Ano. Tak, přátelé, po součtu všech hlasů, včetně SMS, tady máme výsledek. Bohumil Klepl v divadle Kalich povídal o cizích jazycích. Tak si kousek poslechneme.
8: Pane Kleple, opravdu umíte italsky? Slyšel jsem vás v televizi vyprávět, jak jste se domlouval v Itálii na tržišti, ale nevím, jestli vám tam rozuměli.
9: Já jsem lingvista, ale neumím jedinou řeč, kromě teda té azbuky.
10: Italsky umím proto, protože v jedné hře u Karla Hermánka hraju homosexuálního impresária za Ványho, který mluví italsky. Ta hra pojednává o americké tanečnice Isadore Duncan. A ty věty jsou jenom o tančení, ale já je zdárně používám ve všech situacích v Itálii. To znamená, když jsem na tržišti a někdo si kupuje třeba hadry nebo ovoce, tak se ho zeptám. Teď vám to řeknu česky a pak vám to předvedu tedy italsky. Říkám, já jsem vás v životě neviděl, vůbec nevím, kdo jste, ale zajímalo by mě, jestli víte, jak ta Isadora Duncan tančí a co to je za typ. Takže přicházím k tržišti, kde stojí italský trhovec a já říkám... Signor, non ho mai visto la signora Duncan danzare, devo descrivere la sua arte superiore. Che cosa posso dire? A italskej prodejce říká, che cosa? A já říkám, la vostro in familio, il vostro in come famosos. E allora vi prego, signora, ditemi che cosa fate, A ještě dodám, ma quale tipo di danze? A on říká tango. Bravo. Ale mám historku ještě, teď se nechci vytahovat, ale v roce 92 jsem točil hlavní roli ve francouzském filmu. Vážně. Mirek nepapartí. Mirek se nevrátil, hrál jsem českého emigranta, který se skutečně nevrátil z emigrace a ten film byl točen systémem skryté kamery, takže byl hranej, ale zároveň byla skrytá kamera a mně se často stávalo, že jsem musel mezi těma Francouzema dělat jako, že umím francouzsky, takže třeba byly dvě kamery schované někde, jako třeba můžou být i tady, někde byly schované a já sedím v restauraci, piju víno, jako herec klepl, ale nikdo to neví, protože nikdo tam klepla nezná a Francouzi se připojou k hovoru, jsou družní. A já neumím francouzsky ani slovo, takže jsem dělal asi tohle. Takhle jsem řekl, sava. Je fais fi. Bonjour, très bien, la fille, très drôle. De la calefio, même bien, parfio. Lumière, stupide, humeur, t'es là. Ty Francouzi chvilku koukali, pak řekli pardon a odešli.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Vděčné věčné téma cizí jazyky a používání cizích slov.
3: Klepl je strašně vtipný a je tak zvláštně namíchaný, protože on se narodil v Moskvě. Maminka je Arménka, celý život to dává k dobrému a tatínek je Vodíčína. Ale ta intonace byla dokonalá.
1: Ano, je globální.
3: Ano, je globální.
1: Multikulty.
3: Mě to připomnělo Vlastu Buriana, to je známý výrok. Tak slon vlizí do tramvaje, že remandl
1: na
3: lpasí.
1: Na té chasi, on se pasí, on je rien, papa, on se...
3: Ano, rozumíme si dobře.
1: Tak, Sasky, vy jste měla nějaký hlasatelkovský v úvozovkách problém s cizími jmény nebo názvy nebo nějaký takový zádrhel, kdy to nakonec vyznělo tak, velmi vtipně po letech?
3: Vtipně nevím, ale v každém případě jako je důležité, aby se člověk z toho vždycky uměl nějak vylhat. Samozřejmě těch případů, těch příhod je celá řada, to bych tady nerada zdržovala, ale vzpomínám se, že před mnoha lety, kdy jsem taky uváděla televariete, tak jsem musela vždycky vítat všechny ty diváky v různých jazycích. Co pak němčina dobrý, ruština dobrý, bulharština dobrý, ale maďarština. Oh. To je ten nepolapitelný jazyk. Jo. Takže do dneška umím tu úvodní větu, já jsem se to učila i ve frontě na zeleninu, no prostě pořád jsem si to a umím to doteď. Jo, ještě kiváno, ke dveř, nezejk.
1: To znamená?
3: Dobrý večer, vážení a milí přátelé. Doufám, že teď neposlouchá nějaký Maďar.
1: No tak třeba zavolá, ale já rozumět nebudu, vy ano možná. No. Tak vidíte to, k čemu všemu se hlasatelka dostane během své kariéry i k maďarštině. A pak, že čeština je nejsložitější.
3: Ale říkají, je krásná.
1: Je nádherná, maďarština je horší. Padá hvězda, Dalibor Janda bude zpívat a vy během té písničky můžete hlasovat. Bohumila Klepla, pokračování, zvolíte Ačko, pokud chcete Bedřicha Zelenku, dáte Bčko, humor mezera A nebo B, SMS na 90 01 04 a už jenom jedno číslo připomenu 731 800 900, náš telefon.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Dalibor Janda nám zaspíval, Saskia mě trošku překvapila, čekal jsem, že bude faninka Karla Gotta a ona změnila během kariéry Dalibora Jandy názor. Dá se to tak říct?
2: No, ale jako Karla Gotta jsem samozřejmě nezavrhla.
1: No, ale pak ho Dalibor sesadil a ne, všechny to dámy to nesly lehce.
2: No, jo.
1: Tak jo, tak jsme si zaspívali a teď si jdeme popovídat s našimi posluchači na téma Bohumil Klepl nebo Bedřich Zelenka. To jsou další dvě hvězdy, které můžete slyšet. Komu by dala přednost Saskie v tuto chvíli?
2: No tak pro změnu, protože život je změna, tak Bedu Zelenku bych já dala.
1: Ano. To je úspěšný, ne komik, ale autor i komických výstupů.
2: No, třeba Hlustvy si Háka psal pro Mirka Homolu a Mirka Lipskýho. A mimo jiný, to možná málo kdo ví, to je taky bratr Oty Zelenky. A Ota Zelenka byl dramaturg a autor mnoha televizních inscenací.
1: Zelenkovi nám to celé okupovali.
2: A pak mají ještě úspěšného syna režisera.
1: No tak, prosím, tak to je ne. A ještě Jitka Zelenková, ale tak k ním asi nepatří.
2: Ne, tak k ním nepatří, ne, to je shoda jmen.
1: Ta je z jiné rodinky. Tak dobré odpoledne, kdo je s námi? V naší rodince je Humory Jádnické.
3: Ano, dobrý den, tady je Jitka. Zdravím paní Saský i pana Pavlíka a prosila bych pana Klepla.
1: My vám děkujeme.
3: A vám přeji. Naschledanou.
2: Ano, naschledanou.
1: Dobrý den.
4: Dobrý den, tady František Albertovou. Zdravím paní Saský, empatickou dámu.
2: Ano, dobrý
4: a vás,
2: den.
4: Pavlíku, a je to dneska to je pohoda. Mele rád vás poslouchám.
2: Jsme rádi.
4: Vás a ten Peďu Zelenku, to je kralupák. Ten se tady narodil, ten je odkojený Vltavou, jak
1: ten je váš,
4: říká.
1: Dobře.
4: Kdybyste mi ho tam mohli dát. Děkuju vám.
1: Píšeme si hlas.
4: Zdraví.
2: Ano, děkuji.
1: Dobré odpoledne.
5: Dobré odpoledne, já vás zdravím, pane Pavle, a paní Sasky, taky zdravím. Každou tu ji sleduju, furt to dávají v televizi.
1: Každý týden.
5: A dala bych Bčko.
1: Děkujeme pěkně, naslyšenou.
5: Mějte se hezky a naschledanou.
2: Ano, vy taky, naschledanou.
1: Dobré odpoledne.
6: Hezké slunečné odpoledne, přeji vám, Pavle, posluchačka Stanislava, a srdečně vítám paní Sasky.
2: Ano, děkuji.
6: Kterou mám strašně ráda a si ji vážím.
2: Ježiš,
6: takže děkuju. Tak přeji hodně, a říkám to upřímně. Takže přeji vám hodně zdraví, štěstí a pohody a vybírám Pavle Bčko.
1: Máme zapsáno?
2: Ano, a my vám taky přejeme hodně štěstí a pohody a hlavně zdraví.
1: Dobré odpoledne i vám.
7: Dobré odpoledne, Pavlíku Božena. Zdravím vás a srdečně taky zdravím paní Sasky Borešovou.
2: Dobrý den.
7: Taky vás mám ráda. Vlastně my máme všechny tyhle ty moderátory a hlasatelé rádi, protože to byly jedničky. A chtěla bych Bčko. A přeju vám taky hodně zdraví, štěstí, úspěchu a prostě užívejte život tak, jak se má žít.
2: Přesně tak. Děkujeme.
1: Tak děkujeme pěkně. Jdeme se číst hlasy opět všechno dohromady. Tady máme a Bedřich Zelenka bude pokračovat.
2: Ale
1: máme to pestré, jak říkala paní Saskie před chvílí. Takže Bedřich Zelenka o rodině a fyskultuře.
8: Tělocvičná nářadí pro mě skýtala ustavičná záludná nebezpečenství. Tak například na šplhadle jsem si odřel záda. Na kladině obočí. A švihadlem jsem si způsobil záškrt. Při vrhu koulí jsem se udeřil do malého mozku. Tomu se všichni divili, pač já mám velký mozek malej a malej skoro žádnej. Tak jsem to zkusil s plaváním. No ze startem to ještě šlávalo, to mě tam prostě srazili pěstí. Ale hrozně potom vyčerpávali ty záchranné práce. Když se mi v jinožském věku podařilo jednou rukou, ještě k tomu levou, schodit naši kočku z kanape, tak jsem začal uvažovat o těžké atletice. Řecko-římský zápas například, jo. Na lopatky mě položit nemohli, protože my jsme u nás měli jenom krátkou tělocvičnu. Taky jsem zkoušel box, to mě pár řídící radil, víš, takhle kolem soupeře mávej těma rukavicema, možná, že aspoň v tom průvanu nastydne. Zkrátka v těch sportech jsem tak nějak nemohl se prosadit, ani v těch zimních, vám řeknu, krasobruslení například, jsem nemohl rozvinout na plný pecky, protože už při jednoduchým soudruhu Salchovovi jsem poškodil chladicí zařízení. No ani na lyžích při tom obřím slalomu jsem nějak zvlášť nezazářil, protože hned po prvních metrech se šupu jsem způsobil takovou oblevu, že ty ostatní za mnou už jenom trhali fialky. Možná, že to bylo i tím, že jsem neuměl správně zatloukat ty skoby a dělat ten uzel na laně. Pardon, to si pletu s horolezectvím zase. No, s horolezectvím. Tak jsme s bráchou chtěli udělat Matterhorn a nakonec jsme udělali jenom praděda.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: A jsme u sportovního tématu, no, paní Saské, máte ráda sport?
2: Já ještě jenom doplním k tomu Bédovi Zelenkovi, proč tolik úrazu, on totiž měřil skoro 2 metry, jo, takže to ještě na vysvětlenou. Strašně
1: tak
2: dlouhý,
1: k tomu se hodí volejbal, basketbal a další věci už mě nenapadají, pak už je to komplikované možná. No. Co vy a sport?
2: No tak to je, nemáte lepší otázku.
1: Mám, můžete to vzít i z toho fanouškovského hlediska. Teď je mistrovství v hokeji.
2: Ano, ano. No. Já ráda sportuji na kanapě, když je hokej. Jinak tak ráda plavu, jo, ale sport, já sleduju všechno pod sportu. Mně se to strašně líbí, ale nejsem aktivně zapojená, to je pravda.
1: To vůbec nevadí, já jsem se chtěl vyhnout otázce, jak to děláte, že tak skvěle stále vypadáte.
2: Ježi, děkuju.
1: Takže sportem to není, prostě to má v genech a je to asi životním
2: veselá
1: přístupem.
2: No, a taky přesně. Tím, že poslouchám Humoriádu, no. Protože ono se říká, že 1 minuta smíchu prodlouží náš život okolik o 20 minut. Takže tak já si to vždycky spočtu a hned se cítím mladší.
1: Dobře, přátelé, tak ať se máme čemu smát, ať prodloužíme o hodně i za dnešek ten život. Pojďme hlasovat. Bedřich Zelenka pokračování a nebo Lubomír Kostelka. Vyberte si jednu z těchto dvou hvězd. SMS-kou Humor mezera A nebo Humor mezera B na čísle 90 011 04 telefon 731 800 900.

0: Kohoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovýrok.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Tady je Humoriáda, připomenu aktuální souboj. Máme tady Bedřicha Zelenku ve výstupu Konečně doma z nahrávky Československého rozhlasu 1967 anebo Lubomír Kostelka, Silvestrovský večer, Československá televize 1971. To jsou léta, kdy už Saskie mohutně uváděla, ano, řečeno ano. Familiérně.
2: Ano, ano.
1: Měla jste ráda Silvestry?
2: Já jsem je měla hrozně ráda a taky jsem je často sloužila. Někdo prostě si umanul, že budu sloužit Silvestry, že jsem silvestrovský typ. Aha. Takže já jsem pořád sloužila toho Silvestra, ale mezi náma měla jsem z toho radost. Ano. Byla to hezká služba.
1: Takže jste možná v tom roce 71 uváděla i toho Lubomíra Kostelku?
2: Ale v roce 71 jsem ještě nebyla hlasatelka.
1: Aha.
2: Jo.
1: Ale moderátorka už.
2: Moderátorka, ano.
1: Konferenciérka.
2: Ano. Co říkalo, správně, ano.
1: Dobře, tak Zelenka nebo Kostelka, u vás by to vyhrál kdo v tuto chvíli?
2: Já teď nevím, ale tak pan Zelenka už byl, tak jenom tak pro změnu já bych vzala toho Lubomíra Kostelku.
1: Touha po pestrosti, ano. Paní Saskie pokračuje.
2: Navíc to byl kamarád vládě Benčíka, že jo?
1: Samozřejmě. Tak, přátelé, zeptáme se posluchačů, kam nás nasměrují v tuto chvíli. Dobré odpoledne.
3: Dobrý den, tady Anička ze Zubří. Já bych dala pana Kostelku a prosím pěkně, mohla bych něco na paní Burešové se zeptat?
2: Určitě.
1: Jestli bude vědět odpověď, já
3: paní
1: myslím,
3: Burešová,
1: že ano.
3: Já jsem ze Zubří a v roce 1968 nebo 1969, to je hrůza, že?
2: Ano.
3: Let, můj tatínek vám napsal do televize nějaké povzbuzení a aha, vy jste mu za odměnu poslali fotky holky.
2: Aha.
3: Paní Panírková, Dvořáčková, Povodová, Ostranská, paní Čechová, no a samozřejmě paní Burešová, že?
1: Prostě legenda.
2: A měla radost.
3: Fotky máme, já mám teďka husí kůži, ale to je let.
2: No a měl radost tatínek? Měl radost?
3: No obří, jo, no on byl ročník 1905, jo, on
2: Ježiš,
3: byl takový písmat,
2: no
3: cel básně a takhle. Aha. Jo, takže my ty fotky vaše máme.
2: Jejda.
3: A my na to koukáme velice často. A teď, když jsem to slyšela, že tam jste, tak jsem si říkala, musím vám to povědět.
2: To jste krásné. Hodná. To
3: no,
2: jste hodná.
3: Ale je to strašně dávno. No,
2: no. Jo, bohužel.
3: No, nevadí, nevadí.
2: Čas utíká, no.
3: Čas běží, ano, nevadí, my máme vzpomínky krásné.
1: Tak paní Aničko, hlasovali jsme.
3: Takže?
1: Hlasovali jsme, paní Aničko. Dobře, dobře, dobře. Děkujeme,
3: jo,
1: naslyšenou.
3: Děkuju.
1: Mějte se krásně.
3: A mějte se hezky, paní Burešová.
2: Ty taky, děkujeme, naschledanou.
1: To je ale vzpomínání. Dobré odpoledne.
4: Krásný čtvrtek, Pavle, tady Rakovník, srdečný přeju vám i paní Saský Burešové krásný den.
2: Děkujem.
4: Moc se mi to... Dobrý den.
2: Dobrý den.
4: Taky jsem stálou posluchačkou kalendária.
2: To mě těší.
4: Je to... A ráda bych dala hlas za A, uh-huh, a popřála krásný víkend a má být čím dál tím jako slunečnější počasí, tak ať si to užijeme. Přeji hezký víkend a...
1: Děkujeme.
2: Užijem si to na zahrádce.
4: Ať se vám stále daří.
1: A stále daří. Tak jo, děkujeme pěkně.
2: Ano,
1: víkend
2: děkujeme,
1: má
2: ať se vám taky daří.
1: Až tropické teploty nás čekají o víkendu.
2: Ajajaj.
1: Máte ráda teplo? Asi ne.
2: Ano,
1: ne?
2: Ale jo. Já jsem zrozenec slunce, tak jo.
1: Dobrá, výborně. Kdo dál je s námi? Dobrý den. Haló.
5: Ano, ano, slyšíme se.
1: Slyšíme se, Josefe, povídejte.
5: Ano, ano, dobrý den, přeju vám pěkný den a hlavně zdravíčko, paní Saský Burešovo i vám.
2: Děkujeme
1: a mějte se hezky.
5: Taky děkuji.
1: Tak zdravíme dalšího. v podstatě rozhodující hlas v tuto chvíli je vyrovnáno naprosto v našem hlasování. Tak co vy na to?
6: Dobrý den, dobré humoriádnické odpoledne. Zdravím vás, Pavle, a vašeho milého hosta, paní Sasky Burešovou.
2: Dobrý den, paní Burešová, přeji
6: vám vše dobré, ať se vám daří. Hlasuji, Pavle, pro Bčko a všem posluchačům a vám oběma přeju hezký jarní večer či příjemné páteční ráno s příjemným probouzením do nového dne všem posluchačům humoriádnice Růžena Rychnovsko. Nashledanou.
2: Děkujeme, zdravíme na Rychnov.
1: Přesně tak, díky moc, naslyšenou. No a je rozhodnuto, Lubomír Kostelka to může spustit, s ním tam bude Jiří Lír plus nějaké ty ženy, jak už to k Silvestru patří.
7: Pane Boru,
8: dobrý večer.
7: Oni jsou moc hodní.
8: Ano, koukám.
7: Máme lístky do divadla a dědeček se nám ještě nevrátil z lázní, tak jsem si řekla, pan Borůvka je pořád tak sám chudák. Tak si aspoň z jedna zahraje, člověče, nezlob se.
8: No, já se nezlobím.
7: Ale nepříliš dlouho, děti musí brzy spát. Jste moc laskav, že nám tak ochotně vycházíte vstříc.
8: Madame,
7: a tady jsem vám přinesla vánočku novoroční. Sama jsem ji pekla. Tak děti, ne abyste zlobili pana Borůvku a ne abyste ho obehráli o všechny peníze. Tak pane Borůvku, šťastný a veselý, nashledanou.
8: Ano, šťastný a veselý. Ježišmarja, kde jsou ty děti, tady byli? Dětičky, honem si to spalte. Pojďte do ložnice, tam si budete zatím míchat figurčičkama. Tak honem, šuplí to, honem. Tak, šuplí. Tolik jsem se těšil, že budu dnešní večer sám. No to snad není možné.
9: Petře, jsme sami?
8: Kláro, kde máte vánočku?
9: Prosím.
8: Já jsem si to už trošičku zdřimnul, víte? A jsem z toho celý takový tumpachovej.
9: Ani krok. Nepřibližujte se.
8: Proč mám kráčet?
9: Petře, propadám se hanbou, ale musela jsem přijít, bylo to silnější než já.
8: Kde je Oskar?
9: Oskar, ach, ano, já jsem řekla, že mě bolí hlava, že mi není dobře a šla jsem si lehnout, jako samozřejmě. Ano. Oskar je ve svém klubu, znáte jeho klub?
8: Samozřejmě, že znám, vlastně, abych pravdu řekl, tak on ty kluby tak nějak divně často střídá, víte, že...
9: Petře, já jsem vám přišla říct něco, co se vám chystám říct už rok.
8: Co pak?
9: Dejte mi cigaretu.
8: A počkejte, kvůli cigaretě jste mohla přijít už březnu, Kláro.
9: Ne, Petře, důvod je jiný. Já vás miluji.
8: Ježišmarja, jo.
9: Neomlouvejte se, Petře, já vím, ne. Že jste samotář.
8: Ne, tak to není.
9: Nemáte si s kým promluvit.
8: Vy přeháníte.
9: Nikdo vám nepodá šálek čaje. A dnes, poslední den v roce, samota je hrozná věc, vidíte, všude se o tom píše.
8: Ano, jsem jako trosečník.
9: Co to bylo?
8: Já mám bíbu, zastydlou bíbu.
9: Ano,
8: já mám zastydlou úplně bíbu.
9: Už jsem se rozhodla, Petře. Zůstanu s vámi, budeme tady spolu sami.
8: Ježiš, to bych tak rád, ale mám o tom určité pochybnosti, Kláro.
9: Ne, život chystá nejrůznější překvapení, Petře.
8: Adolf s Dominem, já to tušil.
9: Ne, je Oskar. Nikdo nezvoní tak energicky jako on. Peťo, co se mnou uděláte?
8: Udělejte něco raději se mnou. Víte co, jděte do ložnice a zahrajte si dětičkama. Člověče, nezlob se. Tady totiž je všude plno, víte? Všude je tu plno.
9: Bože, jak on má se samoty halucinace. Ale já jsem ještě nikdy nebyla v ložnici cizího muže, to ne. Raději do koupelny.
1: Humoriáda. Tak jak nám to dopadne v závěru humoriády? Bude ještě Lubomír Kostelka a spol, jako v této scénce, anebo nastoupí Luděk Kopřiva? Vyberte si, dneska to máme hodně pestré s paní Sasky Burešovou, těšíme se na vás. SMSky humor mezi A nebo B na 90 011 04, telefon 731 800 900.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Ještě chvíli můžete, přátelé, hlasovat, přidat své hlasy pro Bedřicha, pardon, Lubomína Kostelku nebo Luďka Kopřivu. To je ten správný výběr, správná dvojice. No a paní Saskyně má něco ještě k jednomu z těchto
2: dvou? Ne, já jsem jenom chtěla dodat, že Lubinovi Kostelkovi se říkalo, že je rekordman v počtu televizních a filmových rolích. On je skutečně natočil asi přes stovku. Byly to sice malé role, ale za to hodně. Měl jednu velkou hlavní roli a to bylo v Juráčkově filmu Případ pro začínajícího kata. To byla jako jediná velká role. A jinak měl ty malý, ale zapsal se jako do povědomí diváku, protože to je přesto, to je dost přesto.
1: Tak pan Kostelka by byl možná vaším favoritem v tomto souboji.

0: Aké deti? Áno, pravý druhý pyšne, 8. No jasne, vždyť ty si už ani ve škole si nikdy nedával pozor.
1: Ešte jedno asi, že?
2: Ešte.
1: Pokračuj.
0: Ja to ale stejne neřeknu. Táže se na schůzce abiturientů po 20 letech jeden spolužák druhého. A ty máš nějaké děti? Ano, pravý druhý pyšně, 8. No jasně, vždyť ty si už ani ve škole si nikdy nedával.

0: Dacă nu e la Silvestre.
1: Tak ještě jednou. Jo. Takže se na schůzce abiturientů po 20 letech jeden spolužák druhého. A ty máš nějaké děti? Ano, pravý druhý pyšně. 8. No jasně. Vždyť ty jsi už... No jasně, vždyť ty jsi si už ani ve škole nikdy nedával pozor.
2: Úspěšně dovyprávěno. Naše setkání s legendou končí v dnešní humoriádě. Děkujeme Saský Burešové. No je to velká škoda, ale bude snad příště, doufejme.
3: Ano, určitě.
2: Přeji hodně zdraví, děkuji za návštěvu.
3: Já taky moc děkuji a všechny zdravím.
2: Pavel Kučera se také loučí, přeji dobrý poslech našich dalších pořadů na vlnách Českého rozhlasu a mějte se hezky.

přináší okamžité zážitky i probouzí vzpomínky. Provází nás světy dosud nepoznanými. Rozvíjí fantazii. Hlas vykouzlí úsměv, někdy zase slzy dojetí. Zůstává, i když sál už je dávno prázdný. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.

0: 17 hodin.
1: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
0: Šumpark řeší krádeže dřeva v městských lesích. Padlo už trestní oznámení. Hasiče ve Zlatých horách budou mít moderní stanici. Čeští hokejisté mají na mistrovství světa volno. V sobotu je čeká Slovensko. Zítra má být slunečno až oblačno. Naměříme až 24 stupňů. Hezké odpoledne vám u zpráv přeje Gabriela Adámková. Město Šumperk řeší krádeže dřeva z městských lesů. Jeho společnost Podniky města Šumperka už kvůli tomu podala trestní oznámení. Potvrdila to policejní mluvčí Miluše Zajícová. Na nesrovnalosti v hospodaření s dřevem v městských lesích se přišlo při interní kontrole. Týkají se evidence a skutečných odvozů dříví. Bližší podrobnosti v Reni Šumperku neuvedlo. Zlaté hory na Jesenicku chystají modernizaci hasičské zbrojnice v místní části Rejvíz. Budova je ve špatném technickém stavu. Nezávislý starosta Zlatých hor Milan Rác předpokládá, že práce začnou v červnu.
2: To už starší budova. Celková rekonstrukce objektu, včetně nových vrát, fasády, střechy, takže taková repase budovy, která už zaslouží v Rejvíze vesnickou památkovou zónou, tak aby byla další do skládanky pěkná budova na Rejvízu turistické oblasti.
0: Více než polovina lidí nepovažuje za správné, aby v Brně byl sudetoněmecký sjezd. Bleskovém průzkumu agentury Median pro Český rozhlas tak odpovědělo 57% dotázaných. Sjezd má být o víkendu na brněnském výstavišti jako součást festivalu Meeting Brno. Na českém území bude poprvé.
3: Za správný má sjezd 68% mladých ve věku 18 až 24 let. Stejný podíl seniorů má opačný názor, potvrzuje analytik agentury Median Vojtěch Dufek.
4: Negativní postoj nejčastěji zastávají starší respondenti ve věku 75 a více let.
3: Podle Zuzany Liscové z Institutu mezinárodních studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy nemusí mít Češi skonání sjezdu obavy. Může to být naopak příležitost.
5: K ocenění toho, čeho jsme dosáhli zatím v reflexi traumatické česko-německé minulosti a k pokračování tohoto dialogu.
3: Na dotazy agentury Median odpovídala 14. až 18. května víc než tisícovka dospělých. Jana Čermáková, Český rozhlas.
0: Podzámecká zahrada v Kroměříži má opravenou voliéru pro okrasné bažanty. Obnova se vyžádala zhruba 500 000 korun. Většinu nákladů pokryla krajská dotace. Voliéra je součástí takzvaného pavího dvora, který také čeká oprava. Potvrdila to Šárka Brantalová z Olomouckého arcibiskupství.
6: Protože když se podíváte na průčelí toho pavího dvora, máme tam určité statické narušení, to teď už projekčně řešíme a vlastně chystáme projektovou dokumentaci a předpoklad těch stavebních prací, takový optimistický, je rok 2028-2029 a to už je komplexní obnova toho pavího dvora. Sport.
0: Čeští hokejisté mají na mistrovství světa ve Švýcarsku dvoudenní volno. Trenéři v čele s Radimem Rulíkem zrušili dnešní trénink, aby hráči mohli načerpat energii pro finish v základní skupině B, kdy odehrají 3 utkání ve 4 dnech. V sobotu odpoledne čeká český tým derby se Slovenskem, v pondělí duel s Norskem a v úterý pak závěrečné vystoupení proti Kanadě.
1: Počasí.
0: Zítra čekáme slunečno, přechodně oblačno, zpočátku ojídněle i mlhy. Teploty 20 až 24 stupňů, v Jeseníkách kolem 15, povane slabý, přechodně mírný severní až severovýchodní vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
0: Na dálnici D1 u obce Hrabůvka směr Brno stojí porouchané auto, očekávejte zdržení.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Den v kraji.
7: Také dnes s Tomášem Kedziorem. Šance pro sport a kulturu nebo risk pro rozpočet města na desítky let. Plánovaná multifunkční hala v Olomouci rozdělila i koalici na radnici. To je dnešní hlavní téma. Kromě toho vás ještě v závěru Dne v kraji pozveme na premiéru filmu Stav odpojen, který se natáčel v Olomouci. A za chvíli bude také předpověď počasí. To je dnešní nabídka, přeji pěkný poslech.
1: Český rozhlas Olomouc, Den v kraji.

0: Posloucháte Český rozhlas Olomouc. S přehledem událostí je ve studiu Gabriela Adámková.
1: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Olomouckém kraji? Stručně, jasně, přehledně.
2: V Olomouci dnes jednali zástupci České agrární komory. Ve funkci prezidenta organizace potvrdili Jana Doležela. Podle něj je české zemědělství v krizi. Chovatelé a pěstitelé se potýkají s rostoucími cenami energií, hnojiv i technologií, zatímco ceny komorit klesají. Doležel proto vyzval vládu, aby přijala kroky, které zemědělství stabilizují.
3: My takto nemůžeme být dlouhodobě konkurenceschopní. Potřebujeme podpořit ty zemědělce, kteří dávají nějakou přidanou hodnotu své produkci. No a je potřeba, aby to chápala společnost. Proč je zemědělství důležité?
2: V Přerově dnes začalo velké stěhování úředníků radnice. Míří do nové budovy na Masarykově náměstí. Její přestavba trvala více než 2 roky a vyžádala si přes 350 milionů korun. Kvůli stěhování musela radnice omezit některé své služby. Ve zprávách 18 řekneme, jaké a dokdy omezení potrvá. Olomoucký kraj přispěje 8 městům z regionu na obnovu dětských dopravních hřišť. Rozdělí mezi ně 10 milionů korun. Dotaci získá například Olomouc, Jeseník, Šumpark nebo Lipník nad Bečvou. Potvrdil to náměstek hejtmana Bohuslav Hudec z Hnutí ANO. Hradeš Štompark nabízí novou prohlídkovou trasu s názvem Rodinný hrad. Návštěvníky seznámí se všedním životem poslední generace Lichtenštejnů. Uvidí soukromé pokoje nebo pánský klub. Trasa je na hradě druhou novinkou. V březnu se otevřel prohlídkový okruh Knížecí sídlo. Muzeum umění v Olomouci zhruba za hodinu zahájí výstavu k 80. narozeninám fotografa a dokumentaristy Jindřicha Štrajta. Jeho díla jsou mnoha světových galerií. V Olomouci kurátoři představí zhruba 50 dosud nezveřejněných fotografií, především z bývalých Sudet.
1: Den v kraji. Stručně, jasně, přehledně.

0: počasí.
1: Na telefonu Českého rozhlasu Olomouc je meteorolog Petr Drobek. Dobré odpoledne.
2: Dobré odpoledne.
1: Tak jaký byl dnešní den v Olomouckém kraji, když to vezmeme od rána až do teď?
2: Tak postupně nám přibývala oblačnost a začaly se tvořit lokální přehánky. Nebyly moc silné, úhrny jsme zaznamenávali do 4 mm a byly většinou krátkého trvání, postupovali od severozápadu dále k jihovýchodu. V podstatě i teďkom se ještě ojíněle, hlavně třeba v okolí Lipníka nad Bečvou a Hranic jedna přehánka vyskytuje, ale postupně budou ustávat. No teploty ty nám vystoupaly na nějakých 18 až 22 stupňů, na horách na 10 až 15 a vítr foukal a fouká stále od severozápadu až severu mírný s rychlostí 2 až 5 metrů za sekundu.
1: Bude to podobné i večer, nebo se ty přehánky opravdu vyprší a posunou se někam dál?
2: Ty přehánky už budou mít jenom krátké trvání, prakticky teďkom se rozpadají a bude to záležitost jenom těch podvečerních hodin. Potom v průběhu noci bude většinou polojasno, kránu se i vyjasní, výjimečně se můžou vytvořit mlhy a teplota nám klesne na 10 až 7 stupňů. V údolích při malé oblačnosti může klesnout teplota až na hodnoty kolem 5 stupňů, vytrbované slabý severní nebo proměnlivý do 4 metrů za sekundu.
1: Jaké počasí bude zítra?
2: Zítra ráno málo oblačnosti, slunečno, ojediněle i mlhy a v průběhu dne bude oblačnosti zase přibývat. V Jeseníkách se může vyskytnout slabší přehánka, ale půjde o bezvýznamné srážky. Nejvyšší teploty 20 až 24 stupňů, na horách 13 až 17. A vítr bude zpočátku slabý a v průběhu dne mírný severně až severovýchodní s rychlostí 2 až 6 metrů za sekundu.
1: Počasí v Českém rozhlase Olomouc předpovídal meteorolog Petr Drobek.
0: Český rozhlas Olomouc, písně.

0: Lagota. Výpravy za písničkami našeho nejpopulárnějšího zpěváka od 60. let až do nového milénia poslouchejte každý čtvrtek po 19. hodině na vlnách Českého rozhlasu Olomouc.
1: Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Olomouc. Rádio vašeho kraje.

0: Hledáme signál.
1: Posloucháte Český rozhlas Olomouc a Den v kraji. Multifunkční hala v Olomouci, velká příležitost nebo velké riziko pro město? Poslední zasedání zastupitelstva posunulo soukromý projekt arény s podporou města zase o krok dál. Ne všichni koaliční partneři se ale radují. Co vlastně olomoučtí zastupitelé odhlasovali? To je téma, které shrnula Blanka Mazalová.
2: Jen o tom jednom bodu, tedy o tom, jestli zastupitelé požádají Evropskou komisi o takzvanou notifikaci tohoto projektu, diskutovali téměř 3 hodiny. Váhali, jestli se do soukromého developerského projektu pustit a podílet se na něm finančně. V případě schválení notifikace teoreticky výstavby už nic nestojí v cestě. Komise má na rozhodnutí 2 měsíce a pokud si vyžádá další podklady, což bývá obvyklé, může se celý proces protáhnout o další měsíce. A tak je pravděpodobné, že rozhodnutí Evropské komise padne až po podzimních komunálních volbách. Shoda na výstavbě ovšem zatím nepanuje ani v rámci současné radniční koalice. Pro hlasovalo jen hnutí ANO a většiny dosáhlo díky hlasům opozice z řad SPD a koalice Spolu.
3: Připomeň prosím některé reakce olomouckých zastupitelů.
2: Primátorka Miroslava Ferancová z hnutí ANO na zastupitelstvu stavbu arény přirovnala k operativnímu leasingu, tedy že se město po 30 letech splácení dotace nebude muset starat o další investice ani o rekonstrukci.
4: Já být investorem, já bych do toho nešla, protože my zaplatíme tu stejnou částku, kterou dneska platíme za to, aby ta plechárena vůbec odpovídala všem těm technickým normám a všem těm bezpečnostním normám, ale je to pořád ta stará plechárena, ale my za to budeme mít novou halu, kterou nepostavíme prostě za svoje prostředky, nejsme schopni na to získat tak velký úvěr. My jsme dostali nějakou nabídku a ta nabídce se bezmála 3 roky jedná a my buď k tomu přistoupíme a do té notifikace půjdeme a zkusíme to, anebo nepřistoupíme, ale znamená to, že zase další roky tady nebude nic. A my jako město s tím příspěvkem, který máme z RUDu, prostě nejsme v kondici, abychom si mohli dovolit sami něco takové postavit.
2: Jednání olomouckých zastupitelů sledoval i Martin Novotný, někdejší primátor za ODS, v současnosti vysoký manažer soukromého investora. Jeho vyjádření souznělo s názorem současné primátorky.
5: Tomu investorovi zbude dům, který bude vyžadovat další nějakou velkou investici, protože je naprosto standardní po tolika letech nemovitosti nějakým způsobem zásadně investičně obnovovat. Je to něco, k čemu vy se mu nezavazujete k žádnému podílu a on se s tím musí nějak vypořádat.
2: No a dlouhodobě se proti stavbě vymezuje například radniční partner hnutí ANO, koalice pro Olomouc a Piráti. Náměstek primátorky Tomáš Pejpek upozornil, že město potřebuje opravit veřejnou infrastrukturu a podpora tohoto soukromého projektu není v jeho možnostech. A taky upozornil na rizika plánované smlouvy.
6: V tomto modelu jsme za ty, kteří mají jako kdyby jenom platit a jenom konzumují, jako kdyby tu službu až ji skonzumují, tak je konec. Druhá věc, který já se v tom bojím, je otázka, že ta riziková situace nastane už jako kdyby dřív, to znamená, kdy ten projekt přestane generovat ty plánované zisky.
3: Blanko, jak je to ještě s financováním multifunkční haly?
2: Náklady na stavbu haly se v současnosti pohybují kolem 2,8 miliardy korun. Pozemky, které do projektu vloží investor, mají hodnotu zhruba asi 250 milionů. Stavba má být placená kombinací soukromé investice, bankovních úvěrů a taky veřejné podpory z rozpočtu města a kraje. Olomouc by v každoročních splátkách při zohlednění inflace za 30 let poslala developerské společnosti zhruba 1,7 miliardy korun a příspěvky kraje mají za stejnou dobu dosáhnout částky asi 780 milionů. Zastupitelé, kteří jsou proti projektu, argumentují právě proto mimo jiné i tím, že nikdo nemůže vědět, jaká bude inflace v příštích 10 letech. Pokud z Bruselu dorazí souhlas a zastupitelé projekt definitivně potvrdí, mohla by hala vyrůst do konce 10 let. Developer v současné době počítá s výstavbou mezi roky 2028 a 2029.
1: Zhrnuje Blanka Mazalová. Multifunkční hala v Olomouci, to je téma, které dělí politiky i veřejnost. V rubrice O čem se mluví se za chvíli střetnou dva koaliční náměstci s rozdílným pohledem. Miloslav Tichý z Hnutí ANO a Kateřina Dobrozemská z Pro Olomouc. Už po písničce uvádí rubriku O čem se mluví Jirka Matějů.
0: Český rozhlas Olomouc, den v kraji.

0: Český rozhlas Olomouc. O čem se mluví?
1: Příjemný podvečer od mikrofonu Českého rozhlasu Olomouc vám přeje Jirka Matějů. Dnešní rubriku O čem se mluví budeme věnovat multifunkční hale, kterou chce v Olomouci postavit v letech 2028 a 2029 soukromý investor. Město Olomouc a Olomoucký kraj už schválili memorandum o spolupráci s investorem ze skupiny Redstone olomouckého podnikatele Richarda Morávka. A pokud záměr získá souhlas Evropské komise pro veřejnou podporu, chtějí po dobu 30 let posílat příspěvek na provoz sportu. Téma otevřeme s náměstky olomoucké primátorky Kateřinou Dobrozemskou za Pro Olomouc a Miloslavem Tichým z ANO. Dámo a pane, vítejte ve studiu. Dobrý den.
2: Dobrý den.
3: Dobrý den z Olomouce.
0: Český rozhlas Olomouc. O čem se mluví?
1: Je tu první otázka, co přesně zastupitelé na svém posledním jednání v souvislosti s multifunkční halou, která by měla vzniknout na Velkomoravské ulici, schválili. Začněme asi u vás.
3: Tak určitě je potřeba vysvětlit, že to, o čem teďka zastupitelstvo rozhodlo, není vlastně definitivní rozhodnutí. My jsme učinili jistý mezikrok, že zahájíme proces notifikace u Evropské komise a tímto procesem si musíme projít. My vlastně nahlásíme Evropské komisi, že plánujeme poskytnout nějakou veřejnou podporu soukromému investorovi, který chce postavit multifunkční halu v Olomouci, a ptáme se Evropské komise, zdali tady ta podpora je slučitelná s pravidly EU. A teprve potom bude zastupitelstvo rozhodovat o konkrétním projektu, konkrétních podmínkách, až tedy ve chvíli, kdy budeme vědět, že ty peníze poskytnout můžeme.
1: Nicméně v případě, že se to schválí, tak skupina Redstone je už tím jasným investorem? Kdo to postaví?
3: V tuto chvíli my máme jednání pouze se skupinou Redstone. Vracel bych se o pár měsíců, možná roky zpátky, a v té době se přihlásili dva zájemci, jednak ten Redstone, respektive dceřiná společnost Nová Velkomoravská, a byl tam ještě jeden potenciální zájemce, ale tento špatně pochopil, domníval se, že jde o výstavbu multifunkční haly v režii města, on tu svou nabídku následně stáhl, takže nám zůstal pouze ten Redstone, respektive Nová Velkomoravská, a s tím se jednalo dále, tak jak zastupitelstvo rozhodlo.
1: Paní Dobrozemská, vy jste jako Pro Olomouc byli proti od začátku, co se vám na tom nelíbí?
2: Ta klíčová věc je ta, že si myslíme, že ten projekt v současné podobě je pro město příliš drahý, a druhá věc, kterou kritizujeme, je ta, že po těch 30 letech město na té multifunkční hale nebude vlastnit ani cihlu, takzvaně.
1: Tím vlastně se dostáváme k další otázce, vlastně jaké závazky z tohoto rozhodnutí dnes reálně plynou pro město, finanční i politické.
2: V tom se shodujeme, ty závazky začínají na 35 milionech v prvním roce a postupně v důsledku inflace budou stoupat až téměř na 90 milionů na konci toho 30. roku.
1: Když řekneme 35 milionů, tak se to jeví jako velká částka, a je to velká částka. Na druhou stranu, když se to vezme v rámci rozpočtu města?
3: Já bych se ještě jenom vrátil k tomu, že Pro Olomouc, vy jste říkal, že byli od začátku proti, ale my jsme od začátku tím procesem šli společně a to rozhodování bylo společné. Myslím si, že až teďka v té fázi, kdy žádáme o tu notifikaci Evropskou komisi, až v tuto chvíli se někteří zastupitelé rozhodli ukončit ten proces, takže až vlastně asi v tuto chvíli je Pro Olomouc a ještě jeden koaliční partner proti tomu postupu. A jaký závazky plynou z rozhodnutí, které jsme učinili teď v zastupitelstvu, na to říkám, že v podstatě žádné. My v tuto chvíli nejsme ničím zavázání, krom toho, že teda zahájíme ten proces notifikace. Už to samo o sobě samozřejmě stojí nějaké peníze. Ta analýza nás stála 2 miliony korun, ale jsme dohodnuti v rámci memoranda s investorem, že si ty náklady budeme dělit půl na půl, ale žádné další závazky nám z toho v tuto chvíli neplynou. Já jsem se opakovaně na zastupitelstvu ptal, zdali pokud investor sám od sebe teďka začne něco projektovat, jemu vzniknou nějaké náklady, ale budoucí zastupitelstvo rozhodne o tom, že nebude mít zájem dále pokračovat v tomto projektu. Zdali může vzniknout nějaká odpovědnost města hradit nějakou škodu, náklady tomu investorovi třeba na těch projekčních prací. A opakovaně jsme byli ujištěni, že žádná taková předsmluvní odpovědnost městu nevzniká a že ji vyloučí i právě ten investor. Právníci se takto vyjadřovali na zastupitelstvu, takže mě nezbývá, než věřit právě právníkům, kteří nám to takto říkají. A co se týče dlouhodobých závazků, tak ano, zaznělo 35 milionů korun ročně. To je vlastně startovací částka, kterou bychom platili. platili ve chvíli, kdyby hala byla otevřená. Od té doby budeme platit 35 milionů korun ročně jako investiční příspěvek, indexovaný o inflaci. Každý rok tam se počítá v tom plánu s nějakou, myslím, inflací 3,17 ročně a v těch 30 letech samozřejmě ta částka naroste. Ale zase počítám, že v těch 30 letech narostou i příjmy města, takže je to celkem logické.
1: A aktuálně si můžeme říct, že jde o 4-miliardový plus minus rozpočet města, ze kterého
3: město má dnes má plus minus 4-miliardový rozpočet, ano.
1: A z toho tedy 35 milionů.
3: Z toho 35 milionů korun, ale zároveň bych chtěl ještě k tomu dodat, že my dneska platíme provozní náklady té takzvané plechárény, to znamená té haly, kterou město dneska má. Ty provozní náklady jsou 17 milionů korun dnes, ale oni taky samozřejmě rostou, jak roste cena energií. Tuto částku bychom ve chvíli, kdyby se zavřela plechárena, neplatili. To znamená, od těch 35 milionů korun bych ještě odečetl těch 17, které bychom neplatili, a jsme na 18 milionech korun.
2: Já bych možná doplnila jenom jednu věc. Ano, ono, když řekneme 4-miliardový rozpočet města na každý rok, tak to vypadá, že 30 milionů z toho je téměř nic, ale když se budeme bavit o těch číslech z jiného úhlu, tak určitě můžeme říct, že za těch 30 let dostane investor od města a kraje investiční příspěvek ve výši v podstatě 2,5 miliardy. A když bych jenom srovnala úlohu města a kraje, tak my budeme dávat těch startovacích 35 a kraj 17. A už to je za nás jako nepoměr, který ukazuje, že to město se zavazuje výrazně více než celý Olomoucký kraj. Za nás se má vést debata o tom, co vlastně město potřebuje do budoucna, co má svým občanům do budoucna nabízet, a tam se otevírá ta politická debata. Jinak bych řekla, že všechno je velice korektní a opravdu, tak jak říkal kolega, my tím procesem postupujeme společně a hledáme prostě tu nejzodpovědnější variantu.
0: O čem se mluví? Aktuální témata, která se dotýkají života v našem kraji.
1: Hosty dnešní rubriky jsou Miloš Tichý, náměstek primátorky Olomouce za ANO, a také Kateřina Dobrozemská z Pro Olomouc, náměstkyně primátorky. Věnujeme se projektu multifunkční haly v Olomouci, kterou chce v Olomouci postavit v letech 2028 až 2029 soukromý investor. Už jsme tady částečně otevřeli to téma, jaký je finanční model celého projektu, kolik do něj bude vnášet soukromý investor, kolik mají v horizontu 30 let zaplatit město a kraj a v jaké formě. Ty částky už tady padly. Padlo tady i to, že je to vlastně na rozvoj nejenom hokeje, ale i dalších sportů, které by tam měly být. Co kultura? Jak moc se počítá s tím, pane náměstku, že by ta hala byla využita i pro kulturní akce?
3: Bavíme-li se o multifunkční hale, tak řekněme větší koncerty, které dneska není možné v Olomouci pořádat, tak si myslím, že to bude ideální prostor pro pořádání takových akcí.
1: Jak vy vnímáte tuhletu věc, paní náměstkyně?
2: No, já aniž bych chtěla být zlá nebo kritická, tak uvedu příklad ze zastupitelstva, kdy kolegové, kteří hlasovali pro pokračování v tom procesu, zmínili, že v hale bude moct vystupovat třeba Kabát. Za mě tohle není jako otázka kultury a něčeho, pro co v Olomouci musíme mít zázemí, a pokud já uvažuju nad svými vrstevníky a mladší generací, tak my za kulturou prostě cestujeme a myslíme si, že ty možnosti jsou v dnešní době jako neomezené. Takže já si nemyslím, že tady vytváříme stánek pro skutečnou kulturu.
1: Ještě poprosím o krátkou reakci.
3: Já si myslím, že tam opravdu zaznělo Kabát, asi na tom zastupitelstvu, ale nechám jako vkus na každým, na co chce chodit. Nicméně, pokud Kabát hledá prostory pro koncert v Olomouci, Kabát nebo kdokoliv jiný, jakákoliv jiná kapela, a opravdu ten koncert nemohou v Olomouci uspořádat, a teď se nechci dotknout Prostějováku, ale prostě vyberou si potom Prostějov, tak je tady něco špatně. Jo, my bychom opravdu měli být město, které může hostit koncert alespoň tohoto typu. Nejsme.
1: Pojďme ještě zůstat chvíli u peněz. Zastánci projektu mluví o jakémsi operativním leasingu, že město bude splácet investici, ale neřeší budoucí rekonstrukce. V čem tento model považujete za výhodný a kde vidíte naopak hlavní slabiny nebo rizika? Pojďme začít u vás, paní náměstkyně.
2: Je to otázka pohledu na tu věc. My říkáme, že model, kdy přispíváme na tu investici a po 30 letech nebudeme mít nic, je nevýhodný.
3: Já si naopak myslím a dlouhodobě jsem toho názoru, že město vůbec nemusí vlastnit sportovní infrastrukturu pro ten vrcholový sport. Co si ale myslím naopak je, že město má vytvářet podmínky a být vlastník sportovišť, kde se sportuje, kde budou sportovat mládež, veřejnost, školy, různé spolky, ale na to nepotřebujeme multifunkční halu. Na to potřebujeme třeba menší zimní stadion, sportovní halu pro míčové sporty, v nějakých parametrech, ale ne samozřejmě tak velký projekt. Ten by měl zůstat soukromý. A to, že město v uvozovkách nevlastní ani kliku, tak v čem je vlastně ta nevýhoda? My nemusíme platit provoz, my nemusíme platit údržbu, my víme, kolik budeme platit, to je ta splátka investiční, a víme, že na konci my nebudeme nic vlastnit, bude tam nějaký exit nebo nějaké pokračování, ale zároveň víme, že nejsme zavázáni to provozovat a udržovat a že ten druhý, který to staví, je k tomu zavázán. A my chceme každý rok vyhodnocovat, jestli on naplní ty klíčové ukazatele, jestli každý rok splní ty podmínky, které zastupitelstvo schválí, a až potom mu poslat ty peníze.
4: To byly asi důvody, které jsou pro. Paní náměstkyně, vy to asi vidíte naopak.
2: No, já si vlastně říkám, že v kontextu toho, kolik prostředků město má, tak by je mělo směřovat právě do té infrastruktury, která slouží občanům pro ten aktivní život a pro to sportování, která právě nejde pouze jakoby na podporu toho fandění. Vlastně to dělítko mezi tím vrcholovým sportem a jeho zázemím a mezi tím sportem nás všech, našich dětí, případně juniorů, to si myslím, že je velice důležité a to je to, kde my se vlastně od toho projektu odkláníme.
0: O čem se mluví? Aktuální témata, která se dotýkají života v našem kraji.
4: Kateřina Dobrozemská z Pro Olomouc a Miloslav Tichý z ANO, náměstci olomoucké primátorky, jsou dnes hosty O čem se mluví. Věnujeme se projektu multifunkční haly v Olomouci. Považujete probíhající komunikaci s veřejností za dostatečnou? Jak chcete občanům srozumitelně ukázat, že jde opravdu o veřejný zájem a nejen o podporu jednoho developerského projektu? Má dnes vedení města na stole dost informací, aby mohlo zodpovědně říct, toto je pro Olomouc výhodný projekt? Začněme u vás, pane náměstku.
3: Já si myslím, že ten investor, co nám tedy dal tuto nabídku a se kterým jednáme, celkem solidně zvládá tu komunikaci se samosprávou. Pravidelně nás informují, jak v rámci vyjednavacího týmu nebo v jiných projektech třeba na radě města prezentují svoje projekty. Ale i se ptáte, jestli je komunikován dobře ve vztahu k veřejnosti. Myslím si, že tam určité mezery jsou, že by ještě tady samozřejmě bylo lepší více vysvětlovat ty výhody, které z toho plynou.
4: Jak to vnímáte vy, paní náměstkyně?
2: Já mohu určitě potvrdit, že město má teď dost informací na to, aby mohlo projekt vyhodnotit a určitě bych též chtěla pochválit investora za tu spolupráci a tu otevřenost, která je opravdu jakoby v tomto významná. Za nás není to výhodný projekt a pro město je to prostě dlouhodobý závazek.
4: Už jsme víceméně zmínili hodně věcí, které jsou jasné, ale pojďme i k tomu, co třeba není úplně jasné, protože nemám pocit, že by se něco v tomto státě podařilo postavit za peníze, které byly napsány v projektu, pokud bereme takhle velké stavby. A co ty budoucí náklady, smluvní pokuty, vývoj cen energií, případnou návštěvnost, vnímáte to?
3: A to je právě to, co chci teďka oponovat tomu, že je všechno jasné, abychom teď mohli rozhodnout. Já si naopak myslím, že ne. Například zastupitelé ještě neviděli ani smlouvu. Tam budou věci, na které vy se teďka ptáte, třeba smluvní pokuty jste zmínil. Jo? A já si myslím, že teďka rozhodovat o tom, že v tom projektu nebudeme pokračovat, že ho teda v uvozovkách zařízneme a cestu ukončíme a nemáme ten plán B, který bude, tak si myslím, že tohle rozhodnutí je hodně předčasné. Co třeba dneska mi ještě není úplně jasný, je vztah hokejového klubu a provozovatele haly nebo investora. Pro mě to je trošku jakoby stále neznámá. Myslím si, že tyto věci do toho finálního rozhodnutí je pořád potřeba vyprecizovat. Ale znovu opakuji, to není důvod k tomu, abychom teďka ten proces zastavovali.
4: A jak to vnímáte vy, paní náměstkyně?
2: Já se možná vrátím o kousek zpátky. Já si myslím, že o těch budoucích nákladech nebo o tom, co se může stát za těch 30 let, představu nemáme a že ta rizika by nemělo nést město. Nicméně úplně souhlasím s kolegou, že opravdu toho ještě hodně nevíme a zároveň já vnímám HCO jako výrazně nečitelný prvek, který může přinést překvapení v budoucnu a to i v situaci, kdy si s investorem vyjasníme všechno do naprostých detailů a bude to bezchybné. My tu komunikaci, kterou jsme u investora chválili, tak z HCO rozhodně nemáme na této úrovni a to riziko, že ne za 5, ale třeba za 15 nebo za 20 let klub přijde a bude v podstatě potřebovat nějakou velkou podpůrnou síť, nějakou záchranou akci, to je něco, s čím se dá docela počítat. Vyčíslit to nedokážeme absolutně.
4: Celé dnešní, o čem se mluví, jsme věnovali právě multifunkční hale, kterou chce v Olomouci postavit soukromý investor. Znamená to pořád to, že ji chce postavit, že se na městě o tom jedná, ale rozhodně to neznamená to, že ta hala určitě bude stát, jestli to chápu dobře.
3: To definitivní rozhodnutí bude zcela jistě na zastupitelích a zcela jistě na zastupitelích zvolených až v těch následujících volbách, ale tomu musí ještě předcházet právě ta notifikace veřejné podpory, jak jsem zmiňoval úvodem.
2: Já bych jenom krátce doplnila, že zastupitelstvo bude o multifunkční hale rozhodovat ještě minimálně dvakrát, opravdu minimálně dvakrát. Nicméně i investor si je určitě vědomý, že v průběhu toho procesu, kdy zastupitelstvo vlastně o hale jedná, takže ta podpora je stále slabší a při posledním zastupitelstvu už vlastně to prošlo pouze o 3 hlasy, což určitě pro investora není úplně komfortní situace.
4: Hosty dnešního, o čem se mluví, byli Kateřina Dobrozemská z Pro Olomouc a Miloslav Tichý z ANO, náměstci olomoucké primátorky. Já vám děkuji za návštěvu a přeji hezký večer.
2: Taktéž děkuji za prostor.
5: Děkuji vám.
0: Český rozhlas Olomouc. O čem se mluví?
6: Dnešní rubriku moderoval Jiří Matějů. Připomínám, že celý díl si můžete už teď poslechnout i na webu olomouc.rozhlas.cz a také to, že rubrika O čem se mluví je součástí Dne v kraji každý čtvrtek.

0: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat ztrátě čichu a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.
1: Další návrat na loňský mohelnický folkfest, jeho šestý ročník, nás čeká na vlnách Českého rozhlasu Olomouc. Tentokrát si poslechneme další dvě kapely z Morava scény, Monopol a Mirek Uhlán Session. Zavítáme taky na velkou scénu, kde skvěle zahrál Michal Tučný Revival. Na deváté setkání s folkfestem v pořadu Na cestě v neděli 24. května po 15. hodině vás zve Jarka Nosková.
0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: posloucháte Český rozhlas Olomouc a Den v kraji. Auta létající vzduchem, honičky i napínavé souboje. Film Stav odpojen, který během natáčení na přelomu loňského srpna a září vzbudil v Olomouci velkou pozornost, se tento týden dočká premiéry. Akční snímek s Albertem Čubou a Andreou Mohylovou v hlavních rolích má jen půlhodinovou stopáž. Přesto slibuje napínavý příběh i působivé akční scény v podání olomouckých kaskadérů.
1: Popsal bych ho takovou českou akční jízdou. Je to taková podsta 90. 80. filmů, na kterých já jsem vyrůstal, akčních filmů. A je tam spoustu rvaní, rychlého ježdění.
2: Říká kaskadér a autor námětu scénáře Daniel Bodlák a vedle mě už stojí režisér filmu Vít Hradil. Bez velkého prozrazování, o čem ten film vlastně je.
3: O věci, který se snaží zabránit aplikaci, která ovlivňuje lidskou mysl, a na cestě při útěku potká Sáru, taxikářku, která se rozhodne mu postavit. Velice jednoduché, přímočaré, nic víc v tom nehledat.
2: Jak náročné je natáčet akční film oproti tomu, že vy máte třeba zkušenost s natáčením různých hudebních klipů a podobně, bylo to něco úplně jiného?
3: Bylo rozhodně, a hlavně to bylo i díky tomu, že jsme měli strašně málo dní na natáčení, 6 dní jenom, a samotná ta akce, jedna jednotlivá z toho filmu by si vyžadovala, si myslím, tak 6 dní na natáčení, aby to bylo pořádně, ale nejnáročnější natáčení, co jsem zažil určitě.
2: Jak jste se svými rolemi zžili hlavní představitelé, Albert Čuba a Andrea Mohylová?
3: Albert Čuba se toho zhostil tak, jak prostě znáte Alberta. A Andrea, s tou jsme to docela hledali, protože už při tom natáčení říkala, že s Albertem hrát je velice těžké, protože on drží tu komediální rovinu, ona třeba chtěla nějakou vážnější rovinu, takže se to snažila nějakým způsobem balancovat na hranici humoru a nějaké vážnosti, které tam taky potřeba z její role, ale zhostili se toho, já myslím, na výbornou. Nebyly žádné zkoušky, nebyly žádné přípravy, takže vlastně ta improvizace byla na místě a myslím, že to dali skvěle.
2: Které lokality nejen z Olomouce, ale i z celého Olomoucka se ve filmu objevují?
3: Je to tady určitě Dolní horní náměstí, je to Denisova, je to u muzea, Bělecký mlýn, fakultní nemocnice, a to je myslím všechno.
2: Říká režisér filmu Vít Hradil a pokračuje Daniel Bodlák.
1: Vlastně na tom jsem to postavil, film jsem přijel točit v Olomouci.

0: nás kaskadérů, ne moc.
1: Museli nějakým základním kaskadérským výcvikem projít i herci Albert Čuba a Andrea Mohylová.
0: Andrea Mohylová tam musela projít, s tou jsme se potkávali už tak nějak od června, protože první klapka padla 25. srpna. A s Albertem Čubou, s tím už jsem vlastně měl zkušenosti z minula, dělali jsme s ním film Jackpot 3 tygři ve filmu, takže jsem věděl, jak se hýbe, prošel už se mnou nějaký trénink, takže i z toho důvodu jsem vlastně oslovil, protože jsem věděl, že je pohyblivě nadaný.
1: Chtěl byste do budoucna natočit nějaký podobný film, taky akční?
0: Určitě, ale velký celovečerní. Tohle byl první krůček, ukázat, že ten potenciál je. A druhý krůček je větší film.
1: Říká kaskadér a autor námětu scénáře Daniel Bodlák. Premiéra filmu Stav odpojen proběhne ve čtvrtek 21. května od 18 hodin v olomouckém kině Metropol. Z Olomouce Klára Jarošová, Český rozhlas.
2: Český rozhlas Olomouc, den v kraji.
3: Dnešní vydání končí, co chystáme na zítra. Začíná stěhování přerovského magistrátu do nové budovy. Jak to celé bude vypadat, nastíníme právě v zítřejším vydání. A dál poslouchejte Český rozhlas Olomouc. I dnes po 18. hodině budeme hrát pro radost dechovou a lidovou muziku.

0: dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Skok muže z mostu vypadá jako sebevražda. Stopy z místa činu však ukazují na vraždu. Případ pro inspektorku Candice Renoirovou v premiérovém seriálu. ČT2. S Ondřejem Cihlářem projedeme pohodovou trasu z Poděbrad do Mělníka. Malebné Polabí jako další cíl nových cyklodálek. A ČT Art. Kapitoly ze života slavného baletního tanečníka Rudolfa Nurejeva v premiérovém filmu Bílá vrána. Čtvrteční večer s Českou televizí.
2: 18 hodin.

0: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
1: Přerovská radnice omezila provoz některých agend kvůli stěhování úředníků. 20 lidí čelí obvinění kvůli machinacím s veřejnými zakázkami v Havířově. Evakuace střední školy v Pardubicích kvůli napadení skončila. Podezřelého z útoku zadržela policie. Zítřejší počasí má být polojasné až oblačné s teplotami do 24 stupňů. Hezký podvečer vám u zpráv přeje Gabriela Adámková. Obyvatelé Přerova musí v těchto dnech počítat s omezením některých služeb magistrátu. Důvodem je stěhování části úředníků do nového sídla na náměstí Tomáše Garrigua Masaryka. Jako první od dneška mění adresu, agenda občanských a řidičských průkazů a pasů. Pokračuje mluvčí magistrátu Lenka Chalupová.
2: Do 12. června se nové žádosti už nebudou přijímat a hotové doklady si vyzvednou potom občané v pasáži do 10. června a od 15. června na novém působišti, to znamená na adrese TGM 16. Po dobu omezení je možné využít jiné úřady obcí s rozšířenou působností, třeba v Olomouci, hranicích Lipníku, Prostějově nebo Kroměříži.
1: Detektivové obvinili 20 lidí v souvislosti s veřejnými zakázkami v Havířově. Kauza se týká údržby a opravy městských bytů. Českému rozhlasu to potvrdil mluvčí Národní centrály proti organizovanému zločinu Jaroslav Ibehej. Podle policie v případu jde o zmanipulované zakázky z let 2022 až 2023 za celkem 100 milionů korun. Obviněným hrozí až 12 let vězení. Už několik hodin policisté zasahují na střední škole chemické v Pardubicích. Útočník tam napadl jednoho člověka a těžce ho zranil. Podezřelého policie zadržela. Evakuovaní studenti už mohli areál školy opustit a jsou doma.
3: Podle mluvčího záchranky Josefa Strašíka převezla sanitka do nemocnice zraněného ve velmi vážném stavu.
4: Naše posádky jednu zraněnou osobu na místě stabilizovali a následně transportovali do nemocnice za kontinuální podpory oběhu.
3: Útočník má podle policie vazbu na školu. Po 14. hodině proto policie ze školní budovy evakuovala z preventivních důvodů studenty na školní hřiště, potvrzuje policejní mluvčí Markéta Janovská.
5: Kolem 16. hodiny skončila evakuace studentů ze školy, bylo jich plus minus 200. Kolegové těm, kteří potřebovali, nabídli intervenci.
3: Kvůli vyšetřování policie uzavřela Poděbradskou ulici a odkláněla dopravu z Pardubic. Ondřej Wolf, Český rozhlas.
1: Vědci z Akademie věd odhalili, jak do plic pronikají nanoplasty, miniaturní úlomky umělé hmoty, poletující vzduchem. Pomocí nově sestrojeného mikroskopu sledovali látky na povrchu plicních sklípků.
6: Když dýcháme, ty lipidy se dostávají tam a zpátky. A když tady je zabudovaná nějaká částice, je schopna se taky dostat dále.
7: Popisuje Lukáš Cviklik z Ústavu fyzikální chemie Jaroslava Hejerovského. Nanoplasty podle něj poletují volně ve vzduchu.
6: Hodně těch nanoplastů vzniká v našich podmínkách domácích. Jejich zdrojem jsou třeba koberce, nádoby, domácí vybavení.
7: Podle vědců mohou tyto nečistoty pronikat kromě plic i do očí a na ně se chtějí zaměřit v dalším výzkumu. Martin Srb, Český rozhlas. Sport.
1: Tenistka Maria Bousková do semifinále antokového turnaje ve Štrasburku nepostoupila. S Američankou Anne Liovou dnes generálce na grandslamové Roland Garros prohrála 3-6 a 5-7.
0: Počasí.
1: Zítra čekáme slunečno, přechodně oblačno, zpočátku ojídněla i mlhy. Teploty 20 až 24 stupňů, v Jeseníkách kolem 15. Povane slabý, přechodně mírný, severní až severovýchodní vítr.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
1: Na dálnici D1 o obce Nezamyslice směr Brno havarovala dvě osobní auta a opatrně i v Prostějově v ulici Nerudova se řeší nehoda cyklisty.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu.
8: Příjemný podvečer od mikrofonu Českého rozhlasu Olomouc vás zdraví Vilém Pospíšil. Máme čtvrtek, pár minutek po 18. hodině, zprávy jsou za námi. No a co nás čeká, věřím, že moc dobře víte, pořad hrajeme pro radost, prostor pro vás, naše milé posluchače, abyste zavolali, popovídali si nejen se mnou, ale pozdravili samozřejmě i nějaké ostatní posluchače, vaše přátelé a poslali jim vaši nebo jejich oblíbenou lidovou dechovou cymbálovou píseň. Volat můžete na číslo 221 500 55 444 nebo psát SMSky na číslo 723 70 33 51. Většinou, jak vždy říkám, přejeme k svátku někomu, ten dnes slaví Monika, ale zítra třeba Emil, v sobotu Vladimír, tak určitě ani na ně nezapomeňte.

0: To byla Šťáhlavská šestka na úvod a jejich pivovarský koně. Třeba i vy jste si nějaké to pivo k poslechu pořadu Hrajeme pro radost otevřeli a třeba si ho otevřela i paní Hanka z Předmostí. Dobrý den.
1: Dobrý den, zdravím vás, pane Vilejme, a všechny posluchače. Mám ráda pivo.
0: No tak vidíte, tak jestli máte v lednici, šup pro něj.
1: jo, děkuju. Dneska bych chtěla poslat písničku k narozeninám. V sobotu má Evička Brožová ze Strukova a k svátku Janičce Pospíšilíkové, která má v nedělu svátek. A tak písničku. Přeju vám oběma všechno nejlepší, štěstí, zdraví, pohodu, ať se máte co nejlépe, hlavně ne špatně. To vám ze srdce přeje Hanka z Předmostí. Zdravím i Františka Evičko a Janičce zdravím pana Jiřího. Mějte se co nejlépe a někdy se budu zase těšit. Naslyšenou a děkuji, pane Viléme.
0: Rádo se stane, já se také budu těšit. Naslyšenou.
1: Naslyšenou.
0: Písničku pro radost a hezký den posíláme manželce Drahušce, také paní Božence z Vrbna a Vlastičce do Krnova. Vlastině přejeme brzké uzdravení, zdraví a píseň posílají Březíkovi z Vrbna.
2: Český rozhlas Olomouc,

0: Já vím, tak se jmenuje píseň, která právě dohrála na vlnách Českého rozhlasu Olomouc. A já vím, kdo se dovolal jako další posluchač. Tentokrát je to pan posluchač, muž Antonín z Bedihoště. Dobrý den.
1: Dobrý den. Zdvořile pozdravuji všechny věrné posluchače i pracovníky rozhlasu Olomouc. Následující písničku Škoda lásky adresuji všem věrným posluchačům. Dále speciálně Jindřišce z Prostějova, Evě z Molci z Ubrna a také těm, již si mne upomenou. Nezapomínám ani na ty, jimž nezahraje nikdo. Upřímné díky zasílá ještě žijící, ale spíše přežívající vdovec Antonín z Bedihoště. Moc krát děkuju, na stranou.
0: Já díky za zavolání, mějte se krásně, naslyšenou. Písnička poletí také do Velkých Kunětic paní Marušce Chovanové, která dnes slaví narozeniny. Přijmi mé blahopřání, ať se ti splní tvoje tajná přání. Lásku, štěstí a dlouhá léta ti přeje Helena.

0: Škoda lásky, velmi známá píseň, mohli jste si skočit polku vašich rádií, pokud máte rádi tanec. Zpívali čtveráci, kdo bude zpívat dál? Eva a Vašek, tato dvojice zazní a pro koho bude, to už prozradí pan Jirka z Olomouce. Zdravím vás, hezký den.
1: Hezký den, pane Vilemku, pane moderátore i redaktore, písnička i pro vás. A přeju zároveň hodně zdravíčka, potom bych to poslal paní Gabrielce Adámkové, paní moderátorce ze zpráv, moderátorkám, redaktorkám, moderátorům, redaktorům, prostě celému kolektivu do Českého rozhlasu Olomouc. A moc krát děkuji taky za otevření dveří, které se konaly v sobotu. Moc se mě tam líbilo, dále bych to poslal věrným posluchačům i posluchačkám, kteří poslouchají. A dále bych to poslal písničku ještě. Písnička je pro všechny, kterým nikdo nezahraje. A přeju všem zároveň hodně zdravíčka. Pane Vilémku, pane moderátore, moc krát vám děkuji. Budu se těšit příště a přeju hezkou směnu a potom cestu domů.
0: Já vám moc děkuji, mějte se krásně, naslyšenou. Hezká písnička udělá radost všem posluchačům, co tak moc milují lidovky a dechovky, stejně jako pan Karel Konštátský z Jeseníku, který napsal.
2: Napište nám SMS na 723 70 33 51. Český rozhlas Olomouc. Žijeme tu s vámi.

0: chytilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
1: Zaměříme se na petunie, begonie a muškáty. S myslivci probereme nepůvodní zvěř v našich lesích a poradíme, jak zprovoznit zahradní bazén.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 10 hodin dopoledne v našem vysílání.
2: Oceňovaná pianistka Kristýna Bárta s projektem Red Landscape, ve kterém se představil slovinský saxofonista Jure Pukl a zpěvačka Petra Brabencová, s úspěchem vystoupila loni v Boskovicích. Prostě jazz bez hranic. V neděli po 7:30 večer budete s Českým rozhlasem Olomouc na koncertě Kristýny Bárty a

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Musíme pokračovat dál v vysílání pořadu Hrajeme pro radost. Čas je omezený a těch přání a posluchačů, kteří chtějí promluvit, je spousta. Tou další je paní Zdeňka Zrochova. Dobrý den.
2: Dobrý den, pane Viléme, srdečně vás zdravím. Prosím, chtěla by Nika zahrát. V neděli 24. května má svátek Janička Podpičilíková z Roštění. Milá Janičko, svátku vám posílám všechno nejlepší, hodně štěstí, hlavně zdraví, spokojenosti, radosti, hodně zlátky s manželem Jiřím, žádné starosti, jen samé radosti s vaší celou rodinou a zdraví vnoučata Klárku a Prokopka. Písničku vám posílá Zdenka a moje kamarádka Jarmilka. Děkuji a nashledanou.
1: Mějte se krásně, naslyšenou. Věřím, že se píseň bude líbit. Je to skupina Atlas, jeden pro druhého žít. A máme tady i jeden SMS-kový vzkaz. Písnička bude pro pana Antonína z Bedihoště pro pohodový večer a dobrou noc. Napsala nám paní Eva z Modřic u Brna.

0: jeden pro druhého žít, tak se jmenuje píseň, kterou jste právě teď slyšeli, no a během ní se nikdo další z posluchačů nedovolal. Věřím, že to se změní během té další písně, ale alespoň mám teď možnost připomenout takovou akci, která by se posluchačům a fanouškům pořadu Hrajeme pro radost a fanouškům Dechovky, Cymbálovky mohla líbit. Můžete zamířit totiž v sobotu 23. května do Popůvek v místní části Kojetína. Od 3 hodin bude začínat akce Vinokošt 2026, takže spousta vína z několika vinařství, speciality, z grilu, z udírny, spousta sýrů a tak dále. No ale samozřejmě ten kulturní program, ten by vás, naše posluchače, mohl zajímat. Zajistí je totiž Cymbálovka, Filharmonika a nebo také spoustu harmonikářů, takže věřím, že to, že posloucháte Český rozhlas Olomouc a pořád Hrajeme pro radost, znamená, že jste fanoušky Dechovky a Cymbálovky, tak můžete zavítat v sobotu do Popůvek, do Kojetína.
1: Zavolejte nám 221 555 444. Český rozhlas Olomouc.

Návrat z Francie, tak se jmenuje krásná instrumentální skladba, kterou právě teď dospívala na vlnách české, nebo dohrála na vlnách Českého rozhlasu Tufaranka, také vlastně už letitá dechová kapela, začaly hrát v roce 1978 v jihomoravských Šakvicích. No a na Moravě samozřejmě musíme zůstat i s tou další písní, to bude Moravanka za Lanžhotem v poli. Opět se bohužel nikdo z našich milých posluchačů nedovolal, ale šance tady pořád je, takže dávám ještě jednou výzvu, pokud byste chtěli někoho pozdravit, poslat dechovou cymbálovou píseň, tak máte prostor. Máme tady ale nějaké SMS-kové vzkazy. Hezkou písničku budeme posílat panu Václavu Hájkovi, který dnes slaví narozeniny. Milý Václave, přejeme ti vše nejlepší do dalších let, hodně zdraví, štěstí, lásky a pohody. Ze srdce ti tohle vše přeje manželka Eva, dcery Petra a Martina a také Roman a Šimonek. No a pěkná písnička potěší také Věru Kořenkovou. Krásné pohodové dny, plné zdraví, přeje Marie.

0: z místa.
1: Za hanáckými pivoňkami do Senice na Hané se vydáme v dalším vydání reportážního Přímo z místa Českého rozhlasu Olomouc. Pivoňkám se říká královny jarní zahrady. Jsou symbolem štěstí a šťastného manželství. Patří k nejstarším pěstovaným okrasným a léčivým rostlinám na světě. Která z odrůd je nejpopulárnější? Jaké podmínky jsou pro ně nejvhodnější? A jak rychlá bývá sklizeň? Dozvíte se v neděli po 9. hodině. K poslechu zve Dita Vojnarová.
0: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovýrok.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
2: A tak přece jen druhá výzva k zavolání k vašim milým posluchačům zafungovala. Teď už se někdo dovolal, vybraná je i píseň Naposledy koně vrané. A kdo promluví, to je zatím tajemství, ale tak já vám ho teda prozradím. Dobře, je to paní Ludmila z Moravičan. Dobrý den.
3: Dobrý den, pane Vilemku. Srdečně vás zdravím z Doubravice a chtěla bych poslat písničku k pěknému dnešnímu podvečeru a poděkování za milou návštěvu u Gottwaldovou, u manželů Gottwaldových v Doubravici odpoledne. Děkuju za milé pohoštění, za milé posezení a tak bych chtěla Lidušce a Jendovi Gottwaldovi moc poděkovat, že jsme se za podlouhé době sešli, i když bydlíme tady přes silnicu. No, ale potěšilo mě to, člověk přijde na jiné myšlenky. A tak celé a jejich rodině děkuju, posílám písničku a taky bych ji chtěla poslat taky ještě paní Božence Dubové ze Šumvaldu, Zdenice Pavelčíkové z Uničova, panu Oldovi Crhákovi z Nemile. Mrzelo mě, že nebyl v Doubravici, že jsme se taky neviděli, no ale uvidíme, možná to vyjde zas někdy. No a tak všem přátelům, posluchačům a panu Jiříčkovi z Kunštátu taky posílám písničku. A pane Vilemku, taky vám děkuju moc. Mějte se krásně a všem přátelům a posluchačům a krásný víkend vám přeju. Mějte se pěkně. Děkuji.
2: Naslyšenou.
3: Děkuju.
2: Písnička potěší také paní Zdeňku v Pískově. Příjemné odpoledne u dobré kávy jí přejí přátelé.

0: Podvečer s Českým rozhlasem Olomouc.
1: Je to přesně tak, konkrétně posloucháte pořad Hrajeme pro radost, který je celý takový o přátelství. Posluchači si posílají písně a zdraví své přátelé a kamarády, no tak musí zaznít i píseň s názvem Přátelství od Veselky. Ta je připravena a na telefonu je připravena paní Jana z Roštění. Dobrý den.
2: Pěkný dobrý den. Srdečně vás zdravím, pane Vilémku, všechny do Českého rozhlasu Olomouc, všechny rozhlasoví přátelé a posluchače. A písničku s poděkováním posílám rozhlasovým přátelům, kteří mi přáli k nedělnímu svátku. Moc jste mě potěšili, překvapili a udělali radost. Moc děkuju. A děkuju Zdenice z Prostějova s Kočenkou. Paní Zdeničko, Kočenku za nás pohlaďte. Zdeničce do Holubic, děkuju za krásnou básničku. Zdeničko, vy jste moc šikovná. Moc a moc vás obdivujeme a pokračujte tak dále. Haničce do Předmostí, Zdeničce a Jarmilce do Hrochová. Te děkuju, Zdeničko, i za naše vnoučátka. A ještě jednou vám všem moc a moc děkuji. Udělali jste mi velkou radost. A ať vám všem tato písnička udělá též radost, pohladí na duši a na srdíčku. Pane Vilémku, ta písnička je i pro vás. Moc krát vám děkuji a přeju všem posluchačům hlavně hodně zdraví a ať se vám všem daří. To z celého srdce vám všem posílá Jana a Jiří z Roštění. Děkuju a nashledanou.
1: My moc děkujeme za přání, za zavolání a já se teda ještě jednou také přidávám k tomu přání. Vše nejlepší k tomu nedělnímu svátku pro vás.
2: Děkuju vám, pane Vilémku.
1: Ráda se stalo. Mějte se. Mějte se krásně. Naslyšenou.
2: Naslyšenou.
1: Bohužel v dnešní pořad Hrajeme pro radost už se pomalu nachýlil ke svému konci. Čas na dalšího posluchače či posluchačku v rámci naší společné hodiny nemáme a tak už musím jenom oznámit, že od 19 hodin samozřejmě budeme pokračovat ve vysílání Českého rozhlasu Olomouc. Připraveny jsou ty nejaktuálnější zprávy. No a potom do 19.30 pořad, který věřím, jste si oblíbili, roky, desky a hity, karty.

0: 19 hodin.
1: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
0: České zemědělství je podle agrární komory v krizi. Kulturní dům v Kobylé nad Vidnávkou projde rekonstrukcí. Nominace fotbalistů na sraz před šampionátem jsou 3 nováčci. Zítra čekáme slunečno, žoblačno a maximálně 24 stupňů. Hezký večer vám u zpráv přeje Gabriela Adámková. Prezidentem České agrární komory zůstává Jan Doležal. Funkci dnes obhájil na sněmu v Olomouci. Podle Doležala je české zemědělství v krizi.

0: Chovatelé a pěstitelé se potýkají s rostoucími cenami energií, hnojiv i technologií, zatímco ceny komodit klesají. Dložilo proto vyzval vládu, aby svolala mimořádnou schůzi a přijala kroky, které zemědělství stabilizují.
1: My takto nemůžeme být dlouhodobě konkurenceschopní. Potřebujeme více investovat právě do té konkurenceschopnosti, to znamená podpořit ty zemědělce, kteří dávají nějakou přidanou hodnotu své produkci. No a to, co opakuje dlouhodobě, je potřeba, aby to chápala společnost. Proč je zemědělství důležité?
0: Kobyla nad Vidnávkou na Jesenickou chystají opravu kulturního domu. Budovu předloni poškodily záplavy. Rekonstrukce si vyžádá téměř 3 miliony korun. Hotová má být v září, říká nezávislá starostka Miroslava Rybáriková.
2: To je nová fasáda, protože vlastně tam ta voda při povodních byla až pod okna a bude se tam opravovat celý sál, celá podlaha, protože nebyly izolované ty podlahy těch budov a ta voda vlastně nám zedmula parkety na sále.
0: Poradní společnosti Onsemi v Rožnově pod Radhoštěm bude opět propouštět. Loni na jaře závod opustilo 150 pracovníků, letos jich odejde 200. Rožnovský podnik na výrobu polovodičů dosud zaměstnává 1700 lidí. Americká firma Onsemi přitom ve městě plánuje rozšíření výroby za 2 miliardy dolarů. Zlínský soud propustil z vazby posledního obviněného ve fotbalové korupční kauze spojené s manipulací zápasů a podvodným sázením. Podle vrchního státního zástupce Hradima Dragouna už nehrozí ovlivňování svědků ani maření vyšetřování. Podle dostupných informací jde o bývalého funkcionáře FC Zlínsko a někdejšího rozhodčího Pavla Bímu. Případu je obviněno celkem 32 lidí. Sport. Trenér fotbalové reprezentace Miroslav Koubek vybral 29 hráčů na přípravný kemp před mistrovstvím světa. Jsou mezi nimi i Tomáš Chorý a David Douděra, které Slávia vyřadila z kádru po vyloučení v derby se Spartou. Koubek jejich nominaci říká.
3: Tak samozřejmě jsem přemýšlel zpočátku, jak si jsem přidal sám sobě otázky pro a proti. Výsledek znáte, já bych vám položil otázku. Představte si, že by to hráči měli takový nějaký problém v národním mužstvu a vrátili se do klubu. Postavili by je ten klub nebo nepostavil? Ať si každý odpoví sám.
0: O světový šampionát zabojují i tři nováčci v národním týmu Sochůrek, Sojka a Kabongo. Finální nominaci oznámí vedení reprezentace 31. května po utkání s Kosovem. Počasí. Zítra čekáme slunečno, přechodně oblačno, zpočátku ojídněla i mlhy. Teploty 20 až 24 stupňů, v Jeseníkách kolem 15. Povane slabý, přechodně mírený, severní až severovýchodní vítr.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
0: V Prostějově v ulici Nerudová se řeší nehoda cyklisty, projíždějte opatrně.
4: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.

Čas růží, jak nazval textař Rostislav Černý půjčenou klasiku z repertoáru Toma Jonese, se stal jedním z největších hitů Karla Gotta a po návratu z angažmá v Las Vegas naznačil jasný opětovný útok na domácí pěvecký trůn. Vítejte u 12. dílu pořadu Roky, desky a hity Karla Gotta. Od mikrofonu Českého rozhlasu Olomouc vás zdraví Jirka Matějů. Dnes se budeme pohybovat v první třetině, když už vysíláme v době hokejového mistrovství světa roku 1968. A to vlastně jen díky úvodní písničce natočené na konci dubna, protože všechny ostatní vznikly ještě před nástupem jara. Zpěvák byl ve velkém laufu. 8. ledna dostal do extáze postrop naplněnou lucernu a bylo zřejmé, že americké angažmá ho posunulo mezi extra třídu. I druhá píseň dnes bude půjčená od Tigra z Walesu. Hudbu opět napsal Les Reed, český text tentokrát Jiří Štajdl. Mám tě rád víc než dřív.

Do třetice autor hudby Les Reed, český text opět Jiří Štajdl a velký americký hit britské skupiny Herman's Hermits jako Požehnej Bože můj. V roce 1968 se Karel Gott účastnil také velké ceny Eurovize, kde reprezentoval Rakousko. Tamní hvězda Udo Jürgens už reprezentovat nemohla, ale dříve navázané přátelství s Karlem vedlo ke spolupráci. Ze tří údem napsaných písní oba vybrali kantilénu Tausend Fenster, což vzhledem k tomu, že se soutěž měla odehrát v pupku tehdejšího hudebního světa Londýně, nebyla nejšťastnější volba. Nedopadlo to i díky už tehdy obvyklým zákulisním tahům dobře, přesto single vyšel v několika jazycích. Dáme přednost českému textu Jiřího Štajdla. Vítám vítr v údolí.

Jediný eurovizní pokus Karla Gotta skončil soutěžním propadákem, ze kterého se ale ještě ve stejném roce díky dalším úspěchům rychle oklepal. Dnešní 12. díl pořadu Roky, desky a hity Karla Gotta je postaven až na jedinou výjimku v závěru výhradně na písních zahraničních autorů. Ten následující je z Francie, ostatně náš zpěvák i tam sklízel úspěchy, a to nejen díky účastem na festivalu Midem, ale třeba i díky účinkování v pořadu Gilberta Bekoda. Písničku Nevěřím, opět s textem Jiřího Štajdla, si god našel v repertoáru Hervé Villarda.

Bylo to v neděli, loni na Boží hod, kdy tě prý viděli, což ti nebylo hod.

Amen pravím vám, mám hodně rád. Šlo o první hit americké skupiny Gary Paquette and the Union Gap v originále Woman Woman. Autora českého textu ani už zmiňovat nebudu, kromě první písničky jsou dnes všechny z jeho pera. Osvědčeným domácím skladatelským parťákem byl pro Jiřího Štajdla Jaromír Klempíř. Spolu napsali i hit Proč ptáci zpívají, se kterým Karel Gott vyhrál Zlatý klíč, tedy hlavní cenu pěvecké soutěže Intervize. Další velký úspěch roku 1968 mu potom přinesl festival v Riu, ale o tom v pořadu Roky, desky a hity Karla Gotta na vlnách Českého rozhlasu Olomouc zase příště. Dnes na závěr už avizovaná Proč ptáci zpívají.

Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdámlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdámlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat ztrátě čichu a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdámlovou.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Oroma Vakeren.
1: Lači rate šukar šuniben. Dobrý večer. Dnes si budeme povídat o romských písních Halgatech. Příjemný poslech vám přeje Jan Josef Rosenberg.

Stále je s vámi Oroma Vakeren. Dobrý večer. Brno Tým zapsaný spolek tvoří dobrovolníci. Organizace se zaměřuje na přímou materiální i sociální

0: Velkám, pomáhat důchodcům, pomáhat dětem a pomáhat čem, co se dá. Vymýšlíme, jak se jim dá pomoct a čím bychom jim mohli pomoct, čím můžeme být nápomocní. Takže to byl největší náplň toho Brno týmu, který tady je a který bude dál. Domov důchodců navštěvujeme a třeba napečeme buchty a přijdeme, dáme buchty, zatancujeme si s nimi, pobavíme je. I takové programy máme.
1: Pane Poláku, vy jste jeden z členů Brno týmu. Co vy tam máte na starosti?
2: Pomáhat lidem prostě ze vším, čím můžem.
1: Znali jste se všichni?
2: My se známe už několik let.
1: Co vás naplňuje v té práci?
2: Prostě to, že můžu někomu pomoct. Dobrovolně tam jsme, takže my to děláme čistě fakt jenom pro lidi, aby jsme mohli pomoct.
1: Paní Hamrová, vy jste jedna z žen. Kolik žen je v Brno týmu?
3: Je tam Eva Bánová, Maruška Horvátová, takže tři.
1: Když se zakládal Brno tým, jaké máte poselství?
3: Hlavně pomoc lidem, to je největší. A když jim nemůžeme pomoct, tak jim nemáme ubližovat, to říkal i Dalaj Lama. Nejvíc potřebují bydlení, ale hlavně se jim snažíme pomoct ulevit od toho, aby si mohli zaplatit, tak jim dáme tolik potravin, aby mohli, že vlastně mají ty potraviny, nemusí kupovat a tím pádem jim zbývá na nájmy a na potřeby, které si potřebují zaplatit.
1: Když přijdou k vám matky samoživitelky, co nejvíce oni potřebují?
3: Pořád se motáme teda kolem toho bydlení, tam je to složitý, protože k nám hodně chodí lidi z ubytoven, takže ty mají největší požadavky na to bydlení, ale zatím, jestli se nám teda podaří zrealizovat to, co máme v plánu, zatím bohužel nemáme ty prostředky na to, aby jsme jim to bydlení sháněli. Hlavně, když jsou to Romky, je to problém. S některýma chodím na úřad, chodila jsem s paní i na armádu spásy, dneska už je paní úplně v pohodě a žije si svůj vlastní život a je spokojená. Hlavně nás trápí to, že jako ty vícečetné rodiny pro ty prostě nemají byty. No ale jinak děláme pro děti, hlavně hodně akcí, úplně jako nejvíc. Začínáme Mikulášem, vánoční večírky. Ten Mikuláš, to se musíme teda jako pochlubit, jako Brno tým, protože tam jako 300 dětí není problém. To děláme ve spojení teda s káznicí, protože oni tam mají ten prostor na to. A pak konec školního roku, začátek školního roku, takže scháníme pomůcky různě, jako třeba i přes diecézní charitu, protože ona dělá tu sbírku na to. Tak jako se snažíme prostě všeobecně v průběhu celého roku ty lidi jako namotivovat, ale hlavně jako aby už to zvládali sami, protože to je nejdůležitější. Jako spousta té sociální práce je jenom o tom, že je vezmou za ruku, vypíšou s nima papír a odvedou je na úřad a zase je přivedou zpátky domů. A to je za mě to strašný problém. Ty lidi se za 30 let se nepohli. A my to tak nechceme. My chceme i doučování, ne jenom pro děti, protože potom ty rodiče se neumí s nima doma učit a zase je to neosamostatní. Zase budou jenom vyhledávat nějaké organizace, takže my to chceme úplně jakoby změnit.
4: Děkuji, že jste byli dnes s námi. Manka v Budbach, Zor, Tesa Stipeň. Klidný večer u dalších pořadů Českého rozhlasu přeje Jan Josef Rosenberg.

0: 20 hodin.
1: Český rozhlas zprávy.
0: Oběť napadení u střední školy v Pardubicích zemřela. Policie obvinila 20 lidí z machinací se zakázkami na opravy městských bytů v Havířově. Zítra bude převážně polojasno až jasno s teplotami do 26 stupňů. Hezký večer vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. Oběť dnešního napadení v Pardubicích zemřela. Českému rozhlasu to potvrdila policejní mluvčí Markéta Janovská. Policie odpoledne zasahovala v Poděbradské ulici kvůli pobodání. Podezřelého útočníka na místě zadržela. Nedalekou střední průmyslovou školu chemickou policisté kvůli konfliktu preventivně evakuovali. Oběť záchranáři převezli do nemocnice, tam ale zraněním podlehla, říká mluvčí Janovská.
2: Ta událost je čerstvá, do předmalé chvíle zde probíhaly neodkladné úkony, kriminalisté zjišťují, co se na místě stalo, budou vyslýchat svědky, samotné ohledání místa události bylo ukončeno, ale ty úkony v trestním řízení dále pokračují.
0: Podle médií student školy pobodal dívku, která na škole taky studovala, údajně kvůli rozchodu.

0: Detektivové obvinili 20 lidí kvůli machinacím se zakázkami na údržbu a opravy městských bytů v Havířově. Podle policie se údajně zmanipulované zakázky týkaly let 2022 až 2023. V posledních dvou letech je to už třetí případ související s městskou realitní agenturou, která městské byty v Havířově spravuje. Právě předchozí kauzy podle dozorujícího vrchního státního zástupce Radima Dragouna pomohly policistům k odhalení nejnovější případu.
1: Tato trestní věc se týká jiného jednání, než jaké je předmětem dalších již vedených trestních věcí souvisejících s byty v Havířově. V nich je činné okresní státní zastupitelství v Karviné. Mohu dále uvést, že z těchto dříve zahájených trestních řízení vyplynuly některé poznatky, které vedly k nyní prováděným úkonům trestního řízení, které nyní dozorujeme.
0: Mezi obviněnými je podle informací Českého rozhlasu i bývalý jednatel městské agentury a současný krajský zastupitel zvolený za ANO Robert Masarovič. Všem obviněným hrozí až 12 let ve vězení. Hasiči opustili místo, kde v Národním parku České Švýcarsko hořelo. Skončila totiž dvoutýdenní lhůta pro nepřetržitý dohled nad požářištěm. Plochu o rozloze asi 100 hektarů nedaleko Rynartic na Děčínsku pomáhalo strážcům hlídat 6 jednotek dobrovolných hasičů. Neznamená to ale, že dozor nad chráněným územím úplně končí, říká mluvčí parku Tomáš Salov.
2: Ten přímý dohled sice končí, ale to neznamená, že Národní park nebo ta plocha bude úplně bez dohledu. Přecházíme do standardního režimu, kdy máme v pohotovosti dronové stanice, které jsou vlastně autonomní a bude vlastně pokračovat standardní prevence. Sport.
0: Finští hokejisté deklasovali na mistrovství světa v Curychu Lotyšsko 7-1. Kanada zdolala Norsko 6-5 v prodloužení a vystřídala českou reprezentaci na prvním místě skupiny ve Friburgu. Počasí. Zítra bude polojasno až jasno, během dne přechodně oblačno a na horách a na severu a severovýchodě s ojedinělými přehánkami. Nejvyšší teploty 22 až 26 stupňů na severu a
3: středu. Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na D5 z Plzně do Prahy za Berounem stojí porouchané osobní auto na 16. kilometru. Zasahuje do pravého pruhu, tak dejte pozor. A ve Frýdku Místku ve Frýdlanské ulici srazil autobus chodce. Počítejte tam s omezením. Český rozhlas přeje šťastnou cestu.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
0: A teď už je tu repríza pořadu Alex a host.
3: Alex a host.
4: Typické jsou pro ní růžové vlasy. I lucerna, kterou si svým koncertem podmanila, byla růžová. Bude jednou růžová i O2 Arena. Zpěvačka Tereza Mašková je naším hostem. Vítám vás, dobrý den.
5: Dobrý den a děkuju za pozvání.
3: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
6: Proč je na světě nebe? Vím. Právě mi vrátilo tebe. Vím, už to vím, vím, co je žít léta v klecích.

0: Alex a host zavítala zpěvačka Tereza Mašková. Píseň, kterou jsme právě teď slyšeli, Dívej se na mě, je z vašeho druhého alba. Ano. Hraje se pravidelně na koncertech, musí, je to ta píseň, která musí zaznít?
1: Já tuhle písničku mám hrozně moc ráda, a takže když je ta možnost, tak samozřejmě ji hrajeme, jenom tím, že už jsem vydala, už mám 3 desky za sebou, tak člověk se snaží ten playlist prostě tak sestavit, aby tam bylo od každého něco, takže nedají se prostě hrát všechny ty písničky, ale když je ta možnost, tak ji velice ráda hraju.
0: Tak a zazněla třeba v O2 Univerzum? Pomenete si, jestli jste ji zpívala?
1: Ne, v O2 Univerzum bohužel nezazněla.
0: Tak v jedné Lucerně.
1: V Lucerně byly. V Lucerně byla na obou, na všech třech, tak.
0: Vy jste před 8 lety vyhrála Superstar, ano, už je to 8 let. Během toho nebo poté jste vydala první desku, Zmatená,
1: přesně
0: která
1: tak.
0: Odpovídala vašemu rozpoložení,
1: ano,
0: jste se hledala,
1: ano.
0: Pak přišla druhá, třetí deska, mezi tím ale 3x Lucerna, O2 Univerzum letos v lednu.
1: Ano.
0: Co O2 Arena?
1: No samozřejmě je to ten cíl, je to ten sen, za kterým teď půjdu, a hrozně moc se těším na tu cestu tam, takže makám, co se dá, začínám dělat opět novou hudbu, vlastně odjela jsem jarní turné, teďkon se chystám na podzimní, takže doopravdy snažím se, aby ta cesta tam byla úspěšná. Dá se to říct takhle?
0: A aby byl potom úspěšný samotný ten koncert.
1: Přesně
0: a dá
1: tak.
0: Se očekávat, že se o tu arénu pokusíte, nebo budete ji plánovat, bude termín příští rok? Nebo to je příliš brzy?
1: To ještě ne. Všechno má svůj čas a ono to přijde.
0: Tak zatím si můžeme povídat tedy o těch úspěšných koncertech, které máte za sebou, ať už v Lucerně 3 koncerty, nebo jak už jsem zmiňovala, v O2 Univerzum, taková příprava na tu O2 Arenu.
1: Ano.
0: Dá se to srovnávat, Lucerna a O2 Univerzum?
1: Já bych řekla, že každý ten prostor je jiný, a hlavně v tom, že třeba Lucerna je pro mě doopravdy taková srdcová záležitost, protože byl to vlastně jeden z mých doopravdy prvních koncertů, který jsem kdy jako měla jako sama, že na který si mohli lidi koupit lístky, jo? Že pro mě to bylo jako něco neuvěřitelného, že se to jako povedlo, že byla vyprodaná a že vlastně všechny 3 a hlavně ten prostor, tam už je to legendární prostor, ten tam prostě dejchá historie, a hlavně je to tam hodně takový, jak bych to řekla, jste si hodně blízko k těm lidem, což já mám ráda, je to hodně intimní. Za to O2 Univerzum, to už se bavíme jakoby doopravdy o velký hale, kdy ten kontakt s těmi diváky není tak blízký, ale zase na druhou stranu já se nedám, takže já nemám problém za těmi mými fanoušky jít, takže každý ten prostor je jiný a každý má svoje kouzlo.
0: Ano, to jste tam předvedla, když jste šla vlastně uličkou, jste se procházela sem a tam, takže jste si z toho udělala takovou Lucernu.
1: Přesně
0: intimnější.
1: Tak, já jsem si to udělala po svém.
0: Který z těch koncertů, nebo jste si více užila? Tak, co tam?
1: Ojojoj, to je těžký.
0: Dá se to srovnat i v tomto pohledu, nejenom tím prostorem?
1: Já si myslím, že možná první Lucernu, když jsem měla, tak jsem si užila, nechci říct, že víc, ale bylo to jiný, protože to zrovna vlastně bylo po té Stardance, kdy jsem se klepala nervozitou tím, že jsem musela tancovat, a doopravdy se mi jako vrátila tím taková ta teenagerská puberta. Nervozita, jo, kdy se mě klepalo úplně všechno. A v té Lucerně, jak jsem jako měla pocit, že tak, tady patřím, tohle jsem já, ten zpěv, moji fanoušci, tady jsem doma, tak tam jsem necítila vůbec nervozitu, což bylo hrozně zajímavý. Takže jsem si fakt jako užívala, že dělám to, co jako dělat mám v té první Lucerně. Samozřejmě ta druhá a třetí Lucerna už zase byla o něčem jiném, protože chcete to posunout prostě zase někam jinam, aby to bylo jiný. Nechcete zklamat ty fanoušky, tak tam už zase nabíhala ta moje klasická nervozita, no a O2 Univerzum, to jsem se klepala jak ratlík.
0: No a že jo, řeší se, nebo určitě, samozřejmě pro vás je to nejdůležitější, aby se vyprodala, aby se kupovaly vstupenky, tak vy jako zpěvačka samozřejmě máte na to lidi, ale řešila jste zejména třeba první, druhá Lucerna, jako že jste se každý den podívala, jestli se prodaly lístky, kolik se jich prodalo a jak to nejde?
1: Jo, určitě, jako byla jsem z toho opět nervózní, jestli se to podaří i teď vlastně po druhé. A musím teda říct, že mistr v tomhle tom je můj muž, že ten doopravdy jako non-stop co hodinu prostě sledoval ten prodej jakoby těch vstupenek, takže já jsem byla ovšem informovaná, někdy už mu říkám, prosím, už ne, už dost, aspoň jeden den, jako nechme to tak, ale samozřejmě člověku to nedá, je zvědavý, jak to probíhá, no.
0: Tereza Mašková je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.

0: V Alex a host si povídám se zpěvačkou Terezou Maškovou, která má za sebou několik velmi úspěšných koncertů, ať už v Lucerně nebo v O2 Univerzum, a postupnými krůčky se dostane až k O2 aréně. Vy jste na tom posledním koncertě měla různé efekty, snesla jste se tam třeba z výšky, na závěsné konstrukci, tančili tam s vámi tanečnice, měla jste tam tuším i rachejtle, nebo jak se tomu říká?
1: Ano, takový ty konfety, vystřelovače.
0: Ty konfety. Tak jdete do všeho, co vám přichystají, navrhnou, nebo třeba i sama do toho promlouváte, jak bude vypadat koncert?
1: No, takhle, jako co se třeba toho lítání týče, tak já doopravdy se strašně bojím vejšek a nezvládám, nebo jako ne, že to nezvládám, ale mám z toho doopravdy strach, ale prostě když člověk jako vidí, že je to jako hezký a efektní, tak nějak jako v sobě, nebo ten adrenalin tak jako zapracuje, že na to potom jako nemyslíte, tak zrovna tu houpačku jsem jako s tím jsem dost bojovala, úplně jsem s tím jako nebyla ztotožněná, ale nakonec jsem ráda, že to teda všechno proběhlo. A co se týče veškerých těch jako efektů a tohle, tak to já teď musím pochválit svého muže, kterého doopravdy, který mi zároveň dělá i manažera, tak on na to má hrozně dobrý oko, že spoustu věcí jako vidí a řekla bych, že je až takový jako vizionář v tomhle tom, takže v tomhle tom já si nechám hodně poradit od něho i vlastně jako samozřejmě všechno se mnou konzultuje, že jestli se mně to líbí nebo co na to říkám, naopak mě třeba i přesvědčí o tom, to bude fakt dobrý, když se zvlítneš třikrát prostě, když vyletíš nahoru, jo, takže někdy trošku zabojujeme, ale většinou tohle to všechno jako vymýšlí on, no.
0: A jak se v tom zpívá? Myslím, na té houpačce.
1: Na té houpačce, no. Ty zkoušky pro mě byly dost jako, když jsem si říkala, tak tohle nedám, že doopravdy, a přitom nešla jsem až tak jako vysoko, nebylo to, jo, jako, že bych se z toho měla zbláznit, ale ty nervíky pracovaly a říkám, když už jste jakoby na tom koncertě, když už to jako běží, tak to nevnímáte, prostě tam je takovej jako, se v takový euforii, když vidíte ty lidi, jo, jak zpívají vaše písničky, odťukám, všechno funguje tak, jak má, a vy se prostě houpete, tak naopak to vlastně vlastně jakoby ten svůj strach přesunuté v to, kdy to sám vlastně přiznáte, že já nevím, na to, že se bojím výšek, tak docela jako v pohodě, jo, jako, takže v tu chvíli už to nevnímáte, no, ale je to...
0: Co se odehrává ve vás pár vteřin před tím, než vstoupíte na jeviště? Nebo na pódium, pardon.
1: Ano, já nevím, já mám pocit, že mám vždycky jako totální jako černotu, blackout před sebou, strašně moc často si jako opakuju texty, abych to nezapomněla, abych se nestal jako nějaký průser, že prostě tam jako zapomenu text, což se taky stává, jako a mě teda dost často, jo, že prostě zapomínám texty a nevím, no, už je to takový to jako, že dobrý, tak jsem, řeknu tu kliše větu tady a teď a děj se vůle boží prostě. Už to musí jenom dopadnout.
0: A kdo je s vámi v tu chvíli, než jdete na pódium? Jste sama, chcete být sama, nebo potřebujete třeba právě manžela, buď v roli manžela nebo manažera?
1: No, většinou právě můj muž odchází jako dopředu, tam ke zvukařům a tohle, takže už spolu potom nejsme. A přiznám se, že já jsem radši sama. Že já se jakoby uzavřu do nějaký svojí bubliny, kdy přestanu, pardon, kdy jako přestanu vnímat, nechci, aby na mě nikdo mluvil a vlastně se tak jako doopravdy uzavřu a už jenom se, vlastně se těším, až už to začne.
0: Až už to začne. Ano. A kdy si to začnete užívat, ten koncert?
1: No, většinou je to až ke konci, kdy už jako se úplně jako uvolníte a řeknete si tak a už jako, už si to chci užít, už nechci na nic myslet, takže ono, takhle to zní blbě, že člověk si začne užívat až koncerty i poslední písničky, tak to jako není, ale ta nervozita pořád jako pracuje během toho koncertu a je to vlastně hezký, vy vlastně jako nevíte, co se stane, protože já velice ráda komunikuju s diváky. Některé to trošku vyvádí z míry, ale já si to dokážu představit, kdybych já byla v jejich pozici a furt na mě někdo mluví, tak taky jako jsem z toho nesva. Ale já mám skvělý fanoušky v tom, že už mě znají, takže na to jsou zvyklí, že vlastně někdo vám odpoví a teď se vám to úplně celý sesype, nějaký jako harmonogram, nějaký scénář u vozovkách, jo, co jste si dali. Takže je na tom super to, že je to pořád jiný. To je skvělý.
0: Říká Tereza Mašková, náš dnešní host.
2: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat ztrátě čichu a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: hosty povídám se zpěvačkou Terezou Maškovou, která před pár měsíci odehrála, odespívala svůj první koncert v O2 Univerzum. Tam mi také přišel podpořit a zaspívat s ní společný duet herec Marek Lambora. Píseň Náš příběh, my tady také hrajeme často na vlnách Českého regionální stejně z Českého rozhlasu. Ale mě by zajímalo, proč Marek Lambora. Prostě byla jste to vy, kdo si vybral k duetu herce Marka Lamboru?
1: Jo, byla jsem to já a víte co, bylo to... My totiž, když jsme jakoby udělali písničku Náš příběh, tak to původně vlastně duet vůbec být neměl. Ale jak jsme jako ji poslouchali v tom studiu a teď jsem poslouchala ten text a vlastně takový to přesně to partnerský, jako co se i děje. A říkám, to vlastně by bylo jakože super duet, kdyby do toho někdo šel. Ale já furt jsem vlastně nevěděla, kdo. A teď jsem tak, já jsem šla běhat a nějak mě prostě jako cvrknul do nosu ten Marek Lambora, když jsme se potkali. Já myslím, v tvoje tvář má známý hlas, potom následně při natáčení vlastně pohádky Princezna zakletá v čase. A tak jsem si říkala, já to zkusím, že mi se hrozně líbilo, jak zpívá, i když on jako říká, že jako hlavně herec, že jako to zpívání, ale já říkám, já to zkusím. No a zavolala jsem mu, nejdřív byl trošku zmatený, protože já mu říkám, hele, já mám písničku, já chci, abys jako... jí naspíval a ještě i jako natočil videoklip, kde budeš tancovat. Takže byl z toho docela jako, bylo taková jako půl minutky ticha a jsem hrozně ráda, že do toho šel a že to takhle celý vzniklo, protože si myslím, že vzniklo moc něco jako hezkýho, no.
0: Moc hezkýho, co má na YouTube kanále 30 milionové shlédnutí, takže ano, to musí být tak. A je to velmi hezké.
1: Je to hezký.
0: Je to hezké. A já, když jsem se dívala už i v minulosti na ten klip, a vy jste vlastně byla v roce 2023 ve Stardance, účastnila se Stardance, ta písnička vznikala v roce 22, já jsem měla za to, že ten klip musel být natočený po té Stardance.
1: Ne,
0: protože to vypadalo, že jste profesionální tanečníci, nebo tady hlavně u vás.
1: To děkujeme.
0: Takže vy jste měla tak tančit ještě předtím, než jste šla do Stardance.
1: No jako uměla tančit, víte co, bylo to, měli jsme tréninky a prostě trénovali jsme v podstatě skoro potom už dost intenzivně a každý den s Márou, takže bylo to před Stardance, ale mě jako baví tancovat, takže jsem měla radost, že právě tu písničku můžeme tím tancem nějak jakoby znázornit. A to byla podle mě jak škola pro něho, tak i pro mě obrovská.
0: Mm-hmm. A to už jste věděla, že půjdete do Stardance, když jste cvičili, trénovali na natáčení videoklipu, nebo jste to ještě nevěděla?
1: No, já mám pocit, že jo, ale nesmělo se to říkat, takže jsem měla bobříka mlčení.
0: Je tak. A Marek to věděl?
1: Nevěděl.
0: Nevěděl. Taky ne.
1: Nikdo to nevěděl.
0: Když to nemáte nikomu říkat, tak prostě
1: tak
0: nikomu.
1: Tak já prostě jako neřeknu.
0: Ani třeba manželovi.
1: Tak to jo, to zase jako ten skákal radosti, když mě volali, to si doteď pamatuju.
0: Když on si přál, abyste tančila ve Stardance.
1: On si to strašně přál, abych tancovala ve Stardance. A no a jak mě volali, tak skákal radosti a já už jsem jenom viděla tu obrovskou dřinu a říkám, toto vůbec nebude jednoduché.
0: Takže měl větší radost než vy, co si budeme povídat.
1: Dá se to tak říct, ano.
0: Dobře, takže vy jste už věděla, že půjdete do Stardance, takže jste vlastně nacvičovali s Markem Lamborou, aby už jste si v duchu říkala, tak to už se připravuju
1: jo,
0: na ty tréninky.
1: Je to tak, je to tak.
0: Bylo to pak ale mnohem horší a náročnější ty přípravy na každotýdenní přenosy.
1: Jo, ale hlavně jako i psychicky bych řekla, že ono se to fakt nezdá, ale člověka to tak jako pohltí, nebo aspoň já jsem se tím nechala hodně pohltit, mě to strašně bavilo ten projekt, to je doopravdy krásný projekt, kdybych mohla jdu ještě jednou, ale už se k tomu postavím trošku jinak, chtěla bych si to víc jako užít a já jsem si myslela, že se ze mě stane jako profesionální tanečnice, já jsem potřeba všechno jako probírat dopodrobno, jakýkoliv krok a přitom, kdybych si prostě řekla, nějak to jako dám a prostě chci si to užít, tak možná mě to tolik jako nepohltí, že nebudu pořád myslet na to, jenom jestli ten krok bude správně, nebo já abych jako správně napla ruku, jako koho to zajímá, hlavně, že prostě to jako odtancujete. Teda aspoň tak jsem se potom na to začala dívat já, jo. A doopravdy byly to tréninky každý den, po čtyřech hodinách a doopravdy, takže jsem se tak šáhla trošičku na dno, to je silný slovo, na dno, ale já jsem do toho měla ještě divadla, koncerty a právě jsem měla před sebou tu první Lucernu. To vlastně se takhle všechno setkalo, takže bylo to pro mě jedno z, jako z velice náročných období, které jsem ráda, že jsem mohla zažít, ale taky, že ho mám za sebou.
0: Tereza Mašková je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Pozvání do Alex a host přijala zpěvačka Tereza Mašková, která má na kontě už 3 své desky, ta třetí vyšla teprve nedávno nese název Nebudu sedět v koutě, a to ne, je v závorce.
1: Tak, ano.
0: To znamená, že jednou tam sedět budu a jednou tam sedět nebudu,
1: přesně
0: nechci
1: tak.
0: A chci.
1: Přesně tak, je to, já jsem totiž chtěla vlastně tím názvem tak nějak jako ukázat sebe, světu, jak to jakoby, hned to vysvětlím, jak to myslím, že já někdy mám takový jako pocit, že plavu mezi dvěma světy. To nebudu sedět v koutě, přesně to, že mám někdy obrovskou potřebu dát jako vědět, že hele, tak takhle ne, já se nedám, jako že jo, teď prostě jedu od rána do večera, tohle to bim, bam, bam, a potom, že mě úplně jako, že vypne, nechte mě všichni být, nepište mi, nevolejte, chci být na tom gauči se zmrzlinou, koukat na televizi, úplně se jako vypnou od světa, neodpovídat, nekomunikovat, a to jsem já, přátelé.
0: Tak kdybych nevěděla, jaké máte, v jakém jste narozená znamením, tak bych řekla, že jste blíženec, ale to nejste.
1: Nejsem, ne, jsem beran, ale je to, no, je to, jsem prostě taková, no, že někdy prostě doopravdy jedu obrovský bomby, nevidím, neslyším, mám pořád jako potřebu se k něčemu vyjadřovat, jako být jako respektovaná, a potom jakoby chci být ta, to mám říct, malá myška, která prosím, ne, nechte mě, nechci, nevím, jo.
0: Neexistuju,
1: prostě nechte mě bejt. Tak, no, a to se někdy jako ve mně odehrává.
0: A to přijde tak z nenadání, nebo už cítíte, že to přichází, že už máte potřebu se někde schovat?
1: Já bych řekla, že to tak jako nárazově, že doopravdy, když je toho pracovně hodně, což je samozřejmě super, jenom někdy tak člověka, a to si myslím, že má každý, kdy jako, nevím, teď mi napadá, přijdete z práce, prásknete taškou a salám párky, nechte mě bejt, jo, že prostě jako chcete mít tu chvíli jako pro sebe a bejt se svýma myšlenkama, tak bych to jakoby řekla, že není to, že se distancuju od světa na 2 měsíce, že čagovelo, jo, ale spíš tohle, jako, že být sama se sebou, tak.
0: Máte to nějak skoordinované se svým manželem, pomlčka manažerem, kdy on už ví, že tak už jste spolu 8 let, tak, že prostě tak a teď potřebuje Tereska klid, koupím jí zmrzlinu, tu ji nechám mrzáku a odejdu.
1: No, někdy je to náročné, protože opravdu jsme spolu 24/7, každý den. A někdy to pozná, kdy jako už ví, dobrý, tak já jdu radši pryč, a někdy mu i já ze vší slušnosti a respektem se ho zeptám, hele, nechtěl bys třeba odjet do Bratislavy za rodičeva? Že na 2 dny, tak už pochopí, tak se zvedne a tak se měj, ahoj, jo. A stejně jsme pořád non-stop v kontaktu, jo. My zase taky jsme blázni, že furt si píšeme, voláme, ale je to někdy náročný, a mysleli jsme si, že se to dá rozdělit, jakoby, že ten pracovní život a ten soukromej, nedá se to rozdělit, pořád je to jakoby tam, ale pořád se učíme, máme k sobě vzájemný respekt, snažíme se pořád jako hlavně o všem mluvit, protože si myslím, že je hrozně důležitý, a zatím se nám to daří. Ale říkám, jsme jako každý jiný pár, někdy Itálie, jo, takže bych řekla, že se pořád učíme.
0: Tereza Mašková je naším hostem.
2: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu

0: Naším hostem je, jak jste mohli slyšet, píseň napověděla Tereza Mašková. My jsme v minulém vstupu trochu mluvili o takových vašich spíš osobních záležitostech rodinných. Vaším manželem je zároveň, váš manžel je zároveň i váš manažer a vlastně vašeho partnera, budoucího manžela vám přinesla Superstar, účinkování Superstar, čili nejenom ten vstup do toho showbiznisu a hudebního světa, tak ale i ten osobní život vám nastavila Superstar.
1: Ano, je Superstar, je za vším. Ano, tam jsme se poznali, tam jsme se seznámili a vlastně potom vlastně jsme spolu začali pracovat a už to bylo.
0: Už to bylo.
1: Už to bylo.
0: A je to pořád.
1: A je to pořád.
0: A vloni jste se dokonce vdala.
1: Ano, přesně tak.
0: Potom, co jste opakovaně tu svatbu, myslím, odložila. Nebyl čas?
1: No, jako ano, nebo prostě někdy se to jako, že třeba měli jsme termín, pak zase do toho něco vešlo a tak dále. A mě vlastně kolikrát se zamýšlím nad tím, že vlastně já znám tolik jako párů, tolik lidí, co přesně takhle odkládali svatbu, jsou zasnoubeni třeba 10-13 let a vlastně jako jsou stále spolu, ale jakoby pořád se k té svatbě jako třeba nedostali a že stále to, jakoby ty lidi furt jako, že a tak jak je to jako možný, že jako proč ještě jako co je vám do toho, jako? Jo, že mě to jako překvapuje ještě v dnešní době, že to tak lidi vlastně jako někdy zaráží. Samozřejmě jsme to i my teda, kteří jako čekali dlouho, ale já jsem toho názoru, že všechno přichází v ten pravý čas a jsem ráda, že to teďko došlo, jsme se vlastně brali 10.5., takže jsme měli i teď výročí rok. Takže z toho mám radost, měli jsme hezkou svatbu, užili jsme si to, řekla bych, že i naši kamarádi si to užili a jedeme dál.
0: Ano, takže jste slýchávala i takové to do roka a do dne, když jste to stále odkládali a rušili termín?
1: To jsem si nejdřív myslela, do roka a do dne, pak jsem pochopila, že do roka a do dne to nebude a už jsem si jenom říkala, uvidíme, kdy to bude, ale jednou to bude.
0: Do kterého roka?
1: Přesně tak.
0: Co máte teď před sebou? Co vás čeká?
1: Nás čeká, já jsem vlastně spustila podzimní turné, které je teď právě v prodeji, jestli to můžu takhle říct, takže kdyby si někdo chtěl udělat výlet, tak určitě může. Mám to všechno na svých webových stránkách, takže podzimní turné, čeká mě dovolená, na tu se taky těším, letní koncerty, divadlo ještě stále hraju, takže je toho spoustu. Pořád mě to baví, no a tak.
0: Kde vás můžeme vidět na prknech, co znamenají svět?
1: Tak, co se týče třeba toho turné, tak vidět...
0: Teď myslím divadlo.
1: Jo, divadlo, pardon, tak je to hudební divadlo Karlín. Hmm. Je to ve hře Bodyguard, osobní strážce.
0: Takže zpíváte, tančíte a hrajete.
1: Ano, dá se to tak říct. Ano, ano. Ale pořád jakoby spíš tu solovou dráhu, nebo jakoby tu kariéru tý zpěvačky, pořád to vnímám jakoby takovej ten svůj... top strop, nebo já nevím, vy mě tady nevidíte, bohužel.
0: Ale ukazujete, ukazuju, že to je hodně vysoko,
1: že je to
0: ano.
1: Na tom prvním místě, že je to, co mě jako doopravdy hrozně moc jako baví a naplňuje pořád jakoby na tom prvním místě ten zpěv hlavně, no.
0: Tak, jak často se vás někdo ptá na barvu vlasů? Vy máte typickou růžovou barvu, opravdu výraznou, tím jste prostě charakteristická. Jak často dostáváte otázky, kdy to změníte, kdy budete mít třeba přírodní barvu nebo jinou barvu? Mm-hmm.
1: Je to v podstatě pořád. Je to v podstatě pořád a když se neřeší vlasy, tak se řeší moje dlouhý nehty, ale ta barva vlasů, já nevím, jako samozřejmě já jsem, když se podívám zpětně dozadu na svoje mládí, tak jsem dost experimentovala.
0: Nebylo vám 30 letos.
1: Ano, ano. Takže jsem dost experimentovala, ale já jsem se s tou růžovou tak nějak jako ztotožnila, že ano, je to i nějaké moje jako poznávací znamení, to si nemusíme říkat, že jako není, ale já se v tom cítím dobře, dává mi to svým způsobem nějaký jako sebevědomí, je to podle mě taková jako pozitivní barva, že takový, když si zkouším třeba nějaký paruky nebo něco, tak si říkám, že ne, že ještě si ji nechám a uvidíme, jak ještě dlouho, ale ještě budu růžová.
0: A nebudete mít potom třeba, kdyby se to mělo někdy měnit, jako obavu nebo strach to změnit, aby se něco jestli nejste pověrčivá, jestli jako s tou růžovou já jsem prostě dokázala to a teď si změním barvu vlasu a teď třeba se něco stane a najednou se nebudou třeba vyprodávat koncerty.
1: Šmanko, to já jsem do této doby jsem nad tím takhle neuvažovala. Teď jste mě úplně dostala do Pomíkova, jako se hovorí. No snad ne. To doufám, že ne. No, já nevím, ty brďo. Ne. Doufám, že to tak není, že lidé si mě nepamatují, nebo nemají mě rádi jenom kvůli toho.
0: Ne, to jsem jako nemyslela. Jsem si myslela spíš jako prostě, že jakoby ty růžový zůstanete věrná, ano. Protože prostě v té růžové jste vystřelila
1: nahoru. Chápu. Uvidíme, já doufám...
0: Samozřejmě, že vám pomohl vystřelit váš hlas, to je
1: jasný. Ano, rozumím vám, já doufám, že ne, že to není jenom o té jako barvě, že by to bylo takový to štístko, ten čtyřlístek. Hele, tak teď jsem úplně v háji.
0: Takže budete na věky růžová. Tereza Mašková je naším hostem.
2: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovýrok.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Je s námi Tereza Mašková, zpěvačka. Blíží se léto, čas dovolených, ale také festivalů, koncertů. Vy jste už zmínila, že budete koncertovat, budete na festivalech, budete i v divadle.
1: Ano.
0: Bude nějaká dovolená.
1: Ano, ano, bude. A právě jedeme poprvé na loď do Řecka na katamarán s kamarády, takže jsem na to hrozně moc zvědavá. Mám strach trošku, protože jsem nikdy takhle jako nebyla a jsem zvědavá, co to se mnou udělá, takže rozhodně beru krabici kinedrilu, ale těším se, no, uvidíme. Řeknu vám potom, až se vrátím.
0: A víte, že se vám z lodi bude těžko odcházet, když budete chtít mít svůj čas pro sebe?
1: Ale prý tam je nějaký malej člun, že když tak můžu normálně jako zdrhnout, přesně tak, že víte co? Mějte se tady. Vím, no. Prostě nějak to budu muset zvládnout. Prostě.
0: Tak třeba tam to na vás nevíde a budete, nebo nepřijde a budete chtít být s lidmi, s těmi, se kterými tam budete.
1: Jo, to určitě, fajn. To určitě. Budeme zastavovat v přístavech, projdeme si město, takže to bude super. Bude
0: ještě,
1: to fajn.
0: Ještě nějaká dovolená nebo nějaký zážitkový výlet vás čeká?
1: Já bych právě ještě hrozně moc chtěla, protože vlastně na té lodi budeme týden a potom ještě máme týden volna. Jsem si vyprosila, že ještě aspoň 2 týdny chci mít volno, tak bych hrozně ráda stihla Tatry. Že nikdy jsem takhle nebyla, takovou jako turistiku, tak doufám, že se nám to podaří a nebudeme moc vyčerpaní z lodi, tak ty Tatry bych ještě chtěla stihnout.
0: Tatry jsou nádherné, vysoké nebo nízké? Asi ty vysoké?
1: Ty vysoké bych chtěla, no, tak uvidíme.
0: I tam se dá odpočívat, nemusíte pořád chodit. Takže 2 týdny dovolené, kdo vlastně rozhoduje o tom, jestli budete mít a kdy budete mít volno? Je to váš manžel?
1: Tak to zase jako ne, je to vždycky na domluvě, jenom já už teďka rozhoduju, jak dlouhá ta dovolená bude. Protože vždycky jsme fakt měli třeba těch 5 dní, týden a to mi doopravdy nestačí, že? A pak už hned jako koncert třeba na druhý den, takže jsem říkala, jak pro něj, tak pro mě by bylo fajn aspoň ty 2 týdny jako doopravdy třeba i 3 dny válet, jenom válet se někde a odpočinout si, no, takže... Dílku teď rozhoduju já.
0: Gratuluju.
1: Tak, děkuju.
0: Zmínila jste vysoké Tatry, ale také se někde jste řekla, že byste ráda na Mont Everest.
1: Ano. Já jsem viděla film přímo jako Everest, který se jmenuje a mě to tak úplně jako nadchlo, což je hrozně zvláštní, jako tam ta dead zone, jo, a tohle se jak prostě nad těch 7000, jak už prostě pomalu umíráte a tohle se, jak je to, úplně jsem si říkala, to není možný, proč tam ti lidi lozejí a pak jsem si začala prostě zjišťovat spoustu informací, jak jako je to vlastně jako krásný, jako celý a úplně jsem si říkala, že to jako potřebuji vyzkoušet a zažít si to. No a pak jsem začala jako googlit, jak dlouho by mě trvala takováhle příprava, takže 10 let. Na nejmíň, jako. Což by mě bylo 40 a to si říkám, tak co se mě zase jako nechce ve 40 na Everest.
0: Jako myslíte, že už je to moc, jo? 40.
1: Ne, to ne, ale já bych tam chtěla hned, víte, a to mě se nechce 10 let čekat, tak jsem si říkala, že aspoň jako do base campu, že bych se dostala.
0: Jo, tak jenom tak jako se podívat, jak se chystají.
1: Jenom tak jako, že by the way, jsem tady. No, tak to je takový jeden můj takový sen, no.
0: A máte ještě nějaký takový jiný podobný sen třeba, kam byste se chtěla podívat, kam byste se chtěla vypravit? Pokud bude čas.
1: Bali. Bali by mě hrozně moc zajímalo. Ta kultura mě hrozně baví a veškeré ty chrámy a to, jak tam žijou a jídlo, tak Bali aspoň na měsíc. To opravdu si to tam jako procestovat a podívat se. To by mě zajímalo.
0: Na měsíc, tak uhádala jste teď 14 dní, tak třeba
1: možná
0: příští rok.
1: Těch 10 let ještě počkám.
0: To navýšíte potom.
1: Ano, ano.
0: My jsme tady během našeho povídání také vyslechli píseň od Tiny Turner.
1: Ano.
0: A vy jste říkala, že vlastně tato zpěvačka stála na začátku, ano, vašich hudebních pěveckých úspěchů, dá se to tak
1: ano, ano, já
0: přeložit?
1: Jsem vlastně, ano, ano, já jsem od Tiny Turner zpívala...

0: zlevní na 42 korun a 31 haléřů za litr. Tyto ceny budou platit až do pondělí. Vláda plánuje cenové stropy pohonných hmot určovat minimálně do konce května. Soud poslal na 15 let do vězení muže, který podle obžaloby měsíce věznil a znásilňoval ženu v Siřemi na Lounsku. Jde o celkový trest i za předchozí znásilnění jiných žen. Do vězení mají jít i tři komplicové, kteří hlavnímu obžalovanému pomáhali při věznění ženy. Rozhodnutí zatím není pravomocné. Státní zástupkyně i všichni obžalovaní si ponechali lhůtu na odvolání. Hlavní obžalovaný zůstává ve vazbě. Případ se podle žalobkyně Simony Konopáčové vymyká podobným trestným činům.
1: Ta oběť byla vlastně vězněna po dobu 3 měsíců. Otázkou, jak by celá věc dopadla v případě, že by se poškozené vlastně nepodařilo vlastně svými silami vysvobodit z toho zajetí a v podstatě se vymykala i tou brutalitou, těmi útrapami, kterým byla vlastně ze strany toho hlavního pachatele vystavena.
0: Soud zároveň rozhodl, že všichni obžalovaní mají oběti zaplatit odškodnění 1 800 000 korun za psychickou újmu. Policisté vyšetřují skupinu moravských aktivistů, kteří v Brně natřeli sochu Edvarda Beneše na červeno. Informaci serveru iDnes potvrdil Českému rozhlasu policejní mluvčí Pavel Šváb. Aktivisté na sochu pověsili ceduli, která Beneše označuje jako nacistu a škůdce Moravy. Policie to podle Švába vyšetřuje jako trestný čin poškození cizí věci.
2: Během úkonu na místě si povšimli dvojice mužů, jejichž popis odpovídal osobám na zveřejněném videozáznamu. Oba ztotožnili. Podezřelí se k úpravě sochy doznali a podali k věci vysvětlení na služebně.
0: Rudá barva na Benešových rukou podle aktivistů symbolizuje mrtvé při odsunu sudetských Němců. Právě v Brně zítra oficiálně začíná sjezd sudetoněmeckého krajanského sdružení. Z průzkumu agentury Median vyplynulo, že to více než polovina lidí nepovažuje za správné. Počasí. Zítra bude polojasno až jasno, během dne přechodně oblačno a na horách na severu a severovýchodě s ojedinělými přehánkami. Nejvyšší teploty 22 až 26 stupňů, na severu a severovýchodě kolem 21.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na D1 na kilometru 356 směrem do Brna je odstavené porouchané osobní auto. Ve Vlčnově v ulici Hlucká došlo k nehodě motorky a osobního auta. Probíhají tam teď záchranné a vyprošťovací práce a dopravu řídí policie. V Brně ve Svatopetrské ulici projíždějte opatrně, je tam odkrytý kanál. A ve Frýdku Místku na průjezdu městem čekejte komplikace. V Beskydské ulici mezi odbočkou na Palkovice a čerpací stanicí Orlen se střetl autobus s chodcem. Český rozhlas přeje šťastnou cestu.
3: Zelená vlna, známe lepší cestu.
0: Začíná country dostavník Mirka Černého.

Příjemný a klidný večer všem, kteří jste v této chvíli společně se mnou u rozhlasových přijímačů a ničím nerušenou hodinku dýchající romantikou i jemnou dávkou nostalgie, evergreenů a novinek s legendami i novými objevy naší i světové country, folku a trampské písně, které vám touto dobou každý všední den od pondělí do pátku přiváží country dostavník Mirka Černého.

Naše dnešní setkání na pláních country otevřel suverénní Tonda Hlaváč zprávou Ráno bylo stejný, kterou před dobrými 35 lety doručil do prvního alba budějických nezmarů Pavel Žalman Lohonka. Jeho začátky jsou nerozlučně spojeny s partou Minnesingerů s pokračováním v pravidelně se měnící sestavě a spol. Její nejnovější složení se aktuálně představuje na 22-dílném výběru Žalmanových nejsilnějších písniček pod názvem My vyhnání z ráje. Ukrytým v textu jdem zpátky do lesu. Sedíme na

tón, možná spíš budu spát s písní, kterou mám rád, vždycky líp.

Pavel Lohonka, Michaela Hálková, Petr Havrda a Petr Novotný, tedy aktuální sestava party Žalman a spol. A jedna z nejznámějších písniček Chrise Christophersona Why Me Lord s textem kapitána Kida Damitone, kterou Pavel přivedl na desky poprvé z Minnesingry už v roce 1984. A o 11 let později připomněli country veteráni T.G. Shepherd z Conway and Fitty.

ушах. Náhle trhla oponou, než bys napočítal tři. Změnila mu tvář, co dávno chlapci nepatří. Plno těžkých zrn,

Poetickou procházku lesním Jakubovem v okrese Třebíč, spojenou se vzpomínkou na učitele a básníka Josefa Suchého, nabídl Roman Horký se svým Kamelotem. Je to jeden z tuctu příběhů jejich letošního alba Spasitel, který otevírá roman s Tomášem Linkou, Petrem Kocmanem a Alanem Mikuškem Výpravou za zlatem.

jeden 49er. Všechno vyzvonil, přísahal na svou čest, že vedl stovky mužů podél řeky Chill k nagetům jako pěst.

Jim McQueen, David Crosby, Chris Hillman a Michael Clark, tedy slavní kalifornští Birds v sestavě, v níž vydali své třetí studiové album se skotskou lidovkou z 18. století, kterou všichni znáte léta s Pavlem Lohonkou jako divokej horský tymián. Tady je v letošní podobě.

0: Písničkou Mraky jdou vám připomněla Raduza své nejnovější dvoualbum Nebe je odemčené a Ryze Trymská falešná karta z Nového Města na Moravě nabídne ze své rovněž nové kolekce Zatracení blázni písničku Roby Čecháka Čas nálezů a ztrát.
1: A tak se koukáš z okna pátečního vlaku, ku chvalce mraků pluhý modrou oblohou. Proč klíč ke starým písním hledáš ve svým baku? Vždyť přeci dnešní den je námět na novou. A jenom ještě nevíš, kterou z mnoha tváří jí přišiješ jak knoflík na kabát. Máš víkend před sebou,

Pavlem Lohonkou, Michailou Halkou, Petrem Havrdou a Petrem Novotným jsme se prošli krásnou Pálavou a v dalších minutách zazpomínáme na folkového genia Johna Prina, který odešel do nebeské dvorany slávy před 2 lety. Písnička, kterou Žalman proměnil v píseň malých pišáků, se v dnes už více než půl století starém originálu jmenuje Hello in There.

Pavel Žalman Lohonka s Michalou Halkovou a píseň malých pěšáků v dočista nové nahrávce z autorské encyklopedie, která se objevila s letošním létem pod názvem My vyhnání z ráje. Najdete tady vlastně poprvé i autorskou verzi Stejného rána, které vám na začátku líčili Budějiští nezmaři. Tak dobrou noc.

Nezapomeňte, že hodinový country dostavník Mirka Černého přijíždí do této stanice každý všední den. Od pondělí do pátku v 9 hodin večer a já se na vás moc těším. Dávejte na sebe pozor a mějte se moc a moc country.

0: Kohoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovýrok.cz. Český rozhlas zprávy.
1: Američan hospitalizovaný na Bulovce je dál bez příznaků eboli. Po napadení u pardubické střední školy zemřela studentka. Zítra bude převážně polojasno až jasno s teplotami do 26 stupňů. Hezký večer vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. Pacient s podezřením na nákazu ebolou zatím nemá žádné příznaky nemoci. Potvrdil to ministr zdravotnictví Adam Vojtěch za ANO. Americký občan byl v kontaktu s nakaženým v Africe. O jeho hospitalizaci v Česku požádala ambasáda Spojených států. V noci v Praze přistálo s pacientem letadlo z Ugandy.

0: Podle hejtmana Pardubického kraje Martina Netolického z uskupení 3PK byla obětí studentka a důvodem byly osobní problémy ve vztahu. Záchranáři ji převezli do nemocnice, tam ale zraněním podlehla. Podezřelého útočníka na místě zadržela policie. Ta kvůli útoku taky evakuovala nedalekou střední průmyslovou školu chemickou. Z podzemí dolu ČSM se už podařilo vytáhnout všechny elektrické kombajny a dobývací stroje. Pokračuje tak příprava na zasypání jam. Jak potvrdil ředitel útlumu v OKD David Hájek, některá zařízení se podařilo prodat, jiná skončí ve šrotu. Velká část vybavení ale podzemí zůstane.
1: Je to i mechanizovaná výstuž, která byla používána v Porubech, kde její příprava na vytažení vyžaduje angažma v řádu 10 000 směn a týdnu příprav, o které bychom museli držet lidi déle, a to jsme si spočítali, že za tu cenu, za kterou bychom to dokázali prodat, se to v žádném případě nevyplatí. Sport.
0: V nominaci českých fotbalistů na přípravu před mistrovstvím světa je celkem 7 útočníků, včetně slávisty Tomáše Chorého i Sparťana Jana Kuchty. Tomu k návratu do národního týmu pomohlo i zranění jiného reprezentanta, říká trenér Miroslav Koubek.
2: Výpadek Honzy Klimenta ze zdravotních důvodů, takže jsme museli tam dosadit do toho portfolia těch rotových hráčů další jméno, a pro Honzu Kuchtu rozhodla ta aktuální forma čísla, který má přístup, chování, řeč těla a zkušenost.
0: Trenér Koubek vybral na kemp před šampionátem 29 hráčů. Za 10 dnů po přípravném zápase s Kosovem zveřejní finální nominaci, která se bude skládat z 26 fotbalistů. Počasí. Zítra bude polojasno až jasno, během dne přechodně oblačno a na horách na severu a severovýchodě s ojedinělými přehánkami. Nejvyšší teploty 22 až 26 stupňů, na severu a severovýchodě kolem 21.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na dálnici D46 na 10. kilometru směrem do Brna havarovalo osobní auto do dopravního značení. A v okružní ulici v Ledenicích na Českobudějovicku havarovalo auto do plynové přípojky a uniká tam plyn. Na místo míří složky integrovaného záchranného systému. Český rozhlas přeje šťastnou cestu.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Začíná Divadlo pro vaše uši.
3: Divadlo pro vaše uši.
4: Dobrý večer, dámy a pánové. Kdybych měl nějak víc přiblížit tu dnešní hodinku z rozhlasového archivu, asi bych řekl jenom 3 slova. Hravost, humor a zábava. Nahlédneme totiž do historie rozhlasových soutěží. Tak jestli chcete, zkuste hádat s námi. A pěkný poslech.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Tak to máme 7:01. To byla, tuším, nějaká pohádka snad o statečném krejčíkovi, ale taky to, věřte, nevěřte, byl název soutěžního pořadu českého nebo tehdy ještě československého rozhlasu v 60. letech. Šlo vám vlastně o soutěžní klání mezi dvěma městy, kterým prováděl tehdy velmi známý a oblíbený moderátor doktor Jan Pixa. A jaký byl vlastně princip celé soutěže, která se přirozeně vysílala v přímém přenosu, to si můžete poslechnout v ukázce V záznamu večera, kdy spolu soutěžila mužstva v Hradci Králové a v Lounech.
2: Jedna soutěž pro dvě města vysílaná ze tří míst, čtvrtý den v týdnu, pětičlenným štábem, 6×10 minut, to je 7:01.
3: Dobrý večer, hlásí se vám pražský dispečink ligové soutěže 7:01 v divadelku v Suterénu v Praze 6 v Dejvicích v Ústředním domě armády. U mikrofonu je Jan Pixa a současně se vám hlásí stanoviště hlavního rozhodčího Zdeňka Jirotky.
4: Dobrý večer. Představíme soupeře. Ve třetím utkání prvního kola stojí proti sobě družstvo Louny, které vítáme rytmickou skupinou Vladimíra Truce.

0: straně naší linky je východočeský Hradec Králové. Přesněji řečeno jeho pražské předměstí.
1: No, Hradec Králové, protože to pražské předměstí to mělo být původně, ale teď se nakonec rozhodlo, že to bude celý Hradec Králové. Hlavní rozhodčí Zdeněk Jirotka provedl takové vyzvání k prezentaci a abychom tady celý večer nevedli solo my z Prahy, tak předáváme slovo tomu ze soupeřů, který je od Prahy vzdálenější. To jest Hradec Králové. Voláme Hradec.
2: Tady je Hradec Králové, velký sál Parku kultury a oddechu. U mikrofonu Stanislav Zářecký. Všechny vás, přátelé, zdravíme z města, jehož zde sídlí krajské orgány našeho východočeského kraje. Zdravíme účastníky dnešního soutěžního večera v Ústředním domě armády v Praze a zvlášť upřímně zdravíme své soupeře, reprezentanty Severočeského kraje v Lounech. Pro ně tady máme jedno veršované říkáníčko, které poznalo světlo světa z pera čistého amatéra a neméně ryzí amatér je bude přednášet. Tož tedy, přátelé v Lounech, poslouchejte. Buďte pěkně pozdraveni, Louny, město Chmele, taste kordy, už se blíží útok nepřítele. Mázi piva s čepičkami, dejte hezky stranou, skolit máme draky z Prahy, 7 jednou ranou. Ať vám kuráž do útoku harmonika dává, Karel Konrád drží palce, Frýda z nebe mává. Ať si rada starších v Praze na nás zuby zláme, od hradeckých otroků všem pozdrav posíláme.

0: A teď naše znělka, po které budeme odpovídat na otázky soutěže. Já vám jen prozradím, že ji hraje Josef Růžička na elektrofonickou kytaru a Jaromír Fišar na elektrofonické varhany. Oba nástroje jsou výrobkem československých hudebních nástrojů Hradci Králové, odkud určitě mnozí z vás znají piana značky Petrov. Prosím, znělka. Ona to je v pravém slova smyslu hymna Hradce Králové. A teď už jsme, přátelé, připraveni plnit úkoly.
1: Děkujeme vám z Hradce, moc hezky jste to udělali, moc jste nás tady potěšili, slyšeli jste, doufám, ten potlesk, kterým zdejší obecenstvo kvitovalo ten váš hezký pozdrav, i když byl určen lounským. A přátelé v Hradci, já mám ještě jednu poznámku. Prosím vás, už teď si přichystejte z nějakého autorského kolektivu tam ve svém středu, přichystejte si 5 otázek, kterými se budete ptát v průběhu soutěže, tuším, že to bude 4. soutěž, budete se ptát neznámého muže nebo ženy na jeho povolání. Odpovědi smějí být jenom ano, anebo ne, tak podle toho potom ty otázky budete muset formulovat. Říkám vám to proto, abyste měli čas se na ně řádně připravit. Totéž vzkazují také do Loun, kam posíláme taky pozdrav z Prahy a prosíme Louny, aby se nám přihlásili ústy Vlastislava Větrovce, prosím.
2: Tady Louny, dobrý večer, u mikrofonu Vlastislav Větrovec. Ovšem, zdaleka ne sám. Na našem sportovním kolbišti je připraveno početné družstvo lounských, které se chystá podle staré tradice hájit barvy a čest svého rodného města. Louny bývaly odjakživa kolébkou talentů a slavných men, která nelze ani vypočítat, stavitelů, básníků, umělců. Jsou tedy městem s bohatou historií a neméně krásnou přítomností. Louny jsou dnes městem železničářů i městem průmyslu a zemědělství. Slunce už nám dnes zapadlo v 18.20 nebo 18.00, nevím přesně, a neprší, což není divu, neboť jsme tady v nejsuším okrese Čech, ale věříme, že nás brzy uslyšíte, až se ozve naše znamení. Na klavír je hrál inženýr Štembera. No a to by bylo zatím z Loun všechno.
1: Přátelé v Lounech, děkujeme vám. Jsme rádi, že jste ve stavu takové bojové připravenosti, právě tak jako v Hradci Králové. Už vás nechceme napínat. A přátelé, už jsme tady s první otázkou, kterou budete plnit hned. Prosíme obě dvě města o pozornost. Zahrajeme vám úryvek z jedné opery. A předem říkám, že nechceme, abyste nám řekli, o kterou operu jde a který skladatel ji napsal. Budeme pro vás mít otázky trochu jiné, přesto je nutné, abyste ten úryvek poznali. Prosím, ukázku.

0: Přátelé v Hradci, voláme vás. Přátelé v Hradci, buďte tak laskavi a řekněte nám, ve kterém roce měla tato opera svou premiéru. A vy, přátelé v Lounech, budete tak hodní a řeknete nám, při jaké příležitosti měla tato opera svou světovou premiéru. Prosím, voláme Louny.
1: Ano, tady Louny, tady Louny. My jsme teď měli otevřené uši, takže teď je zavřeme a otevřeme hlavy, abychom dali je dohromady. No a myslím, že už jsme se tak ujednotili na odpovědi, tak prosím naše znamení. Tak odpověď zní, tato opera byla uvedena u příležitosti otevření Suezského průplavu.
0: Děkuju vám, stačí, je to v pořádku a právě jste vsítili jednu branku. Nebudu k tomu... Alice Zahrádková už vám tady dala jedničku, ovšem teď jsme zvědaví, co k tomu řekne Hradec. Potom řekneme, která obra to byla a který skladatel složil. Prosím, Hradec.
2: Tak šlo o operu Aida. Pardon, nejprve znělka. Šlo o operu Aida a měla svoji světovou premiéru 24. prosince 1871 v Káhiře. Skladatel Giuseppe Verdi.
0: Děkuju, naprosto přesně. Získáváte tak jeden bod, nebo jak my říkáme, vsítili jste jednu branku. A my už tomu celkem nemusíme, přátelé, ani tady z Prahy nic dodávat, protože jste řekli, že šlo o Giuseppe Verdiho. Jedině snad to taková maličká zajímavost, že na té premiéře titulní roli Aidy zpívala Češka. Byla to Terezie Štolcová, rodačka z Kostelce nad Labem. Ale to jenom tak na okraj, jenom pro zajímavost. A už máme pro vás další úkol. Prosím, Zdeňka Jerotku, kdyby byl tak laskav a uvolnil nám na chviličku svou židličku, protože sem pozveme Anu Vítovou. Aby byla tak hodná a zatelefonovala si s někým. Malý okamžik, paní Vítva, já bych ještě řekl, komu je to určeno. Tak tato otázka je určena do Hradce. Přátelé, poslouchejte telefonický rozhovor, který vede jakási dáma s někým na druhém konci drátu, koho vy ovšem neuslyšíte, a potom nám laskavě řeknete, s kým, se kterou osobností Hana Vítová, respektive ta dáma, kterou nám tady teď hraje, s kým tento rozhovor měla. Prosím, začínáme.
3: Hello. Dobrý den. U aparátu je Čurdová z kultury. Poslyšte, četla jsem vaše paměti a ráda bych si ještě něco doplnila. Tak váš otec měl 19 dětí, že? Co? 20? No to byl tedy kabrňák. No jenže tenkrát nebyly antikoncepční poradny, no takže to zas nebyl tak moc velký kumšt. Prosím vás, mám tady jednu nejasnost. Zabil jste toho Felixe Novohradského z Kolovrat nebo nezabil? No, tak když vám stačí, že jste se kvůli tomu 630 let soudil, no tak to beru zpátky. No ale poslyšte, vy jste měl těch soudů víc, co? A dám jste měl v mládí taky hodně, že? No co o nich soudíte? No myslím jako o ženách. Aha, teď v 60 jste změnil názor. No a na víno jste taky zanevřel. Víno je dar boží, znamenám. Prosím vás, v kterém roce jste napsal Prosto pravdy? Aha, v 26. Děkuji. Mně se to moc líbilo, jak se tam obouváte do kněží, advokátů, do lékařů. Jenže taky zpěváky jste tam mohl skritizovat. Ty by to potřeboval ještě dneska. No a poslední otázka. V kterém roce jste, prosím, umřel? Děkuji vám, pane... Promiňte, pane Pixo, já jsem to málem prozradila.
0: Naštěstí se to neprozradila. Děkuji vám, paní Vítová. A voláme do Hradce. Přátelé, kdo byl asi na druhém konci drátu?
2: Tak, doktore, prosím vás, ještě maličkou chviličku se zde poradíme. Jistě. Naši odborní poradci právě mají hlavy pohromadě a přemýšlí. Tak to byl Mikoláš Dačický z Heslova.
0: Výborně, rádi vám zatleskáme. Jak vidíte, přátelé, Hradec právě vsítil další branku, takže stav utkání teď je 2-1. Ovšem, ještě mají příležitost Louny. A zase budu prosit Zdeňka Jirotku, kdyby laskavě uvolnil svou židličku, tentokrát pro Milana Frýdla, který zase jako jiná postava si zatelefonuje s jinou postavou. Louny, toto je otázka pro vás. Stejného druhu, jako byla předtím pro Hradec. Prosím, Milan.
4: Haló? To jste vy? Tady jsem já. No, pamatujete, jak jste v 19. roce frknul s tou plukovní pokladnou do Vídně? Já vám ji tenkrát nesl, to je leco. Proč volám? No, jestli vám v té pokladně náhodou něco nezbylo. Jo, vy jste ji musel zase vrátit. A plnou, škoda. No, samozřejmě, když to poručil císař, to bylo nutný. Císař není žádnej hej, počkej. Slyšel jsem, že vás trápí podagra. A migrena taky? No, tak to ještě čekejte senilitu. To má každej pořádnej šlechtic. To byste ani nebyl šlechtic, kdybyste je neměl. A degeneraci nemáte? Možná, že o tom ani nevíte. Jo? Gratuluju. K čemu? No přece, jak jste to loni natřel těm protestantům u Stínavy ve Slezsku. Prchali a ani moc neprotestovali, že jo? No to protestanti dělají. A poslyšte, co dělá pan Zeno? Kouká pořád na hvězdy? Proč? Jo, on je váš hvězdář. Helejte, jak je to s tou zemí, točí se? No je volovina, to bysme přeci upadli, že jo? Tak buďte zdrav a... Jestli vám můžu radit, nejezděte do... No, nejezděte tam.
0: Hovor skončen. A já volám Louny. Poznali jste, s kým hovořil Milan Frýdl, totiž postava, kterou Milan Frýdl představoval. Louny.
1: No tak tady Louny, jestli dobře slyšíte, tak slyšíte, jak se tady rozhostilo obrovské ticho. A teď se právě radíme, dáváme hlavy dohromady. No ale je otázka, jestli budeme moct odpovědět. Tak přátelé, co vy na to? Je tam telefon ještě, okamžik, ještě si počkáme na telefon. Zatím se ještě můžeme radit.
0: Jistě,
1: má někdo
0: můžete.
1: Jiný názor? Vy tam vzadu říkáte? Rusvorm také, ano. A telefon? Valštejn.
0: Aklamací někoho zvolte.
1: Tak co mám povědět? Tak jste pro Valštejna, ano? Jsou tady rozpaky, ale já myslím, že z těch rozpaků bychom měli vyplout. No, přátelé, domluvme se. Tak kdo je pro Rusvorma? Nechce děje vůle většiny. To je nás málo. A pro Valštejna? Těch je ještě méně. To znamená, teď jsou tady neutrálové. Tak vsadíme to na Rusvorma. Co se může stát, na nejvíc ztratíme bod, ještě ho můžeme dohnat. Tak na druhém konci pomyslné telefonní linky by byl generalissimus Rusvorm.
0: Škoda, že jste nehlasovali pro toho Valštejna, protože šlo o Albrechta z Valštejna, přátelé. Albrecht z Valštejna byl tím pomyslným příjemcem toho telefonického rozhovoru a bohužel vám tady branku tedy nemůžeme uznat. Takže stav teď po druhé otázce je 2-1.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Svého času už jsem vám tu v divadle pro vaše uši představil soutěžní rozhlasový pořad. Kdy to bylo? Tedy to není otázka, ale název toho pořadu. Vysílal se v 70. a 80. letech a posluchači hádali a pak do rozhlasu posílali korespondenční lístky, dopisy a pohlednice s tipem na tajný rok X. No a když jsme před chvílí v Lounech neuhádli toho Valdštejna, bude se nám ta postava, historická osobnost Albrechta z Valdštejna ještě hodit. Jen připomenu, že v rolích průvodců se představují pánové Antonín Hart a Milan Klásek. A doplní je také herečka Alena Vránová.
2: Halo člověče, co je to s vámi? Nevidíte, že začínáme? Ukažte, co je to za knihu, že se o ní nemůžete odtrhnout?
3: Budete se divit. Tři mušketýři.
2: To se tedy divím. Tak když už jste si vybrali historii mušketýrů, musíme upozornit, že v našem roce X tomu bylo už 6 let, co mušketýři odsoudili zlou milady k smrti. A trest byl hned na místě vykonán bývalým katem, který byl zrovna po ruce a ochotně si s ní vyřídil své účty.
3: Ano, ano. V našem roce X uplynulo právě 6 let od pádu pevnosti La Rochelle. Věrné přátelství mušketýrů se mezi tím na dlouhý čas rozpadlo. Porthos žil šťastně s vdovou Kokenárovou a Aramis zvolil ctnostný život mnicha v klášteře v Nancy a Athos trávil čas na svém zděděném majetku na francouzském venkově. Jediný D'Artagnan neopustil vojsko a byl dokonce povýšen na poručíka.
4: A co když to tak, pánové, vůbec, ale vůbec nebylo?
2: Ale kdo pak nám to tu vstoupil do děje? Snad to není přímo velká D'Artagnanova láska paní Bonacieux.
4: Snad ano, snad ne, ale to není důležité.
3: A co tedy je důležité?
4: Kdo ví, třeba že tu a tam poopravím vaše slova.
2: Ale prosím, to my se zase dáme rádi poopravit. Od tak půvabné dámy.
4: No, tak třeba D'Artagnan. Víte, že v tom vašem roce X mu bylo teprve 14 let?
3: Ne, ne, ale ne.
4: Ale ano. A garda šedivých mušketýrů vznikla dokonce až celých 23 let po tom vašem vybraném roce. Ano. Kardinála Richelieu D'Artagnan ani neznal. Za to byl oblíbencem kardinála Mazaréna.
2: Ale vy nám berete iluze. To snad tři mušketýři ani neexistovali.
4: To ne, existovali. A dokonce i jména měli stejná jako v románě Alexandra Dima. Jsou popsání v líčení jistého Courtilze de Sandra. Nazval své dílo Paměti D'Artagnanovi a drží se v něm důsledně historické pravdy. Ale když později Dima čerpal z této knihy, časově všecko jaksi důkladně posunul a promíchal. A proč ne? V lecjakém zajímavém příběhu je pravda obrácena na ruby.
3: Ale ať je to tak nebo tak, zdá se mi, že se tenkrát nějak stále jen mordovalo a bojovalo.
4: Jen tenkrát?
2: Ale, madam, nebuďte, prosím, jedovatá. Pravda je, že to byla doba válečná. No tak třeba u nás v Čechách. Válka pustošila zem už několik let. A bída z nouzí si tu podávali ruce.
3: Pole pustá, nikdo nesil ani neoral, vypálené vesnice značily jako černá stopa postup armády a tam, kde vojáci nepálili, vyplenili aspoň stavení do posledního drobečku.
2: A přece na dně té bídy doutnala ještě jiskřička naděje, že jednou a třeba už brzy bude konec té strašlivé války. Na trůn dosedne opět český král a do země se vrátí ti, kdo se s holýma rukama vystěhovali.
4: Všecko se změní jako mávnutím kouzelného proutku a zase bude dobře. Kolikrát už lidé takhle sněli na různých místech a v různých časech.
2: Jenže v našem roce X dostávali neurčité naděje určitější podobu. Proslýchalo se, že velitel císařských vojsk, vévoda Albrecht z Valdštejna, jednal už s emigranty i se švédským kancléřem Oxenšernou. Je hotov postavit se proti císaři a prohlásit se českým králem. Má přece celou armádu v ruce.
3: V ruce a hlavně v měšci. Financoval totiž už pár let vojsko a proto mu byl zprvu císař ochoten ledacos odpustit.
4: Valdštejnova zpupnost mu však už dávno byla trnem v oku. A konec konců i odpouštění mělo své hranice.
3: V našem roce X se Valdštejn necítil bezpečný už ani ve svém paláci v Praze. Měl-li dobrý den, spřádal ještě plány na ovládnutí Evropy, ale množili se dny, kdy se cítil prach bídně a bez lékaře neudělal ani krok.
2: Bez lékaře, ale také bez dvorního astrologa, ne? Radil se s ním i o tom, koho má pozvat k obědu.
3: Však to také mělo velký význam. Jako třeba zrovna v Chebu v osudný den našeho roku X, kdy byli na slavnostní oběd pozváni velitelé největších pluků, Scottové Butler, Leslie a Gordon.
2: Kteří pak na oplátku zase pozvali k večeři maršálka Illova a hrabata Tričku Akinského. Valdštejn se pro velké bolesti omluvil.

0: Naši hosté nějak málo pijí, plukovníku Butlere. Nechutná jim snad u nás?
1: Ale poslušte si přece, pánové, a napijte se ještě, prozit.
2: Večeře byla výborná a víno je opravdu, no, znamenité. Jsme vám, pánové, vděční za tuto večeři. Chci věřit, že si dobře rozumíme a že tomu tak bude i nadále. Na naše další společná vítězství.
0: Škoda, ano, že vévoda Valdštejn nemohl přijít s vámi, hrabě Trčko.
2: Je na tom opravdu špatně. Každý pohyb ho bolí. Však jste, pane Leslie, v poledne všichni viděli. Vyhublí je na kos.
1: Ale hlavu na punktování má ještě čerstvo.
2: O, to ano, pane plukovníku, myslí mu to dobře. Celé odpoledne pracoval s námi na novém armádním rozkaze určeném všem jednotkám.
0: Nějak bylo v poslední době příliš mnoho těch rozkazů a přísah. Nezdá se vám, pane hrabě?
2: Inu, vévoda jedná podle situace, jinak to dnes není možné. Před měsícem sice podepsalo věrnost všech 42 velitelů vojsk, ale mezi tím se situace, jak víte, změnila.
1: Baže změnila. Byla tu předtím stále možnost, že se Valdštejn s císařem dohodne.
2: I my jsme dlouho doufali.
0: Doufali? Spíše jste mezi tím s každým punktovali. Se Švédem, se Sasíkem i s Francouzem. Proti císaři.
2: Ale pánové, jak tomu mám rozumět? Víte dobře, co máte slíbeno. Půjdete-li s námi, vévoda nejen poplatí vše, co je vám dlužen císař, ale obdaří vás navíc velitelskými hodnostmi i statky. Ostatně, co jste mu dnes poledne neosvědčili věrnost?
1: Věrnost, věrnost. Jak může mluvit o věrnosti ten, kdo nejprve zradil víru předku pro císaře a pak císaře pro jakousi chiméru, že se stane českým králem?
0: Tak jest. Přísaha byla vynucena a Valdštejn už je v koncích. Slibuje, ale nemá ani peníze, ani lidi.
2: Hrabě Chynský, slyšíte to? No to je opravdu příliš. Za těchto okolností...
1: Ano, za těchto okolností. Geraldine, kupředu!
0: Kdo je dobrý? Císařský.
1: Ať je císař Ferdinand!
3: Tak skončila večeře, od níž si Valdštejnovi generálové tolik slibovali.
4: Maršál Illov, Trčka i Kinský byli na místě zabiti a plukovník Butler vedl mezi tím tlupu dragounů za Valdštejnem. Zastihli ho v noční košili.
5: Jak mu bylo předpověděno?
3: Myslíte v horoskopu od Jana Keplera?
5: Ne, ne. Tam bylo řečeno jen, že náš rok X bude pro vévodu osudný. Mám na mysli vidění Kristýny Poniatovské, sirotka po bývalém knihovníkovi ze Žerotína. Předpověděla, že Valdštejn bude proboden kopím v nočním úboru. Také poslala Valdštejnovi varovný list s nebeským poselstvím, aby nebyl tak bezohledný, spupný a panovačný a polepšil se.
4: O, a co na to Valdštejn?
5: Nebral to moc vážně. Žertoval, že ti druzí dostávají listy od císaře nebo od papeže, ale on prý přímo z nebe.
3: No, a my teď máme nejvyšší čas skončit naši vycházku do roku X.
4: A tak se také s vámi rozloučíme, protože už jistě všichni víte,
3: kdy to bylo.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Tak myslím si, že asi ta Valdštejnova smrt v Chebu byla tou největší nápovědou, co říkáte? Ano, pokud jste hádali rok 1634, bylo to správně, v případě Albrechta z Valdštejna přesně 25. února. No a teď ještě do třetice soutěž a nadto detektivní. V 90. letech obohatil program rozhlasového vysílání zajímavý seriál, kde se na řešení jednotlivých případů podíleli sami posluchači, jak jinak. Je to prosté, paní Watsonová. Tahle parafráze slavného výroku Sherlocka Holmese doprovázela každé setkání tří dam. Paní Watsonové, paní Doyleové a paní Gardnerové. A jistě uznáte, ta jména nebyla zvolena náhodně.
2: Jak zemřel John Borman.
3: Příběh z cyklu detektivních hříček. Je to prosté, paní Watsonová.
2: Jsou povolání, která se nezapomínají. Však jste si toho určitě všimli. Jistě jste už někdy viděli muže, který se nedokáže rozloučit s prostředím, v němž pracoval, i když mu už čas dávno nadělil zasloužený odpočinek. Někdy jsou ty aktivní penzisté nesrazitelní, jindy jsou na svém bývalém pracovišti vítaní a ctění. Mají totiž co říci těm mladším. Mají něco, co se nedá koupit. Životní zkušenost. No, jen si poslechněte pana Dereka Doyla a dáte mi za pravdu.
4: Tak pan Wilkinson už má také předpenzí. Já si pamatuju, jak přišel poprvé do služby. Přeložili ho od někud z Lestru. Jde příští měsíc do penze. Byl jsem se podívat na okrsku a zjistil jsem, že je z toho trochu zaskočený a melancholický. To jsou pocity, které velice dobře znám. Kdy to není zase tak dlouho, co jsem je prožíval.
5: Obávám se, že to je už více než 10 let, pane Doyle. A dosud jste se s tím faktem, že už nejste v činné službě, nesmířil.
6: To je také důvod, proč stále chodí za svými chlapci, jak říká, na starý okrsek.
5: Až jeho chlapci budou také v penzi, už nebude mít kam chodit.
6: Když už tam chodíš, mohl bys občas přinést nějaký případ, abychom měli náplň na nedělní odpoledne. Jistě se tý komisař Wilkinson někdy svěří se svými problémy.
4: Tentokrát tam nebylo nic zajímavého, jen banální případ sebevraždy. Hoši mě vzali sebou na místo činu. Ale zdá se mi, že jeho objasnění je velice snadné. Ještě čekají na výsledek pitvy a mohou to uzavřít.
6: I když...
5: Řekl jste, i když, komisaři. Řekl jste to takovým tónem, že mám pocit, že ten případ... Zase tak jednoduchý není.
6: Mohl bys nás seznámit s podrobnostmi, Dereku? Také si myslím, že nejsi o závěrech těch svých chlapců skálopevně přesvědčen.
4: Proč si to myslíš?
6: Protože tě znám.
2: Dámy si dolili čaj s tou zvídavou dychtivostí, kterou tak dobře známe. Bylo jasné, že program nedělního odpoledního dýchanku nebude zase až tak nezajímavý, jak se zpočátku zdálo.
4: Dobrá, k tomu smutnému činu došlo v nové kancelářské budově ve čtvrti Oaks. Když jsme seděli v kanceláři s týmem Wilkinsonem, ozval se telefon. Někdo odtamtud volal, že v budově bylo slyšet výstřel. Zvedli jsme se jaksi automaticky a vyjeli na místo, kde se střílelo.
5: Vy jste jel také?
4: No, jak říkám, probudili se ve mně staré návyky. Ani nevím, jak jsem se dostal do výjezdového vozu. Oni to brali úplně stejně.
6: Vůbec si neuvědomili, že s nimi jede penzista?
5: To je úžasné, jak člověk zroste s prostředím. Trochu mě to dojímá.
4: Já jsem si to uvědomil teprve na místě. Ale tým mi řekl, ať se účastním vyšetřování, jestli aspoň ověřím, jestli jsem nezapomněl, jak se to dělá. Tak jsem tam zůstal. Ale samozřejmě jsem se snažil do jejich práce nezasahovat.
5: Byla to tedy sebevražda?
6: Kdo se tam zabil? A jak to provedl?
7: Bylo to celkem prosté. V kanceláři, která patří firmě Marco, ležel na zemi její obchodní ředitel, pan John Borman. Měl v pravém spánku ošklivou dírku. Vedle něj ležela pistole.
6: Kdo toho nebohého Bormana našel?
7: Byl to vrátný. Vrátnice je v přízemí, stejně jako kancelář. Pan Glenn, to je ten vrátný, vypověděl, že v 6:30 uslyšel výstřel. Běžel najisto, v budově v té době už nikdo jiný nebyl. Dveře kanceláře pana Bormana byly zavřené.
6: Zavřené nebo zamčené?
7: Zjistili jsme, že byly zamčené, ale vrátný to nemohl vědět. Zvenčí totiž všechny dveře v té budově nemají kliku, ale jen takovou tu kouli, takže otevřít se dají jen zevnitř nebo klíčem. Pan Glenn je neotvíral. Měl sice univerzální klíč, ale rozhodl se, že zavolá policii. Chvíli klepal a volal, ale zevnitř se nic neozývalo, tak spěchal k telefonu.
6: Vy jste tedy dveře otevřeli?
7: Ano, otevřel je jeden z policistů. Uvnitř jsme uviděli to, co jsem říkal.
6: Člověk se přece jen tak nezabije. Měl ten pan Borman nějaké problémy, třeba osobní?
7: Hovořili jsme s jeho ženou, která se z toho zroutila. Tvrdila, že v rodině bylo všechno v pořádku a nenapadá jí nic, co by mohlo zavdat příčinu k takovému rozhodnutí.
6: Bylo to tedy klidné manželství?
7: Klidné manželství. Na první pohled snad ano, ale rozhodně si myslím, že dneska nic takového neexistuje.
6: Do hlavy člověku nevidíte. Ten vrátný neměl tušení o nějakém motivu?
7: Ten byl jen velice vyděšený, nebyl vůbec schopen vypovídat, ale nakonec se uklidnil a vzpomněl si, že pan Bormer měl jakýsi zásadní spor se svým společníkem a spolumajitelem firmy, panem Samuelem Pitkinem.
6: To je jistě zajímavá informace. Vyslechl někdo toho Pitkina?
7: Ne, nebyl k sehnání, doma nebyl.
6: Ještě k tomu vrátnému. Jistě věděl, kdy pan Borman do kanceláře přišel.
8: Byl tam celou dobu sám?
6: Netelefonoval někomu? Mluvil s ním vůbec ten pan Glenn?
7: Ale to je přece křížový výslech, co na mě praktikujete.
8: Někdy nezbývá, než spustit křížový výslech. Samozřejmě, že bychom raději vyslýchali toho pana Glenna.
6: Toho však nemáme k dispozici, takže informace nám musíš poskytnout ty sám. Pokud by nám je neposkytl ten tvůj přítel Wilkinson.
7: Wilkinson je dobrý polná, neprozradil by vám nic. Ostatně pro něho je ten případ jasný jako východ slunce.
8: I přesto, že nemá ani tušení o motivu.
6: Motiv pro sebevraždu policie zkoumat nebude. Pokud pitva neprokáže cizí zavinění, bude případ odložen.
7: Ano, všechno nasvědčuje tomu, že to tak bude.
6: Ale sám si naznačoval, že se ti na tom jasném případu něco nezdá. Vždycky se chlubíš svým kriminalistickým instinktem. Pokud ti něco napovídá, měl bys nám to říct.
8: Vaše sestra má pravdu, pane Doyle. Vy jste nám určitě neřekl všechno, co o tom případu víte.
7: Všechno podstatné jsem vám řekl, milé dámy. Jen mě trochu překvapilo, že v místnosti ani nikde jinde nebyl nalezen dopis na rozloučenou.
6: To je překvapivé, ale není zas až tolik nezvyklé. Spousta lidí odchází z tohoto světa vedena nějakým náhlým popudem. Dlouhotrvající deprese například vyústí ve chvíli, kdy člověk vezme zbraň a obrátí ji proti sobě.
8: A pan Glenn byl posledním, kdo s panem Bormanem mluvil?
6: To je, myslím, dobrá otázka.
7: V inkriminované době byli v budově jen dva muži. Glenn a Borman. Pan Borman přišel na večer a sdělil vrátnému, že prověří ty sporné účty, kvůli kterým se pohádal den předtím s panem Pitkinem.
8: Oni se pohádali kvůli účtu?
7: Ano, pan Borman podle všeho našel nesrovnalosti a pohádal se s panem Pitkinem. Hádku slyšelo mnoho lidí. Borman na Pitkina křičel, že je zloděj a že ho zničí. Bylo to hned dopoledne. Pan Pitkin odešel velice rozčílený a jako by se po něm slehla země.
6: Ale pozor, Pan Pitkin tedy mohl mít motiv. Mohl se obávat, že pan Bormann prokoukne jeho machinace z účty.
8: Měl pan Pitkin klíč od kanceláře?
6: Věděl pan Pitkin, že pan Bormann vlastní pistoli?
7: Odpověď zní ano. Pan Pitkin přirozeně měl klíč od kanceláře. Byl přece společníkem firmy Marko. A o tom, že pan Bormann vlastní zbraň, věděl také velmi dobře. Ostatně věděl o ní i Vrátný, kterému předváděl takový trik, ukazoval mu, jak rychle dovede zbraň vytasit z podpažního pouzdra. Říkal, že proti jeho rychlosti nemá žádný lupič šanci.
6: To je jistě velice zajímavé. O zbrani tedy vědělo více lidí.
7: Ano, pan Bormann ji držel legálně a používal ji při transportu peněz z banky do banky. Tu práci nechtěl svěřovat nikomu jinému. To, že se pistolí chlubil, znamenalo, že chce nahnat strach potenciálním lupičům.
6: Uměl vůbec střílet?
7: Každou středu chodil střílet na sportovní střelnici, aby si udržoval formu.
6: Pan Glenn ho tedy viděl jako poslední, když pan Bormann procházel na večer vrátnicí. Ničeho podezřelého si nevšiml. Jakou měl pan Bormann náladu?
7: Pan Glenn vypověděl, že pan Bormann přišel velmi rázně. Říkal, že si dokáže ve firmě udělat pořádek. Požádal také pana Glenna, aby mu skočil do vedlejšího traktu pro sendvič a kávu.
6: Je tam vůbec nějaký bife?
7: Jenom prodejní automaty. Pan Glenn nakoupil podle pokynů a odnesl to panu Bormannovi do kanceláře.
6: Pan Bormann byl v té době v pořádku?
7: Pan Glenn zaklepal na dveře kanceláře a nic se nedělo. Zaklepal tady ještě jednou hlasitěji. Pan Bormann otevřel a převzal sendvič a kávu. Poděkoval a řekl, že bude pracovat asi až do rána, že je toho všeho daleko víc, než si původně myslel.
6: Že je toho daleko více, než myslel. Tím mínil asi to, že v účtech našel více nesrovnalostí.
7: Ano, byl prý velice rozčilený, hlas se mu chvěl.
6: Je možné do budovy přijít jinou cestou než kolem vrátnice, v které seděl pan Glenn?
7: To jsem si samozřejmě zjišťoval. Je tam ještě zadní nouzový vchod, od kterého mají klíč šéfové firem.
6: Tedy i pan Pitkin.
7: Služba ve vrátnici končí běžně o půlnoci. Kdyby někoho napadlo pracovat nad ránem, mohl by přijít právě tím nouzovým východem. U východu je také skleněná skříňka s klíčem. V případě požáru nebo nějakého jiného nebezpečí stačí skříňku rozbít a klíčem odemknout.
6: Byla ta skříňka nepoškozená?
7: Naprosto, sám jsem ji kontroloval. A ručím za to, že zadní vchod v poslední době nikdo nepoužil. Pan Glenn tvrdil, že by to mohl dokonce odpřisáhnout. Myslím, že nemá cenu se nad tím nadále zamýšlet a spekulovat.
6: Promiňte, vezmu to. Doylová? Ano, dobrý den. Jistě, Derek je u mne. Pro tebe, Dereku.
7: Doyle. Ahoj, Time. Co říkáš? Počkej, opravdu? Ale to je zajímavé. Co říkáš, to je nejen zajímavé, ale to naprosto mění situaci. Díky za zprávu. Ozvu se.
6: To byl ten tvůj Wilkinson, viď?
7: Ano. A řekl mi něco velice zajímavého.
6: Víš snad něco, co jsme nevzali v úvahu? Zjistilo se něco při pitvě?
7: Přesně tak, mé dámy. Při pitvě se zjistilo, že pan Bormann měl v krvi poměrně vysokou hladinu barbiturátu.
6: To jako, že si vzal před smrtí uspávací prášek.
7: Vypadá to tak. Ale mohlo to být také docela jinak. Nemyslíte?
6: Ach tak. Zdá se mi to docela prosté, pane Doyle.
0: Divadlo pro vaše uši.
1: Tak co, uhádli jste? Pokud ne a potřebujete ještě čas nebo chvíli na přemýšlení, správné řešení vám nabídneme za chvíli, jen co se vrátíme z výletu do Lhoty, kam nás zve Jitka Molavcová.

0: a co zbývá? Ještě potvrdit odhalení vraha, protože vy už to určitě doma u rozhlasových přijímačů víte. A já se s vámi loučím s přáním dobrých dnů ve zdraví a při poslechu dalšího divadla pro vaše uši se těším zase někdy hodně brzy naslyšenou.
1: Zjistilo se něco při pitvě?
2: Přesně tak, mé dámy. Při pitvě se zjistilo, že pan Bormann měl v krvi poměrně vysokou hladinu barbiturátu.
1: To jako, že si vzal před smrtí uspávací prášek.
2: No, vypadá to tak. Ale mohlo to být tak docela jinak, nemyslíte?
3: Ach tak, zdá se mi to docela prosté, pane Doyle. Jestliže měl v krvi stopy po uspávacím prostředku, těžko se asi zastřelil. Ostatně i to, že se v kanceláři nenacházely žádné kompromitující listiny, napovídá, že
1: pan Bormann byl spíše zavražděn. Vrah jistě odnesl i listiny a nastražil to tak, jako by šlo o sebevraždu.
3: A jistě jste si povšimli, že v koši nebyl kelímek od kávy, i když tam byla plastová krabice od sendvičů.
1: V kávě byly jistě barbituráty, které pana Bormana uspaly. Zastřelit ho nebyl už potom velký problém.
2: To znamená, že vrah uklidil listiny a odnesl i kelímek, v němž by se jistě dali zjistit stopy po uspávacím prostředku.
3: Ale potom mi vychází jediný člověk. Ten, který přinesl kávu, který měl univerzální klíč a měl patrně i pověření od pana Pitkina. Počkal, až Bormann usne, odemkl kancelář, zastřelil Bormana jeho zbraní, odnesl listiny a kelímek a pak zavolal policii a předstíral zděšení.
2: Opravdu prosté, paní Watsonová.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Noční linka.
1: Hodina před půlnocí, čtvrtek 21. května 2026. A zase počase vás zdraví na vlnách Českého rozhlasu v noční lince z Prahy Honza Macoune. Dnes bez kolegy Kubaly, který si rochní někde v plechu, spí. No tak, spí. Chrápe. Má břicho. Já mám teda větší a chrápu taky, tak podle toho odsuzuji, ale počkejte. Nespí on třeba někde netradičně jinak? Víte, o tom bude dnešní vysílání noční linky. Čtvrteční noční linka, když auto supluje ložnici.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
1: Prosím vás, klid. Nemyslím na sex, myslím na to, když jste spali někde jinde a bylo to pro vás zásadní. To auto tam je jen, protože se to hodilo.

0: auto většina z nás bere jako dopravní prostředek, jenže někdy se z něj stane hotel, azyl, nouzová noclehárna nebo dokonce místo, na které člověk po letech vzpomíná raději než na drahou dovolenou. Někdo spal v autě během cestování, jiný po rodinné hádce, další po plese, i nějaké ty cukrbliky by tam mohly být. A já se ptám úplně na všechno, co se točí kolem auta. Ne naše první auto, ale když je auto jako hotel, nebo když auto supluje ložnici. A když to vemu obecně, netradiční nocleh vás a vašich blízkých, anebo z doslechu, i to se počítá. Nebojte se, Praha nekouše, těším se na vás. 731 800 900, 731 800 900 a do třetice.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Řekli jsme to třikrát, tak to platí. A prosím pěkně, nebojte se i vy, kdo jen tak pasivně posloucháte, pojďte se zapojit klidně. I na poprvé počítá se úplně všechno. Následující dvě hodiny společného regionálního vysílání se stanicí Pohoda. Je to noční linka Českého rozhlasu dnes s Honzou Macounem z Prahy. Tak se těším, kdo otevře dnešní vysílání, když auto supluje ložnici. Jo a samozřejmě, kdybyste nechtěli se mnou mluvit, i to se počítá, písmenka jsou vítané, nebo vítaná, a to na e-mailu linka@rozhlas.cz a nebo v komentářích pod internetovou pozvánku k dnešnímu vysílání, tedy rozhlas.cz/linka. Tak kdo bude jako první? Halo, halo, Český rozhlas, Honza u telefonu, kdo nám volá? Kdo pak je na druhé straně a kdo to všechno otevírá? Tak slyšíme se. Jste tam a já to slyším. A nic. No tak to jsme nezačali nějak dvakrát vápně, tak zkusíme jinak. Třeba tak. Halo, halo, Honza.
2: Dobrý večer.
0: Ano, krásný večer i vám. Odkud nám voláte a kdo jste?
2: Z Brna, posluchačka Petra.
0: Milá Petro, když auto supluje ložnici, tak povězte.
2: No, suplovalo mi to ložnici, už je to 30 let, bezmála.
0: Ano.
2: A no, 20, 25 zhruba. A já jsem tenkrát prostě měla za sebou bouřlivý rozchod a sháněla jsem podnájem, měla jsem se stěhovat do podnájmu, ale až za týden. A měla jsem práci, syn byl u babičky a já jsem potřebovala ten týden někde přežít. Tak jsem se rozhodla, dala jsem si do auta i peřiny a že budu prostě týden spávat v autě.
0: Duchny?
2: Ano, i duchy jsem tam měla.
0: Pardon.
2: Spávala jsem za prací, dělala jsem na jedné drůbežárně. Ráno jsem si tam, sehnala jsem si takový malinký vařiček na líh. Jsem si vařila kafe, chodila za mnou liška.

0: No, ale druhou noc prostě tam pršelo, bylo tam blato, tak jsem tam nemohla vjet, tak jsem jela jsem o kousek za dědinou a vjela jsem na kraj polní cesty, ještě to nebyla úplně polní cesta, ještě tam byly panely. A přijeli tam policie a klepali na mě a z těch poduchen jsem se vyhrabala a oni mi oznámili, že tam nesmím stát, že mám zajet kousíček dál. Já říkám, ale tam zapadnu, že ne, teď neprší, tam už je to vyschlé. No, tak jsem tam zajela, což o to, jenomže v noci další bouřka a já už jsem nevěla. Tak jsem peřiny nechala v autě, zamčila auto, šla jsem pěšky 2 kilometry do práce a pak jsem scháněla někoho, kdo mě odtáhne.
1: Když není zbytí, tak člověk takhle zůstane v autě. Opakovalo se to ještě někdy, že jste byla nucena, ať už v rámci nějakého vztahu anebo nějaké změny pronájmu, podnájmu, anebo na dovolené, taky se může stát. Spala jste někdy?
0: Ne, potom už ne. No ale abych to dozprávila, tak potom, když teda jsem odpoledne po práci sehnala kamoše, ten přijel, zapřáhl to a že nejde, že musíme sehnat traktor. Já říkám, to si děláš srandu. Pouzně do toho, měl favorita, říkám, pouzně do toho. A já jsem si to auto nakonec vytahla z toho bahna, jo. Zaliskaný jsme byli všichni, jo. Ale podařilo se, no. A pak už teda to, ten týden jsem to nějak přečkala.
1: No, vzpomínky to máte skoro jako živé, jako by to bylo včera a přitom 25.
0: No, 25 let, jo, ale ta liška, jak tam za mnou chodila, to bylo hezky, ona mě tam zdáli, pozorovala vždycky jako.
1: Tak pozor, ať nebudíme zase tady někoho, kdo nám tady pochrupává. Děkuju, dobrou noc.
0: Jo, dobrou noc.
1: No tak já, co, tak když něco pokazím, tak si stejně posypu popel na hlavu a přiznám se. Tak tohle bylo od nás z rodiny a nebyl jsem to já.

0: Prosím pěkně, dnes v noční lince na téma, když auto supluje ložnici. Ne mikrospánek, ano, ne, to ne, takhle ne. Jak jste na tom, kdy jste byli nuceni, ať už dobrovolně, nedobrovolně, spát v autě? A nebo nějaký netradiční nocleh, to se taky počítá a nemusí to být právě v něm. Kde všude jste spali? Přespali jste taky někde v autě? Probudili vás policisté, déšť nebo ranní slunce do očí? Sklápili jste sedačky na benzínce? Zažili jste noc na parkovišti u moře? A takový ten spánek, kdy se zamlží okna, dobře lžu, žádný spánek, nějaké romantické chvíle, také byly? I na to se ptám.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
0: Jitka z Kladna píše, s manželem jsme v 80. letech jeli starou škodovkou do Maďarska. Na hotel nebyly peníze, tak jsme spali přímo v autě kousek od Balatonu. Sedačky sklopené, právě jsem to zmiňoval, pod hlavou ručník a okna pootevřená. Ráno nás probudilo slunce a vůně vody. Bolívala záda. Člověk byl celý polámaný, ale dodnes na to vzpomínám raději než na kdejaký hotel. Byla v tom svoboda a pocit, že svět je otevřený. Přiznám se, taky jsem několikrát nocoval v autě a dokonce taky na cestě z Budapeště do Prahy a za deště, únava velká, benzínka to jistila, ale můj zásadní nocleh v autě byl taky z únavy a bylo to na Ukrajině z cesty z Krymu směr Cherson, jestli to říkám správně. A ta únava byla tak strašně velká, že jsem zkrátka zastavil a nebyl jsem schopný už potom popojet ani pár metrů a to se kolem toho auta sešlo asi tak 20 psů a všichni štěkali. Úplně všichni štěkali. Já nevím, jestli nějaké papání nebo něco podobného, nebo poznali, že to bude cizinec a že ho pěkně vyštěkají a nenechají spát. No ale dopadlo to dobře. No, zaplať pánbu, že jsem nejel dál, protože ono, když se řekne ukrajinská silnice, tak to znamená ve výsledku, no, buď to jde, anebo není nic. Aspoň tak to bylo před lety. Zrovna dnes mi to připomněly sociální sítě před 9 lety jedna velká ukrajinská návštěva. No nic, popojedem.

0: Když auto supluje ložnici. Prosím pěkně, takhle to máme. Noční linka z Prahy do jedné hodiny povídání. Máte takový nějaký příběh, který by se dal sdělit do vysílání, tak jsem s ním 731 800 900 jako Radek. Pěkný večer.
1: Hezký večer všem posluchačům i do Prahy vám, Honzo.
0: Děkuju.
1: Děkuji za krásné téma, které já jsem neodolal, musel jsem zavolat, protože zrovna teď, já nevím, asi po 20 letech, tak pojedu v sobotu z mojí Oktávii, nechal jsem se tam ještě dodělat nějaký molitan, potom madraci, protože budu spát v sobotu v autě, já se na to strašně těším a je v tom ta svoboda. Pane Ondře, v tom ta svoboda, že ráno se zbudíte z toho auta, otevřete ty zadní dveře v té oktávce, zapalíte si to cigáro.
0: Jasušmara, co to říkáte, kouření škodí zdraví, ale rozumím vám.
1: je to krásná svoboda. Úplně se strašně těším, jo, a já tam vždycky na všech těchto víkendech velmi brzy, už je třeba 5-6 hodin, jo, a ty ptáci zpívají všude kolem vás, jo, a spíte, nespíte někde na hotelu, spíte v tom autě, to je úplně super.
0: No jo, ale že to máte takhle v plánu, kam teda jedete, nebo proč budete spát v autě?
1: No, oni pro nás, my jedeme na svatbu, ale svatba už proběhla tajně někdy v prosinci, ale nechali to teď až na květen, že a pozvali nás jako příbuzné, že bude taková krásná letní, nebo letní.
0: No může být, počasí na to bude.
1: O víkendu už na to počasí bude. Zahradní, tak, pardon, zahradní slavnost, tak já se na to strašně těším.
0: No počkejte, jestli pijete alkohol, tak to teda vám řeknu, že takové probuzení v autě taky znám a můžu vám říct, že jsem se otrávil málem sám ze sebe.
1: No já právě přemýšlím, že když, už jsem to zkoušel, jak mám zamknout, protože když zamknu dálkovým ovládáním, tak se mi ty okénka vyjedou nahoru, jo, a já se tam potřebuji nechat nějaký ten luft, abych tam měl čerstvý jízdu, a už jsem to vymyslel.
0: No,
1: velmi se na to těším.
0: Ano.
1: A už jsem to teda zažil, ale říkám, my jeli jsme za přátelama z kapely, já to, že snad 20 let někde do kempu s manželkou a to jsme tam spali spolem. A teď už to máme vymyšlené, takže manželka, když mají pro nás ubytování v jejich rodinném domku, tak ať tam jde manželka, já už tam budu spát sám. ať se tam...
0: Co? Taky klidně manželka může taky, aspoň zažije romantiku po letech třeba, ne? Jo, ne?
1: No, v tomto jsme trošku jiní.
0: Dobře, já vás do ničeho nenutím, abyste si nemyslel, že z vás trhám nějaké praktiky nebo něco takového, to zase ne, ale jenom vám řeknu, vlastně teď si uvědomuju, že vlastně mě na spánku v autě vadila jedna, nebo rušila jedna věc a to zcela zásadně a bylo to vlastně pokaždé a to bzučení komáru a komáři samotní.
1: Jo, tak... Teď to ještě nebude. Teď je ještě na komáry brzo.
0: Ať se vám to vydaří, prosím pěkně, dejte, když tak vědět, jak to dopadlo a zdali se okénka zamlžila. Děkuju, dobrou noc.
1: Pane, já vám moc děkuju za povídání.
0: Taky. No ono... Auto už dávno neslouží jenom k cestování, protože pro spoustu lidí se občas mění i v improvizovanou ložnici. Ať už kvůli dlouhé cestě, třeba nějakém festivalu, no tak dost. Kvůli práci nebo kvůli obyčejné únavě, podle cestovatelských serverů a automobilových klubů se nejčastěji přespává, a to jsem si poznamenal, v autech se nejčastěji přespává hlavně ve Spojených státech, Kanadě, Austrálii nebo na Novém Zélandu, kde je běžné takzvané, jestli znáte, camping, vlastně to jsou taková ta auta speciálně upravená na to, že vlastně tohle je nahrazení hotelu a nejen jedného ubytovacího lůžka. Lidé tam vlastně vyrážejí na dlouhé roadtripy, na takové cesty a nebo na poznání. Noc v autě berou tedy jako možná součást dobrodružství. Hodně rozšířené je ale spaní v autech taky v severských zemích. Hlavně v Norsku nebo Švédsku, kde zákony umožňují poměrně volné přespávání v přírodě. V Evropě bývává spaní v autě nejčastěji u moře, během dovolených, na odpočívkách, při dlouhých cestách nebo právě po zmiňovaných festivalech. No a podle psychologů v tom není jen nouze. Někteří lidé prý v autě paradoxně cítí větší klid a bezpečí než v hotelu. Jen ráno bývá o něco tvrdší než doma v posteli. No to je fakt.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: No, nemládneme, to je fakt. Zrajeme. Kostra taky začne někdy vrzat, protestovat. Ale když k tomu zapije Karel Gott, hned jsme čupr plní elánu a to dáme. Pojďme si zaspívat. Teda já taky, ale vypínám mikrofon, anebo mi přeladíte jinak.

0: Máme auto, jedeme někam, anebo malujeme, rekonstruujeme, tak musíme přespat buď v hotelu, ale za to se musí zaplatit, nebo u tchyně. No, auto bude možná jistější, když auto supluje ložnici. Tak Pavel napsal, dobrý večer, já jsem v jednom období svého života automobil měl za bydlení, jenže mi tenkrát ukradli poznávací značky, tak jsem musel opustit komunikaci a odtáhnout auto do dvora. Tam ale parkovali i zaměstnanci městského úřadu a nelíbilo se jim, když ráno přijeli zaparkovat do práce a v jednom z aut byl spící člověk zavalený v peřinách a polštářích. Tak mě zaměstnanec městským autem na lani odtáhl za město na takovou slepou silnici a tam jsem byl až do podzimu. Jednou jsem vstával a na autě byla jinovatka. Já se začal obávat toho, že zimu tam nedám. Naštěstí se objevil inzerát v našem časopise o pronajmutí garáže. Jeli jsme tam se podívat a garáž jsem si pronajal a to už pak začala další etapa mého života a auto, pokud se nemýlim, byl Nissan Sunny. Přeji všem hezký večer. Pavle, děkuju za zprávu. A co vy? Jak to máte? Co vaše auto pamatuje? Teda, jestli ho ještě máte.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
0: 731 800 900 a kdo nám volá? Pěkný večer.
2: Dobrý večer přeji. Tady Pavel z pražského Žižkova.
0: Ano, Pavle, prosím pěkně, povězte, jak jste na tom s autem, případně, případně je jestli ho ještě máte.
2: A auto ještě mám ho asi 24 let, stejně starýho, jako mám se starou dceru.
0: Ano.
2: A jeli jsme takhle jednou na dovolenou do Krušných hor. A jeli jsme takhle tou severní cestou a bylo hrozné náledí. A bohužel jsem to už jako nezvládl jako technicky, tu jízdu, takže jsme museli přespat na odstavném parkovišti a počkat, až to do rána posypou. A potom jsme pokračovali teprve na Mariánskou, tam vlastně, kde jsme byli ubytovaní. Takže jsme jednu noc strávili v autě.
0: Jestli tomu správně rozumím, tedy zima, to znamená, že jste musel mít nastartováno a topit.
2: Ano, je to pravda. Já jsem musel jako průběžně přitápět, protože jinak bychom to jako nevydrželi, takže jsem měl dostatek benzínu v nádrži, takže to vyšlo docela dobře.
0: Jak kvalitní spánek to byl?
2: Vůbec to nebyl kvalitní. To nebyl kvalitní. Jako já myslím, že ty ostatní, kteří byli v autě, ty tři, manželka a dvě děti, ty spaly, ale já jsem jenom přitápěl.
0: Vy jste udržoval rodinný oheň.
2: Ano, benzínový oheň jsem udržoval.
0: No jo, no tak tenkrát se topilo na tuhá paliva, co si pamatuju, možná ještě dneska to taky někde je, ale neříkejte, že to bylo jediné spaní takhle, nebo ještě za těch...
2: Nebylo to jediné, protože já mám ve zvyku jako jezdit všude pozdě večer, takže jsme jeli do Uherského Hradiště a tam poblíž, nebo ne poblíž, ale dál jsme mířili na takzvanou osadu Vyškovec a tam jsme byli ubytovaní u jedné paní. No a stalo se to, že my jsme to prostě večer nenašli. Jezdili jsme pořád okolo, až jsem to potom někdy jako ve dvě v noci jako nechal na nějakým parkovišti odstavným a ráno, když se začal rozednívat, tak najednou ten Vyškovec, ta vlastně to místo ubytování bylo přímo před náma, ale přes tu se to vůbec neviděli. Takže my jsme byli prostě těsně u toho místa ubytování, ale nemohli jsme se tam dostat.
0: A nešlo ani zavolat, nic?
2: No tak po půlnoci už nám to bylo trapné volat, takže jsme radši přespali.
0: Ano.
2: A vyřešili jsme to tady tímhle způsobem.
0: No a co takové třeba daleké cesty k moři?
2: Jo, to jsme taky jednou jeli na ostrov Cres, to jsme jeli. A to jsem teda řídil sám. A jeli jsme přes Rakousku, přes Vilách a všude možně, bylo to hezký. Udržoval jsem se takovým nezdravým nápojem energetickým.
0: Čím sladší, tím větší křídla, říkáte.
2: nebudu jmenovat ten nápoj. No a prostě jsme jeli přes ten Vilách a potom, když jsme přejeli ještě přes Slovinsko, tak tam, jak jsme jeli z toho kopce s těma serpentínama, tak tam na mě přišla taková strašná únava. Bylo to asi 6 ráno, že jsem si opravdu musel dát asi 2 hodiny spánku. A pak jsme to dorazili až někam na pobřeží, protože Cres je ostrov, takže jsme stihli ještě ten trajekt, že dobře to dopadlo a do druhého dne do večera jsme dorazili tam, kam jsme měli.
0: Tak dopadlo to dobře, což jste mi připomenul taky jednu moji cestu takhle přes Rakousko k moři do Chorvatska, do Jugoslávie a já jsem chtěl ušetřit a nechtěl jsem platit za ty dálniční poplatky, tak jsem měl přes sedlo, no řeknu vám, že že už to nikdy v životě neudělám, protože to je tak vyčerpávající, že ani jsem tam nedojel a už se muselo chviličku odpočívat, aspoň těch 20 minut spánku. A to je snad jediný okamžik, kdy člověk jako v tom autě, aspoň teda v mém případě, fakt zalomí na těch 20 minut a potom, jak se říká, jakmile si člověk dáchne, tak potom je to hned přeci jen svěžejší ta jízda.
2: Určitě je to lepší jako přestat přerušit tu jízdu, dát si 25, nebo no, myslím, že se 25 vyplatí a potom pokračovat dál, než to hodit nějakýma energetickýma nápojema.
0: Moc děkuju. Moc děkuju za vaše noclehy v autě. Těšilo mě.
2: Tak mě taky. Poslouchám vás na vysílači Cukrák.
0: Ano.
2: Celých 7. Protože to je jediný nejsilnější vysílač tady v okolí.
0: Takže má mateřská stanice Český rozhlas
2: ano,
0: střední
2: tak,
0: Čechy.
2: Tak
0: děkuju pěkně a třeba ráno naslyšenou.
2: Mějte se hezky a přeji hezké vysílání. Naschledanou.

0: Rebeca má ten čudný zvuk. Nad chodníkom čuky čuky.
1: Hana ze Zlína píše, jednou jsme přespávali v autě při cestě nahory, večer pohoda, romantika, jenže nad ránem přišla strašná bouřka, déšť bubnoval do střechy auta tak silně, že jsme mysleli, že se něco rozbije. Okna se mlžela, všude vlhko a zima, ráno jsme byli úplně stuhlí a mokří a od té doby říkám, že spaní v autě je krásné jen do chvíle, než začne pršet. Taky píše Lenka, s budoucím manželem jsme kdysi neměli peníze na penzion, tak jsme projeli půlku republiky autem a spali, kde se dalo. Na parkovištích, u lesu, jednou dokonce vedle hřbitova, smáli jsme se úplně všemu. Dneska máme hypotéku, práci a každý svůj režim, ale na tyhle noci vzpomínáme možná nejradši. Člověk tehdy nepotřeboval skoro nic.
0: Už jsem blázon sám, věci stále hrám, len ten čudný zvuk. Čuky, čuk, čuky, čuk, čuky, čuky, čuky, čuky, čukáme ten čudný zvuk. Nad chodníkom čuky čuky, čuká mi ten čudný zvuk, čuky čuky, zvláštní zvuk, krásný zvuk, čuky čuk, a láká má ten čudný zvuk.
1: Tak jsme se projeli autem Trabant,
0: tak láká má ten čudný zvuk,
1: Marian Labuda s námi. Český rozhlas, noční linka, kdo nám volá?
2: Dobrý večer. Já, Jana Veselý.
1: Ano.
2: Mohla bych povídat taky něco o nočném autě.
1: Jsme ve vysílání, tak ven s tím, jaký to byl nocleh, kde to bylo, kdy to bylo?
2: Bylo to v letě, jedno, můj manžel jako chodil dost opilej domů a v noci nás vyhodil. Tak já jsem, dceři byly 4 roky, tak já jsem vzala perinu a šli jsme si lehnout do auta. Leželo se tam pěkně, ale nejhorší bylo to, když ráno jsem musela já do práce, předu do školky a vylízali jsme z auta, byli jsme na náměstí, aby jsme se nebáli dát tí potulí uličce. Bylo to hrozný pocit, když chodí a my vylezli z auta. Neměli jsme se kde umýt, ona musela do školky, já do práce. Takže to bylo, dost v autě byla pěkná, ale ten pocit takovej, takovou studi, že musíme spát v autě, jo.
1: To naprosto chápu, člověk se probudí zmuchlaný, zničený, pytle pod očima, jako kdyby si u vás nechala na odpočinku, si mu nastašová, že si mi přijde vyzvednout později, ale zase na druhou stranu, hlavně, že jste měli kam, taky se mohla stát situace, že nebudete mít vůbec kam.
2: Ano, přesně to říkáte. A museli jsme tam spát i druhou noc.
1: Ano.
2: To a pak už jsme jako třetí noc už jsme šli domů. A čtvrtou noc.
1: Ano.
2: A čtvrtý den za mnou přišla kamarádka, že ji taky manžel vyhodil, jestli bych ji nenechala přespat v autě. No tak říkám, to bych ji nenechala. Tak jsem odemkl auto, odvezla jsem ji takhle až kerbitou, takhle stranou. Jenže v noci chodila hlídka policie. A zjistili, že tam spí, že tam měla ještě psa venku zavázanýho. Tak ji kontrolovali, jak to, že má auto, že jeli papíry. Od auta ona prostě neměla, že, když to bylo auto moje. Tak v noci na mě zvonili, že mi jako odcizila auto. Já pánu, ona mě ho neodcizila. Já jsem jí ten pobyt tam dovolila, aby tam přestala. No, ale zase jsem musela v noci teda jít. A prostě potvrdit, že to je jako moje auto.
1: No, ale no, tak už dalo se to aspoň vysvětlit, jako aspoň to jako se dalo, ale potom existují potom taková auta, říkej, no, auta. To jsou už potom vraky, akorát to blokuje parkovací místa na sídliště nebo tam, kde lidi bydlí. A tam jako chápu, když není zbytí, ale ono to nemá ani SPZky, vlastně to nemá ani třeba kola. Nahrazuje to bydlení, ale ale
2: tak
1: takhle ne.
2: To bylo pojízdní auto, prostě pojízdní, tak zase druhý den ještě chtěla, já mu ještě tam jako nemůžu nechat spát, já pak s toho mám akorát nepříjemnosti, že jo. Takže vím, že to přespávat v autě, hlavně, jak se říkal, že hlavně, že jsem měla střechu nad hlavou.
1: Přesně tak. Teďka, kdybyste zůstala vysloveně před dveřmi svého bytu, svého domu, tak to si s dítětem už vůbec neumím představit. Takže tohle byla nějaká záchrana, zaplať pánbu za ní teda.
2: Ano, já stala perinu, dítě do toho zabalila a spali jsme v autě.
1: Jano, i když vaše vzpomínání na spánek v autě není zrovna moc milé, optimistické, je to z toho spíš smutného ranku. Zažila jste někdy i optimistické, lepší takové, zkrátka, kdy to mělo jinou šťávu, jiný elán?
2: Ne, neměla jsem potřebu jináč v autě spát. Jenom tenhle ten příběh se mi stal.
1: Tak vám děkuju.
2: Prosím,
1: Není zač. Naschledanou, Janě, díky.

0: Čtvrteční noční linka z Prahy dneska s Honzou Macounem a téma, když auto supluje ložnici. Vzpomínáte, kdy se tak stalo, ať už dobrém či zlém, romantickém, neveselém, anebo vůbec vynuceném takovém spánku? A volá nám po hodně dlouhé době, jak mi prozradil Petr Solomouce. Zdravím vás, pěkný večer.
1: Já také zdravím, pěkný večer. Já mám takový krátký příběh, kdy jsme v roce 1994 jeli také do Chorvatska a jeli jsme z Olomouce v noci přes Rakousko, Slovinsko a pak jsme to trošku střihli a jeli jsme tehdy v poválečné zóně přes Bihač, ale už jsem byl taky dost unavený a ty městečka tam byly některý dost takový rozbombardovaný a zastavil jsem na jenom takovém pustém parkovišti, myslím, že vedle byla škola nebo dokonce kostel nebo něco takového. A protože jsme neměli jenom auto, bylo to tehdy sice velký auto, Renault Nevada, takže nás s klukama, s dětma jsem jim udělal místo a oni spali v autě. A já bych si odpočnul, tak jsem si vzal karimatku a lehl jsem si vedle té Nevady, protože samozřejmě ten pocit z té válečné zóny, nebylo to tehdy úplně ideální, ale byl klid. Tak jsem tam ležel na té zemi, trošku jsem zadřímnul a ležel jsem teda těsně vedle toho auta a najednou jsem říkal, co tady dělají pod tím autem takový králíci nebo něco takového to bylo. Já jsem se, tehdy nebyly mobily, tak jsem měl samozřejmě u sebe baterku a rozsvítil jsem a to vám byly největší krysy, které jsem v životě viděl. Něco neuvěřitelného a asi to nám ve mně zůstane jaksi do konce života a v tom okamžiku jsem byl vyspaný, skočil jsem do auta a pokračovali jsme dál do Splitu.
0: No, tak to teda mám pocit, že tohle zažít, tak rozhodně to poslední, co by mě mělo napadnout, je, že člověk vydává někdy zvláštní existence lidi ve svém okolí a mají krysu na rameni, na hlavě, to tak jako pobíhá nebo potká. A to teda, vlastně to nedávám, no to máte pravdu. No,
1: ale Honzo, víte, co bylo nejzajímavější? Ten pocit toho, kdy ležíte na zemi na karimace, a vedle vás ve vzdálenosti třeba 1,5 metru je krysek, velký přerostlej králík. Skutečně neuvěřitelný.
0: Ahoj, pěknou noc, jak se ti tam spí, já jdu jenom kolem, jdu se najíst.
1: Tak to je vše, to jsem jenom se chtěl podělit.
0: A já děkuju. Dobrou noc, zdravím do Olomouce.
1: Mějte se krásně, nashledanou.
0: ...731-800-900, volejte noční linku, pište linka@rozhlas.cz nebo do komentářů pod internetovou pozvánku k dnešnímu vysílání. Když auto supluje ložnici, no, nabízí se to a nemusí to být vždy jen v dobrém, třeba takový krysí noční pozdrav, no, i to se může stát. Což mi ale připomíná vlastně taky, když jsme byli na dovolené s rodinou, ještě to byl Honzík malý, tak jsme vyrazili ještě do Jugoslávie, to akorát začínala válka a ne nás pustit z té magistrály vlastně pobřežní, kdykoliv se chtělo uhnout, tak nás vyhnali vojáci se samopalama. To byly zvláštní pocity, ale to jsme měli nějaké velké auto, nějaký tranzit, že jsme mohli se vyspat v celku normálně, ale jet 20 kilometrů vzdálenost, 2 dny, no, nic moc. Tak máme ještě chvilku času. Kdo nám volá teď? Tady Honza.
2: Dobrý večer, tady Jana, Poděbradská.
0: Zdravím vás.
2: A já vás tež. A povím vám moji příhodu nebo přespání v autě z minulého roku. Byla jsem pozvaná od kamarádů na 80. Na té chatě nedaleko Benešova se nás sešlo víc a bylo tam místo na spaní, ale 78 roku a 80, ale byly tam palandy.
0: Ano.
2: Tak těžko se nám na ty palandy lezlo, vždycky jsme dolezli po žebříčku a řekli jsme si, já to nedám. Tak já jsem řekla, a já jdu do auta. Tak jsem šla do auta a teď od ty řeky bylo tak studeno. Jenom deku. Já jsem byla ráno ráda, že jsem zalezla do postele, z který někdo vylez.
0: No ale Palandy, teda to vám řeknu při představě ještě v takovémhle věku, tak nahoru to možná ještě dáte, ale já bych vás pak chtěl vidět, jak jdete dolů.
2: My už jsme se nikdo neodvážili. Vylezli jsme tak jako nahoru po tom žebříčku, protože to byla starší chata, no prostě s palandama původníma, takovejma.
0: Co to bylo za zvláštní nápad, že jste takhle vyjeli? Neříkejte, že jste dopředu nevěděli, jak budete spát?
2: Jenže chlapi si řekli, že odjedou, jenže něco vypili. Všichni jsme něco vypili. Pak ujel jeden autobus, druhý autobus a už prostě nebylo zbytí, že jo. No, tak já jsem měla jediná auto, tak jsem do toho auta zalezla. No ale ráno v 5 hodin už jsem byla ráda, už jsem chodila. Už jsem řekla, teď mě letos zval znovu a já jsem řekla, já už tam nepojedu.
0: Bylo to pěkný, kvalitně jsem se vyspala dlouho, nebudu jako určitě myslet ve špatném, ježišmarja, už nikdy
2: tak
0: víc.
2: Ale zase... Ne,
0: na druhou stranu buďte ráda, ne jako pan posluchač před chviličkou, Karimatka, krysí pozdrav.
2: No, to jsem poslouchala a to by mě vůbec nenapadlo si takhle lehnout někde na zem.
0: A mě jo.
2: Myš a taková žába a takovýhle věci, to prostě ne. Tak ještě nechám prostor někomu jinému.
0: Děkuju. Taky naschledanou, dobrou noc, těšilo mě, to byla Jana z Poděbradska. A kdo bude další? Mimochodem, Jano, máte potlesk teda i za ty Palandy.
3: Noční

23.51, společné regionální vysílání, taky stanice Český rozhlas Pohoda z mé mateřské stanice Český rozhlas Střední Čechy. Zdraví, pěknou noc přeje Honza Macoun. Dnešní noční linka, 2 hodiny na dané téma. Kdo jste se připojili později, když auto šupluje ložnici, tak to je to téma. Píšete jak zběsilí, voláte jak zběsilí a já vám za to děkuji. Volat můžete, ano, 731 800 900 anebo linka@rozhlas.cz. Písmenka jsou také dána. Láďa z Litoměřic napsal: zdravím vás, Honzo, s paní v autě jsem zažil několikrát. Poprvé to bylo před časem, když jsme jeli na Moravu za sestřenicí Miluší, která nás nevzala k sobě domů a nechala nás v noci o půlnoci venku. Tak jsem s maminkou a strýcem zajel na vlakové nádraží Havířov a tam jsme se zabalili do dek a polštářů a spali do rána. Ráno jsme vstali, dali si snídaní a jeli jsme dál na Slovensku se podívat. Pak jsem ještě spal při hlídání strojů na různých místech na Litoměřicku. S paní v autě mi jinak nedělá problém, líbí se mi a určitě v budoucnu ho ještě využijím. Zdravím všechny posluchače noční linky, Láďa z Litoměřic a já děkuji. Marek Tlučhoř napsal: dobrý večer všem posluchačům, krátký příběh z mého mládí. Jako čerstvý držitel řidičského průkazu jsem si ještě před vojnou od rodičů půjčil Moskviče, což bylo tehdy parádní auto. Doslova vůz. Chtěl jsem s ním na romantickou výšťku vzít moji lásku, kuchařku Boženku z vedlejší vesnice. Otec mi samozřejmě dlouho promlouval do duše, abych na vůz dával pozor. Před cestou jsem s vozem zajel do příkopu a uvízl zde. Tak jsem se bál otcova výprasku, že jsem v autě vypnul. Jo, ne vypnul, ale vypil rumu i borovičky, které jsem měl sebou, a tenhle pohodový materiál mě vlastně na místě nakonec uspal. Takže jsem za Boženkou nikdy nedojel. Ráno jsem se polními cestami vrátil pěšky domů, no nemusím vám snad asi vyprávět, co doma následoval. Od té doby jedině na Pioníru. Jo. S Boženkou na Pioníru, se kterými jsme v příkopě s Boženkou končili pravidelně a dobrovolně. Marku, děkuju a zdravím do Opavy. Co dělá Boženka?

0: dáme se chvilku pauzy, písnička do celé do půlnoci a pak to rozjedeme zase na novo. Druhá hodina vysílání noční linky na téma, když auto supluje ložnici.
1: This is Billy McCluskey from Palm Springs reporting for NBC Sports of America. 20 seconds to the start of the 31st Formula Race on a hot side.
2: Noční linka. Čas na vaše příběhy.

0: S vámi je noční linka Českého rozhlasu dnes z historické budovy v pražském Karlíně Straví a ze studia osamocen bez mého mistra zvuku. Zkrátka za všechno může Macoun. Ať už v dobrém či zlém, jak to tak vidím i v příspěvcích, které posíláte. Děkuji za maily, za pozdravy. Také děkuji za témata, která posíláte do noční linky, co by bylo vhodné probrat. No, těší mě, když se jedná o originální témata, na druhou stranu i úplně všední téma, které dlouho nebylo, můžete připomenout a můžeme probrat, nebo mohou probrat i mý kolegové z noční linky. Je to na vás, klidně napište jan.macoun@rozhlas.cz nebo obvykle linka@rozhlas.cz. Pište, můžete pokritizovat, pochválit, na všechny vaše zprávy samozřejmě prostor je a děkuju za případné zpětné vazby, tak obecně, co posíláte. Rozhodně budu rád, když budeme moci spolu i třeba v těch červnových večerech nebo nocích probírat témata, která jsou vašemu srdci blízká, jako třeba, a to jsme neměli, to mi došlo od jednoho pana posluchače, o archivnictví. Archivář. Je to archivář a probrat něco na tohle téma. Popřemýšlím a rád splním.
1: Noční linka.
0: Tak vítáme nový den, pátek 22. května 2026. Dnes, když se podívám do kalendáře, svátek slaví pánové se jménem Emil. Emilu máme něco přes 7600, nejčastěji Emilové bydlí v Bystřici nad Pernštejnem, anebo v Kravařích, případně obecně v Krušných horách, Ústí nad Labem, Teplice, Most, Chomutov a podobně. Jeden Emil připadá přibližně na 1400 obyvatel a typickému Emilovi je 60. No a podle příjmenáře kouknu, kdo nám to slaví, 22. už to vidím v příjmenáři Křivánkovi. Tak i vám, jenom to nejlepší a písnička pro vás.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
0: Jakmile odpije je Jaromír Nohavica, vracíme se k tématu, když auto supluje ložnici.

0: S vámi Český rozhlas, zdravím vás, tady Honza Macoun, téma noční linky, když auto supluje ložnici. Tak těším se na další příběhy 731 800 900. Pište linka@rozhlas.cz a nebo do komentářů pod internetovou pozvánku k dnešnímu vysílání. A kdo nám otevírá nový den a druhou hodinu vysílání, Honza u telefonu?
1: Dobrý večer, pane Maco, tady je Český Těšín.
0: Ano, zdravím do Těšína. Kdo nám tam poslouchá, kdo volá?
1: No, Milada.
0: Milado, tak povězte vaše spaní v autě.
1: No, je to taková zajímavá příhoda, to už je stavě přes 60 roků.
0: Mm-hmm.
1: To jsme s kamarádkou jeli jedno do Luhačovice podívat a počítali jsme s tím, že asi nebudeme ani vůbec spát, protože jsme tam neměli zamluvený nocleh. Tak jsme to riskli a strašně jsme byli zvědaví, tam je takový bar, jmenovalo se to Domino, nevím, jestli to tam ještě jako existuje.
0: Mm-hmm.
1: A tak jsme se tam, jako, že si zatancujeme a to jsme byli odvážné holky, no to jsme měli, kolik jsme měli, 20 roků, ani ne 20, myslím, tenkrát. Tak jsme diskovali, dneska bych to asi v životě neudělala.
0: Takže vy jste jela na diskotéku v vozovkách toho času.
1: Ano, my jsme byli ve Zlíně a byli jsme si tak koupit kufry. A my jsme neměli s sebou jako nic, ani na spaní, jenom ty prázdné kufry a taštičky. A teď jsme se tam seznámili s dvěma klukama,
0: ano,
1: v tom Dominu a oni, že jsou z Havířova a že jsou na služební cestě a že nás veznou zpátky autem. No tak si představte, holky dvě, jo? No a my jsme machrovali, že jsme tam byli jako na dovolené a měli jsme prázdné kufry. A oni zase jako říkali, že zajdeme za město, kousek a že postaví stan a my, že budeme spát v autě a oni ve stanu. No jo, tak jsme přijeli za město, kluci zastavili a nakonec, že to nestojí za to, jako stavit ten stan. Asi ho taky neměli, asi taky si vymysleli tak jako my. No a takže jsme nakonec zůstali všichni čtyři, to byla Volha služební.
0: Ano.
1: A tam se spouštěli ty sedadla, tak tam bylo takové letiště z toho, no a tam jsme spali jak sardinky.
0: A to jste se nebála, když to máte takové telecí nápady.
1: Představte si, jak jsme byli hloupé, naivní holky. No ale nic, no, ten, co ležel jako za mnou, ten byl fakt slušný, to byl asi, já nevím, no ten byl slušný. A ten, co jako potom ležel,
0: ten byl slušný, ten jo.
1: Tak ten jim moc nedával pokoj, pořád tam na ně je to, ale tak dopadlo to ve vší jako počestnosti do rana, ani jsme moc nespali, protože jsme jednak měli strach. No a ráno, jak svítalo, no, tak kluci naštvání byli na nás, jo?
0: Že nic.
1: Já si myslel, že si užijou. A představte si, tak jsme jeli zpátky a oni nás před Fritkem vyhodili. Ani nám nevzali do města. A my jsme takový kus museli jít pěšky do Fritku a vlakem potom do Těšina. Tak to bylo naše dobrodružství.
0: Takže počestnost Milady a její kamarádky zůstala zachována.
1: No, ano, představte si, no, to já to nechápu tohle, co. Kdyby to dcera udělala, tak se asi zblázním.
0: Počkejte, a práskla jste to, pochlubila jste se doma?

0: Ne,
1: ne.
0: Mám se ne.
1: To by byla asi sekec.
0: Začal jsem potom, že jak už jsem byla vdána, tak jsem se možná přiznala, ale já jsem byla ráda, že to tak dobře dopadlo, že se nám nic nestalo. Teď je, oni nás mohli klidně z nasilnicu naučit.
1: No jasně.
0: To, co takže nakonec byli ti kluci ještě fakt všecka.
1: To je, to je tak, když se sejdou dvě hlavy holčičí a mají takovéhle nápady, protože samotnou by vás to určitě nenapadlo.
0: No to ne, ale my jsme byli, no strašně jsme byli takové naivní. A my jsme chodili, my jsme byli velké kamarádky, my jsme od páté třídy jsme pořád spolu jako kamarádili, až jsme už chodili do práce potom, no. Ale chodili jsme stejně oblečené. A představte si potom, jako to už nepatří k tomu příběhu. No a potom se začali jako šuškat, že když jsme chodili stejně oblečené, jestli nejsme náhodou jako to. Víte co?
1: Jo, to, jako to.
0: No tak, no, tak už jsme si přestali, už jsme nechodili oblečené.
1: No, ale vzpomínky jsou to hezké, to zase probereme jindy. Tak já děkuju, zdravím do Těšína.
0: Já jsem tě smývá nohavisa a říkám, tak musíme teď měnit a dovolám se. Já jsem volala asi 10krát dneska už. No.
1: No vidíte, a klaplo to a já vám za to děkuju.
0: No, jestli můžu se zeptat, neměl jste maminku, nemenovala se Anna?
1: Ne, moje maminka se jmenuje Ivana a teď poslouchá u rádia a předpokládám, že úplně se chce oběsit, protože co tam zase on říká o sobě,
0: o rodině. Protože já jsem, mám kamarádku Macou Novou a tak jsem si říkala, že se vás zeptá, jestli náhodou to není vaše maminka.
1: Optala jste se, nemám, není, ale no, děkuju. Ne, jim se vůbec nezlobím.
0: Takže mějte se dobře v Praze, já tam mám bráchu v Praze. No.
1: Děkuju, zdravím do Těšína, no, dobrou.
0: A mám štěstí, já už jsem jedno z vám taky volala. Teď jsem měla takový zajímavý příběh. To zase bylo téma, jako no, prostě zajímavý večer, co nás potkalo za dobrodružství. No, ale to bude jindy zase.
1: Dáme si, tak dáme si. Taky, ať se daří, naschle.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
1: To byla Milada a příběh 60 let dozadu. No, tohle to dneska, co? Takhle, kdyby vám vnučka udělala. To ji radši zabijete sama, že jo? Jedeme dál, kapela Olympic hrál písnička, kterou jsem neslyšel ani nepamatuju, tak díky hudebnímu dramaturgovi za to. No a co vy, dramaturgicky, jak se poskládáme s dalším příběhem?

0: jestli to bude další nocleh v dobrém nebo ve špatném, netuším, ale vím, že volá Anna. Zdravím vás, pěknou noc přeji.
1: No, dobrý večer.
0: Ano, Aničko, povídejte, váš nocleh v autě, když
1: no,
0: se supluje
1: to,
0: takhle postel.
1: To se nejedná o nocleh, ale cesta v noci do práce.
0: No tak ven s tím.
1: No a to jsme jako jeli z vesnice do vesnice a jeli jsme polní cestou. Jako to byla, já jsem neřídila, řídila to od, jako teta od, jako, no Kravina jsme jako jeli.
0: Mm-hmm.
1: No a tam v noci přes tu vesnicu projížděli policejní auta hřiskové, jo. No a tak jsme, ona si večer nastříkala auto, to už mrdlo, nastříkala auto důkladně a to vám tak zamrzlo, že to bylo kus ledu. Tak nějak si to očistila, aby viděla na cestu a jeli jsme. A
0: no.
1: Teď jak tak jeden proti nám, bylo to auto hlídkovo a my jsme zatočili na tu polní silnici a oni za náma. A tak ona přidala, že jim ujede. No ale samozřejmě trabant, že co to je. No a tak jsme, oni začali houkat, že a trubit na nás, no tak nakonec jsme museli zastavit, ale ten strážník, který vystoupí, ona říká, že nevystoupí, já samozřejmě taky ne, že?
0: Mm-hmm.
1: A ten strážník to vyšel a on se nás vyzval, jak my jich, protože to auto bylo opravdu, to byla skořápka ledu, že takže on nevěděl, kdo v tom autě je, jo? Až potom jsme se dohodli tak jako, že nás potom pustili, no a nechtěl věřit, že jedeme v noci do práce, že?
0: No, a ten spánek fakt nebyl v tom autě tedy, nebo byl?
1: Nebyl, protože jsme jeli do práce, že? Hmm. Jsme stěli v noci, jako...
0: No, abych řekl pravdu, v Trabantu si ani neumím představit, že by se dalo spát, teda.
1: No tak, o to ne, to jsme se tím přepravovali, jako domů a do práce.
0: Dobře, Aničko, děkuji vám i vám za vaši příhodu, příběh. A ať se daří, pozdravujeme auto značky Trabant. Dobrou noc.
1: Dobrou noc.
2: To snad nemusíš rozmátit celý vůz. Dveře stačí lehce přivřít podle návodu, zapadnou sami.
3: Černý auto by stejně ani nebylo hezké.
4: Ale v létě...
5: Tati, předjel tě Trabant.
6: Můžu tě někam přiblížit?
3: To jsi vyženil?
7: Můj vůz je spolehlivý a vděčný.
8: Svoj Trabant, aby si směl pořídit.
9: Poněvadž ty to zkrátka nestíháš, Fando. Nezlob se na mě, ale ty to nestíháš.
7: Vezl jsem jen pro kamarády zabíjačku.
3: Víš co, zastav, já si vystoupím.
10: Klarino.
3: Rada bych vystoupila.
11: Vy rozumíte Trabantu?
7: Říkají, že jsem odborník. Pamatujte.
0: No, Trabant se hodněkrát objevoval ve filmech. No, bylo to sympatické. Milá vzpomínka i v tomto případě, i když tady máme takovou zvláštní atmosféru, bouřka s deštěm, blesky. Ne, to nemáme tady v Praze, ale tím bych chtěl dokreslit i příběh, který dorazil, a to na linka@rozhlas.cz od Jardy. Zdravím vás, telefonát pana posluchače přespávajícího v Oktávě se zadními dveřmi mě přiměl k tomu, abych vám napsal o tom, jak v rámci dovolených jsme se ve čtyřech se ženou a s dvěma školou povinnými dcerami dokázali taky přespat v Oktávě. No, byla to ale ta bez těch zadních dveří za to skřidelky, která sjela z výrobního pásu v Mladé Boleslavi v roce 61. Na plošce u okna nad zadním sedadlem s námi nocovala naše čtyřnohá kámoška kokr španělka, takže pět vás bylo. No, spali jsme za nepříznivého počasí vícekrát. Jednou nás z nocoviště za jednou vesnicí na Vysočině hodinu před půlnocí vyhnali dva bdělí notně rozdurdělí připodroušelí domorodci s brokovnicí v ruce při našem spěšném odjezdu do půlnoční k bouřce se chystající krajiny se za námi ozývaly výstřely, naštěstí špatně mířené, nebo jen pro pobavení střelce, mířené do oněch bouřku dopravujících mraků. Jinak později, to už byla Felicie, jsme cestou do Chorvatska ve čtyřech noc strávili v lesíku ve Slovensku nebo na odpočívadle v Rakousku pravidelně. Tak příjemný poslech a dobrou noc všem zúčastněným. Jarda. A co váš příběh, když auto supluje ložnici?
6: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Spaní v autě může znít romanticky, dobrodružně nebo prakticky, jenže ne všude je legální. V některých zemích totiž úřady rozlišují mezi obyčejným odpočinkem za volantem a skutečným nocováním. A rozdíl může být docela drahý. Třeba v Chorvatsku, Portugalsku nebo v některých částech Itálie hrozí za nocování mimo kempy pokuty v přepočtu i několik tisíc korun. Přísná pravidla platí také v Rakousku nebo ve Švýcarsku, nebo hlavně v turistických oblastech a národních parcích. Ve Francii bývá spaní v autě často tolerované jen na jednu noc a bez kempování kolem auta. To znamená žádné židličky, markízy ani vařiče. Naopak ve Skandinávii bývají pravidla výrazně volnější a noc v autě tam klidně běžně využívají během cest přírodou. Odborníci zároveň připomínají ještě jednu důležitou věc. Pokud člověk po alkoholu spí v autě na místě řidiče a má klíčky u sebe, může mít problém i bez nastartovaného motoru. A to už není drahá dovolená, ale hodně drahé probuzení.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Kdo bude další? Kdo nám představí svůj příběh? Kdo vzpomene na okamžik, kdy auto suplovalo postel, no? Jsem zvědav. Tak třeba vy. Halo, halo, Honza.
2: Dobrý den. Tady je Marie Praha Západ.
0: Zdravím, Maruško.
2: Já mám takový kratičkej příběh jenom.
0: Tak
2: je to pár let. Jela jsem do lázní, do Darkova, Karvina, na ozdravný pobyt. A soused se mi nabídl, prostě, že mě i s kuframa odveze.
0: Ano.
2: Jo, je to taxikář, přičem to byl fotograf. A dobře, tak jsme teda vyrazili hodně, že jo, brzo. No ale nebyli jsme ani v Praze, najednou mobil. No a partnerka mýho souseda volala, která teda byla jinde, že jede s náma a se tam pro nějako zastavíme. Já jsem se tomu musela strašně smát a potom, když jsem ji viděla, ona chudák měla vyražený zuby, jak se učila na kolečkových bruslích. Takže takhle, no bála se o partnera prostě.
0: Jo, takhle, žárlivina.
2: No určitě, no vám říkám, ještě když byla v takovémhle stavu.
0: Takže vlastně nemohlo být ani nocování v autě. Já se, Maruško, omlouvám, ale zkuste někam k oknu, pokud to jenom trochu půjde, protože to spojení není úplně ideální.
2: Já mám starý mobil. Je to lepší?
0: No, zkusme to dál, povídejte.
2: Takže jako jsme tam pro ně zajeli, nakonec jsem byla ráda, protože mě potom i nastavila, naladila televizi. Oni se tam měli předem odpadli nějaký Arabové, takže já jsem taky, nejsem technický typ, jo. Prostě všechno udělala, co bylo třeba, anebo že jsem se i opravdu trochu v tom autě prospala, protože jako dělala navigátorku. Když jsem byla na ty stupni do ulice, se to udělalo, jo? Opravdu v tom autě.
0: Halo, halo, neslyším. Vypadlo nám to, Maruško, ale to zásadní jsme slyšeli, navigátorka, která si vás potřebovala pohlídat společně se svým partnerem na cestě do lázní. No je to originální zase na druhou stranu, ne, že ne. Tak doufám, že jste se prospala ještě tak zpětně. Tak pojďme dál, pěkná, pěkná, pěkná.
3: Já skočím po zádech.
0: A Janek.

0: Teď po telefonním spojení s Vysočinou, tady Praha, volám Jindru.
1: Ano, dobrý večer všem,
0: ano, vám, i vám.
1: Redakci. A vyprovokovalo mě ty národní parky, jak jste tam četl.
0: Co pak, že byste se taky chtěla vyspat, nebo chtěli jste se vyspat v národním parku?
1: No, chtěli jsme se vyspat.
0: Chtěli je důležité, to zavhání tím, že jste toho moc nenaspali a že vás vyhnali.
1: Vymátli nás. Ale začnu ještě jednou. Týká se dvě přespání Chorvatska. Bylo to v 80. letech. Já jsem jednou dostala devizový příslib, tak jsme jeli s kamarádkou a bydleli jsme tam u jedné vdovy v Makarský, bezvadná paní Kristýna. A tak se mi to tam líbilo, pak jsme dostali nějak ještě jeden příslib a manžel chtěl vidět Sarajevo. Pomocí 7 kulí v Sarajevu, tak pojedeme ke Kristýně, ale přes Sarajevo. No to jste neviděli. Tak Škodovkou přes ty hory, no co vám budu říkat, někde nahoře na těch vrškách nám to začalo vářit samozřejmě. Takže jsme tak sotva sjeli do Sarajeva, tam jsme teda dojeli někdy v noci, takže jsme přespali opravdu, už se nedalo nikde nic schánět mezi takzvaná hodina mezi psem a vlkem, tak jsme přespali v Sarajevu na nějakém předměstí na parkovišti. Dobře, tak pak jsme jeli teda dolů do té Makarský, ale ještě prostě jsme sjížděli ty hory, tak to bylo docela dramatický, pořád jsme dolejvali vodu do chladiče a dojeli jsme ke Kristýně a ta už nás čekala od rána, my jsme tam dorazili někdy odpoledne a ona celá vyděšená, kdeže cestujeme, no tak potom jsme tak nějak pospravovali to auto, ale to už, tak to první spaní v autě proběhlo teda na předměstí Sarajeva, takže jsme z toho více méně nic
0: neměli. Sarajevský atentát, teda takhle, ale to teda fakt jako v té době.
1: Ale už bych to nikdy neabsolvovala, protože to skutečně bylo, no a to auto ještě vlastně nás zlobilo celou tu dobu, co jsme tam byli a když jsme se vraceli, tak konečně to kleklo v trogíru, takže tam jsme taky museli přespat víceméně do rána, než jsme našli servis, kde jsme to potom opravovali.
0: A říkáte, že když se nevařila voda, tak se vařily brzdy?
1: Takže to byla taková dovolená za trest, jo. Kdybychom se svezli tak, jak jsme jezdili autobusem, tak jsme tyhle starosti neměli. Ale to nebylo tak dramatický, ale druhá záležitost taky vlastně v Chorvatsku. Kristýna měla příbuznýho, on byl bývalý ředitel turistbyra, tak nás vždycky chtěl seznámit s nějakou hezkou oblastí Chorvatska a takže dojedeme na Mljet. A to je ostrov dole ještě pod Drvenikem a nádherný ostrov, ale tím, že jsme taky nějak zmeškali jeden trajekt, tak jsme tam zůstali vlastně a bylo tam nádherný koupání, je tam uprostřed takový jezero a tam je hotel a tak jsme si to užívali, byli jsme tam prostě, co to šlo, až do posledního toho přívozu a tam bylo parkoviště takový lesní a u toho přívozu a asi kilometr dva byl kemp, ale protože jsme tam dorazili a už se pomalu smrákalo, my jsme jezdívali v září a to jsou docela krátký dny, tak jsme si říkali, no tak přečkáme tady na tom parkovišti a ráno si ještě projedeme ten ostrov a jako vrátíme se až prostě k večeru potom zpátky do Makarsky. No, že jsme se sotva uložili k spánku, rozložili jsme si jenom sedačky a tak jakože víceméně byly krásný ty večery, že jo, tak tam tak odpočíváme a najednou takovej halas kolem nás a baterky a klepání na auto a no, tak jsme vylezli a co se děje a oni, no, že tam nesmíme, to byl národní park, že, takže tam nesmíme prostě nocovat na tom parkovišti, že musíme do toho kempu.
0: Vyhnání z ráje.
1: Tak to bylo takový docela, že jsme se vyděsili, že jsme jako...
0: Jako na mě baterkou, kdyby někdo posvítili v podvečer, tak bych se vylekal.
1: No, bylo to takový, protože jsme tam byli sami na tom parkovišti, samozřejmě jako lidi to znali, my jsme to neznali, že tam nesmíme zůstávat, to, takže to bylo takový dramatický a ještě vlastně uprostřed noci jsme hledali ten kemp a pak jsme teda se tam nějak víceméně přespali taky jenom v autě, už jsme nerozkládali ani stan.
0: Slyším vás, takže přežili jste to ve zdraví s hádkami?
1: No, ani ne.
0: Já jsem ti říkala, že máme udělat tohleto. Ne, ty jsi mě neposlechla.
1: No tak, když jsme teda v tom Sarajevu teda přespávali nad ránem, tak to už jsem byla napružená taková.
0: Viděna
1: toho, že se blížíme ke Kristýně a že to bude všechno v pořádku, takže už mě to
0: no, děkuju,
1: tankovalo.
0: Jindro, děkuju, zdravím na Vysočinu.
1: Ale jenom prostě, že jsme teda se to obešlo bez pokuty, jenom prostě
0: s domluvou.
1: Že se skutečně v těch národních parcích nesmí. No,
0: a teď si představte, že tady máme Ivana Mládka, který pojede Škodovou a to na... víte kam?
1: Na Oravu.
0: No přesně. Sedne to tam jak na sedinku. Dobrou noc.
1: Mějte se hezky, dobrou noc.

731 800 900. Když auto supluje hotel, tak o tom to je dnes v noční lince. Mám tady i další příběhy, které jste odeslali, tak ať se na ně taky dostane. Třeba Věra, ano, ještě si to tady zobnovuji. Věra. Dobrý večer, pane Honzo. Dnešní téma mi nedalo, abych neseběhla z patra do přízemí k počítači a neodvyprávila téměř 50 let starou příhodu se spaním v autě. Jezdívali jsme na dovolenou na jih Jugoslávie do Trsteníku. Doufám, že to říkám správně. Vyjížděli jsme vždy na noc. Přijeli se Čechy, Slovensko a hned na kraji Maďarska přespávalo. Převlékli jsme se hezky do píša. Tak to poslední, co by mě napadlo při spánku v autě, je převléknout se do pyžam. Ale prosím, v pořádku, proti gustům. Já s mamkou v autě, taťka se sestrou v přístřešku vedle auta, v noci mě probudilo něco jako chrápání, ale nebylo to chrápání. Bylo to chrochtání divočáku. No neumíte si představit tu rychlost, jakou jsme měli vše naházeno dovnitř auta. A ujížděli jsme přes celé Maďarsko v pyžamech. Léta se té historce smějeme. Tenkrát nám ale do smíchu nebylo. Příjemné spaní v autě přeje všem posluchačům Věra. No, anebo Krysy, vyberte si. Popojedem Věra Martinová, Harlekín, pěknou noc, tady Český rozhlas a noční linka, když auto supluje ložnici. A další příběhy budou, máme ještě 20 minut.

0: další host v našem vysílání a další spaní v autě, tentokrát od Hany. Zdravím vás, pěknou noc.
1: Dobrý večer, nebo vlastně už skoro dobrý ráno.
0: A klidně, klidně, a jak je, Libo?
1: No, takže já když tohle poslouchám, tak jsem si vzpomněla, jak my s mužem jsme jezdili třeba do NDR, tak jsme jeli na vejlet, jsme si řekli, v nějakým kempu přespíme. No a někdy jsme to taky nějak nestihli, nebo tam nebyl ten kemp.
0: A nebo to nevyšlo jinými slovy.
1: No, ano, ano. Tak jsme spali jednou u hřbitova, to jsme nevěděli, to jsme se probudili ráno. Potom, jednou jsme spali, zase to už bylo, ono bylo za chvíli tma, když jsme říkali, kde budeme spát, tak na kraji pole byla taková cesta tam, nikdo tam nejezdil, tak jsme si tam lehli do auta, no a leželi a ráno se začalo už rozednívat. Teďko tam najednou začaly jezdit kombajny, traktory. To bylo pole ohromný. No my jsme měli strach. My s tím naším Moskvičem jsme tam stáli na kraji. No bylo to strašný. Teda pro nás jsme si mysleli. Ale pak jsme se ptali, muž se zeptal toho řidiče, prosím vás, můžeme tady stát, nebo to, no tak jestli vám to nevadí, říká německy, tak jsme trochu rozuměli, protože my bydlíme tady u Chebu, tak to takhle a rozumíme.
0: Takže během oni žní dostat se takhle do Německa, no fajn.
1: No a to jsem se, tak jestli vám to prý nevadí, tak nám to vůbec nevadí, jen tady klidně stůjte. Tak jsme tam stáli, buklo nás ty řací stroje, všechno, jenom jsme koukali.
0: Správná socialistická dvojice teda v tom případě. Jestli jste zvládli během kombajnu tam být, tak si myslím, že to byste si mohli dát do rámečku na další příslip, aby vás pustili přes hranice tenkrát. No a povídejte.
1: To bylo asi, myslím, že nějak začátkem 80. let a se jezdilo hodně. Že tam jezdili třeba i
0: jen tak
1: na výlety, nakupovat, různě takhle. Jo, ale tohle to, když jsme zaměli na ten výlet, tak to bylo něco.
0: A co jste to měli za auto vlastně, jestli se smím zeptat? Jak to bylo prostorné, jak to bylo bolestivé?
1: No tak byl to Moskvič 408, jestli to znáte.
0: Ano, vybavuji si.
1: A jsme museli rozložit ty sedadla, ale když jsme je rozložili, oni tam byli jaký hrby, tak jsme to museli ještě vypodložit a to, no ještě, že takhle. A tak jsme, protože v té tmě, kde máte to hledat, že jo, to taky nejde.
0: A tak to už jste měli grif, ne, v tom, když jste takhle jezdili často.
1: Ale to jsme jeli dost často vždycky, no. Když byl třeba i na 1. máje jsme jeli, to jsme se zase nemohli ráno dostat z toho pole. To nám pomáhali Němci, protože jsme se tam jako do toho bahna nějak nořili. Tak tam přišli manželé německý a takový sympatický a normálně nás vytlačili z toho a takhle. My jsme jezdili, my jsme si to hodně užili teda.
0: Takže česko-německé přátelství. Česko-německé přátelství.
1: No, tak
0: no tak pomohli.
1: Ne, že bychom tam měli nějaký přátelství, ale teď ono se nikam nemohlo jezdit. A my to tady měli takhle za hranice, máme děl. No, jsme jezdili. A jeli jsme do daleko, až k moři, tam jsme měli třeba penzion, jo, to jsme měli jako od práce. No, to bylo dost daleko, no, tak jsme se s manželem střídali vždycky, když jsme jeli.
0: Takže tak co prostě ten Moskvič s vámi všechno zažil?
1: A já potom ve 3 hodiny už jsem to zvatáhla, říká, teď si tady někde lehneme, ty si, jo, uděláme si to v autě. No, to jsme taky jednou dojeli do nějakých, no bylo tam takový parkoviště, velký, široký. No, spali jsme a měli jsme tam ještě děti. To byly malí. No, ty jsme tam nechali spát v autě a my jsme si lehli na lavičku takhle vedle. Protože už byly 3 hodiny a už jsme na to neměli, aby jsme řídili, to by jsme bývali snad bourali. Představte si, najednou vám jezdili samý kombajny na to parkoviště. Vyšli ty chlapi z toho a šli se podívat k tomu našemu autu. Já vám dostala takový strach. Já jsem říkal, Ježišmarja, teď je tady ještě ta zásilní a muž mi nemůže pomoct, protože jich tady bylo spoustu těch kombajnů.
0: A děti spokojeně chrupkají v autě a my tady takhle.
1: No, Ježišmarja. A oni tam přišli k nám, koukali na nás, já jsem se takhle tiskala k autu a oni šli jako ke mně a podívali se do toho auta a ty tam viděli ty naše 2 andělíčky, jak tam spějí malí děti. Tak oni byli úplně z toho, úplně hin. Šli do auta některý, dali nám banány, ať to dáme těm dětem a tak. No. Tak mě úplně překvapili teda.
0: No tak.
1: Tak byli hodní.
0: Haničko, děkuji vám za váš příběh. Přiblížila se 1 hodina, musíme končit. Ano, a děkuji vám za zavolání.
1: Jo.
0: Dobrou noc, ať se daří.
2: Noční linka. Poslední a první hodina každého dne.
0: Milan napsal, ahoj Honzo, tak si říkám, o čem bych psal já. A vzpomněl jsem si, jaké krásné jsme měli za mládí v době porevoluční, asi v roce 90, takovou bytovčáku zvaných porevolučních, takže kamarádům na přísahu do Chomutova. Jedna noc tam v Žigulíku a druhá až doma u garáži. No, 4 ogaři a 1 dívka omámení alkoholem jsme nešli spát dom. Bylo nám fajn, ráno se probereme z lihu opojení a auto zasypané sněhem. No na pohodu, zdravím všechny, Milan, opatrujte se, děkujeme. A Petr, ahoj Honzo, těsně po revoluci jsme začali jako firma vozit zboží z Rakouska. Za osobákem nákladní přívěs asi 3 metry, ale musel se v čelních skladech vlastně zapečetit plombou a do Mikulova jsme s mým otcem přijeli přesně v 18 hodin v pátek, těsně před Vánocemi. Celník rakouský usoudil, že jsme kamion a odmítl nás proclí, takže jsme do pondělního rána čeli 2,5 dne s otcem strávili v autě, ale jednu výhodu to mělo, na kterou nikdy nezapomenu. Povykládali jsme si tak pěkně a srdečně jako nikdy. A to nejen o životě. Zdraví Petr. Rozumím. Když není úniku, pán Bůh to dá takhle dohromady, no proč ne?

Posloucháte společné regionální vysílání, taky stanici Český rozhlas Pohoda. Máme tu noční linku do jedné hodiny. Povídání na téma, když auto supluje ložnici. No, postel je pohodlná, není pohodlná, tuto tlačí a ouvej. Ono když zaprší, zamlží se, ale zase na druhou stranu člověk někdy s únavou zkrátka bojuje, ale to je prohraný boj. Musí se odpočívat a musí se aspoň na chviličku dáchnout, jak se říká. Ještě tady mám příběhy, příspěvky, které jsem neodvysílal, třeba, tady to máme, Iveta, Tak Iveta napsala, zdravím vás, pane Jene, a všechny nespavce, protože jsem nadšená řidička, setkala jsem se i s tím, že mě okolnosti donutily v autě přespat. Jezdím hodně a občas i opravdu dlouhé trati, ale když se cítím unavená, zastavím a dáchnu si. Byť by to mělo být jen pár kilometrů od cíle. A rozhodně lepší přijet se zpožděním, než nedojet. Jsou ale situace i ta, co jsem přichystala svému manželovi. Tenkrát, že se nějak zapomněl v restauraci a když přišel o půlnoci domů, já s dětmi už spala. Jezdil na kole a tak chodil domů přes garáž, ale dveře ze sklepa do bytu byly zamčené. Nás nic nevzbudilo. Tak byl odsouzen ustlat si v garáži, v autě, měl ale takové výčitky svědomí, že to zvládla, ani nevrčel, že jsme nechali zamčené dveře. Jen bych dodala, že mým celoživotním a dnes už vím, že nesplnitelným snem bylo obytné auto, ale to je jiná kapitola, Iveta. A rozumím, protože to je taky taková moje tužba, nebo aspoň karavan, že jo, ale zatím se nezadařilo a neznám ani ve svém okolí, ani se svojí drahou polovičkou, že by mě do toho někdo nutil, jako a vlastně přemluvil přátelsky. No kéžby. A mám tady i smutné psaní. Zdravím pana Honzu a všechny posluchače, stydím se, tak mi prosím promiňte, že chci být nepoznaná. Po darování části chaty neteři mám neteř bezdůvodně zakázala na ní jezdit, přestože jsme ji vybudovali spolu s manželovými rodiči, ale manžel nějak neošetřil používání chaty. Zdálo se to jemu rodině zbytečné. Teď po delší době, kdy jsme tam nejezdili, se chceme podívat, jaký nová majitelka neteř udržuje nebo jak ji zdevastovala. To víte, když ji dostala zadarmo a bez práce, tak si toho ani neváží, jenže nejsme si jisti, jestli nevyměnila zámek a proto nám možná hrozí přespání v autě, v horách a zimě. A už nejsme nejmladší. Nezvládneme to na otočku zpět, je to moc daleko. A co ranní hygiena? Doufám, že klíč k chatě bude fungovat. Jak se říká, za debrotu na žebrotu. Dobrou noc. A uzavírám povídání s Michalem. Michal napsal, když auto supluje ložnici. No, na konci poslední noční linky zaznělo z úst pana kapitančika dnešní téma a pochopil jsem ho tak, že nespokojenost v sexuálním životě přivádí muže k motoristické vášni. No a teď chce si mi říct, Freude, vždycky na tě dojde. A pak při usínání mi to nedocházelo. Mimochodem, tak dobře jako ve vlastní posteli by se mi v autě nikdy neusínalo. Ne, skutečnost s přespáváním v autě neznám. Slyšel jsem, že hodně Američanů bylo splozeno právě na sedačkách těch širokých amerických korábů. A co mi pak naopak došlo je, proč ta americká auta jsou tak prostorná. No, zase se vracíme k tomu Freudovi. Je to proto, že Američanky jsou kypré a mají velké sedinky. Aby ten akt byl pohodlně proveditelný, je třeba hodně prostoru. To je taková moje soukromá teorie. Nikomu ji neříkám, nevnucuji. Já děkuji za všechny vaše dnešní příspěvky, bylo to moc fajn. Končí čtvrteční noční linka s Honzou z Prahy. Koukám se do dalšího vysílání Českého rozhlasu. Ta další noční linka začíná už dnes hodinu před půlnocí a bude s vámi Jarka ze Zlína a téma, jak pečujeme o sebe a své tělo. A jestli se nepletu, uslyšíme se i v sobotu, hodinu před půlnocí, já a vy. Tedy pokud si najdete čas na vysílání noční linky a téma, možná jste zaznamenali ve vysílání regionálních stanic, Martina Písaříka s takovou vsuvkou do vysílání, co v učebnicích nebylo. A já si to vypůjčím do vysílání noční linky. Pojďte mě překvapit, co v učebnicích nebylo a možná je to škoda.
Loučím se, přeji dobrou noc z Prahy, pěkné sny, přeje Honza Macon, ať se vám daří, kdyby něco, tak Jarka už dneska se mnou o noc později, anebo třeba s tématy, nad kterými můžeme přemýšlet nejen já, Jarka, Borek a další kolegové z Noční linky. Je nás dost, ať je to pestré i v rámci vysílání. jan.macon@rozhlas.cz. Chce se mi říct dobrou noc a pěkné sny i z Prahy ode mě, tedy ze studia Českého rozhlasu Střední Čechy. Ale ne, docela sympatická noc, jdu se projít a ráno v pět některými z vás naslyšenou na vlnách Českého rozhlasu Střední Čechy.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Divadlo pro vaše uši.
1: Buďte vítáni, dámy a pánové. Víte, slýchávám od vás, že tyhle naše hodinky s archivem jsou pro vás něco jako večerní nebo noční zastavení v dnešní uspěchané době. Taková trochu nostalgie do moderního světa kolem nás. Asi každý z nás takovou chvíli občas potřebuje. Co říkáte? Tak dobrý večer.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Všimli jste si, kolik novinových nebo novinářských žánrů už zmizelo? Možná stejně jako pomalu mizí i zvuk, ten nenapodobitelný zvuk šustění novinových stránek? Co třeba takový fejeton? Ono, být fejetonistou, to bývala výsada mezi novináři, takový autor už byl vlastně napůl spisovatelem. Jan Neruda napsal těch fejetonů nepočítaně. A jeden z nich, Světe div se, byl právě inu o psaní fejetonu. Takový fejeton o fejetonu.
2: Je-li časopis Švarným junákem, je fejeton kytkou na jeho klobouku. Kytka po kytce vadne, junák zůstává junákem a denně nastrčí kytku novou. Již z toho je vidno, jak květnatý musí být ten, který kytky ty všechny dodává. Květnatější než celá lučina. A nikdy nestačí ani ta. A fejetonista musí užít pařenišť, skleníků nebo i vypůjčit si něco od souseda. Ale těžké postavení má pan fejetonista, tomu musím sám dosvědčit. Měl-li Bůh Janus dva obličeje pro celý věčný život svůj, musí jich mít fejetonista do jediného roku aspoň 100 a každý jiný. Jednou nadšený, po druhé uslzený, po třetí dětinský, po čtvrté mudrcký, po páté skotačivý a tak dále. On musí bavit, ať již baví pravdou nebo žertem. Ale je-li opravdový, řeknou mu, že nemá vtipu. Je-li žertovný, řeknou, že ze všeho jen si tropí smích. Všem nevyhoví nikdy. A to je to nejhezčí u něho, že si z toho nic nedělá. On musí být básníkem, filozofem, učencem, humoristou, kritikem, mužem plným citu, mužem zas skalnatého srdce. Ale ze všeho toho smí mít zas jen tak ždibeček, aby nenudil, aby nebyl jednotvárný. A co jiného mu často ještě vytýkají. Fejetonista musí být sám mozaikou jako jeho fejeton. Především musí mít nesmírný pojem o vlastní hodnotě. Řekněme hned o vlastní své vznešenosti. Pak má i hned omluvu, když se všemu směje. Proč je všechno na světě tak malé vedle něho? On může sice někdy ze zvláštní milosti uznat i náhledy jiných lidí, ale nesmírně by si ublížil, kdyby pak nepřidal i hned slůvko ale. Vždyť je názor jeho světový, obrovský. Smrtelník obyčejný není snad ani 100 vyhovět požadavkům toho jeho názoru. Náhled, že on, fejetonista, je mužem rozhodně velkým, musí také čtoucímu lidstvu vtloukat ve dne v noci, sic mu to na mou věru nikdo neuvěří. Kdykoliv řádku napíše, musí nějak obratně nevědomému čtenáři dát na srozuměnou, že ta řádka je v skutku výborná. A řekne-li někdo, že to neskromnost, musí být fejetonista nesmírně udiven a odmrštit drzého mluvku skromným poukázáním k tomu, že je vůbec nejvíc spravedlivý. Najde-li někdo něco výborného, že to vždycky upřímně uzná. A dělá-li sám pán Bůh sobě reklamu na každé stránce Bible, proč by on sobě neřekl na každé řádce svého fejetonu, vidím, že je to dobré. A dodat pak musí, vždyť je fejeton přec také alespoň tolik jako Bible, či ne? A řekne-li onen mluvka ne, ač s ním dále ani nemluví. Ale příliš moudrým také zas fejetonista nesmí být. Musí být také někdy, ano, musí být velmi často veselý a vtipný. Alespoň v sobotu.

0: Tu od půl dne od 3 do 5, kdy píše na neděli. V neděli chtějí se čtenáři smát, vymluvme jim to. A fejetonista musí mít tedy vtip, i když ho nemá. Vždyť nemůže jako Šašek Prehaser pokleknout na jevišti, sepnout ruce a bídně žalostným tónem zvolat: pánové, pro boha vás, prosím, smějte se mě. Ale vtip je velké neštěstí pro člověka. Proto mám s fejetonisty tolik soucitu. Kdybych byl k nesmírnému leknutí svému někdy spozoroval jen jiskru vtipu při sobě, byl bych se zastřelil, nebo oženil, nebo jinak své existenci konec učinil. Vtipný člověk je nesmírným chuďasem. Žádný si ho neváží, neboť každý je sám dost vtipný. Třeba ho vtipy napadají vždy jen tenkrát, když ho holič drží za nos a on musí zůstat němý. A pak vtip fejetonistů vsedává obyčejně na židli, jejíž nohy jsou nohy satyrovi. Kdo pak ale snese satyru? Ano, kdyby satyrik vždy jen milé mé sousedy tepal, ale čert mu věř, zítra snad zaleze si i na mne. Má-li stát pro každý druh choroby zvláštní dobročinné ústavy, proč pak jich nemá také pro ty nešťastníky, kteří mají vtip? Chyba, velká chyba. Do oboru fejetonisty spadá celý svět. On má právo hubovat se s pánem Bohem, proč se ho nezeptal na radu, když tvořil člověka, a dokáže mu zrovna hravě, že lidé, tak jak jsou většinou ničemové, nehodící se ani pro fejeton. On může poslat čtvrtou božskou osobu z Říma na Maltu, kdy se mu zlíbí. On může rozřešit všechny otázky rakouské nesmírně lehce a říci s největší určitostí, nebude v Rakousku míru a spokojenosti, dokud neslijou se veškeří národové v národnosti toliko dvě. Ministrů v službě a ministrů v penzi. On může Němce chválit, aniž by je tím urazil, a může Čechy hanět, aniž by se ve Vídni proto zlobili. On může psát nejen o lidech, nýbrž i o věcech, o nových obrazech, o nových původních dramatech, a čím horší takové drama je, tím větší může mít z něho radost. On může psát z jara o prvních chroustech, 16. května o svatém Janu a celý rok o pražském blátě. On může dělat vtipy na každého a když si to ten každý nenechá líbit, může fejetonista v noci chodit domů se silnou holí. A když celý týden není v novinách nic než samé prohlášen za blbého a samá konfiskace, může si fejetonista vylítnout o 200 let dál a popsat, jaký svět bude pak. Ano, on může psát i o nejvyšším, nejkrásnějším na světě, o fejetonu samém. Ale pak, ať je obratný jako já, ať mluví, co chce, neřekne ale vlastně nic. Kvůli tomu, aby se řemeslo neskazilo.
1: Divadlo pro vaše uši. Laskavá vyprávění, komediální výstupy, nezapomenutelné četby.
0: Jan Neruda umřel v roce 1891. Bylo mu teprve 57 roků. Kdyby žil, řekněme, do svých 70 či 80 let, mohl číst a určitě by četl fejetony Karla Čapka. A mohl by poslouchat a určitě by poslouchal první české rozhlasové vysílání. Neruda znal ze všech našich dnešních technických vynálezů jen začátky telefonu, telegrafu a fonografu. Ve svých fejetonech často téma nových vynálezů rozvíjel, lehce s humornou nadsázkou, s nerudovskou ironií, aniž by věděl, jak blízko je budoucí realitě. Nesmějte se. Nesmějte se naivitě jeho fejetonu. Usmějte se a obdivujte ryzího básníka a ryzího novináře, který zemřel vlastně docela nedávno. Jan Neruda, telefon a telegraf optický. Kdybyste se mne pojednou a nenadále ptali, co všechno myslím, že se z telefonu ještě vyvine, řekl bych, na mou duši já to nevím. Není to žádná skromnost ode mne, že tak mluvím. Já to v skutku nevím. Prozatím vyslovuju slovo telefon v rozmluvě 50krát denně jako každý jiný, hraju si s hezoučkým telefonkem hodinu denně jako každý jiný a občas zdvihnu oči do výše a pravím důmyslně obdivuhodné lidstvo. Tvůj duch nemá mezí pro sílu svou, co ještě vše vynalezneš, kam ještě poletíš, orle, duchu lidský. A za chvilku pravím rovněž důmyslně, pitomci, blbci ličtí, tolik tisíciletí jste tedy potřebovali k tomu, abyste vynalezli věc tak zázračně jednoduchou a jasnou, jako je telefon nemotorové. Je to pravda. Kousek pouzdra, kousek plíšku, malý magnétek a kousek drátu. Od předevčírka jsem přesvědčen, že bych dovedl telefon vynalézt kdykoliv sám a sám. Lidstvo vynalézá, ale trochu pomalu. Chci mu trochu pomoci, myslím, že je to mou povinností, když mám talent. Zvuk už nesem do dálky a to rychle. Elektrickou jiskru také nesem do dálky a to ještě rychleji. Navrhuju, abychom nesli do dálky také světelný paprsek. Zkrátka, já dnes v památný den 1. prosince roku 1877, a to v městě Praze, vynalézám právě telegraf optický. Když si pomyslím, že paprsek světla za jedinou sekundu urazí 40 000 mil, jde mě nad mým vynálezem samotnému hlava kolem. Je to ale zcela jednoduché. Chci například slečně NN nebo paní NN telegrafovat milostný, sladký, přímo plamený pohled. Dobře, zřídím si k ní tedy optický telegraf ze samých zrcadel, posadím se ve svém pokoji luzně před zrcadlo první, podívám se tam a slečna NN, paní NN, už se štěstím rozplývá. Nebo já jsem například podnikatelem velkého politického žurnálu a právě se očekává úplevna velká bitva. Mít všude zvláštního zpravodaje je nepohodlno. Také zprávy telegrafem elektrickým podávané jsou už nám pomalé a k tomu jsou velmi kusé. Dobře. Zřídím si tedy v plevnu pomocí zrcadel svůj telegraf optický a jakmile se bitva strhne, vidím ji v zrcadle nad svým psacím stolem do nejmenších podrobností a dám ji prosazeče ze zrcadla prostě obsat. Ze samých zrcadel jsem řekl a tím jsem řekl všecko. Jsem naprosto proti telegrafování světelného paprsku drátem. Už jde elektřina drátem, zvuk drátem, už je svět zdrátován dost a dost. Hlavně se jedná o to, jak dostat paprsek kolem rohu. Elektrický telegraf, každý se o tom může přesvědčit sám, jde také všude po Praze kolem rohu. A to zdá se tedy být hlavní věc. Jedno zrcadlo se postaví semhle druhé, tamhle třetí, tamhle. Jak se postaví, do toho mě nic není, do takových maličkostí se pouštět není mou povinností. Já zkrátka sděluju vynález svůj veřejně a nezištně. Já lidstvu činím kavalírský dar svým ať se jmenuje to moje telátko už jak chce. Svlékám ze sebe kavalírské roucho a vracím se zas mezi obyčejné lidi. Ti mluví teď jen a jen o telefonu. A přeci je telefon ještě chudinka, dítě samá nedokonalost. Z dálky někomu šeptat do ucha dovede. Někomu ale do dálky vytahat za ucho to neumí. Jak vítáno by bylo takové spojení například mezi některými žurnálovými redakcemi? Ostatně, kdo ví, co se ještě stane? Slyšel jsem už, jak telefon sdílel klepy. Slyšel jsem i docela, jak telefon lhal. To je zřejmý talent, to slibuje pro budoucnost mnoho. Nejrozmanitější kruhy přemýšlejí, jak ho prakticky využitkovat. Starostliví otcové rodin pomýšlejí, šlo-li by to rozvinovat cestou z domova drátové klubko za sebou, mít telefon zrovna na rameně pod uchem a slyšet stále, co se děje doma. Čeští herci sobě slibují zvláštních výhod. Již se každý vidí, jak s telefonkem elegantně do ucha zatknutým kráčí po jevišti, jak nebude naprosto třeba úlohu umět a nápověda, jak to svede všechno sám. Schází jen ještě, aby jiné drátky ze sufit jim zdvihaly ruce a nohy a ideál upřímně to myslícího herce bude dosažen. Ředitelstvo divadelní tone rovněž v nejrůžovějších nadějích. Když bude divadlo už vyprodáno, budou se později příchozímu obecenstvu za slušnou cenu pronajímat telefonky. Obecenstvo půjde si na pivo a vyslechne tam pohodlně operu akt za aktem, chci říci sklenici za sklenicí. Také dotyčné abonmán může se přijímat. Rozkvět telefonie bude asi rychlý. A myslím sobě, že jako jsou už všude po částech velkých měst filiálky poštovní a telegrafní, budou as velmi záhy v každé ulici štace telefonní. Budu ležet po půlnoci už v posteli, tu se zazvoní, úřední sluha vejde, přiloží mi telefon k uchu a já budu slyšet, jak mě odněkud z hospody nadávají. Rozkoš. Jenže lidstvo trpí při tom trochu na klidu svém. Jaké to byly rajsky pokojné časy, když milení příbuzní pro velkou obtíž psaní a skládání dopisů psali člověku na nejvýš dvakrát ročně. A i tu měl člověk naději, že pošta alespoň jeden ze dvou listů ztratí. Teď listy letí parou, telegraf nás pere, telefon do nás hučí k zbláznění. Člověk, aby dal do novin jednou provždy inzerát à la Voltaire. Jistému neomrzelému dopisovateli totiž, který ho stále přípisy svými sužoval, odpověděl konečně Voltaire přec a sice: pane, já jsem umřel a nemohu tedy žádný z vašich listů zodpovídat. Posud vytýkají telefonkům slabý hlas, že prý jen šeptají. Že prý musí člověk těsně přiložit ucho, aby slyšel, vedle stojící, že už nic neslyší. Což je to chyba? Jaká je v tom síla pěkných náhod, přímo veseloherně pikantních situací, z nich jedna i hned zde následuje. Manžel jde po ulici. Drát se za ním šourá, manžel v chůzi drží telefonek u ucha, tvář jeho se usmívá. Potká ho přítel. Přítel, co se tak usmíváš, kamaráde? Manžel, bavím se cestou se svou milou žínkou. Roztomilá, roztomilá, ta má nápady. Přítel, ty jsi šťasten. Manžel, klasický nápad, tu máš. Telefonuji jí honem něco, ta bude překvapena. Přítel telefonuje. Jemnost paní, bavím se právě s vaším manželem. Velebíme vás. Přikládá si telefonek těsně k uchu. Paníčka telefonuje. To jste vy? Výborně. Jsem sama doma, nechte truhlíka mého manžela stát a pospěšte si honem ke mně.
2: Haló?
3: Haló, kdo volá?

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: A když už jsme dnes se spisovatelem, novinářem a básníkem Janem Nerudou začali, tak s ním i zůstaňme, protože jeho povídky a vyprávění, to je svým způsobem originální dokument doby. Nerudovy postřehy nám tak zachytili třeba 5. září roku 1847. Janu Nerudovi tehdy táhlo sotva na 13, ale tehdy poprvé ozářily pražské ulice plameny ve více než 200 plynových lamp. A nebo taková cesta koňkou z Karlína až na Smíchov. To všechno najdeme v Nerudových poznámkách.
2: Malostraňák je, chcete-li, podivín, ale on je originál, je svůj v myšlenkách i činech. Život němých ulic mysl jeho nevzruší, jeho procházky vedou ho vždycky jen do odlehlých končin, někam k oblíbené houštím po zakryté lávce mariánských sadů, někam na opuštěné hradby za kapucíny, kde tak hlucho a ticho, někam za bránu kolem vojenského hřbitova a návrším pak nad Prahu vzhůru. Skoro všude je tu sám, nikoho nepotká, s nikým nemluví. Oko bloudí po vyhlídkách krásou svou až čárných, duše se šíří, myšlenky zrají, velké nějaké předsevzetí klíčí. Například podíváš se přece jednou, tedy zase na staré město. A v skutku, přece vzetí se tuží, opakuje se, pojednou nadešel okamžik rozhodný, neodolatelný a Malostraňák jde. Přejde kamenným mostem, Karlovou ulicí, náměstím, ulicí Celetnou, zahne prašnou branou na příkopy a teď rovnou zpátky až k nábřeží a tím zase ke kamennému mostu. Rozeznáš ho zcela dobře mezi ostatním lidem, jen trochu pozor. Tvář nehybná, tichá, oko pozorné, klidné. Zajímá-li ho krám, zastaví se před ním. Zůstane-li ale také někdo jiný zde stát, on už jde dál. Vyhýbá se cestou lidem, chodí obloukem kolem nich, sestupuje z chodníku radši, než aby se tlačil. Krok je pomalý, odměřený. On rád čte, rád naslouchá zvěstem, rád si porozmluví o nich v kruhu sousedů a známých. A když jsem jednou v tom, podám zde raději také svědectví pravdám ještě jiným. Také plyn začal kdysi v Praze, ten svítivý plyn. Rok 1847. Opět to byl pán Hartmann, který se u nás zastavil pozdě na večer a vypravoval. Na staroměstském náměstí hraje hudba, lidí všude jako o parádě. A to osvětlení, to je zázrak, jako ve dne, špendlík by mohl najít. No tohle to jsem musel vidět. Vytratil jsem se bez čepice a jen tak v kajdě a letěl Ostruhovou ulicí dolů k mostu a přes něj na staré město. To byla krása. Svítilny na železných bydlech a v nich ty plameny jasné, široké bez knotů, pochodnící procesí lidu. Díval jsem se blažen do plamenů, blažen do veselých úsměvných lidských tváří. Nemohl jsem se odtrhnout.
0: Divadlo pro vaše uši.
3: Pomalu vlézají lidé. Naproti mě usedne pán nějaký, zcela milhostejný. Vedle mne usedne slečinka v černých šatech a s tvářičkami jako plamená broskev. Zároveň s ní vstoupla prostě oblečená mladá ženská s nemluvnětem na ruce. My jedem až k prašné bráně, povídají jakási maminka s dorostlou dceruškou, stojící venku ještě na dláždění. a salutující konduktor ukazuje mlčky dovnitř. Ještě několik mužských a ženských, konduktor vstoupil dovnitř, otevřel koženou kabelu, vyndal jízdní lístky, znamení to, že chce peníze. Nakonec Smíchova, pravím, co možná nedbale, a s vynecháním slůvka až, aby bylo vidět, že jsem zvyklý konat větší cesty. 15 krejcarů. Až nakonec Smíchova, pravím teď s důrazem. No ano, 15. A podává červený lístek. Na Josefské náměstí zašveholila broskvička vedle. Konduktor hvízdnul, vůz se hnul. Lidé přibývají a vystupují, málo co se mluví. Skoro každý dá se do lektury jízdního svého lístku. Pak se dívá mlčky ven. Poříč! Josefské náměstí! Tak. A teď se mě broskvička vykutálela z vagónu ven. To je nějakých štací a notiční knížka pořád prázdná. Žádný cestovní dojem. Snad bych se mohl vpravit do nějakého filozofování, ne? Například ty štace mizí, lidský život mizí, fuj, to zní už trochu známě. Štíhlý černý muž s černým vousem a černýma očima, hotový neapolitán, jenže mluví česky. Na hlavě francouzská čapka, na těle druh francouzské uniformy, pan kontrolor. Velmocný pán, zajisté. Mohl by nás všechny vyhnat z vozu, kdyby chtěl. Na svém lístku jsem četl poznámku, že ztráta tohoto lístku se nějak tresce. Honem teď lístek hledám. Pan kontrolor vbodnul zrakem do konduktora, pak se vbodnul do nás. To pán Bůh ví, kam já ty jízdní lístky vždycky vstrčím. Tady není v žádné kapse. To pán Bůh, snad jsem jej nedal do portmoné, nebo jsem jej snad strčil do hodinek. A tady je hloupost. A hledal jsem jej v té kapse třikrát. To ale dělá ten strach. Tak, a jsme už u Šlikova paláce. Namáhám se vmyslit se do toho, že jedu jako někde cizím městem. Ale kam vyhlídnu samé známé tváře? Támhle. Paní S. má teď lejtnanta, tamhle pověstný lichvář A. Holomek, tamhle blondýnka z baletu Věru. Nejde to představovat si cizí město se samými známými lidmi. Národní divadlo. Jak velebně se vypíná, ale nechám je se vypínat. Dnes mě už nenapadne bez toho pranic poetického. Nemám den. Také nemám čas na poezii, musím pěšky přes řetězový most. Nesu si svá zavazadla, totiž slunečník a jízdní lístek. Jízdní lístek držím v ruce, abych ho nehledal zase v hodinkách. Na Střeleckém ostrově hudba hraje a láká, sedí tam dole sta lidí. Hlupáci, za polovičku outra ty mohli by vykonat cestu. Vagon za mostem už čeká. To byl nějaký kompliment od konduktora. Dobrý muž, patrně, a vzdělaný. Chvilinku čekáme, ale už nikdo nepřichází a konduktor cinknul. Vagon hraší, u náhlého záhybu oujezdského skřípe, jsme za branou a já sedím ve vagónu sám. Divný cit. Není mě jaksi volno v té samotě. Ven vyhlížet? Co pak člověk na Smíchově uvidí? Napravo šíře hledím, nalevo zrak bystře otáčím, než mé darmo oko v tramvaji lidstvo hledá. Není ho. Štace, nevím jaká, opět nikdo nepřistoupil. Dodám si srdnatosti. Na Smíchově nejezdí mnoho lidí, co? Pravím ke konduktorovi. V neděli máme plno. Všedního dne je smutno. Štacion Plzeňská silnice. Opět nikdo. O, samoto, samoto. Člověk potřebuje půvabu ze společné zábavy. A když nemá nikoho, mluví sám se sebou. Nevím, kolik jsem tak prosnil štací. Náhle stojíme. Jsme na samém konci Smíchova. Kolem velebné ticho. Na nádraží ani človíčka, na silnici ani duše. Co teď? V tom vyskočila tam z jednoho hostince sklepnice, zatočila se vesele, zakvikla a zase zmizela. Pěkná holka. Vidím u hostince zahradu. V ní sedí lidé. Ženské. Snad tam najdu pro svou samotu rým.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Kolikrát jsme tu za poslední roky slyšeli v našem divadle Nerudova Hastrmana, tu povídku, kterou známe asi všichni ze školních škamen. No tak dobře, no, od školních tříd. Za nás už ty lavice zase tak masivní taky nebyly. Asi dvakrát určitě, protože Hastrmana tu četli neopakovatelně pánové Zdeněk Štěpánek a Martin Růžek a dnes se k ním stejně kouzelně přidá i pan Otakar Brousek, ten nejstarší. Ona totiž ta povídka sama, Hastrman, jakoby čtenářům už napovídala svou atmosférou a náladou. No a k naší noční nostalgii se, myslím, docela hodí. Dobré dny, přátelé.
2: Chodil vždy s kloboukem v ruce. Ať byl sebevětší úpal, mrazový nebo sluneční, na nejvýše držel svůj nízký, ale baňatý cylindr se širokou střechou nad hlavou jako parasol. Šedivé vlasy byly hladce přičísnuty klepce a spojovaly se vzadu v cůpek tak pevně stlačený a svázaný, že se ani nekýval. Jeden to z nejposlednějších cůpků v Praze, už tenkrát byly tu jen dva nebo tři. Zelený fráček jeho se zlatými knoflíky měl živůtek jen krátký, za to byly ale šosy dlouhé a tloukly hubenou malou postavičku páně Rybářovu do vychrtlých lítek. Suchý, špičatý obličej páně Rybářův byl ozářen věčným úsměvem. Podobalo se, že jeho myšlenky nejsou v něm, že jdou úctivě asi krok za ním a pořád ho baví nějakými veselými nápady, takže pan Rybář musí se usmívat. Když někoho pozdravoval, vyzdvihl jen ukazovač pravé ruky do výše a lehince hvízdl. Takové lehinké hvíznutí zafičelo. Jo? Což mělo význam potakující. Pan Rybář bydlel v hluboké cestě, hned dole vlevo, s vyhlídkou na Petřín. Ale kdyby byl býval již až u samého domu, jakmile spatřil nějaké cizince, kteří zahýbali vpravo na Hradčany, vždy šel za nimi. Když zastavili u rozložité vyhlídky a obdivovali se kráse naší Prahy, stál vedle nich, pozdvihl prst a hvízdl. Jo, moře. Proč nebydlíme u moře? Pak šel za nimi do hradu a když se cizinci ve svatováclavské kapli obdivovali stěnám vyloženým českými drahokamy, hvízdl po druhé. To si myslím. U nás v Čechách hodí pasák kamenem za stádem. A kámen má často větší cenu než celé stádo. Víc jim neřekl nikdy. Pro jeho jméno, pro jeho zelený fráček a pro to moře říkali jsme mu Hastrman, ale v úctě jsme ho měli staří mladí. Pan Rybář byl justiciárem na výslužbě někde od Turnova. Zde v Praze žil u své blízké, příbuzné, mladé, která měla nevysokého úředníka za muže a s ním už dvě nebo tři dítky. Vypravovalo se, že pan Rybář je až báječně bohat. Ani ne tak na penězích, jako na drahokamech. Ve svém pokojíku měl, říkali, stát vysokou černou skříň. V té skříni byly samé nízké čtyřhrané škatule černé, hezky velké, a v každé škatuli byl vnitřek sněhobílou lepenkou rozdělen na samé čtverce. A v každém čtverci ležel na bavlnce lesknoucí se drahokam. Byli lidé, kteří to viděli. Našel a sebral prý vše sám na hoře Kozákově. Jednou jsem seděl nad příkopem vlevo za bruskou branou poblíž pana Rybáře. Tam usedal totiž pan Rybář každého krásného dne na hodinku pohodlně do trávy a kouřil si z krátké dýmky. Kdysi poslouchal jsem rád, co mluvili lidé dorostlí. Slyšel jsem ho, jak rozmlouval s dvěma kanovníky sedícími na lavičce. On stál. Mluvil o Frankreichu a o nějaké svobodě, samé divné řeči. Najednou zdvihl pan Rybář prst a hvízdl. Jo, já se držím Rosenaua. rozená upraví. Svoboda je jako ty šťavnaté potraviny a silná vína, kterými se navyklé jim silné nátury živí a posilují, slabé ale přemáhají, opojují a zničují. A pak kýv kloboukem a šel. O Rozenauovi a o panu rybářovi měl jsem stejně vznešený pojem. Když jsem pak dorůsta je dostával sám rozmanité knihy do ruky, nalezl jsem, že pan rybář tenkrát v skutku citoval zcela věrně. Jen s tím rozdílem, že zmíněnou větu nenapsal Rozenau, nýbrž jakýs Ruso. Patrně mrzká náhoda pana rybáře zvedla s nějakou lehkomyslnou tiskovou chybou. Proto věru nepozbyl úcty mé. Dobrý, nesmírně dobrý člověk. Bylo to v sluneční den srpnový, tak až ke 3 hodině odpolední. Kdo šel právě Ostruhovou ulicí, zůstal stát. Kdo stál právě tak po domácku venku, zavolal honem něco dovnitř domu. Z krámu vybíhali lidé. Všichni se dívali za panem rybářem, kráčejícím dolů. Jde někam se vychloubat svým bohatstvím, řekl pan Herzl, šenkýř u 2 slunců. Podotýkám, že 2. pád množného počtu pro slovo slunce je podle malostranského jazyka zcela určitě slunců. O je, volal pan Vitouš, kupec na rohu, musí být zle, nes se na prodej. Ale pan rybář kráčel klidně dál, trochu rychleji než jindy. Pod levým paždím nesl jednu z těch 4hranných škatulí černých, o nichž tolik povídáno. Tisklý pevně k tělu, takže smeknutý klobouk v ruce dole byl jakoby k noze přiblížen. V pravé ruce měl španělku s placatým knoflíkem ze slonové kosti. Znamení to, že pan rybář jde někam na návštěvu. Nikdy jindy nenosil hole. Pozdravován zdvíhal hůl a hvízdal mnohem hlasitěji než jindy. Sešel Ostruhovou ulicí, přešel Svatomikulášským náměstím a vešel do domu Žambereckého. Tam bydlel v 2. patře gymnazijní profesor pan Mühlwenzel, matematik a přírodospitec, tedy muž vzdělání trochu tenkrát neobyčejného. Návštěva netrvala dlouho. Pan profesor byl v dobré míře, pokynul panu rybáři k pohovce a ptal se, čím tedy mohu sloužit? Pan rybář položil škatuli na stůl a sundal svršek. Pestré kamínky zářily. Jakou to má asi cenu, koktal? Posadil se pak a opřel bradu o knoflík hole. Pan profesor se zadíval do kamínků, pak vyndal jeden temný, vážil v ruce a prohlížel proti světlu. To je moldavit, pravil. Jak? Moldavit. Jo, moldavit, hvízdl pan rybář. Na tváři jeho bylo tak trochu vidět, že slovo to slyší poprvé v životě. Ten by se hodil pro naši gymnazijní sbírku. Jsou už řídké. Mohl byste nám jej prodat? To by se vidělo. Co tak asi? 3 zlaté v 20nících byste za něj dostal. No? 3 zlaté, hvízdl tenounce pan rybář. Brada se zdvihla a sklapla pak zas na knoflík. A ostatní, šeptal po chvilce z náhle stísněného hrdla. Chalcedony, jaspisy, ametisty, záhnědy, to nic není. Za nějaký okamžik byl pan rybář zas již u rohu Ostruhové ulice. Kráčel pomalu vzhůru. Poprvé ho sousedé spatřili a měl klobouk na hlavě. Široká střecha byla stažena do čela. Španělka se vlekla koncem po zemi a harašila odláždění. Nevšiml sobě nikoho, nehvízdl ani jednou. Také se na té cestě ani jednou neohlíd. Patrně dnes nedováděla žádná z jeho myšlenek venku. Všecky jeho myšlenky byly v něm hluboko. Dnes již z domu nevyšel. Ne na hradby a ne za brusku. A byl tak krásný den. Bylo již k půlnoci. Veselé světlo lilo se do pokojíku páně Rybářova oběma okny.